0: učitelka výtvarné výchovy. Karlíku, proč jsi namaloval tatínkovi fialové vlasy?
1: Protože nemám plešatou pastelku.

0: o zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boků. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal: kikriký! A pes pod stolem zaštěkal: haf, haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena. Přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl: podej mi ho sem. A jiný přitakával: tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy.
1: A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Sluníčku.
1: Ruf, ruf.
0: Já jsem pes. A kdo je víc?
1: Ruf.
0: Umím štěkat na měsíc.
1: Ruf, ruf.
0: Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
1: Ruf.
0: A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Já jsem kluk, co má silné svaly, tvrdou hlavu z kokosu. Děti velké se z nás staly, svět nám leží u nohy.

0: plno jídla výtečného, oba rádi mlsáme. Máme spoustu společného, ať se zatím neznáme.
1: Co nás spolu všechno čeká, zatím ještě nevíme. Dobrodružství nás neleká.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál. Leč měl hlad, jedby. A pil. Spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Vždyť se dá jít na lup, i když je den. Tak šel. Jde, až zří plot. A na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát? No, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl. A zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plot jde kůň a na něm chlap. Vnuk sách níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk. Mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle, zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam... Tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk a po něm hned hlas, rek, čul, krev, běž za ním, kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl, pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak kaktus ke štěstí přišel. Tenhle kaktus opravdu nebyl zajímavý. Určitě byl nejméně zajímavý ze všech rostlin z celého okolí. Také se s ním nikdo nekamarádil. Stál smutně na okně a na jeho tmavozelených bodlinkách se usazoval prach. Jednou za rok sice krásně rozkvetl, ale nikoho kolem to nezajímalo. A nejméně ty, o které by byl kaktus tolik stál. Byly to rozmarné, naparáděné pivoňky na záhonu pod jeho oknem. Sotva se vyloupli z něžných poupat, už si šuškali mezi sebou a pak nakláněli své voňavé hlavičky směrem ke žlutým tulipánům z vedlejšího záhonku. Zaprášený, chlupatý kaktus jim nestál za jediný pohled. Tulit se k tulipánům, nic jiného neumějí. Povzdechl si občas a vlastně ani nevěděl, proč tam na tom okně celé dny stojí. Stál tam, protože neměl nožičky a vězel tedy kořenem v květináči. A potom hlavně proto, že ho tam postavil jeho majitel, holič Matlafousek. A ten ho tam postavil, aby na okně bylo vůbec něco zeleného. A přitom, aby se to nemuselo moc často zalévat. Matlafousek byl totiž velmi roztržitý a zapomnětlivý. Zákazníci jeho holičství a kadeřnictví by o něm mohli vyprávět. A také vyprávěli. Třeba jak jednou úplně bezvousou dámu namydlil a oholil, za to ale jejímu manželovi udělal trvalou ondulaci. A takových historek se povídalo mnoho. Protože byl však Matlafousek jediný holič a kadeřník v okolí, lidem nezbývalo, než tu a tam usednout na jeho křeslo, i když měli strach, že budou nakonec vypadat úplně jinak, než si přáli. Ani chudák kaktus to s Matlafouskem neměl lehké. A tak se stalo, že jednou v neděli ráno k němu holič přistoupil s miskou vody, s dobrým úmyslem ho konečně jednou zase zalít. Ale zrovna v tom okamžiku se Matlafousek nad něčím zamyslel, a to se ví, spletl si ho s obličejem neoholeného, zarostlého zákazníka. Místo, aby ho zalil, namočil do misky svou holičskou štětku, namydlil ho a pak ho břitvou pečlivě oholil. Pak se Matlafousek teprve podivil, že zákazník nevstává ze židle a neplatí. A konečně pochopil, co udělal. Hned začal lomit rukama a bědovat. Ty můj malý chudáčku zelený, co jsem ti to provedl? Vždyť budeš všem prosmích, holátko nebohé a jen mojí vinou. Ale počkej, ničeho se neboj, já ti to vynahradím. Já ti ty tvé chloupky a bodlinky znovu vypiplám. To teprve uvidíš, jaký já z tebe udělám model. Výstavní kousek z tebe bude, král mezi kaktusy. A co Matlafousek slavnostně slíbil, to i do puntíku splnil. Začal kaktus pravidelně zalévat a sotva na něm vyrašili nové chloupky, každý den je s láskou a péčí nakrucoval. Když byly po čase chloupky a bodlinky náležitě dlouhé, udělal Matlafousek z některých mohutný a ozdobný knír, z jiných zase elegantní licousy, nahoře je zastřihl do mužného ježka. To už si i ty parádivé pivoňky na záhonu pod okny šuškaly. Jak se ten kaktus změnil? Jaký že je z něho elegán? Jak nádherně kvete, dámy, to se nedá srovnat s těmi všedními tulipány. Všechny jsou stejně žluté, už mě nudí se na to každý rok koukat, ale on vždyť kvete fialově, ale každý rok v jiném odstínu. A potom ty mužně nakroucené kníry. A ty licousy. A ten ježek šbeholili jedna přes druhou a kaktus byl konečně obdivovaný a šťastný. A holič Matlafousek? Ten byl od té doby méně roztržitý a když už na něco důležitého přece jenom zapomněl, stačilo, aby se podíval na svůj krásný kaktus a hned si vzpomněl. Tak se mu i práce v jeho holičství a kadeřnictví dařila lépe než dříve. Zákazníci a zákaznice si ho nemohli vynachválit a říkali, kde pak náš Matlafous, Ten má zlaté ruce. Podívejte se na tu nádhernou trvalou, tu mám od něho. Pro pány byl ovšem vzorem elegance matlafouskův kaktus. A tak se stalo módou říkat, prosím vás, mistře, upravte mi to dneska na kaktus. A matlafousek věděl, že to bude jeden knír, jedny licousy a jeden sestřih na ježka.
1: Vandrovala blecha, potkala jí veš. Kam pak ty, milá blecho, kam pak ty vandruješ? Vandruju já do mlínice, mlínářovi do čepice, musím tam být dnes.

0: proč má plavůníka ve vlasech stříbrné měsíční nitky. Jednou si malá víla plavůníka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si už díbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, prouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl. Takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavuňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavuňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavuňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali.
1: Díu, je,
0: vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavuňce se až zatajil dech.
1: No mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by jsem na koníkovi moc ráda jela. Moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly. Hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: No, snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky. Plavuňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavuňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavuňku za závoj do zubů a posadil jí zase zpátky na ohradu.
1: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď. Přijdu. Určitě zase brzy přijdu,
0: zašeptala plavuňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a pokaždé mu nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou, horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řasí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
1: Je se mnou zlé, plavůnko,
0: zachrčel.
1: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
1: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zasku hrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
1: Dám ti kouzelný lék,
0: řekla černá víla čarodějnice.
1: Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám.
0: Vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp, ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal. A v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék.
0: Zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
1: Ha, to hledej, hříběti!
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
1: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal,
1: a kde máš svoje krásné dlouhé vlasy? No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavuňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
1: To je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
1: Já vím,
0: řekla plavůňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou vílu plavůňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
1: No, jen se podívej, jak vypadám.
0: Vzdychla plavůňka a sundala list. Já to vím, zašebelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělal

dlouhé vlasy byly opravdu nádherné, jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavůňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo.

0: utálí se zlatý míč, padne tma a míč je pryč.
1: Co to je?
2: Já jsem ho viděl na zahradě. Kutálel se a pak spadnul pod stodolu.
1: Počkej, kocoure, ty jsi jak malé koťátko, ty bys si pořád jenom hrál. No. Počkej, to nebude ono. Padne tma a míč je pryč a míč byl zlatý. To je jednoduché.
2: Jo, a co?
1: Sluníčko.
2: Je,
1: sluníčko,
2: pravda. Tam já se rád vyhřívám. Mm.

Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8. Někdy mi maminka řekne, jsi už přece mámina velká holčička, mohla bys tedy dnes utřít nádobí. A někdy říkají Lase a Bose, malý holky si ještě nesmějí hrát na indiány, na to seš moc malá. Tak bych teda ráda věděla, jaká vlastně jsem, jestli velká nebo malá. Když někdo myslí, že člověk je velký a druhý zas, že je malý, je možná starý zrovna tak akorát. Lase a Bose to jsou mý bratři. Lasovi je 9 let a Bosovi 8. Lase je strašně silný a umí utíkat mnohem rychleji než já. Ale já umím utíkat stejně rychle jako Bose. Někdy, když se mě Lase a Bose chtějí zbavit, tak mě Lase chytí a drží. A Bose zatím běží napřed, aby měl náskok. A potom mě Lase pustí a utíká pryč, jen se za ním práší. Nemám žádnou sestru, to je škoda, protože kluci jsou rváči. Bydlíme na statku, který se jmenuje Melan Gordon. Jmenuje se tak, protože leží uprostřed mezi dvěma jinými statky. A ty se jmenují Nor Gordon a Sir Gordon. V Sir Gordonu bydlí kluk a ten se jmenuje Ole. Nemá vůbec žádné sourozence, ale hraje si s Lasem a Bosem. Je mu 8 let a umí taky rychle utíkat. Ale v Nor Gordonu tam bydlí holky. 2. To je veliké štěstí, že to taky nejsou kluci. Jmenují se Brita a Anna. Britě je 9 let a Anna je stejně stará jako já. Mám je ráda obě stejně, ale... Anu možná trošinku víc. Jinak už nejsou v Bullerbynu žádné jiné děti. Naše vesnice se totiž jmenuje Bullerbyn. Je to docela malá vesnička, jenom 3 statky. Nor Gordon, Melan Gordon a Sir Gordon. A nás dětí je tu jen 6. Lase a Bose a já. A Ole a Brita a Anna.

Někdy je to hrozně prima bydlet s bratry v jednom pokoji. Ale jen někdy. Bylo to báječné, když jsme večer leželi a vyprávěli si o strašidlech, přestože to byla taková hrůza. Lasse umí vypravovat o strašidlech tak příšerné věci, že musím potom ještě dlouho, moc dlouho ležet pod dekou. Bose ten nevypravuje žádné strašidelné věci. Jenom mluví o spoustě dobrodružství, co sám jednou zažije, až bude velký. To potom pojede do Ameriky, kde jsou Indiáni, a bude náčelníkem Indiánů. Jednou večer, když Lasse zase vyprávěl takovou příšernou historku o strašidle, které chodilo podobně a šoupalo nábytkem, tolik jsem se bála, že jsem myslela, že umřu strachy. V pokoji bylo skoro úplně tma a moje postel stála hrozně daleko od postelí obou kluků. A v tom, představte si, jedna židle najednou začala skákat sem a tam. Myslela jsem, že tou židlí šoupá to strašidlo a křičela jsem na celé kolo. Ale pak jsem uslyšela, jak se Lasse a Bose v posteli hyňají. Představte si, že přivázali k židli provázek a pak si pěkně leželi každý ve své posteli a tahali za něj, takže židle skákala. To je jim podobné. Nejdřív jsem dostala vztek. A pak jsem se musela smát. Když člověk bydlí ve stejném pokoji se svými bratry a když jsou ti bratři ještě ke všemu starší, potom nesmí vůbec o ničem rozhodovat. To vždycky jen Lasse rozhodl, kdy se večer zhasne. Když jsem chtěla ležet a číst si v časopise Švédské jaro, Lasse chtěl, abychom zhasli a vyprávěli si o strašidlech. Ale když jsem jindy byla ospalá a chtěla spát, tak zas Lasse a Bose chtěli hrát ovčinec. Lasse může zhasnout světlo, kdy se mu zachce, a ležet přitom v posteli, protože si přidělal k tomu knoflíku, co se s ním otočí, když se zasíná kolečko z tvrdého papíru. A k tomu kolečku přivázal provázek, který jde až k jeho posteli. Je to báječné zařízení, ale já to neumím pořádně popsat, protože já nebudu žádný sakumprásk inženýr jako Lasse, až budu velká. Ale Lasse bude. Nevím sice, co to je, ale Lasse říká, že je to něco moc prýma. A když se tím někdo chce stát, musí umět přidělávat kolečka z lepenky k vypínačům. Bose bude náčelníkem Indiánů. Alespoň to dřív vždycky říkal. Ale tuhle jsem slyšela, jak říká, že bude strojvedoucím na lokomotivě, takže si to asi rozmyslel. Já sama ještě dobře nevím, čím budu. Asi maminkou, protože mám moc ráda malé děti. Mám 7 panenek a dělám jim maminku. Ale brzo už na to budu velká, abych si hrála s panenkami. Brr, to bude otrava, až budu velká. Moje nejkrásnější panenka se jmenuje Bella. Má modré oči a světlé kudrnaté vlasy. Leží v malé postýlce s růžovou přikrývkou a s prostěradlem, co jí ušila maminka. Jednou, když jsem přišla Bellu vyndat z postýlky, měla fousy pod nosem a na bradě. To jí tak Lasse a Bose pomalovali kouskem uhlí. Když se podíváte oknem z Lassova a Bosova pokoje, vidíte rovnou do pokoje Olova. On bydlí taky v podkroví. Milan Gordon a Sir Gordon jsou totiž hrozně blizoučko. Vypadá to, jako by se ty domky na sebe tlačily, říká tatínek. Myslí si, že ti, co je kdysi stavěli, měli tenkrát mezi nimi nechat trošku víc místa. Ale Lasse a Bose a Ole mají jiný názor. Ti si myslí, že je to dobře tak, jak to je. Mezi Melan Gordonem a Sir Gordonem je plot. A uprostřed toho plotu stojí veliký strom. Tatínek říká, že je to lípa. Větve té lípy sahají až k oknu Ola. Když se chtějí Lasse a Bose a Ole sejít, přelezou jenom po větvích z jednoho okna do druhého. Je to rychlejší, než běžet po schodech dolů a naší brankou a potom brankou u sousedů a po schodech nahoru. Jednou se náš tatínek a Olův tatínek dohodli, že lípu porazí, protože je v pokojích kvůli ní šero. Ale Lasse a Bose a Ole hrozně škemrali, aby lípa směla zůstat. A tak tam tedy zůstala a je tam ještě dnes.

0: Anččin výlet po řece. Když Marcelka dávala v zahradě čaj, byly samozřejmě všechny panenky pozvány, Ančka, plechový vojáček, Indián a všechny ostatní i čtyři maličké krejcerové panenky v krabičce od cívek. Po báječné hostině se zázvorovými koláčky a mlékem byly panenky ovšem hrozně ospalé, aspoň tak Marcela usoudila, proto je všechny kromě Ančky odnesla domů, kde je uložila do postýlek, aby si hezky odpoledne zdřímly. Ančce Marcela zatím řekla, aby se na zahradě bavila sama jak může. Ančka čekala tedy na Marcelu a protože neměla nic jiného na práci, pozorovala mravenečky, tahající se od ropty, které jim Marcela hodila. Tu najednou slyšela za sebou dupot psích nohou. Bylo to štěně Fido. Štěně dobíhlo k Ančce a dívalo se na ní. Pak přistoupilo k ní a štěkalo jí do obličeje. Ančka chtěla vypadat hrozně přísně, ale nemohla schovat svůj široký namalovaný úsměv. Ty si chceš hrát, viď? Fido zaštěkal a začal po Ančce skákat. Čím víc se Ančka usmívala, tím víc Fido dorážel, až ji konečně chytil za šaty a tahal se s ní. Tohle byla báječná zábava pro štěně, ale Ančce se to naprosto nelíbilo. Kopala a škubala sebou, jak nejvíc mohla, ale štěně myslelo, že si Ančka hraje. Fido vyběhl ze zahrady a běžel po cestičce na louce, každou chvíli se zastavoval a dělal, jako by se hrozně zlobil. Přitom vždycky silně Ančkou zatřásl, až jí přízová hlava byla o zem. Bum, bum, bum, bum. Potom vyhodil Ančku do vzduchu, kde sebou dvakrát až třikrát zatočila, než spadla zase na zem. Při této zábavě ztratila zástěru a přízové vlasy měla už hodně uvolněné. Před potokem jim přiběhlo po lávce naproti jiné štěně.
1: Co to tam máš, Fido? Paf, řeklo a čichalo k Ančce.
2: To je Ančka, paf, odpověděl Fido. Báječně si spolu hrajeme.
0: Vidíte? Fido skutečně myslel, že se to Ančce líbí, když se s ní točil a házel ji vysoko do vzduchu. Samozřejmě se mýlil. Ale hra se ku podivu brzy skončila. Druhý pes chytil Ančku za šaty a utíkal s ní po louce. Fido štěkal těsně za ním. Uprostřed můstku chytil Fido psa a teď se o Ančku hrozně tahali. A jak se tak tahali, váleli a škubali, Bůh ví, jak se to stalo, že se Ančka převážila přes okraj lávky a spadla do vody. Psi byli velmi překvapeni a Fido toho opravdu litoval, protože si vzpomněl, jaká k němu byla Ančka vždycky hodná a jak ho zachránila před rasem. Ale proud už Ančku unášel a všecko, co mohl Fido dělat, bylo běžet podél břehu a štěkat. A teď vy si jistě myslíte, že se Ančka utopí, ale ne. Ona krásně plula, protože přece byla vycpaná čistou bílou vatou. Voda jí tedy nemohla tak rychle prosáknout. Po chvíli se psi během pobřehu unavili a cizí štěně utíkalo přes louku domů s ocáskem vesele zdviženým, jako by nic nebylo provedlo, zač by se mělo stydět. Ale Fido se vracel nešťastný domů. Jeho malé psí srdce krvácelo pomyšlením, že on je příčinou toho, že se Ančka utopí. Ale Ančka se neutopila ani pomyšlením. Ve skutečnosti dokonce usnula, protože pohyb proudu, jaký unášel, byl tak kolíbavý, zrovna tak, jako když ji Marcela houpala, tak spokojeně spala a plula po proudu, až narazila o balvan. Chtěla si na něj vylézt, ale mezi tím voda tak prosákla její hezkou, čistou, bílou vatou, že Ančka byla velmi těžká, a nemohla tedy vůbec lézt. Musela tam tedy zůstat a čekat, dokud Marcela s tatínkem nepřišli a nenašli ji. To víte, že se po ní scháněli. Našli kusy její zástěrky na louce, kde si Fido s cizím štěnětem s ní hráli. Pak šli podél potoka, až Ančku šťastně našli. Když tatínek Ančku vylovil, Marcela ji tak pevně k sobě přivinula, že voda z Ančky tekla proudem na její zástěrku. Ale Marcela byla tak šťastná, že našla Ančku, že si z toho vůbec nic nedělala. Pospíchala s ní domů, kde ji svlékla z mokrých šatů. Pak ji posadila na červenou židličku před kamna v kuchyni a přinesla k Ančce ostatní panenky, kterým pak přečítala pohádky, zatímco se Ančka vařila a sušila. Když už byla proschlá, řekla maminka, že je ten čokoládový dort, který se v troubě pekl, již hotov, a dala Marcele veliký kus, aby mohla její dceruška uspořádat novou hostinu. V noci, kdy celý dům už spal, zdvihla se Ančka na posteli a řekla panenkám, které ještě nespaly: já jsem tak blažená, že se mi nechce ani trochu spát. Víte, ono asi to cukrové srdce se mě ve vodě rozpustilo, takže je mám teď v celém těle. A proto se ani trochu nezlobím na Fída, že si se mnou tak hrubě hrál. Tak byly všechny panenky také spokojené, protože spokojenost je velice nakažlivá, zvláště když se mají všichni vzájemně rádi.

poprvé uvidíš hvězdy na procházce nebem. Usneš a ve snu možná potkáš hrneček s medem. Pro tebe kromě medu vymyslet nedovedu. Nejen

0: Nejhezčí na světě, první sen, medvíděte.
1: Digi básnička. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
2: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
2: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.
3: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady.
4: Tady tak.
3: Jestli, pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
4: Pro Boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
3: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
2: Piggy vtip.
5: Malý Tomáš chce koupit mamince k narozeninám kuchařskou knihu.
6: Máme dvě, jednu za 120 korun, druhou za 80 korun. Kterou si vybereš?
5: Stačí ta menší, my tolik nejíme.
2: To by bylo báječné, kdyby z kuchařských knih pádala rovnou už uvařená jídla.
5: Yeah.

0: sladkové a šmakovinky. Vítáme vás, Pigim, u dalšího dílu našeho společného vaření.
1: Ahoj.
0: Dnes budeme péct.
1: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
0: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
2: Mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky, sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady, tedy sušenky.
0: Jen se neboj, Piggy, budeš překvapen.
2: Jenom aby.
0: A budeš se olizovat až za ušima.
1: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosu šomňamku s námi.
0: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
1: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky.
2: Jen jestli budou sladěvčké, jak říkáš, víš.
0: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru.
1: Oho.
0: Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
1: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
0: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
1: Počkej, to je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
0: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
1: Já vím.
0: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
1: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala, Dáho?
0: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu.
1: Mám.
0: Prášek do pečiva.
1: Tady.
0: A vanilkový cukr.
1: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
0: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat, ale...
1: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
0: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak jsi na tom s mrkví, Piggy?
1: Už to nesu, račte, madam.
0: To je legrace, jak to mluvíš.
1: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
0: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám. V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
1: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám, míchám.
0: Já se s tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robůtku, míchej.
1: Míchám.
0: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
1: Míchám, míchám.
0: Piggy, ukaž, myslím, že už to bude míchám, stačit.
1: Míchám,
0: stačí, Piggy.
1: Míchám.
0: Dost, Piggy.
1: Zvolte správný příkaz k zastavení.
0: Přestaň.
1: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
0: Jaké tlačítko? Přestaň míchám, už míchat, to míchám, stačí, Piggy.
1: Zvolte tlačítko s funkcí, vypněte.
0: Co mám dělat?
1: Míchám.
0: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
1: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
0: Dobře, dobře. Tak tě svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
1: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
0: To ví, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
1: Robot Piggy v režimu klidu, těsto v režimu klidu. Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka.
0: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
1: Můžu já?
0: Půjde to bez robota, aby se nám zase nezbláznil, víš, a neválel do úplného vyválení.
1: Dobře, já už budu hodná.
0: Ty jsi hodný pořád, Piggy, i když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
1: Tak jo, promiň, teď už budu normálně fofrovat.
0: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
1: K válu válným válečkem. Válečkem
0: prostě válečkem. Válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
1: Mám,
0: tak,
1: mám.
0: Jde ti to výborně.
1: Je, to je
0: ještě tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část. Vykrajování.
1: To je skoro jako o Vánocích, Laskonkovi. To taky takhle vykrajujeme.
0: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale vy děti doma určitě už víte, že
1: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvarvy krajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
0: Dobře, Piggy, všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
1: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
0: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou. Třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
1: Budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
0: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.
1: Ahoj!

O drakovi a bílém oblaku. Jednou jsem měl červeného draka. I vzal jsem ho za uzdičku, přivedl na kopec a vypustil ho na dlouhém tenkém provázku, aby se napásl na modrém nebi. A zrovna jsem mu chtěl po provázku poslat psaníčko, když se na obloze objevil oblak. Takový docela obyčejný bílý oblak. Připlul k mému červenému drakovi, nějak podezřele se kolem něho začal otáčet a ze všech stran si ho prohlížel. Červený drak se přestal pást a byl celý nesvůj. Myslím si, nejlepší bude, když draka na chvíli stáhnu dolů a počkám, až bílý oblak odpluje pryč. Ale už bylo pozdě. Najednou oblak draka pohltil a hajdy s ním pryč. I odvíjím provázek, jak jen nejrychleji jsem mohl. A myslím si, co teď? Za chvíli budu na konci. A jakou pak má oblak sílu? Zuby, jak je vidět, nemá. Dávno už by provázek překousl. I odmotávám a odmotávám a ustrašeně se dívám, kde je konec provázku. Málem mi vyklouzl z ruky. Kousek jsem musel běžet, protože oblak táhl ze všech sil, ale za chvíli se unavil a když jsem se pořádně opřel nohama, provázek se napjal, až zadrnčel a tu se oblak zastavil. Byl chycen jako štika na udičku. A tak jsem začal provázek zase pomalu namotávat a přitahovat tak bílý oblak k zemi. Přitahuji a namotávám, až jsem byl celý mokrý, ale oblak jsem přece jen přitáhl až k zemi a pevně přivázal ke stromu. Dívám se, co je to zač, ten bílý oblak. A tu vidím, že je celý z vanilkové zmrzliny. Kdo by to byl řekl? I nasadil jsem si na hlavu bílou cukrářskou čepici a začal jsem nahlas vyspěvovat. Pro kluky i pro holčičky, pro dědy i pro babičky, pro pejsky i pro kočičky, zmrzliny tu máme dost, každý je náš milý host. Hned tu stál zástup na zmrzlinu. Každému jsem dal do kornoutku, kolik chtěl. Kdo tam byl, pochutnal si. Kdo tam nebyl, litoval.

0: býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká Na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopistěmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam zvesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosukus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali, dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Dona nobis pácem, kam pak místním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě čtyři holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnuv bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes Haramici, Černá Blata, Sedm zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od černých blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané v ledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žavý koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý na Astrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i pro vodníka dobrý důvod. Poskočil s ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem.
1: Ty jsi sládek z ruka, páně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šelmo zrzavá. Jednou jsem ho vyzum k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat.
0: Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalendě vypravovávali všichni hajní vůkol. Jsem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku, nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fořti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně, řekl mu jenom: ty můžeš se svými moudrostmi dopaďou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astrmanská, nečesaná, ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahením bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička. Nejspíš to byl ten jeho astrmanský smích. A povídá: tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbradosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To, jako myslíš tam dolů, ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království? Mátala tam měl při hrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová, a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš, čerte kropáč, dvě štiky jako polena přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně vyvát, crnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhli jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si crnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med. Chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala.
1: No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství. Rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci. Ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátkojí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan Sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbeptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním,

šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s Březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak, než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém částku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské faldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas, košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí. Podhrází rak, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád. A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku a ta byla jako tatínek tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a umilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastříhnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal. A dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský, a koupil si na jarmarce
nový klobouk z Brna.

Pak chodil za Julínkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julínka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julínka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí, studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julínko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já, zapípala Julínka tichonce, co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si Julinčiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucher na zdušník oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi, příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho, proboha tě prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení.
Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem Hastrmanským na místě Setsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špécie, když pan starý na něj tak z hurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl upěnlivě, ale když Sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro Hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez Hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla a třeba, že kádě vypařovali vratičem, libečkem, chebdím, tolitou, laskavcem i devětsilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty leknínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávali Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty odsůny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sledovničtí schlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu vinu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná.
Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich ruka páň měla, a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnících, tažených pivovarskými voly, a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, oče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, píte sakra, aj chuchu. Spustil mládek na měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí, dužiny sudu se rozkočily na vše strany a hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že ji mohl na černidlo prodávat, jenom ta bílá skvrna. Ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. Od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.

0: umazaná od popela, tančit s princem, to bych chtěla. Obujte jí střevíček, usměje se spod víček. Kdo je to?
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Princezna prasátko.
3: Ne, je to princezna, ale vlastně to ještě princezna není.
2: Od popela?
3: Popelka.

0: Sluníčku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Rytíř podvazkového řádu. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon.
3: Ukáž!
2: Vtáhl Hihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku.
3: Věřil jsem, že to dokážeš,
2: řekl a svolal celý svůj gang.
3: Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Hihlík!
2: Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
3: Kamarád Hihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
2: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Hihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
3: Poklekni,
2: vyzval ho Dederon. Hihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Hihlíka.
3: Polipi,
2: přikázal. Hihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
3: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu kudly Dederona.
2: A udeřil tím tácem Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
3: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
2: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
3: Tento špendlík tě spíná s námi všemi,
2: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
3: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
2: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Hihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Hihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
3: Co to děláš?
2: Zeptal se až po chvíli.
4: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
2: Chechtal se Tulamor junior.
5: Klídek! Dělám tu místo pro další.
2: Utrousil Hihlík na půl pusy a cvrnul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
3: Líbíš se mi čím dál víc, pochválil ho Kudla. Místo to budeme brzo potřebovat.
2: Na co, šéfe? Zeptal se Hihlík.
3: Čekáme přece výkupný,
2: odpověděl Dederon a Hihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil jí do plechovky piva. Dneska si ten dudlík pěkně vychutná.

0: turista na Islandu se ptá starousedlíka.
1: A kdy tady bývá léto?
2: To máte různý. Letos bylo v pátek.
3: Na Islandu, to je tam, kde mají velikou zimu, víš?
1: A...
3: To je takový daleký ostrov.
1: Jakože léto už bylo, jo?
3: No, no, že bylo, ale bylo kratulinka.
4: Pojď. To máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď.
5: Tak, jsem první a nejvejš.
6: Jen nefek podepsat, neříkal, jak vysoko.
5: Dělej, co se s tím couráš.
6: Když měl tak dlouhý jméno, taky mi se scourá.
5: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
6: Nech toho.
5: Co u toho tak hekáš?
6: Mně je to jedno, klidně si zkráš, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
5: Co to bylo?
6: To mělo být...
5: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
6: Já.
5: A kdo teda?
6: Nohy.
5: Co nohy?
6: Dřevěný.
5: Kde?
6: Moje.
7: Ahoj veveřata s mlsnými fousky, moji milí mrsotkové a šmakovinky. Vítám vás při další lekci vaření s veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
8: Ano, ano, ano, vážení, Piggy se sune, nese velký koš, jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí krákonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco slup, třeba něco zhup, hupi, hupi, hup. Ahoj, Laskunko, rýmuju jako rýmista, všimla jsi?
7: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
8: No, no, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
7: Básník, Piggy, rýmuje básník.
8: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
7: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
8: Jaký koš? No nemám, kde bych ho vzal.
7: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
8: Přemýšlel jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív a tě houpe, říkala. Představ si, děs běs je to.
7: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
8: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, je jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pumprdlíkovatě sloní.
7: Piggy, to je dobře, že přineseš jablíčka. Něco se naučíme. Schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
8: Svačinku.
7: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
3: Tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
7: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
3: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šupo, sendvič jako malovaný.
7: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
3: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. A budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
7: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
3: No jo, tak promiň, já to říkal jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
7: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
3: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává. Maslo,
7: tady je, koukej, maslo, koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
3: No,
7: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
3: Jasně!
7: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
3: To krájení, to je tvá práce, viď?
7: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
3: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
7: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
3: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
7: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
3: Tak, mažu, natírám.
7: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dal si tam toho zbytečně moc.
3: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
7: Ty jeden mlsoune.
3: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
7: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
3: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
7: Ale až za chvilinku.
3: Ještě tam dáme něco.
7: Ano.
3: Mně by to stačilo i tak.
7: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
3: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
7: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami.
3: Já.
7: Zkus to. Ale opatrně.
3: Já vím. Přiměřeně, že jo?
7: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
3: Je, to je jako když sněží.
7: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
3: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
7: Správně. No a teď je ještě ochutnej.
3: Já už je přece dávno ochutnávám.
7: No a jaké jsou dobré? No,
3: Dobré, no.
7: Piggy, řekni něco.
3: No je to mňamka, no. Čupreňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
7: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
3: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
7: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Šel Janeček na kopeček, hnal před sebou 5 oveček a 6. berana se zlatýma rohama.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Příhody malého kořínka. Kořínek se probudil, sám nevěděl proč. Že ho nevzbudilo jaro, poznal určitě. Bylo mu smutno a chladno a to z jara nebývá. Zachumlal se až po uši, ale moc to nepomohlo. Zem byla syrová, vonila hořce po listí a vůbec nehřála. Něco se mi zdálo, usoudil kořínek, ale naráz viděl, že to nebyl sen. To, co ho vzbudilo, bylo tady zas. Zabilo to ječivě a břitce. Těžký pád zadunil o zem. Pak bylo ticho. Takové ticho, z kterého jde strach. Lidé káceli les. A pak se ozvala ta píseň, spanilá a teskná, jak měsíc v úplňku. Rozechvěla vzduch i zemi. Nikdo už nemohl spát.
1: Puky se loučí,
0: zašeptala tráva třeslice.
1: Pospěš si, kořínku, máš nejvyšší čas.
0: Kořínek mlčky kývl a začal balit raneček. Moc toho neměl, ani nepotřeboval. Vlastně jen trochu země na přikrytí, až bude spát pod širým nebem, než najde nový les.
1: Proč musí pryč?
0: Divila se tráva psárka.
1: Je jiný než my,
0: vzdychla třeslice.
1: Nevydrží sucho, mráz i úpal jako tráva. Je to kořínek lesní a bez stromů nemůže žít.
0: Má pravdu, přikývl v duchu kořínek a hodil si raneček na rameno. Tak se tu mějte, řekl trávám a statečně se usmál na rozloučenou. Pak šel. Ani jednou se neohlédl. Až to psárce přišlo líto. Ale třeslice věděla, že tak je to v pořádku. Kořínkové už takový jsou, že nikdy před nikým nebrečí. Tu noc poprvé mrzlo a kořínek dostal strach. Třásl se pod svou hrstkou země a měl co dělat, aby nezapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Kránu přeci jen usnul. Ale i ve snu šel od lesa k lesu a nikde ho nechtěli. Za to, když se probudil, všecko bylo jinačí. Les jakoby hořel mírným zlatým plamenem, nebe bylo modře vymetené, u potoka prala myška prádlo a k tomu si zpívala. Prádlo se ve větru třepetalo a písnička s ním. Písnička byla veselá, prádlo pestré a kořínek najednou nechápal, proč se v noci bál. Že o něj nikde nestáli? Co na tom? Tady si ho jistě nechají. Pak se vítr obrátil. Nebe zšedlo. Les pohasl, myška dospívala. A kořínka v tomhle lese taky nechtěli. Trávy na něj koukaly jak na cizího. Psineček byl odmítavý. Sveřep sotva kývl na pozdrav. Srha říznačka ho sjela nabroušeným pohledem.
1: Není místo!
2: Obsazeno!
0: Odbývaly ho mechy měříky a ploníky.
2: Tady je to vyhrazené pro oddenky.
0: Zaječela nedůtklivě kaprať. Sotva se k ní přiblížil.
3: Jako bych přišel něco ukrást, napadlo kořínka.
0: A najednou zapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Tak stačil vklouznout pod list, aby se nikdo nedíval. Vidět ho opravdu nebylo, ale brečet musel určitě, jinak by nepřeslechl, že někdo přichází. A že si žalud dal záležet, aby o něm všichni věděli. Funěl, dupal, halekal, valil se jak tvrdý brouk, div, že na kořínka nešlápl.
2: Pardon,
0: zarazil se.
2: Netušil jsem, že tu brečíte.
3: Já nebrečím,
0: spolkl honem slzu kořínek.
3: Já jen trochu smutním, že mě tady nechtějí.
2: Vám to vadí?
3: Zajímal se Žalud. Moc, jsem totiž bez domova, přiznal sklesle Kořínek.
2: He, to já taky, ale vsaďte se, že za minutu nebudu.
3: Zasmál se Žalud a hup, zavrtal se po krk do půdy.
4: Au, to bolí, dupnul jste mi na šlupičku.
3: Ozvalo se spod země.
4: Tady bydlíme my.
3: Naříkali sněženčí cibulky. Ale Žalud nedbal. Vrtal a vrtal, hemžil se a rozpínal, dokud nezmizel v zemi docela. Kořínkovi z toho přišlo slabo. Už nechtěl domov, nechtěl teplo, chtěl jen spát. Pod ním naříkali cibulky, nad ním hučel nepřátelský les. Ale Kořínek už to neslyšel. Malátně schoulen pod svou hrstkou země, tiše usínal. Už to bylo o strach. Mrazy na krku a listí ještě na stromech. Jak to mohlo dopadnout? Ale v noci lesem zalomcoval severák. Ráno byly stromy holé a zem jak pod teplou peřinou. Když nesl myšáček mléko k snídani, málem se tím nadělením neprohrabal.
1: Houbíci mají po starosti,
3: hlásil už ve dveřích.
1: Však my taky,
3: řekla máma a v duchu počítala, kolik má ve spíži sklenic.
1: Jak si touhle dobou prospěvují, bude houbový rok.
3: Houbík pod boráček nespíval. On po starosti neměl.
5: Zas nepadala, lakota lakotná.
3: Žehral na svou borovici a sehnul se pro list bůh ví odkud přivátý a chatrný jak šlupička.
5: Že to sbíráš, takový šunt?
3: Všiml si ho Lerpánek, kterému modřín schodil všecko najednou.
5: Nech toho a pojď si nabrat jehličí.
6: Já nevím.
3: Váhal podboráček. Nechtěl vypadat hladový.
5: Potřebuješ přikrýt podhubí? Jo. Máš čím? Ne. A já mám pro dva dost. Tak pojď a naber si.
3: Rozhodl Lerpánek a na tom zůstalo.
2: Koukej, vyhrabal jsem Kořínek.
3: Hlásil podboráček.
5: Nepovídej.
3: Divil se Lerpánek.
5: Co pak už jsme na dně, aby nám tu rostly kořeny?
2: On tu neroste, jen tak leží. Asi už je umřelý. Nebo že by ne?
3: Zarazil se podboráček. Najednou se mu zazdálo, že kolem toho Kořínku se trošku chvěje jehličí. Kořínek opravdu žil, ale jen maličko. Tak málo, že o tom ani nevěděl. Nevážil už skoro nic, když ho nesli po mechu a potom dolů, kde bylo teplo a vlaho svůní listovky. Už tam na ně čekal jenerál. Byl to houbík vážený. Pěstoval hřiby satany jen lesu pro okrasu a měl lesní moudrost v malíčku. Ani Kořínka nemusel moc prohlížet.
7: Je prochladlý a vyschlý, ale snad to přežije. Byla by ho škoda, umí krásně kvést.
4: Ty se s ním znáš?
3: Divil se houbík Mochomírek.
7: Jakživ jsem ho neviděl, ale cítím, že je jedovatý. Voní trochu jako moji satani a možná je i léčivý.
4: Zkusím ho vyléčit,
3: kývl Mochomírek. Uložil Kořínka do postýlky, starostlivě ho přikryl a posadil se k němu na první hlídku. Houbíci se vytratili po špičkách. Kořínek ve snu pookříval. Mochomírek tiše seděl a myslel na něj, na své muchomůrky, na hřiby satany, ale také na oměj, náprstník a vraní oko. Na všecku tu krásu, co se musí jedovatě chránit, aby ji chtiví lidé lesu nevzali. Přišlo to naráz. Kořínek nejdřív nebyl a najednou byl. Zahřátý, odpočatý, jistý, že přátelé jsou na blízku. A v tom něco zavonilo tak prudce, jiskřivě a čerstvě, že se prostě musel probudit.
1: No konečně, já věděl, co tě vzkřísí.
3: Smál se Houbík Šuntelka. Míchal tím vonavým. Ve sklínce vířila duha. Lžička cinkala jak zvoneček. Až cinkla naposled.
1: Hotovo!
3: Oznámil Šuntelka a přidržel Kořínkovi sklenici. Zblízka vonila až k závrati.
1: Co je to?
3: Špitl omámený Kořínek.
1: Letní rosa, dobře uležilá. Stíráme ji z léčivého kvítí,
3: vysvětlil Šuntelka. Kořínek pil a měnil se před očima. Jakoby ho naráz bylo víc. Jakoby se zevnitř rozsvítil. Tu vůni znal, jenže odkud na to si nemohl vzpomenout. Byl ještě nepatrným semínkem, když loňské léto takhle rozvonilo kraj. A než znovu usnul, vybavila se mu rozkvetlá louka prohřátá sluncem.
1: No vidíš, už jsi chlapík,
3: liboval si Šuntelka.
1: A co teď? Budeš spát, nebo si chceš povídat?
3: Povídat, rozzářil se Kořínek. Já už ti tak dlouho s nikým nemluvil.
1: No, teď si to vynahradíš,
3: sliboval Šuntelka. A nemýlil se. Jak se rozneslo, že Kořínek je vzhůru, všichni ho chtěli navštívit. První, samozřejmě Lerpánek a Podboráček, co ho našli. Ale taky Mochomírek, Kobzánek a pak už se dveře netrhly. Přišel Peprník a Lišůvka a Pečárka a Generál. Pomalu už nebylo kam stoupnout a ještě se trousily návštěvy.
1: Co sem pořád lezete? Já tu kluka léčím a vy mi ho rozřádíte, až dostane horečku. Ven, všichni ven, bude se spát.
3: Nebude, nevěřte mu, křičel Kořínek. Ale nic mu to nepomohlo. Rozesmátí houbíci se vyhrnuli ze dveří. Uvnitř zbyla jen houbová vůně a rozježený Houbík Šuntelka.
1: Tak a je to. Konečně si můžem pěkně popovídat.
3: Kořínek nic. Otočil se k němu zády, zavřel pevně oči a dělal, že spí.
1: Trucuje, že jsem mu vyhnal hosty, usmíval se v duchu Šuntelka.
3: Taky dobře, aspoň dřív usne. Pomyslil si a než domyslil... Pochrupoval Kořínek. Už netrucoval, ale sladce spal. Nízké mraky zadrhly o vrcholky stromů a vysypaly na zem všechen sníh. Les se změnil v bílý, čistý sešit, do kterého každý musel zapsat, odkud šel a kam. Sněžit začalo před půlnocí a chumelilo ještě po ránu. Když se Podboráček vrátil z výzvěd, byl jak hustě pocukrovaný.
5: Jdi pryč, oklepáváš se jak hajných pes.
3: Smál se Lerpánek a Kořínek s ním. Vlastně se teď smál pořád. A taky byl čím dál chytřejší. Znal všecky houbíky i to, co pěstují. Už se jim nezaplétal do podhoubí, a nekýchal, když přebírali výtrusy. Jen v houbách se ještě nevyznal, protože pocházel z bukového lesa, kde rostly hříbky a nic víc. Ale právě dneska se to mělo napravit.
5: Tak jsme tu,
3: oznámil Podboráček a otevřel vrátka v kořání. Vydechlo z nich vlhké houbové teplo, jak z prohřátého mlází, když houby nejvíc rostou. Však také rostly. Bylo jich tu, každá jiná. Kořínek nevěděl, kam se dřív podívat.
5: Samé nejlepší kousky na vzorek,
3: vysvětloval Lerpánek.
5: Chodíme sem, abychom se poučili a pěstovali zrovna takové.
3: Jsou tu i generálovi satani? Zajímal se Kořínek.
5: Samozřejmě. A také moji klousci, hříbky, co chová Podboráček, kováři, o které se stará Šuntelka.
3: Ukazoval Lerpánek. Tuhle určitě vypěstoval Pečárka, zavětřil Kořínek nad houbou bílou jak smetana. Voní stejně jako on.
7: Je to opravdu Pečárkův žampion. A voní po anýzu. Povím ti o tom pohádku. Každý les má svou vůni, aby si ho lidé nepletli. Borový voní horce, jedlový chladně, březový čerstvě a houbový po houbách. Ale není to tak odjakživa. Kdysi, když houby ještě nevoněly, nemohl po nich vonět ani houbový les. Půjčoval si tenkrát vůně, kde se dalo. Někdy od smrčků a jindy třeba od konvalinek. Dokonce prý občas voněl i po kobliškách, když je právě paní Hajná smažila. Jenomže houbaři byli bezradní. Nevěděli, kde hledat. Když o houbu přímo nezakopli, ani nepoznali, v jakém lese jsou. A tak hříbky darmo přezrávaly v mlázích, klousky chátraly v měkké křapáče a houbíci byli mrzutí. Protože když se má úroda zkazit, je škoda práce něco pěstovat. Ale vůbec nejhůř byl na tom houbík Pečárka. Jeho žampiony se, jak známo, velice podobají jedovatým muchomůrkám. Proto je nikdo nesebral, i když je našel. Byli dokonce i takoví houbaři, co do nich kopli. Není divu, že Pečárka byl čím dál vzteklejší, až dostal ten správný vztek, po kterém se v hlavě rozsvítí. Houbař přece nemá jen oči, má taky nos. A jaký, panečku? Jen mu pod něj správně zavonět. Hned bude chytřejší, řekl si Pečárka a jak byl v ráži, zrovna se do toho dal. Celou noc měl plné ruce práce. Ale stálo to za to. V pátek ráno voněly všecky žampiony po anýzu a na kraji lesa visela velká tabule. Velectění houbaři a houbařky, račte sbírat dobré houby do tašky. Můj žampion chutná přímo výtečně, po vůni ho každý pozná bezpečně. S úctou houbík Pečárka. Za sobotu se ta zpráva roznesla a v neděli nezbyla v lese ani jedna anýzová houbička. Od té doby voní žampiony po anýzu. Houbíkům se to tak zalíbilo, že se rozhodli navonět zvláštní vůní každou houbičku, aby si je

0: jak to děláš?
1: Divil se podboráček, když se naskok zastavil.
2: Nevím,
1: přiznal zmatený Kořínek.
2: Nějak se to se mnou děje samo od sebe.
0: Zeptám se generála, ten ví všecko na světě. A přijdu ti říct.
1: Slíbil podboráček.
2: Ale nepřišel. V podhoubí už se mu líhly jarní hříbky a tak měl co dělat, aby je ve zdraví vypiplal, než přijde jejich čas.
1: Kořínek na něj nečekal. Ani nemohl. Musel růst. Tak rostl, až vyklíčil do slunného dne.
3: Přidej klíčku,
1: cinkaly sněženky.
2: Pospěš si,
1: pobízeli podběly.
3: Zaspívej si s námi,
1: zvali fialky. A klíček rostl a zpíval, protože měl po starosti. Najednou už věděl všecko bez ptaní. Kořínek nasadil v noci poupata a před svítáním se rozvil. Z růžových květů vybuchla vůně a probudila les.
0: Honem, Kořínek už kvete!
1: Burcoval Lerpánek, když se vrátil z výzvěd. Houbíci vyběhli a strnuli úžasem. Na pozdrav jim kývaly štíhlé proutky. Květy, jak napršené z červánků, voněly, až to bralo dech.
0: Věděl jsem, že budeš krásně kvést, ale takovou nádheru jsem přece nečekal.
1: Žasl generál.
2: Kvetu, jak dovedu,
1: odpověděl Keřík. Jinak vám poděkovat neumím.
0: Vždyť není záč.
1: Zamlouval to děkování podboráček.
0: Radši nám pověz, kdo vlastně jsi. Ovšem, jestli už to víš.
1: Vím, šeptnul Keřík sotva slyšitelně. A víc neřekl. Marně houbíci prosili a naléhali.
0: Nechce se chlubit, proto svoje jméno tají.
1: Zašuměla borovice na vysvětlenou.
0: Ale celý les ho zná a pokládá si za čest, že v něm našel domov vzácný líkovec. Pěkný domov,
1: reptal podboráček. Nezapomněl ještě, jak Kořínek dodýchával v jehličí.
0: Už na to nevzpomínej, podboráčku,
1: domlouvala borovice.
0: Není jiný jen Kořínek, změnili jsme se i my,
1: zašeptal mech Ploník.
2: Nikoho už z lesa nikdy nevyženem. Věříš nám?
1: Prosili trávy.
0: Věřím,
1: řekl podboráček a šel chystat jarní hříbky, protože se kvapem blížil jejich čas. Prý se tenkrát vyvedli až ku podivu. Ale to už je jiná pohádka.

jak jel Šejtroček do Krakonošovy zahrádky pro medicínu. Jednou forman Šejtroček vedl vůz ulicí kolem jičínského pivovaru. V tom se rozkočí pivovarská vrata a stojí v nich Sládek Kule. Měchatý je, že by se v něm snadno složila vejražní várka, a těžký zem ho sotva nese. Křikl na Šejtročka, aby zastavil. Forman přitáhl valachu žemličkovi oprať a pokojně odložil bič. Tak co bys rád, Sládku? Kule zachrastil zlatkami v kapse. Mám pro tebe dobré ryto. A jaké by to bylo ryto, ptá se Šejtroček. Sládek Kule si vzdychl, až se po ulici zaprášilo, a začne po sobě ukazovat. Ale tuhle v životě mě píchá, jako by se tam obracel ježek, a tuhle níž zas pšká, až mi to bere dech. Dál Šejtroček neposlouchal, sáhl pro bič a povídá Sládkovi na rozloučenou. To všecko je od těch věder piva, co do sebe zobracíš. Takové trápení mi na vůz nesložíš, s tím musíš na doktora. Jenže Sládek zatřásl druhou kapsou, až se to v ní přesypalo, jak byla plná pilulí. A už ze zlosti křikl na Šejtročka. Rač těm, co o to stojí. Já už u doktora byl a ty jeho pilulky jsou tak leda dobré pro zobání slepicím. Zkrátka mi dojedeš pro medicínu do Krakonošovy zahrádky. Šejtroček odložil bič zpátky do toulečku. Kvůli tvému nenasytnému břichu nepojedu. Sládek zčervenal jako malináč a ve chvíli byl v jednom křiku. Jestli se ti to nezdá, povedu tě k starostovi. Na radnici už otvíral sluha okno, aby ten spor byl starostovi Humpálovi líp k doslechnutí. Šejtroček nakonec povídá, za tolik zlé vůle mi, Sládku, nestojíš. Tak tedy do těch hor pojedu. Kule položil na kozlík Zlatku, aby z toho byla smlouva, a nesl své náramné břicho opatrně zpátky do pivovaru. Než za sebou přirazil vrata, ještě Šejtročkovi pohrozil. Jestli se nevrátíš s medicínou do 3 dnů, stejně ti dám ustlat v šatlavě. Posládkovi ještě hřmělo v průjezdě a v tom se otevře v pivovarském domě okno. Stojí v něm dívčička pěkná jako zahradnická růže, ale smutná jako růže bez rosy. V rukách drží utěrku a chce z ní vytřást prach. Z očí se jí hrnou slzy. Šejtroček si stoupl na kozlík, aby měl blíž, a zavolal do okna. Proč pak jsi tak uplakaná? Protože jsem smutná, řekla dívčička. Šejtroček na to, tohle, že není žádná řeč, že by chtěl znát kořen, z kterého ten její smutek roste. Dívčinka složila utěrku na dvakrát a řekla, ale sloužím u Sládka, u toho Kule. A měla jsem chlapce, býval tu v pivovaru na Spilkách. Už nemáš? Povídá Šejtroček. Nemám, vzdychla si. On jednou řekl Sládkovi, že má v pivovaře jako v plesnivém lochu, a Sládek ho dal odvést rovnou k vojákům. Od té chvilky mi srdce usedá a hlavu mám bolavou od smutného myšlení. Šejtroček zavolal do okna. Jak se ten tvůj chlapec jmenoval? Jáchym, a já jsem Markytka, vzdychla si dívčička. Co ale záleží na jménu, stejně mi nepomůžeš.
a zavřela okna. A kdo ví, jestli nepomůžu, přidupl šejtroček na kozlíku, až se zhouplo kolo. Jednomu třeba pomůžu tam, druhému zas jinam. Jestli se mi dohor prve nechtělo, teď se mi chce. A jak? Olízl si prst, vystrčil ho a odkud foukalo nejstudeněji, tam Valachu Žemličkovi ukázal bičem. Tou stranou k Vrchlabí jezdíval forman Šejtroček málo kdy, spíš jen po Jílemnici. Seděl na kozlíku a říkal si: do hor vede cesta pořád do kopce a kdo se drží téhle moudrosti, nedokáže zabloudit. Tak jeli, až se ukázala Sněžka, co tam je nejvyšší mezi horami. Šejtroček vedl vůz rovnou k ní. Bylo k poledni, slunce připalovalo z nejlepšího a kolem po kopcích a cestách ani človíčka. Šejtroček začal mít starost, aby neminul Krakonošovu zahrádku. Snad bych ji spíš našel po vůni, povídá. Povystoupil si na kozlík a čichá. Cítí, jak voní kamení a taky vůni pokleči. Voní tu obyčejně jako v horách, povídá si znova a vede vůz dál, jak se točí cesta. Krakonošova zahrádka ale pořád není k dohlídnutí. Slunce už upalovalo na samé poledne, když Šejtroček zastavil Valacha. Dál nejedeme. To by nás cesta zavedla bůh ví kam k sasům. Přešel i kousek odpoledne a pořád tam ještě stáli. Je to jako divné čarování, povídá Šejtroček. Už ani nevím, kde je vpředu a kde vzadu. Dostal jsem se do pěkných konců. Jen dořekl. Vzadu na voze to skříplo. Šejtroček se ohlídne a nad pravým kolem mu sedí děda. Droboučký je, že by ho snadno pobral na dvakrát. Kabát má jako válený v lišejníku a bradu si opírá oborovou hůl. Šejtročka nejdřív popíchlo, aby dědu hnal z vozu. Potom ale jen přesedl na kozlíku a povídá: jestli se ti chce sedět, seď si. S námi ale daleko nedojedeš. Děda sedí, jen opatrně pohladil borovou hůl, aby nezatrhl otřísku. A proč bych nedojel? Šejtroček začal ukazovat po kopcích kolem. Protože kopec je mi tu jako kopec a cesta jako cesta. V ničem se tu nevyznám. Děda se tiše zasmál do rukávu. A kam jsi chtěl? Do Krakonošovy zahrádky, povídá upřímně Šejtroček. A odnést si odtamtud dvojí medicínu. Hned dvojí, zasmál se děda. A proč ne, povídá Šejtroček. Jednu proti tomu nelidovi jičínskému sládkovi a druhou markitce proti trápení pro Jáchyma, co musí sloužit u infanterie. Děda si jen protáhl vousy v prstech. Nosíš formane v hlavě divné starosti. Ale jestli mě svezeš, kdo ví, třeba pojedeme zrovna kolem té Krakonošovy zahrádky. Šejtroček už chtěl odseknout, že pro takovou nejistotu nebude otloukat vůz obalvany. Pak ale maličko střelil bičem. Drž se, dědo, teď to půjde z kopce a pak zas rovnou nahoru. A silně střelil bičem Valachu Žemličkovi kolem uší. Hala!
Už se to hrne dolů z kopce, řinkají podkovy a od kol prýskají jiskry. Do údolí sjeli lehoučce, jako když pták přesadí z větve na větev. Jenže pak se cesta zvedla a už jim nebylo do karet. Ke všemu, jakoby vozu, přibývalo vzadu na váze. Co tam, dědo, vyvádíš? Křikl přes rameno Šejtroček. I jen jsem si přesedl z boku na bok. Zasmál se děda, až houklo od hory k hoře a jeho vzadu na voze pořád víc na váhu. Valach žemlička táhne, až mu zvoní v šlachách a pění se potem. Kola se ale sotva valí od loukotě k loukoti. Tohle Šejtročka konečně přivedlo do ostré zlosti. Hodil bradou k ramenu a chce křiknout: kvůli tobě, valacha, nestrhám dolů z vozu, dědo. Ještě se k těm slovům ani nedodýchl, v tom se vůz vzadu najednou zváhl a vpředu zdvihl, až uhodil valacha žemličku pod ocas. Šejtroček vyletěl z kozlíku a z vysokého spadl rovnou do kleče. Dívá se z větviček a vidí, Herdek, šeptá si, něco takového není k vidění ani v Praze o jarmarku. On na cestě u vozu stojí ten děda, jenže jeho od země až pod nebe. Když strčí palec do kapsy u kabátu, tuto z kapsy zafučí a míchají se mraky. Rukou se děda opírá o kmen borovice, jen tak odraný z větví. A když se podívá mile, rozfouká to mraky za kopce a rozsvítí se sluníčko. Když se ale zamračí, zatočí se po horách chumelice. No to já nevěděl, že tě vezu, povídá sklečí Šejtroček a přešla ho všecka formanská fúrie. Dojeli jsme, tak jsem vystoupil, řekl na to Krakonoš a mezi horami pohřmívalo. Tohle je moje zahrádka. Formanovi strach nikdy nezaleze až pod kůži. Šejtroček vyšel z klečí a rozhlídl se. Máš to tu pořádně kamenité. Tady těžko najdu medicínu proti kulemu a druhou pro markitku. Krakonoš se schýbl až od mraků, sáhl mezi balvany a podal Šejtročkovi dva kameny. Jeden velký, druhý tak sotva do dvou prstů. Větší je pro Sládka a ten menší pro Markýtku, řekl ještě a udělal krok za horu a nebyl tam. Jen mraky se chvíli točily po nebi, jak v nich Krakonoš zamíchal rameny. Šejtroček uložil menší kámen do kapsy, větší strčil pod kozlík a rozjel se zpátky k Jičínu. Celou cestu šel valach žemlička jako po špičičkách a uši nesl u hlavy. Sládek Kule už čekal v Jičíně na rinku. Sotva Šejtroček dotáhl šlajfek, Sládek křikl. Že jedeš? Už jsem byl na cestě k starostovi. A medicínu vezeš? Šejtroček sáhl pod kozlík a podal Kulemu větší kámen. Sládek ho otočil v rukách. To, že má být medicína na mé pškaní, křikl a ze zlosti uhodil kamenem odláždění. Jenže ten kámen se odrazil a spustil takovou rajtačku po pivovarských střechách, že Kulemu v celém pivovaru nezůstala ani taška celá.
A od těch časů Sládkovi Kulemu zlé zatékalo do spilek a do lože. S tím druhým kamínkem dojel Šejtroček za Markytkou. Obracela ho v prstech a pořád nevěděla, co s ním. Ale pak ji napadlo hodit kamínek proti kasárnám. V tu chvíli se rozletí kasárenská brána a stráž skočila do haptáku. Vyšel nejvyšší jičínský generál, ale spíš jako by ho něco silnou mocí postrkovalo a vede sebou Jáchyma. Generál se před Markytkou uklonil tak hluboce, až si dýchl na holinky a melduje. Zum Befehl, Markytko, tuhle ti císař pán vrací z vojny infanteristu Jáchyma a veď si ho rovnou a laufšlit k svatbě. K tomu hráli vojenské trumpety jubl, jubl a vzadu od hor jim do toho pasovalo.

0: Figy hádanka.
1: Červená čepička zacinká rolnička.
2: Než poví pohádku,
1: pěkně se ukloní,
2: o králi nahrádku
1: zvonečkem zazvoní.
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Vídá pohádky?
0: Má červenou čepičku, na ní rolničku.
4: A kdo povídá pohádky?
0: Já vím, já jsem byl v loutkovém divadle a tam byl takový veselý
4: Spejbl a Hurvínek.
0: Ne, ne, ne, ty nemají rolničky, ale ve starodávném loutkovém divadle je takový Kašpárek.
4: A ten má rolničky.
0: Je tam Kašpárek, má rolničky a říká nazdárek.
4: Já jsem Kašpárek.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: A myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba člověče nezlobce.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: Vigy básnička.
1: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
0: A teď ještě jednou.
1: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou při nedělní vycházce oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
1: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
0: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.

0: dva kamarádi se spolu hádají.
1: Patriku, tvoje mamka je učitelka a ty neumíš ani psát, ani číst. A ty zase máš tátu zubaře a tvůj malý bráška nemá ani jeden zub.
2: Když je malinký, tak mu zuby ještě nerostou.
1: A nebo už mu vypadly a rostou mu druhý.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena se ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
2: Ech co, bylo bez toho mé.
1: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
3: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty, řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem. Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
1: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku. No dobře tedy, necháme prozatím hádky, ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl, rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna. Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka. Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. Ale z těch nedostal její muž ani na zub.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Robot strašák. Strejdo, povídej mi o kosmonautech. Byl to jen obyčejný robot strašák. Blikal, huhlal, klapal dvěma klapačkami a chodil po zahradě po určené trase. Čas od času se někde napojil na elektrický proud a dobil si baterie. To bylo vše, co uměl. Zaháněl vrabce a mlsné zajíce. Ale však víte, jak to chodí. Časem si na něj tato čelátka zvykla tak, že vrabci na něm sedávali a nechali se nosit po zahradě. Zajíci za ním chodili v průvodu, jako by šlo o karnevalovou veselici. Takže místo toho, aby robot škůdce zahrádky zaháněl, chránil je naopak před toulavými kočkami a dravými ptáky. No, a jednou se na druhé otočce náš robot trochu rychleji otočil a tu máš. Vypadl mu uvnitř nějaký čudlík. A robot strašák, místo aby se na otočce číslo 3 otočil na otočku číslo 4, kráčel pořád rovně dál, prošel plotem a tradá pryč. Zajíci za ním hledí vyjeveně. Vrabci kolem něj poplašeně poletují a cvrlikají. Kam jdeš? Neblázni, kamaráde, jdeš rovnou do města. Ale robot strašák jen klapal, huhlal a blikal a kráčel dál. To byste nevěřili, jak je jeden vypadnutý čudlík důležitý. Sešel úvozovou cestou na okraj města a chodník ho zavedl rovnou do hostince na rožku. Robot nelenil, vkročil dovnitř, rozhrnul pár hostů u dveří a zastavil se až u pultu, který byl naštěstí pevně přišroubovaný k podlaze. Marně se snažil šlapat. Pult ho dál nepustil. A tak už jen huhlal, blikal a klapal. Jediný hostinský nestratil ducha přítomnost a slušně se zeptal. Co pak si račte přát, vážený? Robot však jen dál huhlá, bliká a klape. Pan hostinský se nevzdává. Vážený, takovéhle domluvě já nerozumím. Chcete pivo nebo limonádu? Ale robot jen dál vede svou strašáckou. Najednou však ochabl a přestal i blikat. Kdo si zvolal, hele, teď on je to Marťan. A už se k němu hrnou dva montéři. Okukují ho ze všech stran, točí s ním kolem dokola, pak mu šroubovákem odmontovali vzadu plechový kryt a odborně ho prohlížejí. Hele, povídá jeden najednou, tuhle má vypadnutý nějaký čudlík. Zastrčili mu ho tedy do volné zdířky a robot se zase vesele rozblikal. Pak udělal 2-3 kroky, zastavil se u elektrické zásuvky a zastrčil si do ní elektrickou šňůru. A hele, rozesmála se celá hospoda. Nechce ani pivo, ani limonádu, ale elektřinu. Vida, Marťany! To bylo veselo. Když si robot dostatečně dobil své baterie, vykráčel zase z hospody ven. Hosté za ním pokřikovali. Přijď zase mezi nás, Marťané! Robot si to však už zase kráčí úvozovou cestou a rovnou na zahrádku. Zajíci a vrabci ho už čekali. Když robot přikráčel na první otočku, bliklo mu v tranzistorové paměti a správně se otočil k otočce číslo 2. Začal huhlat, blikat a klapat. Na otočce číslo 3 se zase správně otočil a kráčí k otočce číslo 4. Všechno je v pořádku. Vrabci se tedy zase pustili radostně do třešní a zajíci pokračují v ohryzávání hlávek zelí a kapusty. Jejich robot strašák je už zase spolehlivě ochraňuje před toulavými kočkami a dravými ptáky.
A co pak vlastně dělají majitelé této prapodivně hlídané zahrady? Asi někde poletují na raketě od hvězdy k hvězdě.

0: Někdy už se to tak přihodí. To ráno zrovna kapřík Pepa hledal za ostrůvkem mezi vodní travou něco dobrého k snědku. Koukal, kde by byly třeba perloočky nebo buchanky, když ho uhlídal. Zelený to on zase teda byl, ale možná, že víc zlatý. Možná by ho nechal, jak byl, ale v tom uviděl jeho oči. Smutné, červené oči. A potom ty ploutve. Pepa jak těživ takové neviděl. Byly skoro jako ty jeho vlastní, ale víc do kulata. I fousku měl míň. Na každé straně tlamičky jenom jeden. Byl ale menší než Pepa, to tedy ano. A to kapřík také viděl rád. Jinak vypadal skoro úplně stejně, jenom kdyby nebyl zelený a zlatý, kdyby neměl červené oči a kdyby neměl takové malilinké šupiny. Ono se skoro zdálo, že nemá žádné.
1: To je ryba. Že by takový nějaký divný kapr tebe neznám.
2: Není divu, já se společnosti dost vyhýbám. Ono na tom vlastně zas tak moc nezáleží.
1: Já jsem Pepa.
2: No, asi to tak bude, když říkáš. Nic proti tomu. Já se jmenuji Silvestr, pokud je to důležité. A jsem lín. No, slyšíš dobře. Lín, ne líný. I když zase přílišný spěch neobdivuji.
1: Vypadáš docela skoro jako já.
2: Myslíš? To je jedno. Ale nějaký rozdíl tady asi bude, když ty jsi kapr a já lín. Já už větší, ale nebudu.
1: Jak víš, že už nebudeš větší?
2: No, když to tak srovnám s ostatními líny, vychází mi, že už to lepší nebude. No, ale to je jedno. Na tom v tuhle chvíli přece opravdu nezáleží.
1: Že mluvíš tak smutně a že máš takové smutné oči.
2: No, to, že mám červené oči, ještě neznamená, že jsem smutný. Jsem jenom rozvážný. Nikam se neženu a všechno si nejprve pořádně prohlédnu. Potom uvážím, co dál a nakonec se rozhodnu, co dál.
1: A co chceš dělat dál?
2: Myslíš teď nebo za chvíli?
1: Myslím teď. Já mám zrovna trochu času, než se ostatní vrátí z lovu. Potom zase půjdeme zlobit rybáře, protože okoun Félix soudí, že se jim nemá dát pokoj nikdy a že se mají prorokovat.
2: No, asi ano, když myslíš a když to říkáš. Ale neříká se prorokovat, ale provokovat.
1: Tak já půjdu s tebou a nebudeme provokovat.
2: Tak pojď, budeme hledat larvičky pakomárů, plže, perloočky a buchanky.
1: Jejda, já taky rád perloočky a buchanky. Opravdu nejsi zelený kapr?
2: Ne, že by na tom záleželo, ale říkal jsem ti přece, že jsem lín.
0: Tak si pěkně pomalu pluli a pluli, až dopluli. Dopluli z rovinka krákosí, když z úkrytu prudce vystřelila štika Aneška. Jenomže se hned zase zarazila, to když uhlídala kapříka Pepu.
3: Já už asi špatně vidím. Já myslela, že ten druhý je lín a on je to taky kapr. Bratříček nebo sestřička?
1: To není kapr, Aneško. To je opravdovský lín a jmenuje se Silvestr. Bude to náš nový kamarád do party.
3: Tak ti teda pěkně děkuju. Já si tady číhám na lína a on mu kapr dělá ostrahu.
1: A proč na Silvestra číháš, Aneško? Ty mu něco chceš?
3: Kvůli obědu, abys věděl.
1: Hejda! Ty chceš Silvestra pozvat k obědu, Aneško?
3: Obráceně. Já myslela, že k obědu pozve on mě. Jak jsi říkal, že se jmenuje?
1: Jmenuje se Lín Silvestr, Aneško.
3: Tak z toho oběda zase nic nebude, když už znám jeho jméno. Jak má jméno, to už není ono.
1: A proč by z toho oběda nic nebylo?
2: Ona to Štíka myslí tak, že by si dala k obědu mě. Tedy pokud na tom záleží. A zřejmě jí svědomí nedovolí spolknout někoho, kdo jí byl představen.
1: Jeda, ty jsi chtěla Silvestra sníst k obědu? To nesmíš, Aneško. Vezmeme ho k nám do party.
3: Tak to se bude Felix zase divit. To bude řečí.

0: A tak.
1: A proč se lidi tak radujou, když ty máš svátek?
0: Ne, že by to bylo důležité, ale protože mám svátek poslední den v roce a protože lidi oslavujou právě poslední den v roce, tak já se vezu sebou. Však to sami uhlídáte.
2: Silvestris znamená po latinsku les. Tak nevím, když je v rybníku.
3: Jejda, jak to všechno víš, Bartoloměji?
2: Vím lecos, co vy nevíte.
4: Dělá chytrýho od té doby, co chodil bokukovat studenta, co se na lavičce na hrázi učil. No, bokukovat. On mu ten student drobil chleba a byl vyjevený z toho, že si může šáhnout na živou rybu. On se náš Bartolomě totiž od toho studenta nechal drbat. Bartolomě za chleba, všechno. Potom začal učit, teda jako náš Bartolomě. Možná, že teď někde učí i ten student.
5: To jednou za čas promluvil zase sumec Horimír, který se jinak do hovorů moc nemíchal.
0: Slovensky, německy a latinsky. Silvestr, francouzský Silvestr, anglický Silvestr, maďarský Silvestr, ruský Silvestr a polský Silvestr.
4: Další chytrák v rybníku,
5: konstatoval sumec Horimír a potopil se do té největší hloubky, aby neslyšel.
3: Škoda, že je led. Nemůžeme zlobit rybáře.
2: V zimě tu přece nejsou, když je led.
3: A kde je vlastně Félix?
1: Je poslední dobou nějaký divný. Moc se neukazuje. Říká, že se pod tím ledem nemůže pořádně nadechnout.
3: Já se taky nemůžu pořádně nadechnout.
1: Je tady ještě někdo, kdo se nemůže pořádně nadechnout?
6: Je tady někdo, kdo se nemůže jako Pepa pořádně nadechnout?
3: Právě o tom mluvíme, Lojzíku. V loni v tuhle dobu byl taky led, ale dýchat jsme mohli.
2: Já vám povím, čím to je. Porybný šťovíček zase zapomněl prosekat díry v ledu pro dýchání. Taky zapomněl na větrník, co čeří vodu, abychom měli trochu vzduchu. Asi si zase trochu díl poseděl v hostinci. V hostinci pod hrází. A zapomněl se. Taky tam.
5: A najednou všichni věděli, že má starý kapr Bartoloměj pravdu. Protože teď si také konečně všimnuli, že nikde u hladiny není místo světlé, kam by si mohli doplout pro pořádné nadýchnutí.
3: Tak co budeme dělat?
2: Co chceš dělat? Led je silnější než ty a dokud porybný šťovíček nevezme sekeru a neprorazí díru, jsme tady jako pod pokličkou. Až nebude ve vodě vzduch žádný, tak se udusíte. Pomaloučku, polehoučku, potichoučku se udusíte.
7: A ty se neudusíš, ctihodný starče?
2: Tak to mě opravdu nenapadlo.
5: A tak byli všichni pomalí, jenom lín Silvestr a karásek Lojzík zase tak moc ne. Dýchali zhluboka čím dál tím rychleji a opravdu najednou všichni věděli, že jestli porybný šťovíček neprorazí v silném ledu díru rychle, bude asi hodně, ouvej.
0: Já se nechci přijít, dokonce ani s vámi všemi nesouhlasit, ale o čem to tady vlastně mluvíte? Já jsem taky ryba a dýchá se mi skvěle.
1: Třeba proto, že se tak moc nehoníš.
3: Třeba proto, že nemáš skoro žádné šupiny. Třeba.
2: Třeba proto, že všechen vzduch spolikáš ty. A na nás už nic nezostane.
4: Třeba proto, že lín tolik vzduchu nepotřebuje, protože už je tak stavěnej.
5: Uslyšeli ze zdola? Odkud k ním zase pomalounku připlul obrovský sumec Horimír.
4: Každý malý rybářský dítě ví, že lín v zimě

0: Nepotřebuje tolik jako vy ostatní. Může žít i pod ledem, nebo se zahrabe do bahna na dně. A tak přečká zimu. Vydrží bez dýchání nejdýl z nás ze všech. Teda kromě Karase, samozřejmě.
1: No, nevím, proč právě my líni bychom měli být taková zvláštnost. Ale nezbývá než věřit při vší úctě k vašim šedinám.
2: Lepší se udusit, než skončit na háčku jako návnada a potom ještě v něčí tlamě.
3: Než se udusit pro vzduch ve vodě, to radši už nikdy nebudu lovit karásky.
4: No, pobyl jsem na světě dlouho. Párkrát už jsem mohl plavat v omastku na pekáči, když mě chytili. Jednou to štěstí přece skončit muselo.
5: Takže od jara budou v Pardubku už jenom samí líni, protože ty přežijou všechno, jak nám právě ráčil oznámit vážený stařešina Horimír. Líni a Karásek Lojzík, jestli se nepletu.
0: A proč by měli přežít jenom líni a Karásek Lojzík? Když budu chtít, bude za chvíli tolik vzduchu, že se udusíte, protože ho bude zase až moc.
3: Jak sem pustíš vzduch, Horimíre?
0: Docela jednoduše. Teď mi jeden po druhém pěkně nahlas odpovězte. Kdo je tady nejstarší?
3: Horimír.
0: A kdo je tady nejzkušenější?
6: Horimír.
0: A kdo je tady nejsilnější?
6: Horimír.
7: A potom se Horimír nadechnul z posledního vzduchu, co ještě ve vodě byl, a vyrazil tak rychle, jak ho nikdo neznal, přímo vzhůru proti ledu. Horimír se vrátil a vyplul proti ledu podruhé. Potom Horimír vyplul proti ledu potřetí. A ten puknul jak ulita vodních šneků, když rybí tlamička stiskne zubem požerákovým. A najednou se pod hladinou rybníka Pardoubek rozsvítilo a bylo vidět všude. A Horimír ještě chvíli svým mohutným ocasem nahoře čeřil vodu tak, že dýchali všichni zhluboka, a nejenom lín Silvestr a Karásek Lojzík, kteří to zase tak moc zatím nepotřebovali. Zrovna všichni vystrkovali hlavičky dírou, kterou v ledu prorazil sumec Horimír, dýchali zhluboka a dívali se na zimní nebe plné hvězd, když to začalo. Najednou se nad městečkem, které bylo na druhé straně rybníku Pardoubek, na té opačné, než je vesnička Brtev, rozsvítila hvězda, kterou nikdo neznal. Hvězda, co celý rok na nebi není, protože tuhle hvězdu vystřelil k nebi mladý rybář Šubr kvůli Haničce Zemlejna. A hvězda vzlétla, rozsvítila se na nebi, ale za chvíli zase zhasla a zase spadla. Ale to už Šubr vystřelil další, protože jich měl hodně a protože se právě na tenhle den celý rok chystal, aby Hanička věděla. A potom se na hrázi objevili všichni tři a volali Petrův zdar. To Frolík, Imlauf a mladej Šubr přišli všem rybám popřát nový rok. Když rybáři odešli zase do hostince pod hrází, odlepil se od největšího dubu, co byl hned třetí zleva, šedý stín, a přišel ještě někdo. Přišla Hanička z Kotykovic Mlejna a do díry, kterou v ledu prorazil sumec Horimír, naházela celou ošatku rozdrobených koláčů.
8: Ryby moje, ryby, jste tam pod ledem zavření jako já. Tak šťastnej novej rok, ryby, vy tam pod ledem.
7: A když odešla i Hanička, vyšel akorát z hospody pod hrází porybný šťovíček, který už sice nikam netrefil, Ale nahráz rybníka Pardoubek vždycky, protože ho měl rád, jako ryby pod hladinou. Protože ho měl rád hlavně pro ty ryby pod hladinou.
0: Šťastnej novej rok, ryby! Šťastnej novej rok, ty malá, rychlá ščiko! Šťastnej novej rok, malej, roztomilej kapce! Jenom to nejlepší, rafinovanej a lstivej okoune! Pokoj tobě, starej trofejní sumče, i vám ostatním, líni, candáti, bělice, karaso, mám vás rád. Ale že se o ně starám, i díru v ledu jsem jim prozekal.
7: Potom se ale zarazil, protože si nemohl za žádnou cenu vzpomenout, kdy tu díru prosekal.
0: No, to je jedno. Přece si tu díru do ledu ryby neprosekali sami.

0: Figy hádanka.
1: Je chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm.
2: Co je to? Se asi ty ovečky rozutečou, co?
0: Já vím, viděl jsi v Praze na staroměstském náměstí někdy orloj?
2: Neviděl.
0: Je tam takový velikananánský kruh a ten je rozdělený na 12 odděleníček. Aha. A každé to odděleníčko, to je jeden měsíc. Chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm je...
2: Rok!
0: Ano!

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj. Určitě. Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vy to už jenom. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento nonc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že? Justýno.
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Co vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

0: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhle.
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Ně.

0: Tati?
1: Co je?
0: Co myslíš, půjde to vůbec spravit?
1: No jistě, to by bylo, aby ne. Už to skoro je.
0: A ty umíš spravovat hodiny?
1: No to víš, už jsem v životě mnohé viděl.
0: A mnohé neviděl?
1: No ano, všechno jsem vidět nemohl, pochopitelně.
0: A hodiny s kukačkou si viděl?
1: No tyhle ty určitě, ty jsou ještě po mé babičce.
0: S kukačkou?
1: Ano, ta náhodou kukala moc krásně.
0: Babička?
1: Kukačka.
0: A proč to bylo na půdě?
1: Protože to jednoho krásného dne přestalo jít a kukat, tak co s tím?
0: A ty jsi si jednoho krásného dne řekl, že se na to podíváš.
1: No a taky se dívám, že ano?
0: Už 2 měsíce.
1: No tak je to teď pořádně opravené.
2: Dobrý den.
1: A nazdar, Máni.
2: Ještě děláte ty hodiny?
1: Už to bude, Máničko, teď je pověsíme a hotovo.
2: A kdy je dáte dohromady?
1: Jak to dohromady?
2: No, kdy tam dáte všelijaký tyhle malý tuntilínky? Ju, těch tady je.
0: To jsou materiály, co taťulda vyšetřil.
1: Vidíš, Máničko, hodiny jsou celé, takhle je zavěsíme. No, tak co říkáte? Už visí.
0: Už visí.
2: Už visí.
0: A nejdou.
1: Nejdou? Aha, no jo, ano, ano, zatím nejdou.
0: A proč nejdou, tati?
1: Hele, nebuď to, Žáno, 60 let se na to nikdo nezeptal a najednou ty to musíš vědět. Dáme je takhle trochu na stranu. No, prosím. A už jdou.
2: Slávička, už jdou.
0: A už zase ne.
2: Chudinky, už zase ne.
1: Jaký pak chudinky, posuneme je takhle, no, hele. No a jdou.
2: A jdou.
0: A nekukají.
1: Ale budou, dáme tu ručičku takhle na 12, no.
0: A nic.
2: Nebesíčka, nic.
1: Aha, ta dvířečka se trochu za tento malinko tomu pomůžem.
2: Je, díky, už se to pootevřelo.
1: Tak pozor.
2: Kuku.
1: Slyšel zvůrvajs?
0: To kukla Mánička.
1: Mánička, tak počkat, ještě tu kukačku vyndám. No, nepoď malá, no, tady ten drátek je trochu moc. To, narovnáme to, no.
0: A proč nekukají, tati?
1: Poslechni, hochu, trochu se soustřeď. Jak můžou kukat, když mám kukačku tadyhle na dlaní?
0: Bác ho.
2: Nebesíčka, bác ho.
0: Jo, proč kukají, tati?
1: Tak co, chceš vidět, proč kukají, nebo proč nekukají? A teď pozor, kukačka je tam.
0: Hodiny nejdou.
1: Ale půjdou, stačí takhle trochu cvrknout do toho kivadla.
2: Já cvrknu.
1: To ne, Máničko, já sám. To se musí citem, natáhneme závaží, počkej, takhle, no. Trochu postrčíme kivadlo. Tak a už je nebudeme pokoušet, nebo to porucháme. Teď je 3/4 a...
0: Na kolik?
2: 3/4 na nic.
1: Co pak neznáte hodiny? Je 3/4 na... Aha, malá ručička se někam...
2: Tady je v guláši.
1: Tady to vidíš, Hurvajs. Kolikrát jsem ti říkal, že guláš se nedává takhle blízko k hodinám. Nasadíme, no takhle a dost. Je 3/4 a na kukání si pěkně počkáme 1/4 hodiny. To Mánička?
0: To hodiny.
1: Tak vidíte, jak to klape.
0: Tati, ty jsi jako ten slepý mládenec s tím orlojem.
1: To víš, za taková léta se už člověk lečemu naučí, že ano?
0: Ten taky do toho pak sáhnul a bylo po orloji.
1: Maňčko, neposlouchej ho, když mluví takhle hloupě. Já sahám do orloje, totiž do kukačky s citem, že ano, opatrně, takhle jemně.
0: Yeah. Už laka, to byla šupa.
2: Moje srdce. Podívej, Hurvínku, co je na zemi všelijakých tinťulínků.
0: Taťuldo.
1: No to nic, to jen ze zdi vylítla ta skobička.
0: A hodiny žuchly na zem.
1: No docela správně. Jak by to vypadalo, kdyby skobička vylítla a hodiny nespadly, ne?
0: Tati, co myslíš, dáš to ještě dohromady?
1: Ale proč bych to nedal dohromady? Přece máme smetáček a lopatku.

0: rybk.
1: Plazí se po poušti muž a je k smrti vysílený. Když se konečně doplazí k oáze, poprosí o sklenici vody a prodavač mu odpoví.
2: Bohužel, já prodávám jen kravaty.
0: Tak to nashledanou,
1: zasípe chlápek a plazí se dál. Po čase narazí na další oázu. Tam ale na první palmě visí výstražná cedule.
2: Vstup pouze s kravatou.
0: To je ten pán z Vůluvy. Poušť, pak oáza, to je jediné místo, kde je v poušti voda a nemá kravatu.

Neuspávala ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek, ten nade vše miloval Big Beat.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Veliká událost.
2: Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále to tež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žížalu. A kdysi jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí, a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jakoby něco hledala. Stále prolezla nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jakoby byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla, a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý, a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohlédla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modrohočko, jdi pryč. No, asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No, bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo? A Kiki do toho chvíle mi něco říkala, jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře a řekl jsem, a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek. Já vím, a všechny jsou slepé, viď, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, brokla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, viď, Kiki. Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kdepak jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, ne. Není to omyl, slyšíte dobře, vlastní duhu. Že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne. Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko, půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsviťte baterku a světlo namířte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka mžitku spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: můžu?
1: Pst. Co jestli můžeš?
0: Jestli můžu začít.
1: Ne, začínat budu já.
2: To jsem si mohl myslet.

0: Milé děti, už je to hodně dávno, co jsem krtka nakreslil poprvé, ale pamatuji se na to jako dneska. Udělal jsem mu tenkrát červenou kšiltovku a on mi okamžitě z papíru utekl. Kšiltovku zahodil, sedl si na roh stolu a řekl: čepici nechci, nakresli mi lopatku. Byl jsem tak překvapený, že jsem mu tu lopatku opravdu nakreslil. No vidíš, docela se ti povedla, řekl krtek uznale a vrátil se zpátky na papír. Bez kšiltovky a s lopatkou. Od té doby si spolu pořád takhle hrajeme. Někdy bych mu nejraději naplácal, ale stejně se máme moc rádi. A jednoho bez druhého by nás to na světě vůbec nebavilo. Za nás oba upřímně, Zdeněk Miller.
1: Jenom čekahotky si mě stejně nenakreslím. Ty jsem si musel sehnat úplně sám.
0: Vždyť právě o tom byl náš první film? Ještě se na něj, krtku, pamatuješ?
1: Trochu, že mi to shání dalo spoustu práce.
0: Tak víš co? Já ti to připomenu celé od začátku. Ale nesmíš mi skákat do řeči.
1: Tak jo.
0: Jak krtek ke kalhotkám přišel. Byla jednou jedna hromádka. A ta hromádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jenom nožičky, měla i čumáček.
1: Je.
0: Ale podívejme, vždyť je to krtek.
2: Tady mě máte i z poklady, které jsem našel v hlíně. Kulička je lepší než hřebík, zrcátko je lepší než kulička. Ale ze všeho nejlepší by byly kalhotky s kapsami. Tam by se vešlo věcí.
3: Ale kde takové kalhotky vzít, kdo mi poradí?

0: tom Krtek zahlédl myšku.
1: Myška, počkej, myška. Bylíš v chaloupce u lidí, jistě budeš vědět, kde se dostanou kalhotky s velkými kapsami.
0: Kalhotky? Uchychtla se myška. O ty se nestarám. Já takhle sýr nebo cukr. O kalhotkách nic nevím. Když neví, tak neví. Třeba bude vědět někdo jiný. Pak Krtek uviděl motýla.
1: Motýlku, počkej, motýlku, létáš po světě a mnoho vidíš. Nevíš, kde bych dostal kalhotky s kapsami? Moc bych je potřeboval. Neuleď mi, prosím.
0: Krtek se díval za motýlem a pak se za ním rozběhl, ale v cestě byl potok. Krtek je rázem po krk ve vodě.
1: Hepčík, hepčík, ještě z toho dostanu rýmu. Hepčík.
0: Jářku, kdo to tu dělá takový rámus? Zlobí se rak.
1: Pane raku, já nerad. Nevíte, kde bych dostal kalhotky s kapsami?
0: Přines mi plátno a já ti na kalhotky nastříhám. Kvůli tomu, Jářku, nemusíš tak vyvádět. Krtek to uznal, ale kýchání se někdy zastavit nedá.
1: Hepčík, hepčík.
0: Tak radši honem pryč, než si raka na dobro rozhněvá. Hop a skok, hop a skok, hop a z kamene rovnou na břeh. Ale je to břeh?
1: Je, na co se to skočil? Ty to se mu jede. Šnečku, šnečku, jsi to ty?
0: Ale Šnek se vylekal a schoval se ve svém domečku. Kde pak? Ten hned tak nevyleze. A taky co s ním? Kdo ví, jestli nějaké kalhotky s kapsami vůbec kdy viděl? To spíš pták rákosník. Umí si ušít hnízdo? Jistě by uměl ušít i kalhotky. Ušiju? Ušiju? Slibuje rákosník. Ale musíš mi nejdřív přinést nastříhané plátno. To se lehko řekne.
1: Rák mi na kalhotky nastříhá, rákosníček mě ušije, ale kde vezmu plátno?
0: Krtek se vrátil zpátky ke své hromádce hlíny a tam se rozplakal. Tu se k němu nakloní kytička, pod kterou sedí. Nepláč, Krtku, poradím ti. Jmenuji se Len a když uděláš všechno, co ti povím, budeš mít kalhotky, jedna radost. Krtek se zaradoval.
1: Sláva, budu mít kalhotky.
0: Nemyslí si, nebude to lehké, řekl Len. Podívej, kolik tu kolem vyrostlo bodláčí a plevele. Pomoz mi a vytrhej plevel, ať mě nezadusí. A těch brouků zničí mi všechny listy. Pomoz mi, Krtku, pomoz a vyžeň brouky. Co by Krtek pro kalhotky neudělal? Vytrhal plevel, vyhnal i brouky a pak se nedočkavě zeptal.
1: Co dál?
0: Mám žízeň, velikou žízeň, vzdychal Len. Dones vodu, Krtku, a zalej mě. Krtek nanosil vodu a zaléval a zaléval. A také musel pole hlídat.
1: Co to děláš, housenko? Nenasyto, nenasytná. Jedeš mi od toho lnu?
0: Uf, to bylo práce. Ale Len pěkně rostl, odkvétal a zrál. Až jednoho dne řekl Len Krtkovi. Už jsem dozrál. Teď ti ještě poradím, co musíš udělat dál, abys měl kalhotky s kapsami. Krtek poslouchal a jenom kýval hlavou, že si všechno dobře zapamatuje. A také si to zapamatoval. Nejdříve len vytrhal, svázal do otýpky a honem s ním k potoku.
2: Kvák, kvák,
0: volala na něj z potoka žába.
2: Kam se ženeš?
1: Jdu namočit len. Za mnou bude plátno na kalhotky s velkými kapsami.
2: Kvák, to já ti pomohu. Často jsem viděla máčet len. Dobře vím, jak se to dělá.
0: Krtek s žábou ponořili proutky lnu do tůniky a svalili na ně kámen, aby len zůstal pod vodou. Když se len hodně namočil, vynesl jej krtek na břeh. Proutky opřel jeden o druhý a udělal z nich střížku.
1: Teď mi na sluníčku hezky proschni a já si na chvilku odpočinu.
0: A krtek si lehl pod len, len se sušil a krtek usnul. Byl by spal až podnes. Ještě, že ho probudila moucha. Sedla krtkovi na čumáček a štípla ho.
1: Alej!
0: Ten vyskočil a honem si začal přeříkávat, co má ještě udělat.
1: Už jsem len odtrhal, namočil i usušil, ještě ho pozbírám a odnesu. Ale kam? Nejlíp k čápovi, aby mi len zobákem trochu nalámal, ale nerozlámal.
0: Krtek se rozběhne k rybníku a volá.
1: K motříčku čápe, k motříčku čápe.

0: klapy klap, není zač, není zač.
1: A teď rychle k Ježkovi říká si Krtek a rozhlíží se. Kde pak ten Ježek může být? To jsem si mohl myslet. Ježek spí. Co spí? Chrápe. Neslyší.
2: Ježku, probud se.
1: Ježek pomalu otevře oči a hned je zase zavře.
0: Co se děje?
2: Ježku, Ježečku.
3: Dovol mi, abych na tvých bodlinách pročesal tyhle stonky lnu. Potřebuji plátno na kalhotky.
0: Na jaké kalhotky?
3: Na modré kalhotky s velkými kapsami.
0: Tak pojď, ale pospěš si, nebo ti zase usnu.
1: Krtek honem vyčesával na Ježkových bodlinách vlákna lnu. Ale nežli len vyčesal, Ježek už doopravdy zase spal. S pročesaným lnem běžel Krtek k pavoučkům.
4: Pavoučkové, pavoučkové, prosím vás, uslouchejte mi se lnuňtě.
1: A nač pak ti budou, Krtku?
4: Sníčí se utká plátno a z plátna se uší kalhotky s velkými kapsami.
1: Pomůžeme ti, slíbili pavoučci a dali se do soukání. Panečku, těm šla práce od ruky. Krtek sotva stačil nítě na přadenku navíjet.
4: Děkuji vám, pavoučkové.
1: Prosím, rádi jsme pomohli. A přijď se nám, Krtku, v těch nových kalhotkách ukázat. Krtek slíbil a honem běžel s přadénkem nití na paseku.
4: Bodůvky, modré bodůvky, nesu se nitě na plátno. Z plátna budu mít kalhotky, ale chtěl bych je mít modré. Pomocte mi a nitě oparvěte. Pomůžete, vyčte.
1: Bodůvky zakývaly modrými hlavičkami. Krtek se zaradoval a začal přadénko odvíjet. Borůvky si nit jedna druhé podávaly a barvily jí na modro. A šlo vám jim to jako na drátku? Roháč nit přestřihoval a mravenečkové nitě odnášely. Jenomže na další práci už jich bylo málo. Trárám, trárám. Troubí brouk trubač a svolává ostatní mravence na pomoc. Hola, hola, kde jste kdo? Poběžte rychle sem.

0: Za chvíli je mravenců všude plno. Jedni řežou dříví, druzí sekerami sekají a ještě jiní zatloukají do země kolíky. Proč to všechno? Semhle kolík, tamhle dřívko a už stojí na pasece malý tkalcovský stav, na němž se z nití utká plátno. A pilní mravenečci tkají a tkají a broučci ve větvích a trávě jim k tomu vyhrávají. Na housličky fidly fidly a na basu brum brum brum. Plátna stále přibývá, jeho víc a víc, až se z toho krtkovi tají dech.
1: To budou kalotky, panečku.
0: A mravenečci běhají hned sem, hned tam a volají: už to bude, krtku, ještě chvilinku a máme hotovo. Sláva. V trávě leží kus plátna modrého jako nebe a všichni broučkové i mušky z celého okolí se seběhli a slétli, jen aby si plátno zblízka prohlédli. Ještě ti plátno stočíme do štůčku, nabídli se mravenečci krtkovi. Stočené se ti lépe ponese.
1: Ani nevím, jak vám poděkovat.
0: Krtek se mravenečkům uklonil a přehodil si štůček plátna přes rameno. A honem spěchá k rakovi. Mravenci mu na rozloučenou zamávali,

0: U potoka Krtek na raka zavolal.
1: Pane raku, nesu si plátno na kalhotky.
0: Rak hned vykoukl z vody. To je ale moc pěkné plátno. Krtku, tak pěkné plátno jsem dávno neviděl. A už plátno měří a už stříhá. Kapsy, chceš taky? Vyptává se Krtka.
1: Ty chlamně.
0: Budou. Jářku i kapsy budou, slibuje rak.
1: Ale ať jsou dost veliké. Hodně veliké, aby se mi do nich hodně vešlo.
0: Tak, tak, řekne rak a přistřihne z plátna ještě dvě veliké kapsy.
1: Díky, pane raku, díky na stokrát.
0: A s nastříhaným plátnem Krtek rychle běží k rákosníkovi. Co jsem slíbil, to taky udělám, vítá Krtka rákosník. Vezme do zobáčku nit a začne šít. Plátinko, je to pěkné, libuje si. Odkud je, Krtku, máš?
1: Všechno ti, rákosníčku, vysvětlím. Ono to nebylo jen tak, dalo to spoustu práce. Na louce vyrostl len. S žabkou jsme ho namočili, potom usušili. Čáp mi len nalámal, ale nerozlámal. Ježek mi ho pročesal, pavoučkové nasoukali nitě, borůvky je obarvily, mravenci z nití utkali plátno, rak mi plátno nastříhal a tobě, rákosničku, tobě děkuji za ušití.
0: Rádo se stalo. Hezky si kalhotky užij, řekl rákosník.

0: tom se mi vejde úplně všechno, co jsem našel. I duhová kulička, hřebík, zavírací špendlík a provázek, dokonce i zrcátko.
1: Ale než si Krtek schoval zrcátko do kapsy, nejdřív se po očku podíval, jak mu nové kalhotky sluší. A slušely mu náramně. S kapsami.

0: Tenkrát jsem byl ještě malej a hloupej. Jenomže pak mě začaly bavit úplně jiné věci.
1: Třeba auta?
0: No právě, ale kdy sehnat auto, abych přes volant viděl na cestu a tlapkama dosáhl na pedály?
1: Ale nakonec se ti to přece jen povedlo. Víš, Krtku, že jsem tomu ani nechtěl věřit?
2: Tak už radši povídej, jak to tenkrát bylo. Já se pak přidám.
3: V baráku je barakuda, masožravá ryba. V baráku je barakuda.

0: Petříčku, máš tetu?
1: Ne, žiju sám.
0: A kdo ti říká, co máš dělat?

0: Kapitola 2. Proč je lepší, když se robot rozbije?
1: Do laboratoře profesora Kurami vešla návštěva.
0: Byla to paní pěkně při těle a nadmíru upovídaná.
2: Pane profesore,
1: spustila rázně.
2: Poslouchejte, ten můj manžel je strašně ospalý mužský.
1: Pan profesor se polekal, jak se na něj ta ženská obořila.
2: Divíte se, že mám tak silný hlas? To je tím, jak každé ráno toho svého burcuju, rozumíte?
3: Chápu vás, paní,
0: odpověděl profesor Kurama.
3: Váš pan manžel se ráno nemůže probudit a vy byste si přála, abych vám sestrojil nějakého budícího robota.
0: Paní se zasmála.
2: Přesně tak, pane profesore, vy jste na to hned přišel, něco takového bych vážně potřebovala.
1: Jen to dořekla, už byla ze dveří pryč.
0: Pan profesor neměl rád takové ženské s hlučnými a skřípavými hlasy, ale co měl dělat? Hned se dal do práce.
1: Vymýšlel, jak by mohl takového budícího robota dát dohromady.
0: Protože měl vždycky spoustu dobrých nápadů, sestrojil brzy robota, který nejen budil.
1: Na to by přece postačil obyčejný budík.
0: Nýbrž dělal i mnohé jiné užitečné věci.
1: Tak především uměl ve stanovenou dobu každého probudit.
0: Dále dovedl svléknout pyžamu.
1: Potom vyčistil kartáčkem zuby, namydlil obličej a umyl vzbuzeného.
0: Pak ho utřel ručníkem.
1: Uměl také oholit, napomádovat vlasy a učesat.
0: To všechno ten robot dovedl.
1: Paní s chraplavým hlasem se chodila dennodenně pana profesora poptávat.
2: Pane profesore, ještě to nemáte hotovo? Jestli mě co nejdřív nepomůžete, já snad přijdu o hlasivky.
0: Profesor Kurama byl konečně s prací hotov. Vysvětloval paní dopodrobna, jak má s robotem zacházet.
1: Jenže ta ho ani pořádně nevyslechla, popadla robota a řítila se domů.
2: Teď už se nebudu každé ráno zlobit a sama se aspoň pořádně prospím,
1: libovala si. A večer postavila robota k posteli svého muže.
2: Nesmím se na robota příliš spoléhat. Raději ho nařídím tak, aby začal budit o něco dřív,
1: řekla si a otočila nějakým kolečkem.
0: Její manžel o tom nevěděl a pomyslel si.
4: Takový robot je dobrá věc, ale bude lepší, když posunu budící kolečko, aby mě probudil o něco dřív, jinak zaspím.
1: A taky otočil nějakým kolečkem.
0: Žena to viděla. Domnívala se, že vrátil kolečko do původní polohy.
1: Proto robota nařídila na ještě dřívější dobu.
0: Na to oba spokojeně usnuli.
1: Byla půlnoc. Všude bylo ticho, paní, pán a všichni lidé v okolních bytech spali tvrdým spánkem.
0: V tom se rozlehlo po celém domě.
5: Je ráno.
0: To se dal do křiku robot.
1: A nejen to. Popadl muže, vytáhl ho z postele a svlékl z pyžama.
0: To by probudilo i toho největšího spáče.
4: Co se děje? Je mi hrozná zima. Pčík!
1: Muž chtěl znovu vlézt do postele, ale robot ho chytil a jal se mu čistit zuby.
4: Počkej, pusť mě!
0: Vykřikoval muž.
4: Vždyť je teprve půlnoc.
0: Ano. Manželka postrčila robota, aby budil dřív. Manžel ho taky popostrčil. Pak ještě jednou ona a tak se to všechno stalo.
1: Teď se muž usilovně snažil vyvléci z robotova sevření. Jak tak spolu zápolili, robot upadl na zem. Žuch!
0: Myslíte, že se rozbil?
5: Je ráno!
0: Zaznělo znovu silným hlasem.
1: Tentokrát to platilo paní.
0: Robot se opět vstyčil, popadl ji a snažil se jí svléknout pyžamo.
2: Pomoc!
1: Zaječela na celý dům.
0: Muž k ní přiběhl a spolu s ní se snažil robota uklidnit.
1: Ale marná snaha. Robot řádil jako pominutý. Paní namydlil tváře a chystal se jí oholit.
0: Pánovi zase nacpal do úst pomádu, na vlasy a napřahoval kartáček, aby mu pomádou vyčistil zuby.
1: Při takovém jeku a křiku se ovšem seběhli sousedé a vyzvídali, co se to děje.
0: Náhle něco v robotovi zahrčelo a on se přestal hýbat.
4: Toho bláznivého robota musíš okamžitě vrátit profesoru Kuramovi.
1: Rozčiloval se manžel.
0: Pan profesor byl vzbuzen uprostřed noci.
2: Takhle jsem si to nepředstavoval.
1: Obtloustlá paní s křaplavým hlasem mu donesla robota zpátky a nadávala a zlobila se.
2: Co si za rámeček nedáte?
3: To, že jsem zavinil já? Tak dlouho jste si hráli s páčkami a kolečky, až jste robota rozbili.
0: Rozhněval se taky pan profesor.
1: Byl ještě celý zlostný, když si znovu lehal do postele.
3: To je nesvědomitost. Stroj přece musíte obsluhovat tak, jak ho nařídím. Ale to ne. Každý si dělá, co chce a potom to takhle dopadne. A vůbec nedovedu pochopit, jak může být na světě takový spáč, který potřebuje robota na buzení. Mne by probudilo každé šustnutí.
1: Zlobil se stále pan profesor, až nakonec usnul.
0: V tom se otevřely dveře jeho bytu.
6: Spí tvrdě, to je dobře. Profesor Kurama je slavný vynálezce, jistě bude mít doma spoustu peněz. Podívám se mu na ně.
0: Ano, byl to zloděj.
6: Kde pak má asi svou pokladnu?
0: Zloděj se potichu plížil pokojem a šátral kolem sebe, aby našel, kam profesor ukrývá peníze.
6: Tady něco je. Ale co je to za divnou pokladnu?
0: Zloděj nahmatal robota a otočil kolečkem, aby ho otevřel.
1: Tu se celým domem rozlehl křik.
5: Je ráno!
0: Zloděj se domníval, že otevírá pokladnu a zatím uvedl do pohybu robota.
4: Ticho, budeš tiše.
0: Vylekal se zloděj, ale robot se nedal rušit.
5: Je ráno!
1: Volal jako na lesy.
4: Mlč, vždyť byla před chvílí teprve půlnoc.
0: Snažil se zloděj skrotit robota a uhodil ho.
1: Robot přestal křičet, jako když utne, ale za to popadl zloděje a začal ho svlékat.
4: Co to děláš? Přestaň, vrať mi šaty!
0: Bránil se zloděj.
1: Jenže robot byl porouchaný a dělal si, co chtěl.
0: Popadl zloděje a celý obličej mu pomazal zubní pastou.
1: Potom ho postříkal vodou a jal se ho ručníkem utírat.
4: Nech to, vždyť to bolí, mám oči zalepené pastou, pusť mě!
1: Jak zloděj hulákal, zacpal mu robot ústa pomádou na vlasy.
0: Zloděj se chtěl dostat z robotova obětí.
1: Celý přitom zrudl a plival kolem sebe pomádu.
0: Robot uchopil hřeben a začal zloděje vší silou česat.
4: Přestaň už! Au! Vyrveš mi všechny vlasy!
1: Polámaný robot však jeho nářku nechtěl rozumět. Stiskl teď zloděje ještě pevněji, popadl břitvu a holil mu vlasy.
0: Zloděj se jenom třásl a bál se, aby mu robot neuřízl hlavu.
7: Pomoc! Vrahové, pomoc!
0: Zlodějova hlava byla dočistá holá.
1: Konečně se profesor Kurama probral ze spánku a vběhl do pokoje.
0: Spatřil tam svlečeného muže, který se chvěl jako osika a bědoval v robotově náručí.
3: Co to tu provádíte? Vždyť nastydnete, člověče!
1: Volal na zloděje, ale ten bez ustání naříkal.
7: Co to tu máte za strašidelnou pokladnu? Popadla mě, celého mě oholila a div mě nerozmačkala.
3: Jaká pokladna? To je přece polámaný robot.
7: Tak proč ho tady necháváte?
3: Přinesli mi ho zpátky, protože se porouchal. Ale kdo jste vlastně vy, že se procházíte v noci po cizím bytě a děláte si tady s mými věcmi, co chcete?
7: Já vlastně nevím.
0: Zakoktal zloděj a už pelášil ven.
3: Počkejte, něco jste si tu zapomněl. Vaše šaty.
0: Zloděj se samozřejmě nevrátil.
3: No co to má znamenat? Co to bylo za divného člověka? Přijde si v noci do cizího bytu a svlékne se tady. A ještě navíc mě ten robot nenechá klidně vyspat. Co se dá dělat, když už jsem ho jednou vyrobil?
1: Povzdechl si pan profesor a po třetí se té noci uložil do postele.

Každičký chléb má kůrku dvojí, ptáček se z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme?

0: ledy držme princezně palce, ať k svému štěstí doletí.
1: Vigy básnička, šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
3: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
5: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
6: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli. Nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti, a přitom vypadá úplně jinak, hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat, najdeme ho, svět je malý.
7: Přesně tohle mi řekl můj táta.
5: Co?
7: No, že svět je malý.
5: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.

0: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
1: Co to je? Kdo bere klobouky, to je jasné.
0: Zloděj!
1: Ne, ne, když hodně fouká vítr, tak ulétávají nafukovací balonky a klobouky. Je to

0: si se mnou hrát? Pojď si hrát s Piggym!
1: Tati, my máme problém.
2: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
3: Cože, vy že něco nevíte?
2: No.
3: Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
1: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
2: No?
3: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
1: Nevím, tati.
3: Tak si vem třeba žerika.
2: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
3: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili.
2: Aha.
3: No, je to jasné.
2: Ano.
3: Jasné
2: no.
3: To je.
2: No.
3: A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
1: Nejvíc?
3: No, ano.
1: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
3: no?
1: Že by pořád žral.
3: Aha.
1: Tati, ten žeriak sedmihlavá saň.
3: No, no dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
2: A jak jste,
3: Žano?
2: To, jak jste to myslel?
3: No tak, jak jsem to říkal.
2: No.
3: Čím se žerik vyznačuje nejvíc?
1: Štěkáním.
2: No ano, ano.
3: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
2: Aha.
3: Žano.
1: To je pravda.
3: Kdyby byl kanár, tak by
1: zpíval.
3: Zpíval, no,
2: by
3: jenže
2: zpíval, no.
3: Kanár má dvě nohy a žerik čtyři.
1: Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
2: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
3: No, no tak, no dobře, to jsem nepliť. Tak no. Trochu přemýšlejte, pejsek no. Si pozná podle toho...
2: No?
3: No?
2: No?
1: Já už vím, tati.
2: Jo.
3: No tak to řekni.
1: Že je chlupatý.
3: No třeba, no, no.
2: No, jo, no.
1: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
2: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
3: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
2: Jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskovi a kočičce.
3: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne?
2: No,
3: to dá
2: to
3: rozum.
2: Jo, to jo.
1: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
2: Jaký, no?
3: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
2: Aha.
3: To náš Žiri, když vidí Cihlářovic mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
2: No jo, ale...
1: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
2: No rasa, no.
3: Jo, rasa.
2: No, jak
1: právě.
3: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
2: Ale,
3: takhle, ne?
2: Ne, no hlavně.
3: Ne, tak ne.
2: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme. No.
1: Rozumíš, tati? Abych věděl, jak mám štěkat.
2: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
3: To je různé, Maničko, to je různé.
2: No,
3: jsou třeba pejskové, no. Co se pořád třesou jako psí...
1: Šulc.
3: Šulc, ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu selhali brzdy.
2: Jo.
3: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
2: no, ty já znám, těm se říká džuveč.
1: džuveč je přece jídlo a ne pes, víš, tati?
3: No počkej, moc se Mánce nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
2: No, vidíš to.
3: A ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
2: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
1: To by šlo?
2: Že?
1: Toho umím štěkat líp než on sám?
2: Jo.
1: Počkej, já hned to zkusím.
3: To je pravda, Máničko.
2: No.
3: Hurvínek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ
2: jo,
3: si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral tři prášky na spaní.
2: No a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble.
3: No, trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek, jenom jeden.
2: Je?

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalijte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor. Kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a

long. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

Růžové poupě. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 dcery pěkné jako růžičky. Ale nejkrásnější a nejhodnější byla ta nejmladší. Otec musel jednou jet do města na trh. I zeptal se dcer, co by jim měl z trhu přivést. 2 starší si přáli krásné šaty a šperky. Ta nejmladší prosila jen o růžové poupě. Ale aby bylo tak krásné, že druhé takové není na světě. Přivezu ti je, řekl otec. Rozloučil se s dcerami a vydal se na cestu. Dojel dobře do města, hodně utržil na trhu a tak nakoupil krásné šaty a šperky pro své starší dcery. Potom scháněl růžové poupě. Chodil po celém městě, hledal v zahradách, ale protože už byla zima, růže nekvetly. Ptal se lidí, ale všichni se mu smáli, že si měl pospíšit. A tak jel otec smutně domů a bylo mu líto, že nemůže splnit přání své nejmladší dcery. Jak tak jel a přemýšlel, nedíval se na cestu a zabloudil. Byl najednou v hlubokém lese, který jakoby neměl konce. Jezdil sem, jezdil tam, až přijel na malou louku, kde byl uprostřed růžový keř a na něm překrásné poupě. Radostí si zavískl a poupě utrhl. V tom okamžiku se ale strhla obrovská vichřice, v lese zahučelo, země se zatřásla a z keře vylezlo ošklivé zvíře. Si synem smrti řvala obluda. Ubohý otec se strachem třásl a prosil zvíře o milost. A zvíře mu řeklo, dobrá, propustím tě domů, ale pošleš mi do 3 dnů to, co tě doma první přivítá. Co měl nebohý otec dělat? Slíbil, co zvíře žádalo a byl rád, že vyvázl životem. V duchu si jen přál, aby mu nikdo nepřišel naproti. Ale jak přicházel ku brance, spatřila nejmladší svého otce a běžela mu naproti, aby otce přivítala. Přinesl si mi, tatíčku, růžové poupě, ptala se dcera. Ano, přinesl. Přinesl jsem tak krásné poupě, že není druhé na světě. Ale je velmi drahé, řekl otec a dal se do pláče. Dcera se polekala, objala otce a ptala se, co za poupě dal. I vyprávěl jí otec všechno a také, co slíbil. Nejdříve se nejmladší dcera rozplakala, ale protože byla dobrá a statečná, řekla, co si tatínku slíbil, musíme splnit. Už se netrap, půjdu do lesa a snad všechno dobře dopadne. Objala otce, rozloučila se s domovem, zastrčila si růžové poupě za pas a odešla. Šla dlouho a dlouho cestou, kterou jí otec ukázal, až přišla na zelenou louku, kde byl růžový keř. Louka byla tichá a nikde nikdo. Nebojácné děvče vzalo poupě, dotklo se keře a zvolalo. Tu jsem! V tom okamžiku se strhla vichřice, v lese zahučelo, země se otevřela a dívka padala dolů. Když se vzpamatovala, stála před černým palácem v překrásné zahradě a vedle ní leželo ošklivé zvíře. Nic se neboj, krásná dívenko, pravilo zvíře. Ten zámek i ta zahrada jsou tvé. Můžeš se všude procházet, jíst, pít, ale s nikým jiným nesmíš promluvit než se mnou, i kdyby tě snad něco trápilo. Až všechno překonáš a přetrpíš,
budeš šťastná. Po těch slovech zvíře zmizelo. Děvče se procházelo po zahradě a pak vstoupilo do zámku. Tam bylo všechno potaženo černou látkou. Na stole bylo prostřeno pro jednu osobu a připraveno tolik dobrých jídel, že je ani nemohla sníst. Vyšla na zahradu, napila se ze studánky a když vyšly hvězdy, šla spát. O půlnoci se náhle rozlétly dveře a do komnaty vběhlo plno různých ohavných zvířat. Rvala se mezi sebou, kousala se, štípala, až se vrhla na nebohou dívku. Ale ta nevydala ani hlásku. Jak zvířata přišla, tak zmizela. A stýraná dívka usnula. Když ráno vstala, velmi se podivila, třetina zámku zbělela. Šla do zahrady, kde už na ní čekalo ohavné zvíře. I ptalo se, jak se vyspala. Děvče už se zvířete nebálo a všechno mu vyprávělo. Zvíře jí milým hlasem připomnělo, jen aby vše trpělivě snášela, že bude šťastná. Potom zase zmizelo. Dívka se procházela po zahradě, když měla hlad, tak se najedla, napila se ze studánky a sotva vyšly hvězdy, šla spát. Ze spánku ji vytrhl ohromný křik a hluk, větší než předešlé noci. Zase se rozlétly dveře a do komnaty vlétlo hejno hrozných nestvůr. Vrhli se na dívku, kousali ji, štípali, po zemi za vlasy ji vláčeli, ale děvče bylo němé, nevydalo ani hlásku. Když zase zmizeli, nemohla se bolestí ani pohnout. Ráno se jen tak dovlékla do zahrady. Tam na ní zase čekalo zvíře. Všemu vyprávěla a zvíře jí vroucně prosilo, aby trpělivě vydržela i třetí noc, i kdyby jí šlo o život. Že bude šťastná. Když zvíře zmizelo, bylo dívce smutno. Už jí nepřipadalo tak ošklivé, a celý den se jí po něm stýskalo. Když se podívala na zámek, spatřila, že zase o třetinu zbělel. Den jí pomalu ubíhal, procházela se v zahradě, najedla se, ze studánky se napila a sotva vyšly hvězdy, šla spát. Bázlivě ulehla na lůžko a strachy nemohla ani usnout, ale řekla si, že i kdyby šlo o život, tak nepromluví. Jakmile odbyla půlnoc, dveře se rozlétly a celý zámek se zatřásl. Do komnaty vlétly tak ošklivé nestvůry, že se děvče bázní skrčilo do koutka. Sesypali se na ní, škrábali jí, kousali, za vlasy vláčeli, ale děvče bylo němé jako ryba. Tu ji nestvůry začaly trhat maso z těla a děvče v té hrozné bolesti slabě vykřiklo. Palác se zatřásl, nestvůry zmizely a u dívky stál krásný mládenec a líbal jí ruce. Když se dívka z toho všeho vzpamatovala, vyprávěl jí mládenec, že je knížecí syn a pán celé krajiny a zámku. Zlá kouzelnice ho zaklela v ošklivé zvíře a jenom hodná a pracovitá dívka, která by pro něho snášela trpělivě a mlčky všechny bolesti, ta mu mohla vrátit jeho původní podobu. Za to, pravil mladý kníže, že si všechno pro mne snášela a tím mě vysvobodila, budeš mou milovanou ženou a paní v mém zámku. Nádvoří i celý zámek oživli služebnictvem a všichni jásali a radovali se. Zámek byl už zase celý bílý a krásou jen zářil. Kníže nechal zapřáhnout do nádherných vozů a s nevěstou i celým průvodem jeli k otci a sestrám. Tatínek už dávno oplakal svou nejmladší dceru a nevěřil, že by ji ještě někdy spatřil.
To bylo radosti, když viděl svou dceru, jak je šťastná a jaký krásný život ji čeká.

0: přecpaná zeleniny. Mé, mé.
1: Ale Káťo, ty přece nejsi ovce.
2: Piggy vtip. Jdou dva tučňáci po poušti a jeden říká, tady to asi hodně klouzalo.
3: Proč myslíš, ptá se druhý.
2: No, že to tady tak hodně sypali.

Táňa a tři medvědi. Také rádi chodíte do lesa? Na maliny, na borůvky nebo třeba na houby? Tak si poslechněte, co se také může přihodit, když nemyslíte na cestu zpátky domů. Jedna malá holčička, jmenovala se Táňa, si jednoho dne vyšla do lesa. Snad chtěla nasbírat pár hřebíčků mamince do polévky. Co se ale nestalo? Táňa v tom lese zabloudila. Zoufale hledala cestu domů. Hledala, ale nenašla. Chodila lesem sem tam křížem krážem, až nakonec přišla k dřevěné chaloupce. Bála se jít dovnitř, ale protože dveře byly otevřené, nakoukla do nich. Opatrně se rozhlížela, ale v chaloupce nikdo nebyl. A tak se nakonec osmělila a vešla. Kdyby věděla, komu ta chaloupka patří, asi by utíkala honem pryč. Ale Táňa to nevěděla. Já vám to však prozradím. Bydleli tam tři medvědi. Medvědí rodinka. Ten největší medvěd byl medvědí tatínek. Jmenoval se Ivan. O něco menší medvěd byla medvědí maminka. Medvědice Máša. A nejmenší z medvědů byl medvědí chlapeček, jejich synáček, medvíďátko Míša. A protože medvědí rodinka byla na procházce v lese, Táňa se mohla po chaloupce v klidu rozhlédnout. Chaloupka měla jenom dvě místnosti. Medvědi jich víc nepotřebovali. Táňa už byla pěkně hladová a taky příjemná vůně bramboračky nalákala do levé místnosti. Byla to totiž jídelna a v ní prostřený stůl. Na něm tři různě velké misky s vonavou polévkou. Největší miska byla zelená, zdobená vlnovkou. Prostřední miska byla růžová a ozdobená kytičkami. Třetí miska byla nejmenší, modrá s bílými puntíčky. No jistě. Velká zelená miska a největší dřevěná lžíce byla tatínka Ivana. Prostřední růžová miska a prostřední lžíce byla maminky Máši. A ta nejmenší puntičkovaná modrá miska byla... No přece medvídka Míši. Ale Táňa byla vyhladovělá a taky pramálo zajímalo, čí je která miska. Ani si nesedla.

0: vzala do ruky největší dřevěnou lžíci a ochutnala Ivanovu polévku z největší misky.
1: Je, ta ale byla dobrá.
0: Pak vzala prostřední lžíci a ochutnala polévku z prostřední mamíčiny kytičkované misky.
1: Je, ta voněla.
0: A přestože už Táňa neměla tak veliký hlad, neodolala, popadla třetí nejmenší dřevěnou lžíci a ochutnala i z té třetí nejmenší puntičkované. Polévka z té Míšovy misky jí chutnala snad nejvíc. Teprve teď si Táňa všimla, že okolo stolu stojí tři stoličky. Velká, menší a nejmenší. Táňa nevěděla, komu židle patří. Ale my to víme. Ta největší byla... No přece medvědího tatínka Ivana. Prostřední patřila... Nenapovídat? No, ano. Medvědí mamince Máše. A ta nejmenší stolička, ta bez opěradla, za to s naducaným puntičkovaným polštářkem... No jistě, na té se dával nejmenší z medvědů. Medvědí chlapeček Míša. Co myslíte, kterou stoličku si Táňa vybrala? Táňa chtěla nejdříve vylézt na největší židli. Ta ale byla moc vysoká a tak z ní naše děvčátko spadlo. Potom zkusila prostřední stoličku, ale ta ji tlačila. Byla moc tvrdá. Nakonec se uvelebila na té nejmenší stoličce. Ta byla tak akorát vysoká a polštářek tak měkoučký. Vzala si na klín modrou puntičkovanou mističku, do pravé ruky nejmenší dřevěnou lžíci a s chutí se pustila do zbylé Míšovy polívčičky. Za chvilku byla miska prázdná. To si Táňa pochutnala, však už také měla pěkný hlad. Najedená Táňa se spokojeně houpala na medvídkově židličce. Také se někdy houpáš na své židličce. To asi tvoje maminka nerada vidí, že? Děvčátko se houpalo tak dlouho, až se stoličce ulomila jedna z nožiček a Táňa spadla na zem. Vstala a chtěla raději z chaloupky odejít. Jenže Táňa byla zvědavá holčička a taky to nedalo, aby se nešla podívat i do té druhé místnosti. My už víme, že ta druhá místnost byla medvědí ložnice. Ale Táňa to nevěděla. Otevřela dveře a uviděla tři vonavé ustlané postele. Ta velká medvědí postel patřila, však my víme komu, že? Tatínkovi Ivanovi. Ta prostřední mamince Máše a ta nejmenší jejich synkovi Míšovi. Táně to nedalo, protože to byla zvědavá holčička. A že si postele vyzkouší. Do které vlezla nejdříve? Co myslíš? Nejdřív vlezla do tatínkovi postele. Ale ta jí byla moc veliká. A do které postele potom? Vyzkoušela maminčinu postel. Ta sice nebyla tak veliká, ale přece jen moc vysoká. Nakonec si lehla do té nejmenší postýlky. Ve které posteli se Táně líbilo nejvíc, co myslíš? Peřinky voněly čistotou, bylo v nich teploučko a postýlka byla tak útulná. Leželo se jí tam tak příjemně, že Táňa brzy usnula. Sotva holčička zavřela oči. Medvědí rodinka se vrátila z procházky. Medvědí táta Ivan, medvědí maminka Máša a medvědí chlapeček medvíďátko Míša. Medvědi byli potouláni v lese hladoví a moc se těšili na svou medvědí bramborovou polívčičku. Medvědí táta Ivan se podíval do své misky a hned zařval silným medvědím hlasem.
2: Kdo jedl z mé misky?
0: Medvědí maminka Máša se podívala do své růžové misky a taky zakřičela. Ale protože maminky nemívají tak silný hlas, přece jen méně hlasitě.
1: Kdo jedl z mé misky?
0: Malý Míša vzal do praciček svou malou modrou misku s bílými puntičky. A co nevidí? Miska byla úplně, ale úplně prázdná. Jako vylízaná. Vypískl nešťastně tenkým hláskem. Kdo snědl mou polívčičku? Medvědi měli veliký hlad. A tak už dál nepřemýšleli. Medvědí rodinka se podílela o zbylou polévku a chystala se konečně usednout ke stolu. Teprve teď si medvědí táta Ivan všimnul, že jeho židli někdo povalil na zem a tak se zase rozkřičel svým silným medvědím hlasem.
2: Kdo povalil moji židli?
0: Také maminka našla svou židli, jak leží vedle stolu na zemi. A tak se hned rozkřičela hlasem medvědí maminky.
1: Kdo povalil moji židli?
0: Ale nejhůř na tom byl malý Míša. Ten jenom zoufale vypískl.
1: Kdo ulomil mé stoličce nožičku a pomačkal můj polštářek?
0: Ale protože medvědi měli pořádný hlad, dál nepřemýšleli. Tatínek Ivan zvednul obě povalené židle, maminka Máša vzala svého medvídka Míšu na klín a medvědí rodinka přece jen, i když málo, povečeřela. Když se najedli, padla na ně únava. A tak, že půjdou spát.
2: Kdo ležel v mé posteli?
0: Zařval medvědí tatínek Ivan silným medvědím hlasem, když medvědí rodinka vešla do své ložnice.
1: Kdo ležel v mé posteli?
0: Zlobila se Máša hlasem medvědí maminky.
1: Kdo to leží v mé postýlce?
0: Vypískl udiveně malý medvídek Míša, když si vylezl na stolečku, aby skočil do své postýlky. Odhrnul peřinku, uviděl spící Táňu a začal svým tenkým hláskem křičet.
1: Tady je! Držte ji! Chyťte ji!
0: Táňa byla po bloudění lesem unavená, v bříšku jí hřála dobrá polívčička a peřinky byly tak voňavé. Tu hned tak něco neprobudí, řekli byste. Ale Míšův pisklavý hlásek ji přece jen probral ze snu. Probudila se a co nevidí? Nad ní stojí tři medvědi. Velký medvěd, prostřední medvěd a malý medvídek. Táňa se už ale nejspíš nikdy nedozví, že ten největší je medvědí táta Ivan, ten prostřední medvědí máma Máša a ten nejmenší medvědí synáček medvíďátko Míša. Táňa se totiž strašně lekla a dala se na útěk. Dveře byly ještě pořád otevřené a tak než se medvědi vzpamatovali, Táňa byla pryč. Pustili se za ní. Ale Táňa se schovala v hustém houští a taky medvědi nenašli a museli se vrátit domů s prázdnou.

Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Stvoření čertovýho syna. Jak stvořili čertovýho syna, to taky stálo v písmě svatým. Ale kněží to odtamtáť vyškrtali, jenže se to přecej ví. Tak když pambu upaťchal z bláta prvního člověka, ďábel porád pozadu očumoval, porád vokolo ocáskoval a pak uhňácal takovejch hned sedm. Tamten byl, jak je to zapsaný, k obrazu božímu. A tyhle všecky měli zasejt z kontrfej svýho mistra. Jak by to taky jináč mohlo bejt? Měli po celém těle černý štětiny jako rochně, hlavu jako chrulaj a drápy v ostrý panečku jen škrábnout a cáry by z toho lítali. Jo, ale ještě se žádnej ani nehejbal. Pambu tomu člověku vdech duši, von hned kon prokouk a začal se radovat. Jak by se taky neradoval, když tam měl všeho. Teďka ďábel na to ostal broulat jako nejedlej na jelito. Ale sám to nedoved, aby mu taky tak těch sedm synů vyskočilo. Porád si neuvěděl rady, jak do toho. Tak se ho pán Bůh ptá, chceš? Mám ti zbudit jednoho nebo všech sedm? Ďábel si myslel, zatím stačí taky jeden, jako má on, tak povídá, prej jednoho. No ten jeden teda hnedko vyskočil, očima vokolo koulil jako nevím co a jen se to na něm ježilo. A pambu mu povídá, hrome vstaň a pruž do otce svýho až do dne soudního. Tak milej syn se taky hned do toho dal a jen do toho třískal hůř než zjednanej. Ten ďábel neměl ani kudy utíkat, von porád za ním a jen bije. Vždycky prásk po něm, rána jako hrom. Pámbu se tomu jenom smál, tam těch šest si někam skoval a až bude soudnej den, zbudí je prej taky, aby svýmu bratroj pomohli. Lidičky, to bude teprve mela. Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Náš farář vždycky kázal, co se dá knězi nebo chudým, že to pán Bůh sedmkrát zaplatí. Tak starý Flousek, když to nakázání slyšel, myslí si, no, to by bylo dobře. Vzal krávu a vede i na faru, že to a to. No, farář ji rád přijal. Ale Flousek čeká 4 dny, týden a za týden a ono nic. Tak si došel na faru a do milýho faráře se pustil, že to je hrdlou lež, co nakázání poudal, a že to je hanba, že může takhle hrdlouhat. No ale farář se o to bránil, zhádali se a tak daleko to udělali, že se usaděj, který druhýmu ráno dá dřív dobrý tro, ten že vyhrá. Tak milej Flousek přemýšlí, jak tole províst. Napadlo ho, že před farářovejma okny je lípa, tak si na ní ules a vostal tam do rána. Koukal zrovna do okna. Ráno kuchařka faráře zbudila a když přinesla vodu, na farářovi mejt nohy a meje, von poudá. Vejš ne, tam postávají páni pokolinští, ale mila vejš, tak von zas vejš ne, tam je papež. No ale umila ho až na papeže, tak teď mil zase von i. Vzal to hezky nad kolena, ona brekne, vejš, že nesmí, tam je Řím. No co, aby si sjel papež do Říma? No tak jel. Za chvíli farář se přičouhal ven, a kde pak by si na co byl pomyslil? Flousek na něj z lípy brečí, dobrý tro, pane farář, dobrý tro. Inu člověče, o který chvíle tady jste? Ale co jel papež do Říma? Tak milej farář se lek, umluvil ho, jen aby byl tiše a že bude ještě víc, než se usadili. No a dal. Tak Flousek děkoval pánu Bohu, že to přeci jen pravda, že se mu sedmkrát odměnilo.

0: za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly sila. Měsíc věděl, nepověděl. Hvězdy znali, pohlídali. Slunce vstalo, pozbíralo.
1: Co je to?
2: Je to jak básnička, co? Krásná.
1: Počkej, jestli si to pamatujeme dobře. Tak, za tmy tmoucí vstala víla. Plnou hrstí perly sila. Já už vím,
2: co?
1: Já už možná vím.
2: Tak povídej.
1: Když se ráno v létě brzy vstane a sundáš si botičky,
2: tak je tam
1: a holýma kopítkama chodíš po trávničku,
2: no,
1: tak máš mokrá kopítka. Je to roz...

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Mutýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Co pak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako souce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba pask! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako souce. Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane souce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit. Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji. Hromcí baba prsk, něco se mi na vás nezdá, pane souce. A Burásek sahá souci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to bletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.
2: Tak jsme se napili i najedli. A co teď?
3: Venku pořád ještě prší.
2: To vůbec nevadí.
4: Budeme si říkat hádanky. A já začínám. Nejí to, nepije to, ve dne v noci chodí to. Co je to?
3: No, Hurvínek sice procourá celou noc, ale to míří do ledničky. Takže že by nejedl a nepil, to se říct nedá.
4: Tak já vám to prozradím. Jsou to hodiny.
2: Aha, pěkná hádanka.
3: Pěkná, no.
2: Tak teď zase poslouchejte vy mne.
4: Jsem jedno ucho. To tvoje jedno stačí na naše dvě?
0: Závidíš, závidíš.
4: Jo, to bych měla na co.
2: No tak tiše, děti. Chcete tedy tu další hádanku?
5: Ano.
2: Tak poslouchejte. Je těžká. Stojí strom. Na tom stromě 12 větví. Na každé větvi po 4 hnízdách. V každém hnízdě po 7 vajíčkách. No, teď jsem zvědavá.
4: Pávinko, to vůbec není těžká hádanka.
2: Ne?
4: Ne. Ten strom, to je rok?
2: No ano.
4: 12 větví je 12 měsíců roku?
2: No ano.
4: 4 hnízda jsou jaro, léto, podzim, zima. A 7 vajíček jsou dny v týdnu.
0: Dobrý, máni.
4: Děkuji.
2: A co vy, pane Spejble, co vy? Co vy nám dáte k lepšímu?
3: Ale, paní Katko, myslím a něco jsem vymyslel.
2: Tak povídejte.
3: Jo, jo, jo.

0: Pojďme si o tom roce povídat.
1: Prýma!
2: No? Tak schválně, hrdinku.
0: No, hrvejš, no.
2: Co tě napadne, když se řekne podzim?
3: Hnus, bláto, déšť. A hlavně začíná ta otravná škola.
2: Ale děti...
3: Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
2: To nevím.
3: Že kost je pro psa a škola pro kočku. A nebo na pytel.
0: Pane učitel, půjčte mi pytel. Co se naučím, to do něj strčím.
1: To na Horvínkovi vědomosti by stačil pouhý pytlíček na kuličky.
3: Za to ty jich máš sice plný pytel, ale jsou ti na pytel.
0: Jo, to byly časy, když jsem chodil do školy.
2: Vyprávějte.
0: Když jsem chodil do školy, učil

0: litery?
1: Písmena, abeceda.
2: Abeceda skáče, jedla by koláče. Koláče nemáme a chleba nedáme.
0: Je, abeceda, abeceda. Hádejte, který pták má na konci abecedu?
1: Je, tak to nevím.
0: Přece vrabec.
1: Jak to?
0: No, vr a na konci je abec.
1: Takhle.

0: Vida, takhle se mi, Hurvinku, líbíš. Málo platné, pro vzdělání musíš něco udělat.
1: Já taky dělám.
0: Prosím tebe, a co?
1: Každý večer se modlím. Pane Bože, udělej ze mne chytré dítě, když škola to, jak je vidět, nesvede.
0: Ale ona by svedla, jenomže to bys nesměl při vyučování vyvádět.
1: Co bych já tak asi mohl vyvádět, když stojím celé hodiny v koutě?
0: Cože?
1: Náhodou, já jsem ve škole daleko díl než všichni ostatní žáci.
0: Protože jsi po škole.
2: Po školáku, kolik jsi dostal za to fláku, že jsi nic neuměl?
1: Žalobníček žaluje, pod lavicí maluje, žalobníčku nežaluj, pod postelí nemaluj.
2: No dobrá, dobrá, tak maluju pod lavicí, ale ty zase po ní pořád šmejdíš. Šmejdil Hurvaj z po lavici, pak se válel v písku a zadřel si do zadečku javorovou třísku.

0: A v které lavici sedíš ty, Hurvínku, když Mánička sedí v první?
1: V poslední, v oslovské.
0: A proč nesedíš s Máničkou?
1: Já jsem chtěl, ale ona nechtěla.

0: slyšíš, taťolda? No a tak sedím s Vojtou Plíšků.
1: To si to vyhrál. Vojta Plíšků vozil lišku na trakaři v pytlíčku. Zahráli mi písničku.
0: Ty se máš co posmívat. Ty zase sedíš s Andulou. Anka hloupá, kroupy chroupá.
1: No teda?
0: Anka lice palice vykuchala zajíce.
1: Náhodou Anča, Káča, Marina, to jsou pěkná jména.
0: A Máníčka, to je duša, spadla z pece na Matúša. Matúš se jí polekal, chytil gatě, utěkal.
1: Ahoho, abys věděl, Máníčka je krásné a čím dál tím vzácnější jméno.
0: To je teda for Máníčka, Manda.

0: Jo, bábinku, už si toho nechám.
1: Ale no tak, víte co, děti, přestaňte se už konečně pošťuchovat.
2: No, Máni.
0: Když Hurvínek si dělá legraci z mého jména.
2: No a?
1: Ale no tak podívej se, Máničko, na každé jméno se najde nějaká zlobivá rýmovačka.
0: Myslíš?
1: Uvidíme. Pojďte si to vyzkoušet. Písmeno A.
0: Taťuldo.
3: Jo? A. Alexandr Chelnavandr. Koupil si tam cukrkandr. Chtěl si koupit rohlíček, neměl ani troníček.
4: Výborně.
0: No a teď třeba Hurvínek, Hurvínek A.
2: No jo, A taky. Antonín Vezekmín, Vezekáču na trakaču, šupsní pod komín.
0: Já. Antoníne, bába sedí na komíně, jdi za ní, ona ti dá snídani. Antoši, Antoši.
1: Já, bába sedí na koši, bába spadla z koše, zabila Antoše.
3: Pozor, mami, Božka boubelatá dělá buchty z bláta.
2: Mance, pozor. Cyrile, žeň svině, pod zelenou lipku, kterou ztratíš, tu zaplatíš, políbíš ji v dubku.
0: Jo, no teda. Můra na Pavlači často naší důru tlačí. Přišel táta, zahnal můru, netlačí už můra důru.
1: Výborně. Dominiku, Domine, bába sedí v komíně, vybírá tam vrabce, strká je do kapce.
3: Erik z boudy tluče hroudy pod lavicí, rukavicí, pod stolem, sochorem.
2: F. Franta Banta nabijanta nabil kulky do pistulky a pistulka báč. Nabil kule do pistule, bum do chlíva, zabil tele.
0: Mám G. Gregore můj, kalhotky zuj, košilku dej vyprat, nebudou tě blechy štípat, pak budeš můj.
1: Ha, Honzo z boudy, co tě bolí? Pupíček, dej si na něj ohřívaný hrníček.
2: Bodejť by ho pupík nebolel. Mě z té naší boudy bolí břicho každý den. Jenže místo ohřátýho hrníčku mi taťulda strčí pod nos budíček. A vyšoupne mě ze dveří.
3: Ale hurváč nepřeháně, ano. Už jsem ti tisíckrát řekl, že do školy se chodit musí.
2: Teď to jsou hotové lovy beze zbraní.
3: Počkej, co to meleš?
2: Učitelé číhají na posedu a trefujou se do nás koulema.
0: Jak na koho?
1: Říkáš, Hurvínku, lovy beze zbraní?
2: Jo.
1: Tak to ti naše další zastavení na toulkách pod zimem bude obzvlášť blízké.
2: A co to bude?
1: Lov. Na podzim je přece lovecká sezona.
2: Tak tohle povídání mi půjde, protože někdy si připadám jako štvanej zajíc.
5: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
6: Vigy básnička.
7: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
6: A teď ještě jednou.
7: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
6: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.
8: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
9: Myšandy a myšpekulíni, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá a určitě rychlejší než ten nejrychlejší elektrický kartáček na pucování zubů. Šmejdím a šmejdím. Myškuju kolem klávesnice a zrovinka mě něco zubaťáckýho přišlo pod oko. Tak vám to hned šupajdím říct. Narazila jsem na článek o čištění zubů. Ale nebojte, pohoda, nebudu vám dávat naučnou přednášku o tom, že je dobrý čistit si zuby. To ví přece každej. Psali tam ale fakt zajímavý věci. Možná by vás to samotný ani nenapadlo, ale ne všude na světě si čistí lidi zuby kartáčkem a pastou, tak jak to dělá většina z nás. Povím vám, co jsem se tam dočetla. Jo, jo, říká se, jiný kraj, jiný mrav. V čištění zubů to vážně platí. Na jiných světadílech nebo v různých chudých zemích vůbec nemají tušení o tom, co je to pasta nebo zubní kartáček. Buď si zuby nečistějí vůbec, fuj, nebo to dělají úplně jinak. Jak? No hned vám to povím. Nejčastěji si je čistěj větvičkama ze stromů. Takovejma pravěkejma kartáčkama. Rozpulej větvičku a těma dřevitejma vláknama si pak šmejdlíkujou po zubech sem a tam, až je mají čistý. A některý stromy mají v sobě dokonce látky, které zuby chrání před kazem anebo osvěžujou dech. To ale není všechno. Píšou tu, že v různých zapadlejch vesnicích ve světě si zuby čistějí třeba jen tak. Prstem, kouskem cihly, dřevěným uhlím, prachem, solí nebo dokonce popelem. Jenže takhle si zuby tak akorát ničí, protože jim narušujou sklovinu. Brr, tak to už je snad lepší i ta větvička. Víte ale, co je to nejdůležitější? Že lidi v zemích s odlišnýma zvykama, který se týkají čištění zubů hlavně, jedí úplně, ale úplně jiný věci než my. Neládujou do sebe tolik cukru a jiných jedlejch, ale obr nezdravých věcí, které způsobují kazy. Pro nás je dobrý vědět, že čištěním zubů ještě nikdo nic nepokazil. Takže musím zklamat všechny ty, kteří doufali v nějaký převratný objev, díky kterýmu jim tahle starost odpadne. Je mi to fakt líto, ale nezoufejte. I z čištění zubů se dá udělat aspoň malinká zábava. Běžím šmejdit dál. Mějte se. Písklata.

0: na něco zeptat.
1: Říkám ti, že nebudu.
0: Ale pane Spejble, slyšíte ho?
2: No, slyším. Co to povídáš, Horvajs? Jaké nebudu, Švankote?
1: No, nebudu.
2: Víš ty vůbec, na co se tě Mánička ptala?
1: No, jestli se mě může na něco zeptat.
0: No, jsem se ptala.
2: No tak? A na to můžeš odpovědět jenom buď ano, nebo ne? Ale nemůžeš přeci říkat ne, nebudu.
1: Milý taťulínku, tuto dívku mám prokouknutou.
0: Co to?
1: Když odpovím záporně, řekne, že to nevadí a že se mě stejně zeptá. Je to tak, Máni?
0: No ano.
1: No vidíš. A když odpovím kladně, zeptá se mě, jestli si s ní budu hrát na školu. Takže jsem to zkrátil a rovnou odpověděl, že nebudu. Jasné?
0: Náhodou. Náhodou jsem se tě chtěla zeptat na něco docela jiného, víš? No, na něco strašně hrozitanánsky moc důležitého, víš?
1: Hrozitanánsky moc důležitého, to zas bude moudro.
0: Ale to, co mě neposmívá,
2: pořád. No, tak Máničko, tak co se ho budeš doprošovat, milost pána? Zeptej se mě.
0: I když se to týká Horvínka.
2: No klidně, svoje synstvo snad znám, ne?
0: No tak dobrá. Pane Spejble, je Horvínek op?
2: No jsem... Cože?
1: Jestli jsem opice, no?
0: Já myslela...
2: No, počkej, co je tohle za otázku, Máničko?
1: No, já si to vysvětlím, taťuldo. Mánička má ráda zvířata.
0: No to ano.
1: Jenže do zoologické zahrady je to poněkud z ruky.
0: Co?
1: No tak přišla za mnou.
0: No a...
2: Co sem pleteš? Zoologickou zahradu, Šmankote.
1: No, sleduj, taťuldo. Kolikrát už jsi mi řekl, že jsem osel.
2: No dobře.
1: Že dubu jako slon.
2: No prosím.
1: Že řvu jako lev.
2: No ano.
1: Že se vztekám jako křeček, že se předvádím jako páv, že zpívám jako vrána.
2: No prosím.
1: Že si táhnu jako slimejš, že strkám hlavu do písku jako pštros.
2: Ale já jsem myslel...
1: Že skáču jako kozel, že jsem líný jako lenochod, že jsem slepý jako krtek, že jsem mazaný jako liška, že se někam nebo jako medvěd, že jsem spocený jako myš a že jsem čuněn.
2: No, jistě.
1: A kolikrát jsi slyšel ty ode mne, že mám hlad jako tygr, že když chci, tak dovedu být pilný jako bobr, že plavu jako vidra, že šplám jako veverka, nebo že funím jako hroch. No.
2: No, prosím, ale já...
1: No tak vidíš, takže z toho vyplývá, že když se Mánička koukne na mne, no tak má celou zoologickou pohromadě. Jenom ta opice jí tam chyběla.
0: Jej, Dananky, co máš pořád s tou opicí? Já přece neříkala opice, ale op.
1: Zvíře jako zvíře.
0: Nech mě konečně domluvit. Já nemyslím op jako zkratku pro opici, ale op, čili zkratku pro ochránce přírody.
1: Cože?
0: No, zkrátka, chtěla jsem vědět, jestli jsi ochránce přírody, no.
1: Jestli já...
2: Tedy, Máničko, počkej, jak ty dokážeš všechno zašmodrchat?
1: Já jako ochránce přírody, jestli jsem, no to se ví, že jsem.
2: Že jsem si ani nevšiml, Horvajs. A jak se u tebe ta chválihodná činnost projevuje?
1: No přece třeba...
2: No, to jsem zvědav. Co z tebe teďka vypadne?
1: No, že mám rád kytky.
2: Jo?
1: No a jinou zeleninu, zvláště melouny.
2: No jo, tím přírodě náramně pomůže.
0: No bodeď, takový ochránce přírody se projevuje tím, že přírodu chrání.
2: No, to je
0: no,
2: správné, Máničko, co říkáš.
0: Že
2: no
0: já.
2: A ještě musíš říci, jak jí tedy prospívá, no?
0: No, to tak, že jí ochraňuje.
2: Ano?
0: No, a taky jí hájí.
2: Hájí.
0: A případně i brání.
1: Jasně, tati.
0: No.
1: To jsi nevěděl?
2: No tak, teď jste mě poučili, že ano, co to ten ochránce je.
1: No, to mi rádi.
2: No jistě, ale když máte takové hluboké znalosti, tak mě jistě laskavě prozradíte, co je vlastně ta příroda. No, Hurvínku.
1: Příroda?
2: No, co je příroda?
1: Co je příroda?
0: Je, on neví.
1: A že ty to tak víš?
0: No, jenom že ty to nevíš ještě mnohem víc, než to nevím já, abys věděl, víš?
1: No, dovol, prosím. No,
2: počkej, nehádejte se. Já vám pomůžu. Příroda je všechno, co vidíme, kolem. Žáno?
0: Kolem.
1: Kolem.
0: Jde nanky, pane Spejble. Třeba tenhle kbelík.
1: To se mi nezdá, taťuldo.
0: Ne, taky ne.
2: No, kbelík. Tak ještě jinak. Příroda je všechno, co člověka obklopuje.
0: No.
2: Ale co sám nevytvořil.
0: Aha.
2: Například, Máničko, no? No?
0: Šaty.
2: Co šaty?
0: No, Simano. Obklopují mě kolem dokola a koupili jsme je hotové.
1: Tak to seš vedle jak ta jedlemáni, že ty svlékneš, jo, svlékneš a přestanou tě obklopovat.
0: Jo, to víš, zrovna kvůli tobě, hambáři, budu chodit na hata, akorát teda to ne.
2: Já měl na mysli, jak si, Máničko, že všechno, co se vyskytuje kolem nás, Žano, ale co nevzniklo působením člověka.
0: Aha.
2: No, tak například co? No já, tak, třeba
0: Vrány.
2: Ale vrány pořád, Šmanko, ty děti, soustřeďte se. Kra, no.

0: dál, co ještě příroda?
1: Jak dál?
0: No, co ještě příroda, si ptám, třeba žij.
1: Žirafa.
0: Ale nejenom žirafa sama, že ano, ale co? Tak pomoz mu, Máničko.
1: Ano, prosím. Taky tě mohlo napadnout, hodinku, že žirafa sama přírodu nedělá. Celé stádo žiraf.
0: Ach jo.
1: Ježiš jo. Když ta Tulda vzdychne ach jo, znamená to ach ne, dívtko. Takže jsme oba vedle. Asi to neměli být žirafy, ale žiži.
0: No.
1: Žížaly.
0: Šmanko, to je žížaly. Živočichové. Aha. Mezi které patří i kdo? No, lino.
1: Linoleum.
0: Ale ne,
1: liliputáni. Neboli trpajzlíci.
0: No dobře, i liliputáni jsou...
1: Mrňaví. Spíš prťaví.
0: Neptám se, jací jsou, ale co jsou?
1: Co jsou?
0: No jsou to lidi, že ano.
1: Jo,
0: no jistě. Tedy mezi živočiky patří i...
1: Liliputáni.
0: I člověk.
1: Aha, i člověk. Takže když chráníme... Přírodu máme chránit i člověka, jestli ti správně rozumím.
0: No samozřejmě.
1: Já ti to připomenu, až na mě půjdeš s rákoskou, taťulko.
0: No tak, no tomuhle rozumíte oba hned. Ale jinak, jestli pak víte, když si člověk poprvé uvědomil, že musí přírodu opatrovat.
1: Já nevím, já se dám podat.
0: No, tak já vám to prozradím. Vzniklo to tehdy, když u nás byla založena první přírodní rezervace na světě.
1: U nás?
0: No, víte kde?
1: Ne, nevíme.
0: No přece Žofínský prales v Novohradských horách, ale to už je dávno. Říkám, byli jsme první na světě, to už je v minulém století.
1: Jo,
0: tohle,
1: to no? Jsme ale měli moudré předky, co?
2: No, ale my, jejich zadkové, jsme ještě moudřejší. Víte, Tuldo?
1: Tedy neříká se zadkové, ale potomci, Hurvínku.
0: Ale nechte naše předky, nechte naše tedy potomky, že ano, není důležité, kdo je moudřejší nebo kdo byl moudřejší. Důležité je, že my sice máme na ochranu přírody zákony, ale ten problém spočívá v tom, že sebelepší zákon je, abych tak řekl, pro kočku.
1: A to se vám zdá spravedlivé, pane Spejble?
0: Co zase?
1: No, že zrovna pro kočku se vymýšlejí ty nejlepší zákony. Ale proč ne taky třeba pro lasičku Kolčavu? Nebo jak k tomu přijde taková onadatra?
0: Jaká onadatra?
2: Snad ondatra.
1: No počkej, ondatra je sameček, ale ona... Datra je samička.
2: No jo, a oni datra jsou celá rodina, viď?
1: No, to...
2: Ty jsi ale popleta, dívku.
1: Už se zase vytahuje, jak jeho guma do trenýra.
0: No, přestaňte už s tím neustálým škádlením. Já jsem chtěl jenom říct, že i sebelepší zákon je k ničemu, když ho lidi nedodržují.
2: Aha.
1: No ano, ale právě ti, co chtějí přírodu chránit, tak ty zákony dodržují, že ano?
0: No konečně. Ovšem, ještě třeba dodat, Máničko, že k tomu potřebují znát moc věcí. Kdo chce přírodu chránit, no tak musí taky o něco vědět, musí znát, že ano?
1: Já si neznám, pane Spejble. Přece si nespletu meloun s pampeliškou.
2: Ne? No, nebo krávu s veverkou, no. Ano.
0: Ale děti nešťastný, já to myslel jinak. Že byste právě jako ti ochránci přírody měli vědět, co přírodě prospívá, no a co jí škodí.
2: Aha, myslíš tedy, jak si tvory užitečné a tvory škodlivé?
1: No, ty musíme rozlišovat.
2: No, to musíme.
1: To je jasňačka.
2: To je jasňačka.
0: No, a proč myslíš zrovna ty, Máničko, no?
1: No, jak se tak můžete ptát, pane Spejble? Abychom ty užitečné chránili. No, a těch škodlivých přírodu zbavovali, ne?
0: Říkáš.
1: No?
0: Říkáš.
2: Co se ti zase nezdá, taťuldo? No,
0: ale nic, jenom... Mohli byste mi jmenovat nějakého škodlivého tvora?
1: No klíďo, no, tak například...
0: No.
1: Zmije!
0: No, vidíš. A víš jistě, že zmije je škodlivá?
1: Úplně docela naprosto jistě.
0: Ano?
1: Ano, jednak je to plas.
0: No to ano.
1: Aha, já se bojím. A za druhé, je hrozně moc jedovatá.
0: A čím pak se taková zmije živí?
1: Třeba myšima.
0: Myšima.

0: A jo.
1: A jo.
0: No jo.
1: No vidíš, no vidíš, takže milá Máničko, zmije je vlastně užitečná, že ano?
0: No, když to berete takhle, tak ano.
1: No vidíš, prostě v přírodě nemůžete rozdělovat zvířátka na užitečná a neužitečná. Každé zvířátko je svým způsobem užitečné a svým způsobem i škodlivé. Ale každé zvířátko má svůj význam, abych tak řekl. Rozumíte? No tak schválně. Jestli pak víte, kdo je největší škůdce přírody?
0: To myslíš jako největší jako na metry?
2: To ne, to spíš na škůdcování, ne?
0: No tak to by mohl být hraboš polní, ne? Nebo liška.
1: Ale kde pak? To je přece člověk.
2: Ne.
0: Ne.
1: Ne, že ne. Ano.
0: No jo, na tom něco je, Máni. Nebo už si viděla lišku, aby v lese zahazovala plechovky od konzerv? Nebo hraboše polního?
2: Ne.
1: No to dá rozum, že hraboš polní, ani liška by něco takového neudělala. Ale člověk ano.
2: Jenže, pane Stejble, příroda je mocná a s nějakým znečištěním si dokáže poradit sama.
1: Někdy. Maničko, ale trvá to nějaký časek. Nesmí se na přírodu spěchat.
0: Časek?
1: No jistě.
0: Že to trvá? A jaký časek?
1: No hádejte, schválně. Za jak dlouho zryzaví a zmizí plechová konzerva? No?
2: No.
1: No já vám napovím, za no. Jedno...
2: Dopoledne.
0: Máni, za dopoledne zmizí z lesa leda ta tulda někam na svačinku.
2: No jo, to je fakt. Tolik spěchat na přírodu zase nesmíme. Tak jak je to? Za jedno
1: no.
2: Týden to nejde. Za jedno měsíc taky ne.
0: Za jedno rok je taky nesmysl.
2: No.
0: Za jedno 10 let.
2: To taky ne.
0: Počkat, už co? To mám, dívko.
2: Jo, jo.
0: Za jedno 10 let.
2: No.
1: Přidej, Hurvajs.
0: Přidat?
1: No, za jedno 100 let.
2: No to je teda pěkný časek, pane Spejble.
1: No to bych řekl.
2: No.
1: Podívej, takový igelitový sáček se rozloží až za 320 let.
0: Neříkej.
1: No jistě, hliníkový obal za 400 let.
0: Ježkovi zraky to je, ale doba.
1: A oskleněný střep se může říznout ještě za 4000 let, Hurvajs.
0: To jsou řečičky.
1: No ba ne, chlapče, žádné řečičky, to je vědecky dokázáno.
0: Já říkám, že to není pravda.
2: Teda já nevím. Hurvinku, že ty musíš všechno vědět líp. Když pan Spejbl povídá, že se řízneš ještě za 4000 let.
0: Já jo,
2: jede.
0: Se říznu.
2: Je, pane Spejble, teďka jste ale opravdu vedle jak ta jedle.
1: No rozčilujte mě, sklo no. Přetrvá 4000 let, povídám.
2: No ano, jenomže Hurvínek ne. No, takže se nemůže říznout,
0: to jsi mě drobátko přeceněl, taťuldo.
1: Jo, takhle, no jo, abyste mě nechytali za slovíčko.
2: Teda, doba je to hrozitánská, pane Spejble. Nemohla by si ta příroda drobátko přichvátnout?
1: Příroda ne, Máničko, ale stačilo by, kdyby lidi vzali rozum do hrsti a pomohli jí, že ano? Copak je to taková štrapáce, házet odpadky tam, kam patří?
2: No, a když to neděláme, vlastně škodíme sami sobě.
1: No, sama sebou. A jak, Máničko? Například, když znečišťujeme vodu, no nebude trvat dlouho a voda bude na zlato.
2: Jo, tak to v klenotnictví dostanu za litr vody třeba zlatý prstýnek.
1: Ale ne, tak jsem to nemyslel. Chci říct, že čistá voda bude drahocenější než zlato. Žáno.
0: Taťuldo, nápad. Budu šetřit vodu. Dám si závazek, že se denně budu mít o jedenkrát méně.
2: Aha, a jedna bez jedné je nula, Hurvínku. Takže to by se už nemil vůbec.
1: No jo, chlapče, Manička má pravdu. To na tobě nemůžeme chtít,
0: no.
1: Hurvajs.
0: Ale taťuldo, to já se rád obětuju.
1: Ale není třeba.
0: Bude málo vody, tati.
1: Neboj se, chlapče, já ti něco prozradím. Ona totiž odpadová voda se zase čistí a vrací do oběhu, víš?
2: Takže ti sklaplo, heč.
1: Jo, horší je, když takový bezohledný automobilista míje auto někde u řeky nebo u rybníka, nebo když tam dokonce vyleje použitý olej.
0: To se nemá?
1: Ale to se dokonce nesmí. Protože jeden litr oleje znečistí, poslouchejte dobře, 1 milion litrů vody.
2: Jú, a co tomu říkají rybičky?
0: Co by tomu říkali? Ryba není papoušek, dívko, ta toho moc nenamluví.
1: Ale kdyby mohla mluvit, taková ryba, tak by volala: lidi, jde o život mě i vám.
2: Tedy víte, pane Spejble, co bych já udělala?
1: Co pak?
2: Každému takovému necitovi bych dala té znečištěné vody napít.
0: To je dobrý nápad, ten by si to podruhé rozmyslel.
2: No.
1: Myslíš to dobře, Máničko, ale tím bys mu mohla ublížit.
2: No a co? On rybám neublížuje a jiným vodním živočichům a lidem.
1: No jo, máš pravdu, Máničko, asi by to pomohlo rozhodně víc než taková pokuta, že ano? Jenže zákon, děvenko, takové tresty nedovoluje.
0: A taková znečištěná voda se vyčistit nedá, taťuldo?
2: Nejsi na hlavičku, Hurvínku. Jak asi? Vezmeš sidol a začneš ji vlnku po vlnce pulírovat, ne?
1: No to zrovna ne, Máničko, ale vyčistit se dá. Ano,
2: jo?
1: Vyčistit. Ale ano, dá se, jenomže to dá moc práce, víš? Trvá to pěkně dlouho a stojí to fůru peněz.
0: A vyplatí se to vůbec, taťuldo?
1: Šmanko, to je otázka. Samozřejmě, že se to vyplatí. Víte proč?
0: Pro slepší kvoč.
1: Ano, tak. Já nevím, Máničko, ten kluk ví houbelec, ale pořád mele pantem.
2: No,
0: já jsem jenom...
1: Ale vem si příklad tadyhle z Máničky, ta aspoň mlčí, že
2: nebo ano? Jsem sticha, že ano?
1: No, to je to tež.
2: A nebo případně nemluvím,
1: no,
2: že?
1: No, tak dobře, tak... počkej, pust mě, prosím tebe, ke slovu, ty mlčenlivá. Tedy, proč se čištění vody vyplatí, no? No, protože vodu nelze ničím nahradit. Co se zase hýňáš?
0: No, protože se nahradit dá.
1: A čím pak asi?
0: Límoškou.
1: Jo.
0: No jistě, taťoldo.
1: A z čeho pak si asi dělá límoška, no?
0: No přece ze šťávy a...
1: No a?
0: Z vody. No jo, máš pravdu.
1: No a bez vody není? No, co není bez vody?
0: Mokro.
2: A taky louže. Případně kalužiny, no.
1: Mankoty.
2: Já nevím, proč šmankotujete, pane Spejble, ale bez vody louži neuděláte, ani kdybyste se ušmankotoval.
1: Jenže já chtěl říct, Máničko, že bez vody není života.
0: Ovšem, i s tou vodičkou se musí někdy opatrně, aby to nedopadlo, jako v té říkánce: haj, husičky, od vodičky koupání je onemoc, místo vody tečou splašky a na dně je střepu moc.
2: A husičky neposlechly, ve vodě se koupali,
3: vylezli jak komíci, nohy si pořezali.
1: Takže tím více musíme o vodu starat. A aby té vody bylo pořád dost, o to se stará kdo? No,
2: zelená barva, prosím.
1: A děti, snad zeleň, ne?
2: No, a už jste někdy viděl červenou zeleň?
1: Ale Máničko...
2: Nebo žlutou.
1: Prosím tě, nech mě mluvit. Když říkám zeleň, mám na mysli rostlinstvo, že ano? A především les.
2: Les.
1: Řekl jsem les. Co je to les, Hurvínku?
0: Les?
1: No?
0: Les je strašně hrozně moc stromů pohromadě.
2: No
1: dobře, no prosím, velmi zjednodušeně řečeno. Ale teď mě vysvětli, proč je les tak důležitý pro udržování zásob vody. No?
0: To bych také rád věděl.
1: No tak přemýšlej trochu.
0: No tak jak se začne mluvit o vodě, tak to já mám plnou hlavu rybníků, řeka, potoků. Tak...
2: No, až sem slyším, jak ti tam šplouchá v hlavičce.
1: No, počkej, Máničko. No tak jak je to s tím lesem a vodou?
0: No, jak je to s tím lesem? Že les neroste v rybníce.
1: Ale voda přece nemusí být jenom ve skupinství tekutem. Co říkáš, Máničko?
2: No, že mě nenachytáte, pane Spejble. Vy myslíte led, že ano. Tuhle, prosím, už jste viděl v lese jeden jediný ledoborec.
1: Prosím tě,
0: počkej, Máni. A co páry, taťuldo?
2: Co páry? Ani dvojici ledoborců jsem tam neviděla.
0: Nemyslím páry jako dvojice, ale vodní páry.
2: Jo, tak.
1: Správně, Hurvajs. A takových vodních par, čili taky vody, že ano?
2: No právě.
1: Vypařují stromy velké množství.
2: No jo, ale kde ji vezmou, pane Spejble?
1: No, ze země, Máničko. Aha. Čerpají vodu takovým, řekl bych, důmyslným potrubím, kterému se říká jak?
0: No jak?
1: No, napovím, ko?
0: Kokosy.
1: Už mám kode, co mají stromy v zemi.
2: Kořeny, ne? Kokosy, abys věděl, no. A kořeny jsou to jejich potrubí, jak jste říkal.
1: Ano, no. A čím pak tu vodu vypařují do vzduchu, no? Co má strom nahoře?
2: Korunu!
0: A stromek? Když je malej, tak má jenom padesátník, když celý velký strom má korunu.
1: No, tak se uklidni. No, tak horvájs. Korunu má, že ano, to jsme si řekli, a ta koruna si skládá z čeho?
0: Z větví, vidíte, že jo.
2: A taky z větviček, vidíte, že jo.
1: No to víte, že jo. No a ještě?
0: Z ratolestí.
1: No a ještě?
2: Z výhonků.
1: No dobře, to taky, a na těch větvích vidíme co?
0: Housenky.
2: A ptáčky.
1: No kráva na větev nevyleze, to dá rozum.
2: Ne.
1: Děti, soustřeďte se, co ještě na těch větvích? No tak já vám napovím. Jak je rozeznáváme stromy?
2: Já vím. Jehličnaté a listnaté, prosím.
1: Správně, Máničko. No. A na těch jehličnatých je co? Jehli.
2: Čí, Hurvínku?
0: No jak mám vědět, čí ty jehly jsou?
1: Ale žádné.
2: Jehličí, no.
1: Vidíš,
2: a pan Spejbl z nás mámil, že na listnatých stromech jsou...
0: Listy.
2: No.
1: Ano, správně. A těmi lístečky strom vypařuje vodu. A ne málo. 1 kilogram březových listů vypaří například za 24 hodin celých 8 kilogramů vody.
2: To se teda tuží.
1: Ano. A když u nás roste skoro 8,5 miliardy stromů, tak si snad i vy popletové dovedete představit, kolik vody vypaří do ovzduší a jak jsou tedy pro nás důležité, že ano?
0: To si tedy dovedu představit.
2: Ale já si to dovedu představit ještě mnohem víc, než si to Hurvínek dovede představit,
0: no,
2: pane Spejble. Víte, já se nechci vytahovat.
0: To ne.
2: Ale řekla bych, že si Hurvínek vůbec nedovede představit, jak já se to dovedu představit.
0: Jo, nechceš nám prosím tady uspořádat nějakou přednášku?
1: Až vy dva dostanete rozum. Ale abychom pokračovali. Zeleň dětí není jenom naší zásobárnou vody, ale je také našimi plícemi. Že ano, protože vyrábí co? No, potřebujeme to. No, to k dýchání. No.
2: Žabry.
0: No jasně. Pokud si ryba, dívtko.
1: Ale ne, žábry, přece kyslík, že ano, no?
0: Ale kyslík je ve vzduchu, tati.
1: No samozřejmě. A když ten vzduch lidí znečistí, tak zeleň nám ho pomáhá čistit a zadarmo.
2: No to dá rozum, že stromům nebudeme platit, pane Spejble.
0: A k čemu taky? Strom si za to přece nemůže koupit zmrzku nebo jít na kolotoč, taťulinku.
1: No. No dobře, platit jim nemůžeme, i když by si to zasloužili. Jeden vzrostlý košatý strom vyrobí totiž za svůj život kyslíku za 500 000 korun.
0: Páni, ten by z kolotoče vůbec neslez.
2: No a to je zmrzky.
1: Vy taky co neochutnáte, to si neumíte představit. Prostě děti, zeleň taky ochlazuje vzduch za horka, zachycuje prach, tlumí hluk a tak dále, že ano.
0: Vidíš, taťuldo, já myslel, že lesy jsou dobré akorát k těžení dřeva.
1: Ale kde pak? Tedy platit stromům nemůžeme.
0: To jsme si řekli.
1: No dobře, ale můžeme jim to oplatit.
2: No, třeba tak, že o každý strom budeme pečovat jako oko v hlavě, že ano?
1: To je správný názor, Máničko. No. Už taky proto, že každý takový stromeček, o který přijdeme, znamená velkou ztrátu nejen pro přírodu, ale i pro člověka.
0: Tak se zase vysadí, doroste. Vysadí, doroste,
1: ale za jak dlouho?
2: No, protože strom není jako houba, aby vyrostl, než se otočíš.
1: Správně říkáš, Máničko, samozřejmě. Některé dřeviny rostou rychleji.
2: A jiné pomaleji, že?
1: Ano.
0: To snad dá rozumné.
2: Hlavně, že jsem to věděla, víš?
1: Počkej, ale když jsi tak chytrá, Máničko, tak mi jistě správně odpovíš na tuhle těžkou otázku. otázku.
4: Jasnačka.
1: Tak pozor. Za jak dlouho vyroste stoletý dub?
0: Víš to, Máni?
2: To záleží na tom, jestli dub roste rychle nebo pomalu, ne?
0: No jo. Když je mu 100 let.
2: Jo, tak. Když je 100 letý, tak roste 100 let. No jo, to byla chytačka.
1: No, že snad to ještě přišlo, Máničko. Ovšem, les nejsou jenom stromy, děti. No, je tam ještě přeci celá řada dalších rostlin a živočichů. Například, vemte si takové houby, Žano, které vidíte v lese, Žano. Ačkoliv chyba, Máničko, chyba. Houbu vlastně nevidíš?
2: Ne.
0: Ješkovi zraky, taťuldo, co to povídáš? Když vidím houbu, tak ji nevidím?
1: No, správně.
2: Co?
0: Takže ji vlastně nevidím, ačkoliv ji vidím?
1: No správně.
0: No z toho mi jde hlava kolem koukolem.
2: No já nevím, čemu se tak divíš, Hurvinku. Třeba taková tma, že ano, to taky nevidíš, i když ji vidíš.
0: No. A tu neviditelnou houbu očistíš, nakrájíš a uděláš si s vajíčkem.
2: A jo, no jo, to je nějaké divné, pane Spejble.
1: No jo, jenomže, Hurvinku, když si chceš pochutnat, řekněme, na praženici, no tak do ní přece nekrájíš houbu, ale pouze její plod.
0: Jaký plod?
1: No, tak jak se odborně říká, plodnici.
2: Jak to?
1: Jo? No, protože houbu tvoří podhoubí, které je vlastně uloženo, roztroušeno v půdě. Proto také při sběru hub dětí nikdy nerozhrabujeme půdu v okolí nalezené plodnice. Ano?
2: Aha, abychom neporušili to podhoubí, jak říkáte.
1: No právě, protože tím bychom se nejen jaksi ochudili o další porci, dejme tomu křemňáků nebo hříbků, ale ještě bychom znemožnili, aby se podhoubí ujalo svých dalších úkolů.
2: Jakých?
1: No, jako je třeba rozklad listí a jehličí, které tím přeměňují se v úrodnou půdu, kterou zase potřebují k životu. Další rostliny, jako například
2: lesní jahody nebo maliny, ostružiny, lískové oříšky.
1: No a fůra dalších rostlin a keřů. No a na těch zase závisí, co?
2: Jestli si ty oříšky nebo jahody můžeme nazbírat, ne?
0: Dívko, myslíš ty taky na něco jiného než na jídlo?
2: To bys koukal. Když dostanu žízeň,
1: tak... Máničko, pochop, ty se bez těch lesních dobrot obejdeš. Ale pro některá lesní zvířátka je to denní potrava, chápeš?
0: Takže kdyby ubylo lesů, ubylo by i potravy a tím pádem by ubylo i ptáčku a zvířátek v lese.
2: No jo, tak no. Od teďka už si neutrhnu ani oříšek, aby mi to taková veverka třeba nevyčítala.
1: Ale utrhnout si oříšek nebo sebrat jahodu ještě neznamená pustošit les, že ano? Rozumíš, se svými běžnými nepřáteli si umí příroda poradit, to ano.
0: Třeba, že smrk na ježí jehličí, nebo tak, víš, taťuldo?
1: Ano, to zrovna ne, ani to není zapotřebí. Má totiž ve svém středu mocné obránce.
2: Je a koho?
1: No koho, má to 6 nohou a 1 hlavu.
2: Pane Spejble, není to naopak. Kdyby to mělo 6 hlav a 1 nohu, tak by to mohla být jednonohá 6hlavá saň.
1: Není to naopak.
2: A víte jistě, že jste se nepřepočítal.
1: Ano jo, pořád. Já ti napovím, Maničko. Když tě brní končetina, říká se, že tam máš co? No, hurvajs.
0: Brnění.
2: Co je brnění, má 6 nohou. A stejně, pane Spejble, celé brnění by se Hurvínkovi do jedné končetiny nevešlo.
1: Šmanko, ty říká se, že tam mám mravence, že ano.
0: A to má být ten mocný obránce lesa, prťavý bravenec.
2: Jo.
1: No a jak mocný, abys věděl? Ve velkém kruhu kolem mraveniště lesního mravence je les dokonale vyčištěný od všech mizích škůdců, abys věděl.
2: Faktiš?
1: No jistě. Představte si, že jedno mraveniště lesního mravence spotřebuje za rok přes 30 tun, to je asi 2 vagóny hmyzu.
0: Teda Máni? Klobouk dolů, před mravencem.
2: To ano.
1: No, a dalším takovým bojovníkem proti hemizím škůdcům je například síkora koňadra.
2: Koňadra?
1: Jo, no ano, ta je stejně těžká jako třeba tři karamely. Jo. Takových, to je takových asi, abych řekl, 17 gramů. A kolik myslíte, že tahle 17 gramů těžká síkora spořádá za den hmyzu?
0: No, když počítám snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři, no a jsem tam něco na zub.
2: To říkáš nesmysl, Hrdinku.
1: Ano jo, teď ho znáš. Proč říká nesmysly? Proč máš?
2: No, protože síkorka si nemůže vzít nic na zub, když žádné zuby nemá, když má zobáček, že?
1: Manko, to je proto, že jí taková síkorka jenom jednou denně.
2: Jo, takhle. Ona drží dietu. Asi chce zhubnout o dvě karamelky, že ano?
1: No, ale houbelec. Jí sice jednou denně, ale za to od rána do večera a spořádá toho tolik, kolik sama váží, že ano?
2: No, to nic není. To by já taky svedla hravě. Já kolikrát s ním víc než tři karamelky denně.
1: Panenko skákavá, Máničko, ty ano, ale představ si, že bys byla taková, že bys byla takovou síkorkou.
2: No to by byl život. Já bych nechodila do školy a jenom bych lítala a lítala a pípala a pípala.
0: No tak to děláš tak jako tak.
1: No, no, tak zase zavři zobáček, Máničko, a soustřeď se.
2: Ano.
1: Kdybys chtěla být jako síkorka, no tak bys musela sníst tolik, kolik sama vážíš. Rozumíš tomu?
2: Aby ne.
0: Ty máš ale štěstí, Máni.
2: Já, a proč?
0: No, že nejíš tolik jako síkora koňadra, to by si musela vozit jídlo na trakaři.
2: No, dovol.
1: A pak tu máme ještě zvěř, děti. A k ty máme také své povinnosti, že ano?
0: No jasně, tati hodná zvířátka chránit před dravci.
1: Ale kde pak? Dravci nedovolí, aby bylo zvěře víc, než je třeba, a tím udržují v přírodě rovnováhu.
2: Jo, tak to máme naopak chránit dravce před ostatními zvířaty.
0: No, tati, třeba by zajíc nevyprášil kožich lišce.
2: No, nebo aby taková síkora koňadra zase...
1: Šmankote, Máničko, zapomeň už na síkorku a raději si zapíš za uši, že vy děti nejvíc pomůžete zvěři tím, že ji nebudete plašit, že nebudete v lese hlučet, zvláště v červnu, kdy se rodí mláďata. Nepřibližujte se k hnízdům, nepřibližujte se k mláďatům, když je náhodou uvidíte.
2: Já to si nesmím pohladit ani takové srnčátko nebo zaječátko.
1: Ne, nesmíš, Máničko.
2: To mě mrzí.
1: No, to se nedá nic dělat. No a pak tady máme plazy.
2: Jo, kde? Fuj.
0: Nevyváděj, Máni. Taťulda myslí, že nesmíme zapomenout na plazy. Vidíš, jo, tati?
2: No, tak to jsem si oddychla. Hadi, fuj.
1: Co fuj?
2: No.
1: Žádné fuj. Už jsme si řekli, že užitečná je třeba zmije. A to tež platí i o takové úžovce, že ano?
2: Aha.
0: A mezi plazy patří ještě...
2: Nekoktej.
0: Chtěl jsem říct ještě...
2: Nekoktej, Hurvínku.
0: Kdybys mě nechala domluvit, ještě ještěrka.
2: Ještěrky mám ráda. Ale nechtějí se mnou kamarádit. Vždycky utečou.
0: A ty nevíš, dívtko, jak ještěrku úplně snadno chytneš?
2: Ne.
0: Když jí totiž nasolíš ocásek.
2: Fakt? No to zkusím. Já jenom, že jaký mám nasolit ocásek, když mi napřed uteče?
0: No to je právě ono.
2: No tak, vtípky.
0: No, vtípky, ještě těžší je nasolit ocásek žábě.
2: Na to ti nenaletím, protože žádný nemá, víš?
1: Počkejte, děti, ovšem... Ochránce přírody, ještěrky a žáby nechytá, ale chrání, protože ví, jak jsou důležité tím, že nás zbavují hmyzí škůdců.
0: No konečně.
1: Jaké konečně?
0: Konečně se zmínil zase jednou o ochráncích přírody.
2: To je pravda, pane Spejble. O přírodě jste nám toho napovídal až...
0: Skoro až běda.
2: No, ale co všechno může takový ochránce přírody dělat? Na to jste zapomněl.
1: Ale nezapomněl, Máničko. Ovšem nejdřív jsem se vám pokusil vysvětlit, co to vlastně ta příroda je. A čeho máte být ochránci?
0: No jo, to bychom, taťuldo, věděli, ale nevíme, jak na to. Jak mám na jednom konci lesa hlídat mraveniště, na druhém chránit ještěrky?
2: Hurvinku, kolik má ten tvůj les konců, prosím tě?
0: No právě, co pak to můžu stihnout?
1: No to je právě to. Jeden člověk nedokáže nic.
0: A to se mám rozpůlit?
1: A proč bys to dělal?
0: No, aby mě bylo víc.
1: Hurvajs, i kdyby jsi třeba rozporcoval jako vánoční kapr, pořád by ti bylo málo.
2: Jo, ale to je škoda, protože já jsem přišla za Hurvinkem proto, aby mi pomohl. Ale když i s rozporcovaným Hurvinkem by nás bylo málo, tak co máme dělat, pane Spejble?
1: No konečně rozumná otázka. Takových dětí, které chtějí přírodě pomoci, je přece víc. No tak si dejte dohromady.
0: Jak to myslíš, tatí? Dej nějaký příklad.
1: No příklad, vezměte třeba skauty, že ano?
2: Nebo skautky, že?
1: Nebo skautky, Máničko, správně. Takový skaut, nebo skautka, že ano?
2: No.
1: A příroda, to patří všechno nerozlučně k sobě. Skaut, že ano? Nebo skautka, samozřejmě, ano. Ten rozumí přírodě, jo? Umí se v ní pohybovat, takový skaut. Nebo skautka, samozřejmě.
2: Ano, nebo skautka.
1: A ví, čím může přírodě prospět takový skaut.
2: Nebo skautka.
1: Nebo skautka, že ano. No a tak si potom v přírodě najdete nějaký kousek krajiny, třeba les, kde zurčí potůček, že ano, vyrůstá kopeček.
2: Dálnici.
1: Dálnici
2: určitě ne, jsem chtěla říct.
1: No a pak tam půjdete, že ano, ale s otevřenýma očima.
0: Dá rozum, tatí, se zavřenýma očima bych se někde přerazil.
2: Ha, ale ne, Hurvinku, pán Spejbl myslí, že si nemáme hrát na slepou bábu, že ano?
1: Ale ano, ale ne, to je omyl.
2: Nemáme.
1: S otevřenýma očima znamená, že se budete kolem sebe pozorně a dobře dívat, že ano? Nejen na to, co je třeba napravit, ale i na to, co je v přírodě, já bych tak řekl, krásné.
2: Ano, třeba rozkvetlá paseka.
0: Nebo zajímavá skalka.
2: Nebo jak taková červená muchomurka vykukuje z mechu.
0: Vyčuje. No. Nebo jak dovádí dvě vzorčky.
1: No jistě, stačí se umět dívat.
0: Ano, taťuldo.
1: A chovat se ohledu.
0: Ohledu plně.
1: Ano. No a na co musíte hlavně dbát, děti, no? Abyste
0: Abychom nepáchli, čili nesmrděli.
1: Ale děti pořád. Abyste nepáchali škody sami, abyste nezdupali půlku lesa, hulákáním nevyplašili kdejakého lesního tvora a tak. Naopak.
0: Jak naopak? Aby lesní tvor nevyplašil nás?
2: Je, ty jsi natvrdlý, Hurvinku. Když slyšíme nějaké zvuky, máme napomenout
1: právě,
2: toho lesního tvora, aby byl sticha.
1: Šmanko, to co to povídáš?
2: Ne.
1: Napomeneme lidi, kteří v lese hlučí.
2: Jo, lidi.
1: Nebo rozkopávají, řekněme, muchomůrky, nebo lámou větve, že ano?
0: A to je všechno? Co musíme udělat, taťuldo?
1: Ale ne, jsou i jiné možnosti, jak přiložit ruku k dílu.
0: Jednou rukou bych toho moc nesvět, tatí.
1: Přilož v obě ruce, nebo ještě lépe, každý z vás dvou, přiložte svou po dvou, nebo kolik.
2: No.
1: Že ano, no. A pak tedy můžete vyčistit třeba zanesenou studánku.
0: Nebo třeba vytahat z potoka naházené odpadky.
1: No výborně. A nebo tebe nenapadá nic, Máničko?
2: Napadá.
1: No?
2: Vytahat z potoka naházené odpadky.
1: A to říkal Hurvínek.
2: Já jsem myslela z jiného potoka.
1: No šmonko, to s tebou je práce.
2: Hmm.
1: A v lese vás nenapadá nic?
0: Že je tam hrozně krásně, taťulko.
2: Že je tam hrozně...
1: To už říkal Hurvínek.
2: Ne, já myslela, že je tam hrozně moc odpadků. No, a že je kolikrát les rozježděný od aut.
1: No, vidíš, Mančko, výborně.
2: No.
1: I takový les můžete vyčistit, ano. A co uděláte třeba s těmi nalezenými krabicemi, plechovkami, z hadry, se sklem a tak? No, co s tím uděláte?
0: No, my to, tatí, my to...
1: Vykopete?
0: Ano, my to vykopeme z lesa ven.
2: No, ale musíme dávat pozor, abychom s se nezranili, prosím.
1: Ale houbelec.
0: Tak musíme dávat pozor, aby nás nikdo neviděl, že ano?
1: Ale ne, vykopete jámu, kterou zasypete hlínou a osadíte drny.
2: Drny?
1: Ale ne, drny.
2: Drny,
1: těma, no takovýma těma hroudama s tím strávou, že ano? Aha. No. A když najdete pohozené kovové předměty, jako třeba staré sporáky, kamna, roury, drátěnky a podobně, no,
2: no
1: tak co?
2: No to by bylo škoda zakopat, ne? To se přece dá dát do sběru.
1: No právě, tak takové věci naskládáte na jedno místo, ohlásíte to.
0: Jasně, a les bude jako klícka.
1: No a aby nám stromů neubývalo?
2: Budeme pomáhat při vysazování nových.
0: A když to budeme dělat pořád a pořád, bude v přírodě zase krásně.
3: Přijde jaro, přijde, bude zase máj. Usmívá se slunce, usmívá se háj.
1: Co, Hurvínku, jsi op?
0: Určitě. Máni, a naše heslo ode dneška?
2: V lese, v horách, u vody, jsme ochránci přírody.
0: A kdo nechce být op, je horší než lido op.
4: Hurvínek na piky!

0: No tak děti.
1: Pořád pohádku. Místo, abyste se chtěli poučit.
2: Jedenánky, pane Spejble, takové pohádky jsou přece náhravně poučné.
1: Nepovídej.
2: Povídám, no. Vemte si šípkovou růženku.
3: Jen jestli by taťul duch chtěla.
0: Ale no tak, Urvinku.
1: Okamžik. A jak se z té pohádky poučila, Máničko?
2: No, že si mám dávat pozor na prsty.
1: Ale.
2: No, abych se nepíchla.
1: Ale.
2: Neprospala několik století a nepřišla tak pozdě do školy.
1: Šmanko, te...
3: No. Na tom něco je, tatí.
1: Jo, myslíš?
2: Ano.
3: Myslím.
1: A co plíne například z červené karkulky, když jsi tak chytrý, no?
3: Že si nemáme plést vlka s babinkou.
1: Urvajs.
3: Totiž s babičkou.
0: No proto.
2: No a taková sněhurka, ta nás zase varuje, že je nezdravé být otrávený.
3: Ano, aspoň pokud kolem zrovna nebrouzdá princ.
2: No.
3: Máni, jak jsem tě to učil?
2: Ano.
3: Takže raz, dva, tři. Pohádku!
1: No, dobře. No tak dobře. Tak. Co s vámi mám dělat?
3: Říct nám pohádku.
2: No, pohádku.
1: No tak dobře. Tak poslouchejte. Kdysi žila krásná a líbezná princezna. A protože byla tak chytrá, říkali chytruška. Když se rozletěla krajem,
3: Ježkovi zraky, ona měla křídla, že lítala.
2: Na co křídla? Prostě uměla létat jen tak, co je na tom.
1: Co je na tom?
3: No jo, tak je to princezna nebo Káně Myšilo.
0: Ale no to
1: kdybys mě nechal domluvit, chci říct, když se rozletěla.
3: To už jsi říkal.
1: Když se rozletěla krajem zpráva, že se chce vdávat. Princové si u ní na zámku podávali dveře.
2: Hej, Danonky, tě museli vycourat teplaco.
3: Třeba to bylo v létě, Máni.
1: Ale co v létě, to je takový obrat.
2: Aha.
1: Že jich jako přišlo hodně.
2: Aha.
1: Ale chytruška si ne a ne vybrat.
3: No žádný div v té tlačenici.
0: V jaké tlačenici, Hurvinku? Chodili přece slušně, jeden po druhém.
2: A nebolelo je to?
0: A co je mělo bolet?
2: No, když chodili jeden po druhém. Jo, tak to si asi jeden lehl.
3: Jo.
2: A druhý po něm šel.
3: Jo.
2: Jo.
0: No tak, Máničko.
1: Šmanko, to jeden za druhým, že chodili.
0: No.
1: První byl starý, druhý škaredý, třetí já nevím jaký.
2: No tak tedy, to je vůbec nejhorší. Já nevím jakého. Toho já bych si taky nevzala.
1: No dobře. A tak přicházeli a odcházeli, ale nezlobili se na ní a za

0: Nějaká drobátko vyběračná, taťuldo?
1: Ani ne, ale chtěla takového, který by se jí líbil a kterého by mohla mít ráda, Žáno.
2: No jo, a takový princové byly asi i tehdy úzkoprofilové zboží, vidíte, pane Spejble?
3: No. Ale prosím tě, nechci tam moudra, Máničko, a nerůž, pane Spejble,
1: okamžik,
3: že
1: paní Kateřino,
3: pokračujte.
1: Až se konečně objevil jeden a její srdce zaplesalo. Byl mladý, pohledný, dobrosrdečný, jenže se o něm doslechla něco, co jí zarazilo.
0: Aha, byl ženatý, že ano?
2: Ženatý půjde na námluvy, Hurvínku. To nejde. Nejspíš se doslechla, že si nemije uši.
1: Ale ne.
2: Je?
1: Doslechla se, že má přezdívku Ňoumík.
2: Je ňou.
0: Princ Ňouma. Princ Ňouma. Nebo taky Ňouma. To tedy muselo být číslo, co?
1: No, na první pohled se to nezdálo. Až u snídaně jí svitlo, když řekl, že je od malička zvyklý snídat. Víte co?
2: Ne, co?
1: Kohoutí vejce.
2: Jdona, co mu to namluvili? Od kdy kohouti snášejí vejce?
0: Co? No co chceš, takový Ňouma uvěří všemu.
1: No právě, to si řekla chytruška taky a smutně prohlásila, že takovou vzácnost ještě nejedla. No jo, ale přesto se bála, že tu přezdívku dostal právem, že si prostě s ničím neláme hlavu, no.
3: Jenže co teď? Za manžela by ho chtěla a on po ní taky koukal tak hezky zamilovaně. Ale jaký by to byl král, že?
2: Jej, Dananky, a to si nevěděla rady. Mohla ho hned zkusit nějak popíchnout, ne?
0: No právě, aby začal myslet, hlavu přece měl.
3: No to jí také napadlo, že se třeba kvůli ní změní.
1: No a tak mu řekla, že si ho vezme, když jí splní tři přání.
2: Jo, a co on? Co udělal
1: no, on? No co on, co on? Hned ochotně vyskočil, jo. Kolik draků má připravit, oblíže neurčené množství hlav, z kolika obrů má mečem nadělat větší počet trpaslíků, Žano, no tak jenomže chytruška chytře požádala, aby ji přinesl ochutnat kohoutí vejce, jako mívá k snídani.
0: No nazdar.
2: Ale toho mohla rovnou odmítnout.
1: Když myslíte.
3: No, princi to však nemyslel. Zaradoval se, jak ji dostal snadný úkol a rozběhl se na trh. Tam bylo halasu.
1: Trnky, brnky, starý hrnky.
3: Kupte si kalouny, strakatý bílý, jaký se líbí.

0: Jak slyšíte, krámku tam bylo jako naseto. Jenže, co o nich takový princ věděl? Na zámku dostal všechno až pod nos, nezajímal se, co kdo prodává, takže mu to nic neříkalo.
1: No jistě, takový krámek mu sám od sebe nic nepoví. Ten nešvitoří jako vlaštovka, že, pane Stejble?
0: No vidíš, Máničko, a přece na něj jeden promluvil.
2: No, řekl mu, umyj si výkladní skříň a já ti za to poradím, že ano. Tati, to je na pohádku moc tohleto.
0: Ale ne, Hurvínku, já ti napovím. Bylo to totiž u kletnáře.
1: No, jsme tam, co jsme byli. Co je to ten kletnář, pane Stejble?
0: Vy nevíte, co je?
1: Kletnář.
0: Vy nevíte, co je kletnář?
2: Ne, tati, nevíme.
0: No tak se přece dřív říkávalo výrobci dřevěných klecí.
1: Kletnář.
2: To jsem nevěděl.
0: No samozřejmě nepromluvil ten...
2: Krámek,
0: ale z jedné klece se ozvala mluvící kavka. Trombero!
2: Asi ho znala.
1: Ale Hurvínku, kavka ta přece nemyslí, ta jenom tak pokřikuje.
2: Trombero!
1: Nekoukej se na mě, ať si to nechá, pane Spejble, já pro něj nejsem žádná ta trombera.
2: Ale já to tak nemyslel,
1: jo.
2: Já to jen tak pokřikuju, ale kdo se cítí? Ten se vtípí.
1: No, ty nemáš co pokřikovat, nejsi kavka.
3: Tak už dost. Princi Ňoumíkovi. To pokřikování nepomohlo, to se ví.
0: To se ví, ano.
3: No, a tak prostě šel do prvního krámku k caletníkovi.
0: Tak, k caletníkovi.
3: No.
2: Co je to za jméno?
3: To je řemeslo.
2: Jo, snad záletníkovi ne. Záletníku, dej nám kouši na buben.
1: Ne, to má být hastrmaneta, trmanet. Jak si můžeš, Hurvínku, plést záletníka s hastrmanem, co pak jsou si podobní?
0: Šumanko, ty...
2: A co dělal ten záletník?
1: No ty nevíš, co by dělal. Když to byl záletník, tak chodil na zálety, ne?
0: Šumanko, ty...
3: Záletník, no, caletník.
0: Ano, caletník, no. Že ano. Caletník přeci pekl sladké placky.
2: Takže to byl... Cukrář, no, nebo pekář,
0: no právě.
3: No, ano i ne. V té době se řemesla pojmenovávala podle jednotlivých druhů výrobku.
1: Aha.
3: No tak třeba koblížní.
2: Já to řeknu. Petro koblihy.
3: Ano, ale jenom koblihy. Koláčník pekl.
2: Jenom koláče.
3: Mazanečník.
1: Jenom mazance.
3: Oplatečník.
2: Jenom oplatky.
3: Preclíkář.
1: Jenom preclíky.
3: Marcipáník.
2: Jenom marcipán.

0: A potom tam byl konfektář, který pekl za...
1: Zajíce.
0: Ale zákusky přece a bonbony. A nesmíme zapomenout na plachetníka, který pekl...
2: Plachetnice.
1: Pak, Hrvinku, plachetnici měl za ženu.
2: A její děti byly ponorky, že ano?
0: Plachetník pekl režný chléb, Hurvinku. A režný znamená...
2: No, rezavý. Asi měl rezavou pec, ne?
3: No, to spíš ty máš rezavou hlavu, ty.
1: Ale vidět to na Hurvinkovi není, pane Spejble. Asi bude zrezivělá uvnitř.
2: No počkej, dívko.
1: To máš za toho trumberu, víš?
3: No tak rež je jiný název pro, no...
1: Pro co?
3: Pro žito.
1: Pro žito?
3: No ryžný znamená tedy žitný. Žitný. Ano. A plachetníkům se také říkalo pecnáři. No?
2: Ježkovi zraky. A co pekaři? Kam se poděli pekaři?
1: Rozum do hrsti, Hurvinku. Vždyť už na ně nic nezbylo. Pekaři prostě nebyli. Co by pekli?
0: Odpověď najdete v této hádance. Poslouchejte. Po hlavě mě bijí, pod kameny dají, přes vodu a oheň přejdu, nožem mě krájejí a já přece všechen svět živím.
1: Jej, Danánky, to je těžká hádanka.
2: Počkej, Máni, nezoufej, už to mám.
1: Jo.
2: Po hlavě mě bijí,
1: no.
2: To znamená mlácení obilí.
1: Aha.
2: Pod kameny dají, mletí obilí.
1: Aha.
2: Přes vodu a oheň přejdu.
1: No.
2: No co, těsto se zadělá a upeče, že ano?
1: Aha.
2: Čili je to chleba. Krájí se nožem a živí lidi.
1: Myslím, že jsme to uhádli, Hurvinku.
2: Aha, aha, uhádli. My dva, co?
1: No, no co, no.
0: Dobře, Hurvinku, moc dobře.
3: Ano, takže pekaři byli, Máničko.
1: Ano.
3: Jednak všechna řemesla, o kterých jsme mluvili, patřila do pekařského cechu. A za druhé, pekaři se říkalo těm, kdo pekli bílý chléb a bílé pečivo.
1: Aha.
2: No jo, ale nějak jsme se zapovídali a pozapomněli jsme na prince Ňoumíka.
1: No jo.
2: Jak pochodil u caletníka.
1: S těmi kohoutími vejcmi.
2: No, no.
1: Jo? Jak by pochodil? Caletník se mu vysmál, až vychechtal. Že ano, pane Spejble?
3: Kde pak?
1: Doopravdy.
3: Kde pak, Maničko? On si totiž myslel, že ho princ chce urazit a hnal ho
2: jako alíka.
0: No, tenkrát byli totiž řemeslníci na své řemeslo hrdí. Například takový tesaři.
4: Není na tesaře mistra, ten do díla jde vždy zbystra. Radostí svých nestrácí, na všechno ctí svou práci. Kdyby dřevo promlouvalo, tesaře by milovalo.
2: No, a nebo? Lepší můj hoblíček než sedlácký vulky, když si ho nabrůzím, půjde mě po volky. Ty sedlácký vulky, řezníci zabijou a moje hobličky ještě mě přežijou. Hoblíček a pilka, to je má špacírka, když si jich nabrůzím,

0: sousedovo staveníčko, na to sousedovo stavení.
1: No. Ty a kladívečko, Máni, jednou klepneš a máš tucet prstů na maděru.
0: No, hodou, taková nešíka nejsem, víš? Co? Nejsem, abys věděl. Vždycky se klepnu jenom do jednoho prstu, víš?
1: A to promiň, to můžeš být na svou šikovnost doopravdy hrdá. Ty jsi řemesníček, si.
0: No, si toho.
2: Ale tak ticho. A měli jste slyšet mlynář.

0: jdou.
1: Co pak, mlináři? Ale co princ Mňoumík, tatí? Pádil jako alík?
2: Div si neurazil hlavu u vrkočnice.
1: Ježkovi zraky, co je zas tohle?
3: Ty ale vůbec nic navíš, Hurvínku. Vrkoče jsou přece kadeře. No takže vrkočnice je kadeřnice, víš?
4: Kde pak, Máničko? Napovíme ti. Pane Stejble, pozor!
0: Cibuláři jedou cibuláři.

0: taky, a proč je vrkočnice cibulářka?
1: No protože proč? Proč, Maňčko, to je otázka tohle?
0: No,
1: cibule a česnek se totiž vázali do vrkočů, které visely nad krámkem, že ano?
0: A málem o tu cibuli srazil si princ Kébuli. No já tedy nevím, co je na tom k smíchu, když se někdo bací do hlavy.
2: Co, třeba se mu rozsvítilo?
3: Tak rychle to nešlo. Napadlo ho, že se zeptá u tlumočníka a u brtníka.
0: Jej, Danánky, a že se nebál. Brtník je přece hnědý medvěd.
2: Na co ty máš hlavu, dívko? Protože přece napřed k tlumočníkovi. Tlumočník je totiž překladatel.
0: No jo, a protože neuměl brtnicky, že?
2: Jasně, potřeboval tlumočníka, aby mu překládal do brtničtiny.
0: Ano.
2: To víš, s medvědem se musí opatrně.
1: Co to plácáte? Tlumočník se v té době říkalo výrobci tlumoků.
3: No ano, a brť je hnízdo lesních včel. Tedy brtník sbíral med lesních včel, no takže se mu říkalo medař.
1: Na rozdíl od medaře, medník vařil medovinu. Medník.
0: A cedník jí cedil, že ano?
2: A sedník si do ní sedal, že ano? Se svou ženou sednicí. Ty máš nápady, Máni. Vsadím se, tatí, že ani tady ňoumík nepochodil.
1: No samozřejmě, že ne. Ještě to zkusil u rýmaře.
2: U rýmaře?
1: No ano. No.
2: Kdo to byl? Rýmař.
1: No, co asi dělal rýmař? Co myslíte?
2: No jo, to je fakt, to je jasné, rýmoval básničky třeba.
1: Ale
2: proti stáří není léku, byť bys vypil apotéku.
1: Ale kde pak?
0: Ne, ale tak já vím. Rýmář se mu říkalo, protože měl pořád rýmu.
3: A co pak, to je nějaké řemeslo?
0: No, tak léčil rýmu, ne?
3: Ne, rýmář, čili řemenář, vyráběl řemeny, takže... Zase nic, ne?
1: No, když už princ opravdu nevěděl kudy kam, no tak zabrousil.
2: Ježkovi zraky, on sebou tahal brus.
1: Cože?
0: No co by ho sebou tahal, mohl si ho vypůjčit. Žáno, pane Spejble.
1: Ale na co?
0: No když chtěl něco brousit.
1: A co by chtěl brousit?
0: Nechtěl.
2: Třeba si na něco brousil zuby.
0: No.
1: Manko, ty říkal jsem, že zabrousil, čili zatoulal se k vajíčníkovi.
3: No a nic vás nenapadá.
1: Vás nic nenapadá, nebo co?
3: Co asi prodával vaječník?
1: No, co prodával?
0: To je jasné, to...
2: Opatrně, Máni, aby to nebyla zase nějaká chytačka.
0: No jistě, to je jasné, že vejce neprodává, jsem chtěla říct.
2: No já nevím, já...
0: No jistě, podívej se, kadeřnice, totiž vrkočnice.
2: Jo.
0: Prodává cibuli.
2: Cibuli.
0: Medvěd, totiž brtník.
2: Brtník.
0: Med. No, tak vaječník by mohl prodávat třeba nádobí.
3: Ale nádobí prodával nádobník, Máničko.
2: Počkat.
0: No, tak já tady nevím.
2: Vaječník.
0: No, co?
2: Už to mám.
0: Jo.
2: No je ječný, ječmen, obilí. Jasně, prodává obilí.
1: Šmanko, ty vy jste ale popletové. Vaječník pochopitelně prodává vejce.
0: Ne.
1: Ale ano, jenomže když princ žádal kohoutí vejce, vaječník se srdečně zasmál a zaspíval mu.
4: Andulka zemlejna chce si

0: jak to bylo dál, tatí?
1: Nenapínejte nás, pane Spejble.
2: No jak to bylo, jak to bylo asi? Princovi Ňoumíkovi se rozsvítilo v hlavě a princezně Chytružce přinesl, no,
1: co?
2: Slepičí vajíčko.
1: No jo, jeden angel, co mu na to řekla?
0: Přece jí netvrdil, že nese kohoutí vejce.
1: No jo, jenže kdyby je nepřinesl, nesplnil by její přání.
3: No to byla skutečně zapeklitá situace, to ano, ale říkali jsme přece, že se mu rozsvítilo v hlavě.
1: No, tak jak to dopadlo?
2: No řekl, že jí nese takové kohoutí vejce.
1: Danánky, já to věděla, to mě.
2: Jakému jeho prolhané služebnictvo dávalo k snídani.
0: Aha. To je pravda. To si přece Chytruška přála.
1: No
3: ovšem, že. Ona přece na kohoutí vejce nevěřila, ale chtěla, aby si to Ňoumík uvědomil taky.
1: No jo, takže její první přání vyplnil. To mi spadl kámen ze srdce.
3: No i taky, Máničko. Vždyť se jí přece líbil. A tak začala doufat, že ten Ňoumík přece jenom nemá hlavu jenom na klobou.
2: No a aby se přesvědčila, tak hned vyslovila druhé přání. Dávejte pozor.
3: Samotné vůbec nehřejí.

0: Plandal, neplandal, ale hlavně bych si nevěděl rady.
1: No, princi taky nebylo do smíchu.
2: Ale když se na něj chytruška hezky usmál.
1: No, řekl si, že nehodí přece flintu do žita.
0: Jasně, kdyby náhodou fofrem potřeboval, taky by nemusel najít, že ano?
3: No, to by si musel počkat do žní a pak by na tom strništi našel na to tata, že?
1: Ale co to plácáte, švankote, nehodil flintu do žita, znamená, že se nevzdal.
0: Té flinty.
3: A jeden anky té princezny přece.
0: Tu taky házel do žita.
3: Ale ne, té přece chtěl splnit to druhé přání, víš? Ale stejně by mě zajímalo, proč se flinta hází do žita, proč se nehází třeba do zelí.
0: No to dá rozum, protože... šila naninka do zelí. Co kdyby tu flintu našla, zvedla jí?
3: No, a neopatrně zmáčkla slepičku, že ano?
0: Kohoutek.
3: A toho taky. Prostě neopatrně tu drůbež zmáčkla, puf, a neštěstí by bylo hotové. To je pravda.
2: Mimochodem, vy dva mudrcové, jestli pak znáte ještě jednu písničku o zelí. No, Máničko.
3: No, tak kdybys mi... napověděla bábinko.
4: Není zelí jako zelí, některý je zelíčko, některý je nemaštěný, některý jen maličko. Není zelí jako zelí, některý je zelíčko, po některým hlava bolí, po některým srdíčko.
5: Není brambur jako brambur, některý je bramburek, po některým břicho bolí, po některým žaludek.
1: Zpíváte hezky, ale abychom nezamluvili to druhé přání, kde jsme to přestali? Co princ udělal, no?
0: Nehodil flintu do žita.
3: Ani do zelí.
1: To je pořád dokola, šmankoté. Vypravil se zase ze zámku v pevné víře, že ho zase něco napadne. No a cestou narazil na myslivce.
0: On ho neviděl.
1: Proč by ho neviděl?
0: Je do něj vrazil.
1: Neříkám vrazil, říkám narazil.
0: No dejď.
1: To znamená, že se s ním srazil.
0: No kdyby se včas zarazil, tak by se to nestalo.
3: Pane Spejble, já mu to vysvětlím.
1: Buď ta hodná.
3: Ňomík se s myslivcem srazil. To znamená, že se s ním pohádal.
0: Takže ho neporazil.
3: Ale to spíš urazil. Že ano, pane Spejble, urazil.
1: Ale ne, narazil na něj. Srazil se s ním.
0: Ježkovi zraky, kolikrát do sebe ducali.
1: Šmankoté, princ a myslivec nejsou žádní kozlíci. Narazil na něj. Srazil se s ním. To znamená, že ho potkal.
3: No, potkal.
1: No, a uslyšel jeho, co?
3: Co?
1: Písničku.
0: To já znám. Mysliveček skoro vstává na zajíčka, pozor dává. Mysliveček dub, dub, dub. A zajíček cup, cup, cup. Šel myslivec do hajíčka a trefí.

0: písnička mu asi strašně pomohla, že ano?
1: Vidíš, Máničko, pomohla.
0: Jo.
1: Jak slyšel to cup, cup, cup, dub, dub, dub.
0: No.
1: Vybavili se mu ty dva poslední verše té hádanky. Ať běžíš sebe rychleji, jedna, druhé, vždy stačí. A byl doma.
0: Vrátil se na zámek?
1: Ale ne.
0: Tak kde byl tady doma?
2: Ty jsi neříkal, že se přestěhoval, taťuldo?
3: Ale ne, být doma může také znamenat, že se mu rozsvítilo v hlavě, rozumíš?
2: Tak se nepřestěhoval.
3: Ale prostě měl jasno, pochopil, no. No, tak po čem se běhá?
2: Po cestě.
3: Ale ne,
0: po nose. Babinko, po nose se padá, neběhá.
1: Šmanko, ty po nohách.
0: Po nohách.
2: Aha, jasně. Jedna noha druhé noze vždycky stačí.
1: No, konečně.
2: To je fakt, takže už měl vyluštění v kapse. Chytruška chtěla nohy.
1: Šmanko,
0: ty. Ale nemluv hlouposti, Šmanko. Prosím tě, co by si dělal s tím veršem? Někdy ti na oko tlačí. Ty si umíš šlápnout nohou do oka.
2: No jo, to by dokázal ledahat.
0: No.
2: A ten zase nemá nohy.
0: Nemá.
2: A vůbec si to hloupost, máš pravdu?
0: Že?
2: No co by chytruška chtěla nové nohy?
0: Myslíš, že by jí stačilo?

0: Ale na co, dívtko?
1: No, co když si ty své opajdala?
0: Co?
1: Nebo na nich měla kuří oka. Jitananky? No, to je ono.
0: Co je ono?
1: Nepotřebovala si šlapat na oči. Mohlo jí tlačit kuří oko.
2: Správně, Máničko.
1: Je.
2: Přesně na to přišel princ taky.
1: No.
2: Jenže pořád ještě to nedávalo smysl.
1: No jo,
0: to je fakt.
1: No.
2: Zadumaně přišel na tržiště a tam u jednoho krámku uslyšel.
3: Pohněval se švec, prodaremnou věc, že ho blechy kůsali, neměl na ně posady, udělal si klec.
1: Jej, Danánky, švec!
4: A z druhého krámku zaznívalo.

0: Boty, botky.
1: No jistě, Hurvinku, to je naprosto jasné. Samotné vůbec nehřejí, no.
0: Botky, když nejsou na noze.
1: Někdy tě na oko tlačí.
0: Na kuří oko.
1: Ať běžíš sebe rychleji, jedna druhé vždy stačí.
0: Botka na noze, botce na druhé noze. Jasan! Ha,
1: celá alej jasanů a drandil prostřevíčky.
2: No pomalu, pomalu. Ševcovských krámků tam bylo plno, ale do kterého měl zajít?
0: No to je snad jedno, no. Švec jako švec.
3: Ba ne, děcka. Nezapomeňte, že tehdy se i ševci rozlišovali podle toho, co dělali.
1: Ano.
2: No ano, tak například dešťkář vyráběl, co? No?
0: Dešťkář? No, asi dešť. Případně průtrž mračem.
2: Omyl, kopita.
1: Jedananky koníčkům. I koně měli svoje ševce.
2: Ale ne, dřevěná kopita, do bod přece. A co dělal trepkař?
0: Trepky, to dá rozum.
2: A kde pak? Ten vyráběl podrážky. Kdežto podrážky opravoval kdo? Pode.
0: Podemlejnem nádemlejnem.
2: Ale ne.
3: Nic nevíš, ale pusatí jede. Přece podešev kráječ.
2: No?
3: Podešev kráječ, tak. Chápeš?
2: Původně se ševci dělili na dvě hlavní skupiny. Jednak na vetešníky, protože spravovali vetchou, chatrnou obu.
3: No, mezi ty patřil refléř.
2: Příštipka.
3: Flekýř.
2: A prťák.
0: Který musel být obzvlášť prťavý. Žáno.
2: To ani ne. Ale od slova prťák je odvozeno slovo prtě. Malé dítě.
0: Takže jsem se skoro strefil.
3: No a druhou skupinu tvořil novotník, novětník nebo novák, který vyráběl co?
0: Nové boty.
1: No jo, ale každý jiné, že ano, když byly tři.
3: Ti tři, Máničko, byli ale jeden.
1: Aha, a ten jeden se nazýval každý jinak.
3: Jaký každý, šmankoté? Byl jenom jeden, ale různě se mu říkalo.
1: Jak to?
2: No tak, jako například můžeš říkat rajčata, tomaty nebo paradajky a je to pořád totéž, chápeš?
1: To je úplně totéž.
2: No všemže.
1: Rajče jako novotník. Rajče tedy taky vyrábělo boty.
3: Ale šmankoté.
0: Já jí to vysvětlím, tati.
1: No, prosím tě.
3: Buď tak laskav.
0: Vždyť je to úplně jasné, Máni. Jo. Ti tři, co jsou jeden, jsou vlastně šest. Novotník, jo, novětník, novák. Ano, no. Rajče, tomato no. A paradajka.
1: Aha.
2: Ale ty jsi šmodrcha, Hurvinku.
0: Šmodrcha, víte.
2: Novotník neboli novětník, čili novák, vyráběl nové boty. To ostatní do nich nepatří.
0: Taky mě mohlo napadnout, že rajče nemá v botě co dělat.
2: No, konečně. Ovšem, i tehdy panovala různá móda. Například byly střevíce zvané zobáky. A jiným se říkalo kraví huby.
0: Tedy má ani mít na noze zobák. Víš, jak bych tě pokloval?
1: A já mít kraví hubu, tak...
0: Tak bys pěkně bučela, co?
1: Ať mi to říká, že bych bučela, nech si toho.
2: Ale, Máničko, nech toho. Ty bys mohla Hurvinkovi vybrat obuv zvanou medvědí pracky.
1: To taky žáno. A tou prackou bych z něj udělala placku.
3: A od toho novotníka?
1: Neboli novětníka?
3: Správně.
1: Neboli nováka?
3: Ano.
1: Čili rajče?
3: Máničko.
1: Jsem se uřekla, no.
3: Si princi Ňoumík odnesl pro chytrušku krásné střevíčky.
0: Je, ta si asi odechla.
2: No to víš, že byla ráda, že vyplnil i její druhé přání. A taky jí moc a moc potěšilo, když se doslechla, že mezi lidem se už neříká princ Ňoumík, ale princ Koumík.
0: Aha, protože to tak chytře vykoumal.
1: To jsem sama ráda. Ovšem, jen aby dokázal splnit i její třetí přání.
3: No a to znělo. Větší motýl pilně robí, menší motýl jenom zlobí, záhada je od věka, co prý dělá člověka.
0: Tedy že by mu to zrovna usnadňovala?
1: No, to mu taky mohla dát lehčí hádanku.
2: Kdepak, teď už vůbec ne.
1: Jak to?
2: No, vždyť už věřila, že princ není ňoumík, ale koumík.
3: A ten už taky věděl, že nejlepší radu najde v lidové moudrosti. A tak nastražil uši.
4: Já jsem kádlec od Nymburka, soukám nítě jako strunka, jako strunka.
0: Utkám plátno tlustý, tenký, hezkým holkám na sukenky.
4: Já jsem kádlec od švamberka, dělám plátno, jen to cvrnka, jen to cvrnka.
0: Co přetrno, to navážu, žádnému to neukážu, ne a ne a ne.
1: A co slyšel od jenot?
2: Jak si povídá stav?
3: Mám ženu, mám děti, musím se starat. Hoptá to přes bláto, mlč kluku, stříká to. Byl tu čert, byl, dávno šel, včil, včil, včil.
2: No, slyšeli jste děti? To klapání stavu.
1: Aha.
0: A co slyšeli ještě?

0: plátno.
1: Bazátum, pleskátum, bazátum, pleskátum.
2: A princ Koumík?
1: Dříve Ňoumík, bazátum, pleskátum.
2: Si dal dvě a dvě dohromady, no a co mu vyšlo?
1: Bazátum, pleskátum.
3: Houbelec, 4.
2: Ale depak.
3: No, tak to tedy moc počítat neuměl.
2: Vyšlo mu, že ten větší motýl, co pilně robí? No, co asi robil? No, hurvinku.
3: Bazátum, pleskátum, víš?
1: Omyl, hedvábné vlákno, byl to, byl to bourec morušový.
2: Správně. A ten menší, co jenom zlobil?
3: Já to vím, to byl mol.
2: No, velmi správně. Takže první dva řádky máte a o čem se říká, že to dělá člověka?
1: O šatech.
3: No, no ano, jistě. Přece se říká, že šaty dělají člověka.
2: No a měl vylušení v kapse. Za kým se vydal?
1: Máni, na to odpovíme v písničce.
3: Tam na mě.

0: vydal.
1: Omyl.
0: Jak to?
1: Napřed musel vybrat látku, ne?
0: Aha.
1: Nezapomeňte, že v té době každý dělal jen to svoje.
2: Ano. Co asi vyráběl ručníkář?
0: Ručníky, to dá rozum. Na utírání.
1: Kdepak?
2: Ručnice, pušky.
1: Pušky, ano.
0: Orvínek se chce utírat flintou. Ale nehází mi do zelí.
2: No, a co dělal cvistář?
0: Cvistář? Cvistařil?
3: Ne, spíš cvistoval, Hurvínku.
2: Ale co vyráběl?
0: Cvisty.
1: Šmanko, ty jaké cvisty? Co jsou to cvisty?
0: No, výrobek cvistaře.
2: Ty jsi mezulán, Hurvínku.
3: Mezulán.
2: Cvistář vyráběl sukno. Soukeník to byl.
1: No, a co takový? Mezuláník.
3: Jej, Danánky.
1: Já vám pomůžu. No. Jeho výrobek se nazýval mezulán.
0: To toho vím.
1: Mezulán je silné a tvrdé plátno.
2: A šily se z něj například sukně, které se nazývaly mezulánky.
1: No.
3: Aha, takže mezulán je dvojí.
1: Ale není,
3: no,
1: není,
3: je.
1: Není.
3: Ale je mezi nimi značný rozdíl.
1: Co to plácáš?
3: No, prosím, mezulán je jednak plátno, jak jste říkal vy, pane Spejble.
1: No, správně.
3: A jednak hurvínek, jak říkala bábinka.
1: Prosím?
3: A mezi plátnem a hurvínkem rozdíl je, to mi nevymluvíte.
1: Jo, když to myslíš takhle.
0: Tak. Děkuju, Máni. Děkuji uctivě, že jsi ze mě nenechala ušít mezulánku.
1: Ale ještě pořád jste mi neodpověděli, děti, za kým se vydal náš princ, no?
2: No, ten pochopitelně zašel k hedvábníkovi.
3: Pro hedvábnou látku, na svatební šaty pro chytrušku.
0: No jo, a pak hurá. No ale ke komu? Jistě to měli zase rozdělené.
1: No měli, kabátník šil.
3: Kabáty?
1: No, pláštník. No,
0: pláště.
1: No, vidíš, kytlér.
2: Kytle, to byl splývavý šat.
1: Hácník, no na to byste nepřišli.
4: Koupil jsem si na kalhoty, manže.

0: šatyšil.
1: Ano, jinak se mu říkalo kalhotník. No a šatyšil...
0: Šatník. Neboli almara.
2: Zpovídám šatník.
0: No jo, no jo. A o šacení šila o šatka.
3: No, tak děti, nehádejte se pořád.
4: Nákladnější šaty šil výhradně krejčí, neboli krejčíř. A nebo také...
2: Švadlena.
3: A děti.
4: Nebo také krejčík. Švadlenky, víš, ty šily pouze prádlo.
0: A ty šaty přinesl princ Komík, princezně chytrušce, a tak splnil její třetí přání.
2: A byla slavná svatba. A všichni jedli, pili, veselili se.
0: A zpívali.

0: Jej, Danánky, proč byla smutná?
1: Nebyla, to je přece písnička, Máničko.
0: To spíš Kohoutkovi nebylo do smíchu. Jak já mám kokrhat, když jsem upečený, na svatebním stole mám být pokrájený, na svatebním stole mám být pokrájený. A co bylo dál?
2: Zazvonil zvonec.
1: A pohádky?
0: Je konec.
2: A pak, že pohádka nemůže být poučná.

0: Bob a Bobek, králíci z klobouku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Milí posluchači, vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonstop...
1: Justýno, už jsem tu.
0: No, pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy Okaté a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak letají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě pěr probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech. To jsou věci, to by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo? Vlastně vím, vím. My si dnes, Piggy, totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: A proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si, Piggy, dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi si tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Nepotamto. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo. Mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak avokádo, to je taky zvláštní. Je, avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. Je! A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodavačka. A prodával bych, že jo? Jo?
0: No, Piggy, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem.
1: Já se už tak těším.
0: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justýno. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po ně někdo dojede.
0: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky Láskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil, já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ole Laskunka říká, že botaníkové.
0: Botaníkové. Správně, tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám, totiž rostlinám, ti řadí avokádo k ovoci.
1: A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má máslovo oříškovou chuť.
0: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: No, nevím.
0: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
0: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze, nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
0: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
1: My jsme Verkou Laskonkou, ale vaříme zdravě, víš, tak se nemusíš rozčilovat.
0: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
1: Pecku. Ale krásnou pecku.
0: A tuhle pecku teď co?
1: Zasadíme.
0: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
1: Nevím.
0: Dužina je vrstva, kterou jsme co?
1: Kterou jsme co?
0: No snědli.
1: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
0: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
1: Provedu.
0: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
1: Avokádová slepička snesla vajíčko.
0: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
1: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
0: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
1: Proč?
0: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka... Pecka, no, ano, správně, pecka, nespadne tak docela dovnitř.
1: Ta pecka je snad ze dřeva, já tam nemůžu se ale, tam dopíchnout.
0: Ale neboj, Piggy, ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy, no, dobré je to, dobré.
1: Mám v pecce Parádka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko.
0: Ty jsi jeden chodící vejmysl. Nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
1: A mohl bych na to vzít i hrnek?
0: Hrnek, misku, lednici.
1: Lednici.
0: Ale sklenici samozřejmě. Mm. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
1: Aha. Mám sklenici, mám.
0: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
1: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
0: Ale ty si dnes vážně netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína a už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy nebo ne.
1: No, mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
0: Avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
1: Takže voda se musí pravidelně dolévat.
0: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne. Praskne a začne z ní růst stonek a první lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
1: Až potom se zasadí.
0: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
0: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
0: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justína a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
0: To nejadvokávější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
0: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na to, tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna pustína a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě. Na tebe nikdo nemá. Ty jsi totiž nejlepší. Thank you.
2: Jak jsi na to přišel, že jsem horolezec?
3: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na...
4: Liška a ryby. Jednoho dne se liška procházela po břehu řeky. Dívala se do vody a tu si všimla ryb, které plny úzkosti pluly sem a tam. Proč nezůstanete na místě? Ptala se liška. Čeho se bojíte?
5: Co pak nemáš oči?
4: Řekly ryby.
5: Všude kolem nás jsou rozhozeny sítě. Kdybychom si nedali pozor a nevyhnuli se jim, byla by po nás veta.
4: Liška měla hlad a proto lstivě řekla.
5: Chudinky malé, neznáte nic jiného než strach a nebezpečí.
4: Pojďte raději na suchou zem, kde nejsou žádné sítě. Budeme zde žít společně, jako žili naši předkové. Ryby však znaly liščinu úskočnost a nedali se zmást.
5: Ty bláhová, odpověděli, opravdu si myslíš, že jsme tak hloupé?
4: Jestliže nám hrozí nebezpečí ve vodě, která je naším živlem, oč hůř by nám bylo na souši, která naším domovem není.
6: Liška viděla, že ryby nepřelstí a zklamaně odešla.
7: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra koti Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
8: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku.
9: Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau!
8: V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
10: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
8: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
11: Halo! Kočko, Pitipačko.
8: Tenhle odvaha ti zítra spere koží.
10: Já vám ukážu.
8: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
12: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a no jo... Ale to potom, já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
8: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
10: mňau.
8: Před zrcadlem,
10: mňau.
8: Do kterého svítila hvězda.
10: Mňau, mňau.
8: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
10: Mňau, mňau, mňau.
8: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický pláce. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
13: Tak nezdržuj,
0: Už bych si ráda vypila mléko.
2: Hrne se rovnou na Damiana. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
12: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
13: 365.
12: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
13: Držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
12: Jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damian. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
2: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách. Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňou, mňou. V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo. A na konci
5: jak se štěňátko vydalo na cesty.
2: Tiše spala Bleška.
5: Jaro vytahovalo kytičky ze země, tráva se zelenala a na dvorku bylo veselo. Všichni se zbíhali, aby jim neutekly žádné novinky. Slepice s kuřátky, kravička s telátkem, žabičky, pan kačer, králíci a ovšem také naše štěňátko. I pár myšek se krčilo v koutku a včeličky jim létaly nad hlavami. Proč ten rozruch? Proč ta sláva? To Špaček se vrátil ze svého zimního pobytu a teď všem vypravoval, co viděl, co zažil a jak se měl v dalekých krajích.
14: Nikdo z vás neví, jak svět za humny vypadá,
5: naparoval se.
14: Myslíte si, že všude jsou jen pole, louky, náves, bláto? Jsem tam nějaký ten rybník, ale já viděl města. Města, která byla větší než 50 našich vesnic, možná než 100 našich vesnic.
5: Pyšně se rozhlédl kolem, jaký udělal dojem a načechral si peříčka. Zvířátka posedávala ani nedutala. Jen telátko slabě zabučelo a hned dostalo od maminky přes zadeček.
14: Ale co města? Města mě moc nelákala. Tam je jen spousta lidí, co pořád někam spěchají a spousta aut, co troubí. Městům jsem se raději vyhýval a vzal jsem to kolem přes lesy a hvozdy. Lesy hluboké, hvozdy černé. No potom jsem se dostal do hor. A ty hory byly tak vysoké, že mi málem kvidilka upadla, než jsem je přeletěl. A mezi nimi byla jezera, kde z jednoho břehu nedohlédneš na druhý. Dovedete si to představit?
5: Rozhlédl se, jestli pozorně poslouchají. Všichni vrtěli hlavami, že nedovedou, jen králík ne.
14: Králíku, ty spíš?
5: Zamračil se Špaček. Kde pak bych spal? Probral se honem králík a napil se vody.
14: A koruna všeho, milý zlatí?
5: Pokračoval Špaček po dramatické pauze.
14: Já viděl moře. Víte vy vůbec, co to je moře? Nevíte. Moře, není žádný velký rybník ani jezero. Je to taková spousta vody, že ji ani měsíc na nebi neobhlédne, ani sluníčko nestačí dojít z jednoho konce na druhý.
6: Sluníčko na nebi si myslelo své, ale nechalo Špačka mluvit. Jen ať se vypovídá, vždyť ani on neví, jak je moře veliké.
14: A to moře je plné velryb, které jsou velké jak lodě. A kolem nich skáčou hejna stříbrných ryb. Vyskakují nad hladinu jak ptáci, létající ryby. O tom jste ani neslyšeli.
5: No to se ví, že jsem neslyšelo. Vzdychlo štěňátko samo pro sebe. Nic jsem neslyšelo ani nevidělo. Jsem jen hloupé vesnické štěně. A bylo náramně smutné. Proč se může Špaček vydat na takovou dalekou cestu a ono se musí spokojit se zaprášeným dvorkem a mrňavým rybníkem? Proč nemůže vyběhnout na vysokou horu a z jejího vrcholku se rozhlédnout po půlce země koule? To totiž Špaček zrovna vykládal, že takové vyhlídky jsou všude, jen ne tady v tom našem Zapadákově. Všichni šli spát, na Špačka zapomněli, ani mu moc nevěřili, ale štěňátko o jeho vyprávění celou noc přemýšlelo. A trápilo se. Proč nemůže žít tam, kde jsou ty vysoké hory a velká města a moře? Moře by chtělo vidět ze všeho nejvíc. Moře s velrybami, velkými jak lodě. Vždyť ani neví, jak taková loď vypadá. Určitě ne jako lodička, v které kluci skotačí na rybníku. O, jak se litovalo, že se nenarodilo někde jinde. Štěňátko usínalo smutné, ale probudilo se veselé. Co není, může být. Když to dokáže Špaček, proč bych to nedokázal já? Rozhodlo se, že o tom nikomu neřekne. Vyprosilo si v kuchyni pár placek, zbalilo je do ranečku, hodilo si ho přes rameno a vydalo se na cestu.
0: Kam pak tak pospícháš? Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň.
6: Volali za ním žabičky, ale štěně dělalo, že neslyší. Na takovou velkou cestu přece nemůže tahat žádnou žabí omladinu. Za chvíli by fňukali, že je bolí nožičky. Vyrazilo skoro v poledne a když se přiblížil večer, už ho taky nožičky pěkně bolely. Ještě, že tam byl potok, kde se mohlo napít chladné vody a že mělo v ranečku placky. Chtělo sníst jen jednu, aby mu zůstalo něco na zítřek, ale placky byly tak dobré, že zbaštilo všechny. Něco k jídlu v té cizině určitě najde. Špaček neříkal nic o tom, že by si musel dělat zásoby. Našlo si kupku sena, svalilo se do ní a spalo pokojně celou noc. Ráno štěňátko vyskočilo, napilo se z potůčku a hajdy na cestu. Pořád čekalo, kdy uvidí ta velká města a vysoké hory. Ale kolem se jen táhla pole s rašícím osením a sem tam nějaký hájek. Asi to k tomu moři bude pěkně daleko. V břiše mu kručelo, ale žádné placky u cesty nerostly, natož aby tam byl buřtík. Zaradovalo se, když v příkopu našlo jablíčko, ale bylo asi z minulého podzimu, protože chutnalo moc divně. Večer už mělo velký hlad a když vidělo poblíž cesty chaloupku, ve které se svítilo, opatrně zaklepalo na dveře. Snad dají pocestnému kousek chleba a trochu mlíčka. Ale to si dalo. Kde se vzal, tu se vzal, byl tu velikánský pes a štěkal a kdyby štěňátko honem neuteklo, asi by ho pokousal. To není jako u nás, myslelo si štěně smutně. Pomalu se vleklo dál, až u starého dubu našlo mezi kořeny jamku a tam se skrčilo. V bříšku mu kručelo a moc litovalo, že si nějakou tu placku nenechalo. Ráno se mu už ani moc na cestu nechtělo. Ale co by to bylo za štěňátko, kdyby se takhle hned vzdalo, když se Špaček dostal až k moři? Ale Špaček má křidýlka. Vítr ho nadnáší, nemusí si šoupat nožičky po kamení. A nachytá si mouchy. Trochu smutně ťapkalo dál. Konečně se v dálce objevilo něco velikého, vysokého a špičatého. To bude jistě hora, zaradovalo se a hned se mu běželo veselý. Teprve teď ho napadlo, že vlastně neví, jak taková hora vypadá. O tom Špaček nic neříkal. Je celá z kamení nebo je porostlá mechem? Roste na ní něco dobrého? To bylo teď moc důležité, jestli na ní roste něco dobrého. Doběhlo na úpatí a radostně se pustilo vzhůru. Jo! Co je to? Zakviklo štěňátko, když se hned o něco píchlo do pacičky. Konzerva. Otevřená konzerva tu byla. A ke všemu prázdná. To je ale divná hora. Z čeho vlastně je? Támhle vidělo hrnec, támhle zas rozbité láhve, kusy papíru a pytlíky. Vůbec se mu to nelíbilo. Hora se pod ním všelijak hýbala a na hlavu mu spadl kus dřeva, až se mu udělala boule. No tohle už nikdy nebude Špačkovi věřit. Pak najednou ucítilo vůni, kterou dobře znalo. Hurá! V jednom z těch pomačkaných pytlíků objevilo krajíc chleba. Byl tvrdý a okoralý, ale štěně ho sluplo jako báječnou pochoutku. Neříká se nadarmo, že hlad je nejlepší kuchař. Ale ostatní pytlíky byly prázdné. Našlo jen pár zkažených brambor a do těch se mu nechtělo. Šláplo na něco slizkého a ošklivého a sjelo po zadečku dolů. Jsem sice statečné štěňátko, ale šplhat po těch ošklivých věcech zase nahoru nebudu. Rozhodlo se. Špaček si to vymýšlí. Hory jsou jen smetiště a on z té výšky nic nevidí. A kdo ví, co je v tom moři? Natáhlo se do trávy a lízalo si rozříznutou tlapku. Ale brzy usnulo, protože bylo hrozitánsky unavené. Na oblohu se vykulil měsíček a paprskem pohladil zmožené štěňátko. Ach, ty malý neposedo, ty jsi zdal, ty můj statečný cestovateli, vždyť ty bys teď ani netrefil zpátky. A hned zavolal na hvězdičky, aby mu svými kouzly pomohly. Hvězdičky se radovaly, že udělají dobrý skutek. Měsíc z nich svými paprsky spletl kolem pejska síť a už ho nesl do výšky a do dálky. Štěně se probudilo a udiveně zíralo dolů na krajinu zalitou jasným měsíčním svitem. Ach, tady jsou ty hluboké lesy a černé hvozdy. Tady jsou světlem zalitá města. A kolem nich vysoké hory. A v dálce se blížilo něco obrovského stříbrného a dýchalo to mocným dechem sem a tam. Z hladiny se vynořila velikánská ryba a kolem ní skákalo do výšky hejno stříbrných rybek. Tak to je to moře, žaslo štěně. Špaček mluvil pravdu. Je to nejkrásnější voda na světě. Měsíc povozil štěně do sytosti nad mořskou hladinou a potom ho s pomocí hvězdiček nesl zpátky nad městy, horami, řekami a lesy, až na louku za dvorkem. Ráno se štěně probudilo a překvapeně zíralo, kde to je. Žádná ošklivá hora, ale také žádné moře ani lesy. Jen jeho boudička a před boudičkou miska plná dobrot. Mělo velikánskou radost, ale vůbec nechápalo, co se to stalo. Zdálo se mu to všechno, ale jestli se mu to zdálo, tak od čeho má rozříznutou packu? Nejdřív si pěkně naplnilo bříško a pak se rozhodlo, že teď bude všem vyprávět, co zažilo. Ale vždyť by mi to nikdo nevěřil, vzdychlo si. Copak štěňátka létají? Mrklo na sluníčko, které všechno vědělo, a smálo se. Bude to naše tajemství, sluníčko, zavolalo štěně. Tvoje, moje, měsíčka a hvězdiček.
15: I permoníci stárnou, i když mnohem pomaleji než lidé. Ke stáru ztrácejí hbitost, s jakou se dřív dokázali rychle skrýt před všetečnými lidskými zraky. Ale permoníci se dovedou postarat i o ty nejstarší. Vrchní permon pro ně má čarodějný dárek. Pomačkaný, ušmudlaný klobouk. Na pohled nic moc, stačí si ho však nasadit a rázem si neviditelný. A na to se náš permoník, budeme mu říkat klobouček, moc těšil. Nejdřív ale musel vyslechnout dlouhou litanii vrchního permona o tom, že svého daru nesmí zneužít, že nesmí nikomu ublížit, protože by klobouk ztratil svou čarovnou moc. A ta není jen v neviditelnosti. Stará hučka toho dokáže mnohem víc. Klobouček věřil, že permonické zákony dodrží. Navštíví přítele, kterého dlouho neviděl, a bude se moci za ním vydat ve dne, třeba že jsou cesty plné lidí. Všechno mu při slunečním světle připadalo jiné, než si pamatoval ze svého mládí. Lesní stezky se mu zdály tak široké, že by po nich mohl projet vůz. A ten pohled z vyhlídek. Vesnice už nebyly skromně schoulené pod lesy, narostly až do strání. Klobouček zamířil za svým přítelem Vodouchem, který žil ve skalách u léčivých pramenů. Vůbec to tady nepoznával. Kolem pramínků, které kdysi vesele vyvěraly z mechem zarostlých skal a čekaly na džbány až toudve horalů, teď ležely mramorové žlaby a kolem nich lavičky ze stejného kamene. Kde by se tady vzal mramor, bručel si klobouček pod vousy. Po dlouhé cestě dostal žízeň, naklonil se tedy přes žlab a co pak špatně vidí? Žádný pramínek to nespíval. Byl uvězněný v úzké trubce. Kolem níž se táhla mříž a na ní visel zámek. Kdo nemá klíč, ten se nenapije. Ale nejhorší překvapení ho teprve čekalo. Pod vysokým smrkem seděl mramorový permoník. Na mramorovém pařezu s mramorovou lampičkou. Naducané tváře, břicho jako balón a přihlouplý úsměv. Urážka všech permoníků. No tohle, zlobil se klobouček. A samým rozčilením si sundal klobouk. Hned v zápětí si ale svoji neopatrnost uvědomil a rychle si ho nasadil. Vodoucha skoro nepoznal. Co pak by ten hubenoučký, šedivý mužíček, co ustaraně sedí na kořenu stromu, mohl být veselý a statečný strážce pramenů? Vodouchu, zavolal na něj. Permoník se lekl a svalil se ze stráně jen tak, že nezamáčkl zelenou žábu lopušku, která se tu skrývala pod lopuchovým listem. Klobouček se ťukl do čela a honem si sundal klobouk. Ty jsi mě ale vyděsil, sténal Vodouch. Copak, nesmíš být tak lekavý. Klobouček pomáhal Vodouchovi vstát Ale tomu se nezračil ve tváři jen úlek, ale i velikánský smutek. Čeká mě trest, řekl tiše, když se usadili na kamenech. Nesplnil jsem svoji permonickou povinnost a dal se do vyprávění. Ten mramorový zamčený pramen, který si viděl, nebyl jediný. Všechny jsou pod zámkem. Pro místní vodu si jezdili lidé ze širokého okolí a tak dali radní města hlavy dohromady. Přece nebudou rozdávat drahocenou vodu zadarmo, rozhodli. Vodouch se zpočátku jenom smál. Žádný permoník neslyšel o tom, že by se někomu podařilo spoutat skalní prameny. Pak se ale jednoho dne objevili ve stráni kopáči, začali kopat podél potůčků a chytat vodu do trubek. Pramínky přestali zpívat, plakali a volali své strážce permoníky na pomoc. Vodouch se rozeběhl na radnici, jenomže radní se mu vysmáli. Vodouch byl pro ně starý, zmatený mužíč,

0: pódium. Dámy chodily pomalu, jinak jim to dlouhé krajkové šaty a široké zdobené klobouky nedovolovaly. Doprovázali je pánové v tmavých šatech se směšnými tenkými hůlkami. Dětičky byly jejich zmenšenými obrázky. Všichni upíjeli z kalíšků léčivou vodu, kočáry tu jezdili bez koní a písklavě na sebe troubili. A to ještě nevíš všechno, povzdychl si vodouch. Když jsme nedokázali pomoci my, permoníci, dali se prameny sami do boje. Vody teče z potrubí čím dál míň? Co to znamená, zeptal se klobouček. Hora si vodu schovává. Stačí pořádný déšť a bude zle. Zaplaví město? Zeptal se vyděšeně kamarád. Podíval se na klobouk ve svých rukách a rázem měl jasno. Musíme pro lidi něco udělat. Hned druhého dne se v městečku začaly dít věci. Dámám z kalíšků vyskakovaly rosničky, z trubek vylézaly hadi, klobouky se sami vznášely v povětří, některé i s parukami, a tenké hůlky pánů začaly tancovat. Hotelíři se nestačili omlouvat, přesto hosté odjížděli. Samozřejmě, že všechno měl na svědomí kloboučků v klobouk, ale permoník měl v hloubi duše strach z vrchního permona. Co tomu řekne? Nezbaví ho čarovné moci? Zatím se však nic nedělo. Jen obloha se zatahovala, černé mraky se kupily. Klobouček vyrazil za obyvateli městečka přímo do jejich domů. Náhle se začal nábytek sám stěhovat, židle lítaly z oken, skříně klouzaly po schodech, lustry padaly na podlahu. Lidé utíkali pryč. Pak se to stalo. Nebe se otevřelo, šňůry deště zamířily k zemi a k ním se přidalo temné dunění. Hora a její prameny se ozvaly. Vyhrnuli se ze strání, v mžiku naplnili potůčky i potoky a vtrhli do městečka. Naštěstí jeho obyvatelé utekli do kopců. Jenom radní zůstali uvězněni na střeše radnice a drkotali zuby. Klobouček mačkal v ruce klobouk. Vrchní permon je přísný. Tohle mu neodpustí. Vodouch odmítavě zavrtil hlavou. Tohle není tvoje vina. Hora se rozlobila a ty s lidem pomáhal. A kdo ví, jestli si to vůbec zasloužili. Klobouček si pomalu, pomaloučku nasadil klobouk. Teď se ukáže, zda ho vrchní permon nezbavil jeho čarovné moci. A? Kloboučku, kde jsi? Halekal vodouch. Nevidím tě. Bylo to v pořádku. Ten starý permonický klobouk fungoval. Pořád byl klobouček dobrým permoníkem.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Když kvetou borovice, musí se lesní víla starat, aby se zlatě prášilo ze stromu na strom. Bylo větrno a vítr rozhazoval zlatý prášek po pasekách. A co budou veverky obědvat, když nenarostou šišky? Zeptala se ho Amálka. Smál se vítr, protože nemá o nic starost a rozum má vyfoukaný. Zatočil Amálce sukničku okolo kolen a snad by byl odnesl. Ale přišel tam mlynář z Červeného, mladý a dost nedůtklivý chlapík. Dívá se chvíli, jak vítr Amálku souží a povídá, nech toho. Tak nenecháš? A protože to byl člověk při síle, postavil se samotnému větru. Když vítr sfoukl prach z rozkvetlé borovice, mlynář přiskočil, ohnul jinou borovici a nastavil její zelenou hlavu zlatému prachu rovnou do cesty. To bych se na to podíval, aby letos nenarostly šišky. Vítr to zlobilo, foukal, ničeho se nedofoukal. A padla na něj únava. Pomalu se

0: táhl přes pasek k rybníku a hrozil. Však ono se mlynáři ještě uvidí. Mlynář nad tím jen mával rukou a Málka mu poděkovala a rozešli se. Vítr se dotáhl až k rybníku. Na starém stavidle tam sedí vodník Kebule. Loupe ze stavidla třísky a hází je po rybách. Je to vodník vyzáblík, od takových je vždycky dobroty, jako od kalné vody. Na hlubíně má Kebule 12 hrnečků a v každém podušičce. 13. hrneček je prázdný a nemá pokličku. A já do něho vím, podušičce, přišeptl vítr vodníkovi. Byl by to mlynář z Červeného. Ten by se mi zrovna hodil do 13. hrnečku. A přikryl by ho mlynářskou čepicí, povídá vodník Kebule. Sjel si na hlubinu pro hrneček, pak se zeptal větru, co dál. Vítr ho navádí. Musíš zastavit mlýn. A až mlynář sejde ke kolu, stáhneš ho. Po mlýnici chodí mlynář od složení k složení. Běhouny běží, zrovna se špicuje žito. Stolice mele pšeničnou mouku. Sotva tam tajně vklouzl Kebule. Všecko jakoby na štipec vteřinky klopítlo. A to je vodnické znamení, povídá si mlynář a opatrně se rozhlíží. A v tom zahlídl vodníka, jak se krčí za truhlou. Ty jsi mě přišel utopit, povídá mlynář, jenže já ti ke kolu nesejdu. Vodníka proto popadla taková zlost, že chvíli jen kuňkal jako žabák. Ale nakonec mu přece jen přišla řeč. Tak já ti tedy, mlynáři, ten mlýn osladím. A s mlýnem se začaly dít věci. Chvíli jde poctivě, chvíli klape na tři, jako v hospodě při Valčíku. Kola a kolesa drkotají, mouka běží v rukávech naopak. A Kebule hned z toho, hned zase z jiného kouta křikne. To je mlynář, to je liď. To tedy je, tluče pěstí do složení mlynář. Zkazil si mi mlýn na dosmrtí. Ve chvíli, kdy Kebule někde dole u kola chystal to nejhorší, nakoukla oknem do mlýnice víla a Málka a špitla. Honem mi půjč mlynáři čepici. Mlynář nejdřív nevěděl proč, ale potom jí tu čepici půjčil. A Málka do ní nasedla jako do loďky a rejduje rovnou nad hlubinu, kde měl Kebule hrnečky. Prutem scházela pokličky z 12 hrnečků. A z těch hrnečků vycházela dušička po dušičce, stoupalo to vodou a neslo se to vzhůru. V ten okamžik ale jakoby vodník Kebule dostal tajné znamení. Nechal kejklů s mlýnem a upaluje vodou za Amálkou. Dojel tam zrovna, když poslední dušička vyběhla z hrnečku a ten se si zpívala tralala, aleluja. Tohle si, Amálko, odneseš, křikl ostřicovým hláskem Kebule a sáhl po mlynářské čepici, co na ní Amálka plavala jako na loďce. Teď tě, Amálko, utopím. Jenže v tu chvíli mlynář z Červeného našel mezi trámy 13. hrneček. Obrátil ho v rukách a povídá. Vodnický instrument, jeden takový. A vyhodil hrneček oknem do rybníka. Ten hrneček spadl vodníkovi rovnou na Kebuli. A byl 13. a těžký.
1: Mařenka s Čendou bydlí ve vysokém rohovém domě na křižovatce, kde jezdí tramvaj a auta všemi směry. Dole v domě je trafika a vedle ní veliká vrata do průjezdu. Průjezdem se člověk dostane na dvůr, kde jsou popelnice, které pan Houška ve čtvrtek ráno vystěhuje na chodník. Čenda s Mařenkou se scházejí vždycky před večeří. Mají to domluvené takhle. Počkají, až v rádiu skončí hajaja, vezmou koš na odpadky a utíkají po schodech na dvůr. Tam se sejdou u popelnice a mají chvilku na povídání a na hraní. Podle toho rádia poznají, jak se blíží jaro. V tu určitou hodinu je hned po Vánocích na dvoře úplná tma. Nad městem svítí hvězdy a měsíc a Čendův tatínek svítí ve své dílně. Tmy ale časem ubývá, za to venku je lépe vidět a dá se dělat stále víc věcí. Vysypat koš není jen tak. Mařence je 5 let a Čendovi 6. Zvednout koš tak vysoko, aby se nic nevysypalo vedle, je pro ně dost těžké. Naštěstí se na dvoře dají najít kusy prken a cihly, z nich si děti udělají takovou jako lavičku, na tu si stoupnou, Mařenka podá koš, Čenda ho vysype, pak druhý a je to. Jenže není. Na popelnici totiž seděl medvěd. Byl to žlutý plyšový medvěd Piliňák a byl tak velký jako Čenda. Medvěde, pust nás do popelnice, my musíme vysypat koš, řekla Mařenka. Prosím, přidala kouzelné slovíčko. Medvěd nic. Sundáme ho, rozhodl Čenda. Vylezl na svou lavičku s cihel a prken a zkusil vzít medvěda do náruče. Ani s ním nehnul. Medvěd byl nejen tak velký jako Čenda, ale také tak těžký. Třeba je v té popelnici poklad a on ho hlídá, řekla Mařenka. Prosím tě, poklad v popelnici? Poklady jsou vždycky v jeskyni, prohlásil Čenda s jistotou. No, já nevím, tohle přinesl tatínek ze smetišky porcelánového andělíčka. A to teda poklad je, odporovala Mařenka. My se do té popelnice nedostaneme. Já ho neunesu a za chvíli už musíme domů, řekl Čenda. Tak víš co, vstaneme v noci, až naši usnou a půjdeme sem. To nemá cenu, řekl Čenda. Naši nikdy neusnou. Já už jsem to kolikrát zkoušel zůstat vzhůru, dokud naši neusnou a nikdy neusnuli. Ráno? To jo, to spí, ale večer někdy. Mařenka vylezla na vratký stupínek z prkínka a cihel, opřela se lokty o víko popelnice, kdyby to tak viděla maminka, a zadívala se medvědovi do očí. Čendo, on chce, abychom ho vysvobodili. Podívej, jak kouká. Já myslím, že ho někdo vyhodil a on nechce být vyhozený. On chce být náš. Řeknu tátovi, on ho sundá a vezmu ho k nám. Naši mi to dovolí. Doufám. Ty se máš, řekl Čenda smutně. Jenže já si myslím, že on určitě chce mít svůj dům. Něco mu postavíme. Náš táta říká, že každý chlap má v životě postavit dům. Tak by nám třeba pomohl. Mařenka si povzdechla. Nejdřív se ale musíme dostat do té popelnice a vysypat koš, jinak s našima nebude žádná řeč a on nás tam nepustí. Šel by schodit. Já bych do ní z jedné strany stačil a ty bys ho na druhé straně chytla. To ne, řekla příkře Mařenka, strkat se do něj nebude. Rozprostřelo se ticho a mlčení, ani jedno z dětí nevědělo, co s tím. Hele, a co kdybychom šli před dům a počkali na Terezu, až půjde z hudebky? Tereza by nám ho sundala, navrhl Čenda. A tak nechali oba koše stát u popelnice a šli vyhlížet na chodník. Čekání na chodníku se skoro nedalo vydržet. Víš co, řekla Mařenka Čendovi, Hlídej chvíli, jestli nejde Tereza, a já půjdu zpátky hlídat medvěda. Mařenka se vrátila na dvůr. Vylezla na své stupátko, opřela se lokty o víko popelnice, maminka to ani tentokrát neviděla a znovu se zadívala do medvědových očí. Byly veliké, skleněné, s hnědou duhovkou a černou panenkou. Byly opravdové, jako mařenčiny. Podolů, medvěde, pojď, já ti dám ruku a seskočíš, nic se ti nestane. Vzala medvěda za obě packy a pokusila se ho trochu nadzvednout. V tom se pod ní zvrtla jedna z ulomených cihel, které podpíraly prkénko, a Mařenka se svalila dozadu. Dopadla na zadeček a medvěd, kterého držela za přední packy, spadl na ní. Nestalo se ti nic? Starala se Mařenka, když se zvedla.
2: Ne,
1: zabručel medvěd. Mařenka ho otáhla ke zdi, oprášila ho, opřela ho a šla srovnat stupátko. Pak vzala do ruky koš, vystoupila na prkínko, otevřela víko popelnice a v tu chvíli letěl koš na zem a Mařenka před dům pro čendu. V popelnici byl opravdu poklad. Skleněné mističky a lahvičky od voňavky a perly a náušnice z drahokamů a rudá květina z peří a popelník se slonem a broušené zrcátko a soška nahé paní, jak leze z vody, a krabička celá udělaná z mušlí, skamenilá růže a fotografické album. Jak to všechno dostaneme ven, vydechla Mařenka, a kam to dáme? Já to vytahám. Vlezu do té popelnice, naskládám to do bundy a odneseme to do sklepa. A medvěda taky, rozhodl Čenda. Pojď teď domů, necháme tu koše, jako že jsme je tu zapomněli, a po večeři se sem musíme vrátit. Při večeři vylila Mařenka kakao na čistý ubrus a upustila chleba namazanou stranou na koberec. Čenda si namočil rukáv do krupičkové kaše a spadl ze židle. Oba málem dostali pohlavek a rychle museli utíkat na dvůr pro koš, ale hned zpátky, protože už dávno mají být v posteli. Udýchaní se sešli u popelnice. Jejich koše byly vysypané a medvěd seděl vedle, na klíně měl vyšívaný ubrus a v něm celý poklad. Úplně na vrchu byly tři opičky. Jedna si zakrývala oči, druhá uši a třetí pusu. Musíme domů, já to nepřežiju, zoufal si Čenda. Neboj, já to zařídím, utěšovala ho Mařenka. Stav se ráno. Když už Mařenka ležela v postýlce, vzala tátu kolem krku a pošeptala mu. Tati, musíš hned jít na dvůr a co najdeš u popelnice, musíš dát do sklepa. Jestli to neuděláš, budeme všichni zakletí. Přijď mi říct, až to budeš mít, protože já jinak neusnu. Dobře, řekl táta ve dveřích, nespi a čekej. Ale Mařenka už měla zavřené oči.

0: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
1: Co tu děláte? Vysím, pane šéf. Co pak to nevidíte?
2: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
3: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační. Nechaj nám ho na hraní.
2: Ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy. No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vláknat provazy a lana na záchranu.
4: Malí pavoučci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně, a už byli u medových cukrátek.
3: Tatí, ten pán něco ztratil. Jo, to je dobré. Halo, pane, vy jste cukrář?
2: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo pretličku šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyp, hyp, hyp, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne.
1: Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci.
2: To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli.
3: My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
2: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět.
1: Tak koukejte, pavoučata, já vám to ukážu, zahájil představení pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá, a bác.
2: Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i z pavoučaty z větve dolů. Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také. Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku.
1: Pardon, zavolal zahambeně pytlík.
2: Ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka.
1: Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně. Pardon, volal pytlík za ním
2: a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl pytlíkovi jako klobouk na hlavu a pytlík se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka.
3: Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s pytlíkem potýkat.
2: No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral pytlíkovi, a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, zlatohlávek i pytlík, spadli dolů. Ne, až docela na zem. Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pytlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě.
4: Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál. Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že Zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem. Spletli si Pytlíka s paní, pohoupat v houpací síti a že mu ta paní za to nabila bydlem. Zkrátka, Zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
2: Támhle, podívejte, támhle letí.
3: Zase nějaký vrtulník nebo co?
2: Letí nějak tichounce.
4: Labutě, vždyť jsou to labutě.
1: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
4: Tady jsme!
1: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
4: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
2: Nedá se tu dýchat.
1: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho, potvoru, ne, nepuste ho. Tlačte za mnou, tak šups, za mnou do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups. Držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán. Já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní, na kousíček, šup, dveře se zavřely. No a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit, ale jak jsme se zmítali, nebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálel, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu. Držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pan, já jsem vzepřel o zábradlí, držím, no a to už ten pan otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř předsíně a pan volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový. Ty rozšlapal úplně na padrť. Pán říká, to nevadí, držte ho. Já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte, tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná držina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán. Posaďte se tady. Musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem, no prosím, jen se ptejte, neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán. Já mám dneska narozeniny. A tak, ne, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno, co já řeknu, mě on odpoví. No to víme, no to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny, a po večeři půjde do koupelny a přilídne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe. To není nic nového.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Jak bednář přelstil vlka, medvěda a zajíce.

0: Bednář zbíjel na zahradě u lesa velkou káť. Už i obruč nasadil, zbylo jen tu a tam něco přihoblovat. V tom uslyšel, jak za ním zapraskaly větve. Ohlédl se a zůstal, jako když ho přimrazí. Rovnou na něho sežene medvěd. Co mám udělat? Lézt na strom? Medvěd vyleze za mnou. Utíkat? Medvěd mě dožene. Bednář ztratil hlavu a medvěd už lámal větve kousek od něj. Co zbývalo? Odklopil káť a schoval se pod ní. Medvěd si prohlížel bednářovu práci, sedl si na káť a odháněl tlapou komáry. Běží kolem vlk.
1: Kam tak pospícháš?
0: Zavolal hůňáč na vlka.
1: Poseď se mnou!
0: Vlk se nedal pobízet a povídali si a povídali. Běžel kolem zajíc.
1: Zastav se, ušáku! Pojď k nám na kus řeči!
0: Zajíc se nedal dlouho pobízet, posadil se vedle nich a probírali lesní novinky. Najednou vlk řekl.
1: Slyšíte, jak mi kručí v břiše? Pravdu máš, šediváku. Pojď, seženeme něco k jídlu. V dědině u bednáře jsem viděl pěkně tučného berana. Zkusím ho chytit. U bednáře? Právě u něj jsem viděl včelíny. Tam by se určitě našlo dost sladkého medu.
0: Zajíc se nedal zahambit. Dobře, braši, půjdu s vámi, protože bednářka má v zahrádce krásně kulaťoučké hlávky zelí. Bednář pod kádí jen nadskakoval.
1: Zatroleně, vždyť mi zničí celé hospodářství. To teda ne. Budete na bednáře neradi vzpomínat.
0: Vlk se rozběhl ke chlévu, medvěd ke včelínu a zajíc k políčku se zeleninou. Bednář vylezl z pod kádě a uháněl k chalupě. Protože znal nejkratší cestu, byl u chléva dříve než vlk. Berana vyhnal z chléva do domu a sám se tam schoval za dveře. Když vlk berana ve chlévě nenašel, otočil se zpátky. Ale tam už stála bednářka s hrncem horké vody a v tom bednář zavolal.
2: Hej, paní mámo, uvař to zvíře!
0: A bednářka vychrstla na vlka vařící vodu. Vlk zavil a belhal se k lesu. Bednář ho zkratkou zase předběhl a zalezl pod káť. Po nějaké chvilce se přikolébal medvěd s úlem plným medu a přihopkal i zajíc s velikou hlávkou zelí. Úplně nakonec se v dálce objevil kulhající opařený vlk. Medvěd se zajícem si mysleli, že jde tak pomalu, protože nese na zádech těžkého berana.
2: Kde máš úlovek, vlku?
0: Ptali se udiveně, když viděli, že se vlk sotva sám dobelhal ke kádi.
1: Kamarádi, varuj vás! Jak člověk někdy řekne, uvař to zvíře! Berte nohy na ramena a na nic nečekejte!
0: Sotva vlk tato slova dořekl, spod kádě se ozvalo.
1: Uvař to zvíře!
0: V tu chvíli do medvěda, zajíce i vlka jako když střelí. Byli tak rychle v lese, že je bednář už ani nezahlédl. Byl na sebe pyšný, jak zvířata přechytračil. Opatrně vzal úl, hlávku zelí a vesele se vracel domů.
3: O vanilkovém rohlíčku, který měl smůlu. Vanilkový rohlíček seděl v rohu horké trouby na plechu a pekl se. Většina jeho bratříčků už dostávala zlatavou barvu, ale on byl pořád ještě žlutavě bílý. Trouba totiž vzadu špatně pekla. Snad nás otíková maminka nevyndá předčasně, děsil se rohlíček, protože kamarádi z prvních řad už začínali pokřikovat. Haló, jsme upečení, vyndejte nás, nebo se spálíme.
4: Ne, nevyndávat, nejsme do pečení, křičeli naopak rohlíčci vzadu.
3: Do toho se najednou otevřela dvířka trouby.
4: Ano, ano, na vzduch, do cukru, volali zase přední rohlíčci. Ne, ne, zavřít, nechat v troubě, křičeli nešťastně ty zadní.
3: Tak to je konec, pomyslel si náš rohlíček a propadl smutku. Ale otíková maminka dobře znala svoji troubu. Vyndala plech
4: otočila ho a znovu strčila dovnitř. Oddychli si svorně všichni rohlíčci. Tak je to správně, pomyslel si náš rohlíček a spokojeně se v horku zavrtěl, protože cítil, že už brzy bude do křupava. A to se také stalo. Přesně v tu správnou chvíli se trouba znovu otevřela a Otíkova maminka vytáhla plech ven. Výborně, výborně, teď už se nemůže nic stát, radoval se rohlíček, který ještě netušil, že nebezpečí přichází většinou z té nejméně očekávané strany. Sotva maminka vyndala plech z trouby. Už tu byl Otík, neposlušný, rozmazlený a nadmíru mlsný chlapeček. Nemohl se dočkat, až maminka obalí rohlíčky ve vanilkovém cukru a rozhodl se celou věc uspíšit. Otíku, nech to, je to horký, varovala Otíka maminka. Ale kde pak Otík? Sáhl rovnou po našem rohlíčku. Au! Vykřikl a upustil ho právě na půl cesty mezi plechem a vanilkovým cukrem. Rohlíček spadl do škvíry vedle sporáku a zůstal ležet na špinavé, studené podlaze. Ještě zaslechl někde vysoko nad sebou hlas Otíkovy maminky, která vykazovala synáčka z kuchyně, a pak už nic.
5: Halo, halo, já jsem tady, křičel rohlíček, ale odpovídala mu jen plechová ozvěna stěny sporáku.
4: Sny vánočního štěstí se rozplynuly. Kdo si na něm takhle pochutná? Koho potěší o Vánocích? Rohlíčku bylo do pláče.
5: Halo!
4: Chtěl znovu vykřiknout, ale hlas mu uvázl v krku. Jen malý kousíček od něj, v šeru stísněného prostoru, stál pavouk. Kýval se ze strany na stranu a prohlížel si rohlíčka spoza dlouhých nohou. Byl veliký, tmavý a tučný.
5: Nesnězte mě, pane pavouk,
4: vykoktal rohlíček.
5: Mě upekli pro Otíka.
6: Tak pro Otíka, řekl pavouk. Ty myslíš, že si tě zaslouží víc než já?
5: No, to nevím, znejistil rohlíček. O tom jsem zatím nepřemýšlel.
4: Pavoukovi bylo rohlíčka líto. Pavouci vůbec nejsou tak zlí a oškliví, jak si lidé většinou myslí. Navíc se blížil Štědrý den a konec konců pavouk na sladkosti nikdy moc nebyl.
6: Pomůžu ti odtud, řekl. Stejně mi tady překážíš v cestě.
4: Rohlíček by nejraději samou radostí pavouka objal, ale bál se, že by se mu mohl udrolit růžek, takže se jen zeširoka usmál a nedočkavě zakýval hlavou. Vánoční cukroví je na sebe totiž nadmíru opatrné, aby na porcelánových mísách vypadalo pěkně. Pavouk chytil rohlíčka předníma nohama a pomalu ho vystrkal z úzké škvíry ven.
6: Tak, už jsi spokojený, zeptal se.
4: Rohlíček na tom byl sice podstatně lépe než před chvilkou, ale od mísy s cukrovím, která stála na kuchyňském pultu, ho stále ještě dělila nepřekonatelná vzdálenost.
5: Musím nahoru, pomyslel si, tady by mě zametli do koše.
4: Potřeboval bych se dostat k ostatním rohlíčkům, osmělil se. Pavouk si povzdechl, ale protože v kuchyni právě nikdo nebyl, řekl si, že se porozhlédne, co by se dalo dělat. Rychle vylezl po dveřích skřínky a zmizel v pootevřeném šuplíku na příbory. Rohlíček byl moc zvědavý, co se bude dít, a tak zakláněl hlavu, div, že si krk neukroutil. Nejdříve bylo ze zhora slyšet jen všelijaké rachtání a cinkání, ale po chvilce se nad okrajem šuplete objevila vidlička.
6: Pozor tam dole!
4: Vykřikla a přehoupla se přes okraj. Ještě než rohlíček stačil vypísknout leknutím, sletěla dolů a zazvonila o podlahu.
5: Co se to tam děje?
4: Ozvala se Otíkova maminka, ale Otík, který zrovna v pokoji tajně ujídal linecké koláčky, měl plnou pusu a nemohl pořádně odpovědět.
6: Padla vidlička,
3: zamumlal a tím pro něj naštěstí celá záležitost skončila. Vidlička se otočila k rohlíčku a řekla: nic se neboj a vylez si na mou rukojeď. Rohlíček sice nic nechápal, ale udělal, co mu řekla.
5: Tak, už můžeme,
3: zavolala vidlička nahoru, ale to už se nad okrajem šuplete objevila palička na maso. Naklonila se dolů a začala se odvážně kývat na hraně. Sem tam
5: a už padala dolů přímo na protější konec vidličky. Bum, prásklo to a cink, cinklo to a vidlička se zhoupla a vymrštila rohlíček vysoko do vzduchu. Letěl plavným obloukem přes řadu umytých talířů, přes šuplík s příbory a panem Pavoukem, přes kostkovanou utěrku a nakousnutý rohlík, až přistál rovnou na míse s vanilkovými rohlíčky. Ještě, že se tím nárazem nezlomil.
4: Děkuju,
3: křičel šťastný rohlíček. Teď už bylo všechno v pořádku. Stačilo jen ležet se svými bratříčky v bělostné míse a čekat na mlsného otíka. Sny vánočního štěstí se vrátily.
4: Děkuju, pane Pavouk,
3: křičel rohlíček, ale Pavouk už raději spěchal za sporák do úkrytu. Měl ostatně nejvyšší čas.
4: Tak otíku, co je to tam?
3: Zavolala maminka, která zaslechla podezřelý rámus. Otíku, opovaž se tam nechat nějaký nepořádek.
4: To nejsem já, bránil se dotčeně otík, ale co naplat, zamířil do kuchyně.
3: Otráveně sebral vidličku a paličku, strčil je do šuplíku a pak, aby se odškodnil za tu námahu, nahlédl do mísy s cukrovým.
4: Rohlíčky se zatetelily očekáváním.
3: Cukrový obal bíle zazářil a vanilka pronikavě zavoněla. Ale otík hleděl na něco jiného. Jeden rohlíček vůbec nebyl obalený v cukru.
4: Naopak, vypadal ušmudlaně, jako by se válel někde za sporákem nebo co.
3: Takovou nepřístojnost otík nesnesl. Vzal rohlíček a šup s ním ven z otevřeného okna.
6: Kde pak, aby se namáhal s obalováním v cukru? To je moc práce.
3: Vyhodit něco oknem je přece mnohem zábavnější. A tak náš nešťastný rohlíček dnes už podruhé letěl vzduchem. Tentokrát ho však nečekala útulná porcelánová mísa plná vonavých bratříčků, ale umrzlá, zledovatělá cesta.
4: Tvrdě dopadl na studenou zem, až se mu odlomil jeden růžek. Halo, pane Pavouk, pomoc,
3: zavolal rohlíček, ale jeho slova odnesl vítr a první sněhové vločky ho zastudily na těle.
4: Tady zmrzne na kost, nebo se rozmočí v tajícím sněhu. V každém případě ale zůstane bez užitku. Nikdo si na něm nepochutná. Nikoho nepotěší v čase radosti a vánočního ticha.
5: Píp, píp, píp, píp, píp.
3: Zapípalo to najednou nad jeho hlavou. Rohlíček otevřel oči a uviděl dva ptáčky, oba načepířené, aby se alespoň trochu bránili třeskuté zimě.
5: Píp, píp, ty krásně voníš. Kdo pak jsi?
4: Já jsem rohlíček, vánoční cukrový, vykřikl rohlíček s nadějí v hlase.
5: Píp, píp, máme hlad, ale ty asi nechceš, aby tě snědli obyčejní vrabci, viď? Tebe upekli pro otíka.
3: Rohlíček se usmál v návalu nečekaného štěstí. Ne, ne, ne, ne, řekl tichonce. Myslím, že jsem tu právě pro vás. Jsou přece Vánoce. A byly Vánoce. A sněhové vločky pomalu slétaly dolů z nebe a z oken se linula jemná vůně vánočního cukroví.

0: Bobek natírají. Když se Bob a Bobek probudili prvního dne na louce, do zpěvu jim moc nebylo.
1: Co budeme dělat? Kouzelník Pokuston nám dával vždycky jíst.
2: Teď se milí Bobku, musíme živit sami, řekl Bobkovi zkušenější Bob.
1: No jo, a čím?
2: Přece prací.
1: A kde budeme pracovat?
0: Kňoural v klobouku rozespalý Bobek.
2: To se uvidí. Na světě tolik práce, že ti pilní nevědí, kam dřív skočit.
1: Proč zrovna my musíme být ti pilní?
0: Nadával Bobek, když pak mrzutě šlapal po silnici za Bobem. Na kraji města uviděli babičku, jak si sama natírala plot.
2: Pomůžeme jí, Bobku, řekl Bob.
1: To je moc pěkná práce,
0: pochvalovali si za chvíli oba, když se ohlédli a viděli plaňky zářící novotou. Babička se usmála.
1: No, když jste pomohli ubohé stařence, bohatě se vám odměním. Daruji vám malířské náčiní. Ta plechovka je kouzelná a barvy v ní nikdy neubude. A štětce budou malovat takovou barvou, jakou budete chtít. Jako kdybyste měli propisovačky s více náplněmi.
0: A než se Bob s Bobkem nadáli, zmizela babička i s natřeným plotem.
2: Hele, Bobku, ona byla kouzelná z pohádky.
1: To jsme měli kliku, Bobe, radoval se Bobek.
0: A králíci měli práci. Za rohem si je najal jeden pán.
3: No, pěkně jste mi natřeli plot, pochválil je potom.
2: My vám natřeme i dům, nabídli se Bob s Bobkem.
3: To budete hodní, řekl pán
0: a šel se spokojeně natáhnout. Bob s Bobkem, jak byli v ráži, nešetřili barvami a natřeli hezky na duhovo nejen dům, ale i stromy, trávník, auto, psa a nakonec i rozespalého pána, který vyběhl a myslel, že se mu to všechno jenom zdá. Když zjistil, že to je všechno doopravdy, rozlobil se a tak se králíci odměny nedočkali. Nestačili utíkat a zastavili se až v přístavu.
2: Hele, kolega,
0: upozornil Bob Bobka a oba otočili hlavy vzhůru a dívali se na obrovskou námořní loď, kde uprostřed trupu vysoko, vysoko nad zemí seděl natěrač a spal.
1: Ale moc práce nenadělá,
0: řekli si naši dva borci.
3: Protože mu došla barva,
0: řekl kapitán, který šel zrovna do města.
3: Nemůžeme kvůli tomu ani vyplout.
1: My bychom vám tu loď natřeli, šéfe,
0: nabídl se Bobek a Bob souhlasil.
3: Cože? Vy? Smál se kapitán.
1: Jaký odstín si přejete?
0: Vyjednávali dál králíci.
3: Pomalujte si třeba kytičkama s tou troškou barvy, co máte, toho na naší lodi stejně moc vidět nebude.
1: Tak děkujeme,
0: volali za ním králíci.
1: My se do toho, pane kapitáne, okamžitě pustíme.
0: A oba vystřídali na lavičce spícího námořníka. Práce jim šla od ruky. A když se vracel kapitán, byli hotovi.
4: U všech mořských draků, žraloků a želv, kdo tu loď takhle zmaloval? To není pro krinda, to není loď, to je květinový záhon. Co pak takhle můžeme na moře? Teda, že by ti dva králíci...
0: Vyběhl vztekle na palubu a rozkázal kuchařovi.
3: Okamžitě chytit, svázat, uvěznit, zítra upéct.
0: Marně se králíci hájili, že jim to kapitán dovolil. Poslední noc svého života strávili svázáni v podpalubí. Naštěstí byl lodní kuchař obrovské dobračisko. Chodil po kajutě sem a tam a zase zpátky. Držel se za hlavu a naříkal. Já jsem za celý svůj život neublížil ani kuřeti. Ani mouše jsem křidýlko neutrhl. Teď tu mám zabít takové dva sympatické králíky. A když šel sem a tam už po desáté, praštil se rukou do čela a řekl, mám to. Já je pustím v záchranném člunu na svobodu a řeknu kapitánovi, že utekli. A tak se i stalo. Když přišlo ráno, králíci v záchranném člunu už byli daleko na moři. Kuchař se třásl strachy, co řekne kapitán, ale ten vyběhl na palubu a jásal. V ruce držel telegram. Pojďte sem, poslouchejte. Vedení námořnictva vám dává cenu za nejveselejší lot plující po mori. Stop.
4: Kde jsou ti králíci? Křičel kapitán. A tě můžu obejmout.
0: Ale ti pomalu mizeli za obzorem a taky se radovali. Z toho, že unikli své vlastní popravě, veslovali jako o závod, aby už konečně byli zase doma ve svém klobouku.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: V chaloupce pod lesem se celá léta nehnul čas. Ale od té doby, co k stařečkovi a stařence přibyl makový mužíček, bylo všecko vzhůru nohama. I když to vlastně bylo pořád makové nemluvňátko. Teď u něho stařeček seděl a něco se mu zase honilo hlavou.
7: Tak si myslím, stařenko, že budu makového mužička učit mluvit.
8: Co bys ho učil? Vždyť umí jenom ga-ga-ga a go-go-go. Na mluvení má času dost. Děti rozvazují až v půl druhém roce.
7: Ga-ga-ga mu pro začátek úplně stačí. Tak přece začíná spousta slov?
8: Žádné slovo nezačíná naga. Aspoň žádné užitečné slova.
7: Jak to, že ne? Například.
8: A nevzpomeneš si ani na jedno. Ga-ga-ga není k ničemu. Ga-ga-ga je leda pro kachny.
7: Galoše.
8: Cože?
7: Galoše. Začíná naga. No? Naučím ho galoše.
8: Žádné galoše ho učit nebudeš. Galoše není užitečné slovo. A pak ani je doma nemáme.
7: Tak galoše. Mu je koupíme, galoše. Přijde jaro, spustí se mrholení, makový mužiček si aspoň nenastudí nožičky.
8: A kde bychom na galoše vzali? A potom, když se dá do deště, nebude makový mužiček chodit venku. Jen by se čvachtal v loužích a nanosil by dovnitř blátu. A kde to má věčně uklízet?
7: No, jestli teda, stařenko, nechceš, aby ho naučil galoše, tak ho naučím něco od go, když říká ještě go-go-go. Go-go-go mu pro začátek úplně stačí. Tak přece začíná spousta slov.
8: Žádné slovo nezačíná na go, aspoň ne žádné užitečné slovo.
7: Jak to, že ne?
8: No a jak to, že jo? A které?
7: Hm? Které? Tak například... Například.
8: No, a nevzpomeneš si ani na jedno. Takové slovo už vůbec není. Go, go, go.

0: koláče. Naučím ho koláče říkat jako goláče, když říká go-go-go. A až budem umět ko-ko-ko, tak ho to přeučím.
1: A to ti teprve nedovolím. Ty ho to naučíš špatně a pak ho to už neodnaučíš. To už ho raději neuž vůbec nic. Já ti to zakazuju.
0: Co? A to je pěkné. A to jsem si dobře vysloužil. Mně chceš zakazovat, abych makového mužička naučil mluvit? Mně, který ti seká dříví, pošívá střechu doškem a nosí vodu až ze studánky? Já jsem poslední, kdo si tvoje zakazování zaslouží. Hněvám se na tebe, babičko, a nemluvím s tebou. A taky, že jdu na dvorek a na vráz a budu tam celý den. Ať
2: třeba nastydnu. Oj, to se stařeček rozhněval. Měl pravdu, že mu stařenka nic zakazovat nemusela, ale taky mohl přece jen vědět, že ona to tak nemyslela, že to tak jenom řekla. Však se taky chuděrka celá zamrzela. Nechtěla, aby se hněval, chtěla si ho udobřit. Honem tedy zadělala na pár koláčů, ty dědeček rád. Strčila je do trouby a přiložila do plotny otýpčičku. V kamnech zahučelo a koláče byly, že se mohlo srdce rozkočit. Babička je dala na stůl a šla za stařečkem na dvůr. Stál tam v koutku a trucoval.
1: Staroušku. Pojď dovnitř, staroušku, pojď.
0: Nepůjdu.
1: Pojď dovnitř, já to tak nemyslela, já to jen tak řekla. Je tu zima, mrzne, ty nachladneš. A já ti udělala překvapení.
0: Jaké překvapení?
1: No však uvidíš, pojď, a už se nehněvej.
2: Stařeček by rád ještě chvilku trucoval, ale o to překvapení nechtěl přece jen přijít. Tak se obrátil a šoural se za stařenkou ke dveřím. Když však otevřeli, čekalo je úplně jiné překvapení, než jak je nachystala stařenka. Čekal je makový mužíček. Stál pod stolem s kočkou slunomžourkou a volal.
3: Go, bába, děda, goláče.
0: Jak pak to mluvíš? Neříká se goláče, říká se koláče.
3: Bába, děda, goláče.
0: Povídal jsem, že se říká goláče, nebo jo, se taky pletu.
3: No, stařečku, až začne říkat ko, tak ho to přeučíš.
0: No tak dobře, babičko.
2: A měla pravdu. Za pár dní se naučil makový mužiček říkat ko-ko-ko. Stařeček ho naučil vyslovovat koláče. A makový mužiček si na goláče už ani nevzpomněl.

0: tak se na ní podívejte, pane doktor.
1: Máš ji prohlídnout.

0: Jarku, ta holka jak zelinka. Nějako se mi nelíbí.
1: Mně jo, pane Drnac.
0: A což o to mě taky. Ale je taková drobátko tento nedomrla.
2: Co říkají?
3: Odborní lékařský pindy.

0: Červená jak šindel, žádnou barvu to nemá, nic do ní není.
1: Ale ne, že by nebyla hezká.
0: No, hezká ona je. Přijde mi, že to děvče marodí.
2: Pořád, Pindy?
3: Doktor si myslí, že je nemocná.
2: Tak to víme taky. Řekni mu, kdo předtím neuzdravil, dostal rákoskou. Od teďka, kdo neuzdraví, šmik, hlavičky dolů. A tím ušetříme náklady na zpáteční cestu.
0: Říkal něco zajímavého?
3: Moc ne. Venku já všechno přeložím.
4: Odkud pak jste, mládenče?
1: Zadní Lhota. Severně od Makotřas. Vy mluvíte po našemu, paní?
4: Přeju vám štěstí. Víte, já jsem jenom prostá chůva. A sultán na mě moc nedá. Ale podle mě chybějí princezně tři obyčejné věci.
3: Pojďte, pojďte. Není čas na výbavu.
4: Hlavně, abyste se ve zdraví vrátili domů.

0: A kdyby vám léčení náhodou nepovedlo se, vy kračí o hlavu. To děláme tady na tom špalku.
1: A kdo je ten pán?
0: To je náš kat. Ahoj, Hasane.
2: Nazdar.
3: Nazdar. Halí, halí. Pro pána krále, my dva jí máme uzdravit.
0: No, proto vy tady.
1: Halí, kamaráde, co to povídáš? Na léčení jsou přece doktoři. Doktoři.
0: No.
1: No.
0: On, doktor. On má před jeho jménem dr.
3: Pane Koskákava, jaký pak já jsem doktor? Halí, teď já jsem obyčejnej drvoštěp.
0: Drvoštěp nebo drnec, to nám fuk.
1: Ale ne doktor Voštěp, ale drvoštěp.
3: Jo.
1: On dřevorubec.
0: Co to?
3: No, čemu myslíš, že máme sebou tyhle fidlátka?
0: Ty nedoktor?
3: No, nedoktor.
0: Japa, co? V tom případě vy pojďte se mnou.
1: Kam?
0: Tam.
4: Kudy? Tam. Tohle bude vaše bydlisko. Tady vy budete radši.
3: Japato.
4: Japato, protože kdyby vy někomu vytroubili, že vy nedoktoři, na špalek nejprve hlava hálí a potom bélí i zélí. Všecky naše hlavičky by padaly.
3: No, tak v takový šlamastice jsem ještě nebyl.
1: Pane Drnec.
4: O?
1: Není to náhodou vězení tohleto?
3: Jo, to bude šatlava.
5: Lamat? Co pak, děvenko? A tatínek to myslel vážně, že ti dva přijdou o život, když mě neuzdraví?
6: Nejspíš myslel, princezno.
5: Je mi jich líto.
6: No to mě taky, děvče. Ale pochybuju, že tě vyléčí. Ti nevypadají ani jako doktoři.
5: Ale ten mladej vypadá jako princ.
6: Jo? Ale jako nějaký hodně chudej princ.
5: Říkala jsi, že tam u vás má každý muž rád jenom jednu ženu.
6: Jenom jednu?
5: A oni jsou z tvé země?
6: Ano, oni jsou od nás. Od Makotřas.
5: A nemohli bychom jim nějak zachránit život?
6: Když tě neuzdraví, tak jim není pomoci.

0: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko. Zlaté, po mamince. A hned měli mít o co starost.
1: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo.
2: Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit.
3: Taťko, řekni mu to ty.
0: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
1: Spadnu, mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
0: Ale slunečník už ho neposlouchal a slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
1: Mami, čím budu?
0: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela.
2: Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí.
0: Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
1: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
0: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
1: Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu komíníkem.
2: Nemůžeš být komíníkem, komíník je komíník a sluníčko je sluníčko.
3: Taťko, řekni mu to ty.
0: Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
1: A budu kominíkem,
0: umiňovalo si sluníčko.
1: Budu a hned.
0: A hopla, posadilo se na komín.
2: Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat komíníka.
0: Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
1: Nač byste volali komíníka?
0: Křičelo na ně z komína.
1: Komíník jsem přece já.
2: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna.
0: Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
1: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouly. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
0: A spustilo se do komína.
2: Buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát.
0: Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila.
2: Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku.
3: Taťko, řekni mu to ty.
0: Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu.
2: Umýt,
0: nařídil sluníčku.
2: Umýt a to hned.
0: Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin.
2: Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
1: Když já chtělo být kominíkem,
2: fňukalo. Ale slunečník řekl. Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jeřiny.
3: A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jeřiny rostly, no, jako z vody.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Máme tady čtvrtou radu.
6: Jak si umíš chovat, když jdeš nakupovat?
7: To je nějaké umění. Prostě přijdu, nakoupím a odejdu.
8: Jo, bez placení.
6: No je snad samozřejmé, že zakoupené zboží musíš zaplatit.
5: Ano, ale ledacos pro každého samozřejmé není. Máničko, ty jsi například řekla, přijdu.
7: No, a to se mám připlazit.
8: To ne, ale pozdravit.
7: Jo. Já kolikrát v samoobsluze pozdravila, plno lidí tam bylo a ani človíček mi neodpověděl. No, tak proč bych zdravila?
8: To je fakt, proč bych zdravila?
5: No počkejte, poněvadž ve veřejné místnosti zdraví pouze ten, kdo přichází a odchází.
6: Ano, tak je to správně.
7: Ale v malé prodejně mě prodavačka přivítat má. Jsem přece zákaznice.
5: No, a to ti má postavit slavobránu.
6: Jo.
8: No, ručičko líbá, milostivá s lečínečkou.
5: Ale no tak.
8: Račte za 20 haléřů družníčka. No mám toho. Vám to donést z domu, abyste si mě unavinkala. Nožičku líbám.
7: No, nahodu, nožičku líbám, mi říkat nemusím.
6: A to ostatní, ano, Máničko, prosím tebe, ty přece nakupuješ, ona prodává. Mezi vámi je normální vztah, jak si
8: člověka k člověku.
5: Ano, správně. Správně. A proto i tady platí pravidla slušného chování.
6: Já bych dal takový příklad, paní Kateřino.
5: Ano, prosím.
6: Například přijdeš do uzenářství, že ano, a postavíš se tedy před toho prodávajícího a neřekneš jeden párek.
7: No jasně, to vím. Dva párky. Musím pamatovat taky na bábinku, že?
5: Ale ne, tak to pan Stejbl
6: neubude, když...
7: Když ponesu tři.
6: Ne, když řekneš, prosím, dva párky. Rozumíš, to prosím tam hraje.
7: Ano.
6: Slyšíš to, cítíš to?
5: Ano, správně. No, a nebo, když stojí v samoobsluze fronta na košíky, Máničko,
7: postavím se na konec, no.
5: A proč tak mrzutě, Máničko? Máš zdravé nohy? Máš? Jsi nemocná? Nejsi? No tak tu chvilku tady stát vydržíš, ne?
7: No jenomže každou chvilku tě někdo odstrčí a postaví se před tebe.
8: To je fakt.
5: Přede mne?
7: No já stojím ve frontě a tebe odstrčí. Tebe by nikdo neodstrčil. Ale malou holku? Oje.
8: No jo. A když se lze uslyší, že se nemá hádat, že snad nejde k ohni, že je drzá, nebo
7: ano,
8: dokonce, že je...
7: Jo, to říkají, Urvínku. Mluv radši slušně,
6: počkejte,
7: že?
6: Děti, no tak hádat se pochopitelně nesmíte, ale požádáte nějakou důvěryhodnou paní, aby...
7: Aby mě pustila před sebe.
6: Ne, myslím to tak, Máčko, že... No tak když už chceš požádat zrovna ty, tak požádáš, aby se tě zastala.
5: Ano.
6: Žáno, to...
5: A Máničko, ty bys nikoho před sebe nepustila?
8: To by byla hloupá, paní Kateřino.
5: Ohleduplná.
8: Ohleduplná?
5: No jistě.
8: Jakože ráno by se postavila na konec fronty a večer by tam ještě stála, jo? Tomu říkáte ohleduplná.
5: Ano, ano, ale co? Ne.
8: Lalupa.
5: No to ne. A nebude přece dávat přednost každému. Ale pustit před sebe starého, nemocného člověka nebo budoucí maminku.
8: No jo, no to...
7: No tak to je něco jiného, ale to si neřekla.
8: Jo.
5: No.
6: A co máš vědět, než jdeš do obchodu schválně?
7: No to prosím, jestli mám peníze.
6: No,
5: ale Máničko,
6: tak samozřejmě, no ale především, Máničko, musíš vědět, co chceš koupit.
5: Ano.
6: Žáno.
8: No jo, aby si nešla k řezníkovi pro mlíko.
6: Počkej, tak jsem to nemyslel. Já to myslel jako, aby s dlouhým vzpomínáním nezdržoval, rozumíš?
8: Jo tak, jako že bych si to měl...
6: No, že bys si to měl třeba napsat na papírek.
7: No, na papírek.
8: Jo takhle, no tak to jsem zkusil. A řeknu ti rovnou, tatí, vůbec mi to nepomohlo.
5: Přece si na něco zapomněl.
8: No, na ten papírek.
7: No.
6: A taky si pamatuj, hurvínku, že při placení není žádná neslušnost přepočítat si účtenku, ovšem pokud...
8: Umím počítat.
6: No tak bez toho by to snad nešlo.
8: To je fakt.
6: Ovšem pokud součet nesouhlasí, bylo by zase neslušné...
8: Na to upozornit?
6: Ale...
8: Tak proč to mám přepočítávat?
7: No přece, aby ses pocvičil v počte.
6: Ne, nemyslím, prostě upozorníš na to, ale slušně.
8: Slušně? Jak můžu někomu slušně říct, že mě lohnul, tatí?
6: A jinak to vyjádřit nemůžeš?
8: No, mohl by taky říct, že mě vzal nahoru.
9: Ale Hurvínku,
6: nejde to obsat nějakou otázkou?
7: No, tebe taky nic nenapadne, Hurvínku.
6: No, Máničko, zkus to ty.
7: Zeptáš se. No? Ano. Prosím, promiňte, nechci se vás dotknout, ale nepropadl jste náhodou z počtu.
9: Ale Máničko, prosím.
6: Máničko, rečím. No. Moc hezky jsi to řekl, ano, ale takhle ano. Taky ne. No, tak ne, no. Stačí snad říct, promiňte, prosím, nezmýlil jste se, nebo ne. Zmýlila jste se, protože zmýlit se, no, může každý.
5: Ano.
6: Tím končíme s nakupováním.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
10: Šli panenky silnicí, silnicí, silnicí, pod kolije myslivci, myslivci. No, jo. Výměna názorů.
7: Ty jedna zlobivko zlobivá, panenko hubata, co si to zase provedla?
11: Nic.
7: Nelži.
11: Nelžu.
7: Žeš.
11: Nelžu.
7: Žeš. Zase si ve škole dostala pětku.
11: Nedostala.
7: Dostala.
11: Nedostala.
7: Dostala. Žeš. A já ti za to naplácám. Tu máš.
11: Au.
7: Tu máš.

0: to je nuda nudácká.
1: Co tady pištíš, Mařena?
0: Co?
1: A proč mlátíš tu panenku?
0: Hleme se, koukněme se. Kdo pak se to tady nese? Kdo se to sem šourá? Hlava jako holátko, na ní žluté housátko. Bodky jako cihličky, to je hurvaj s maličky.
1: Hele, hele, nech toho, Mani. Mě ty tvoje legrácky nebaví.
0: Co s tebou?
1: A nic.
0: Ale je ti něco, nelži, já to na tobě poznám. Já na tobě dobře poznám, když lžeš.
1: A kdy lžu?
0: Vždycky, když otevřeš pusu.
1: No jo, paní vtipná. Ale ty už to humoru doopravdy nechej, Mařeno.
0: No. A neříkej mi pořád Mařeno. Já ti taky neříkám hurvíne, no. To pak já za to můžu, že jsi naštvanej.
1: Ale tak to nemůžeš, no. Na mém místě bys byla taky pěkně otrávená.
0: Fakt?
1: Jo. Přál bych ti vidět ten domácí teror, co jsem teď zažil.
0: A co se stalo? Nechtěl jsi sumít krk, nebo co?
1: Kde pak?
0: Tak se mi svěř. Uleví se ti.
1: Ale no. Pořád je to jedno a to samý. Došlo na moje známky.
0: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: silná slova?
0: Určitě.
1: V tom případě neříkal vůbec nic. Já ti řeknu, to je teda život.
0: Ale no tak, tak se musíš trošku snažit, hrdinku, a učit se.
1: No tobě se to mluví, šprtko.
0: No dovol, já nejsem žádná šprtka.
1: Jseš.
0: Nejsem, já jsem nádaná. Abys věděl, tak jsem ve škole první v počítání, první ve čtení. A první jsem hotová se slohovými úkoly, jo. A co ty?
1: Co já?
0: No.
1: Já jsem zase první ze školy doma. A nechlubím se. A teď už konečně nech té hloupé školy a pojď si raději na něco hrát.
0: Jo, to jo.
1: Tak jo.
0: A na co?
1: No, třeba.
0: No.
1: Na slepou bábu.
0: Platí.
1: Dobrá, já budu slepej a ty budeš bába, jo?
0: To teda ne.
1: No, tak vymyslí něco lepšího, když jsi tak chytrá.
0: Jo, tak si budeme hrát na orchestr.
1: Platí.
0: Jo, ty budeš trouba a já budu udávat tón.
1: Marzeno.
0: Hrdine.
1: Nech toho, nebo tě proženu.
0: Ne. Víš, že ti pan Spejbl říkal, že na mě máš být hodný.
1: Já bych byl rád hodný, ale vždycky mi do toho něco vleze, no. Tak já už raději jdu.
0: Tak jdi, bylo mi radostí vyměnit si s tebou názory.
1: To věřím, přišel jsem s mýma a odcházím s tvýma.
2: Ledový náhrdelník na motivy norské pohádky. Byla jedna krásná, ale pyšná princezna. Žila v zemi dlouhých nocí a říkalo se o ní, že je právě tak tvrdá a chladná jako led. Snad to byla pravda. Protože jednoho dne se ta princezna rozhodla, že chce z ledu vyrobit náhrdelník.
3: Bude velký ples, oznámila výrobcům šperků. Přijede mnoho hostů a bude zářit mnoho svící. Přijede i princ ze sluné země. A já chci plát víc než všechna světla, víc než slunce v jeho vlasti. Chci být ze všech dívek nejkrásnější. Chci něco, co žádná nemá. ani zlato, ani perly se nelesknou tak, jako čistý led. Proto mi z ledu vyrobíte náhrdelník. Do 3 týdnů jej musím mít. A jestli nesplníte můj rozkaz, váš život skončí.
2: Klenotníci se polekali. Náhrdelník z ledu? Což pak je něco takového možné? Ale královský rozkaz je rozkaz nejpádnější. Nikdo by se neodvážil neuposlechnout. Zvláště, když hrozí smrt. Pokoušeli se tedy klenotníci o náhrdelník. Vylámali kusy ledu z jezera a sekali z nich ozdoby. Štípali rampouchy na korálky, spojovali k sobě zmrzlé kapky, zhotovili mnoho náhrdelníků. Ale co to bylo všechno platné? Jakmile je donesli do teplého domu, zbyly ze všech jen krůpěje vody.
4: Všichni zemřeme,
2: naříkali výrobci šperků. Neboť čas se krátil a do 3 týdnů mnoho nechybělo. Tu povstal nejstarší z nich a pravil.
5: Přátelé, jste mladí a bude-li nejhůř, můžete uprchnout ze země. Mé nohy už by daleko nedošly, proto vezmu odpovědnost na sebe. Zajdu za princeznou a pokusím se ji přivést k rozumu. Jestli se mi to nepodaří, položím hlavu za vás, za všechny. A vy si můžete najít živobytí jinde ve světě.
6: Jsi šlechetný,
2: řekli ostatní klenotníci.
6: Ale snad bychom měli odejít i hned. Jak bys chtěl přivést princeznu k rozumu?
5: To dosud nevím,
2: přiznal stařec.
5: Musím o tom přemýšlet.
2: Za pár dní se starý klenotník dal ohlásit u princezny. Nesl obrázek a na něm byl namalován ten nejúžasnější klenot. Náhrdelník z rampouchů a ledových kapek.
3: Ano, to je přesně to, co jsem chtěla,
2: vykřikla princezna.
3: Kdy bude hotov?
5: Za pár dní,
2: uklonil se klenotník.
5: Prosil bych jen, abys ty sama, vzácná paní, vybrala rampouchy a kapky, z nichž má být šperk zhotoven.
2: Princezna kývla. Oblékla kožešinový plášť, přes hlavu přehodila vzácný šál, vyšla do královské zahrady. Lámala střechýly, sbírala rukou v teplé rukavici zmrzlé kapky na keřích. Když měla z kvostů plný košík, vešla do paláce, kde na ní čekal klenotník. Schodila plášť, odložila šál a tu vidí, že se led v košíku mění ve vodu.
3: Co to má znamenat?
2: Vykřikla. Starý klenotník stál u stěny a jen se usmíval. Led tál a s ním tála i princeznina pýcha. Sklonila hlavu a vzala starého muže za ruku.
5: Ve světle svíc bude zářit tvá krása, princezno,
2: řekl stařec.
5: To, co je chladné, se musí rozpustit v ohni lásky. Ty nepotřebuješ šperky, ale člověka, který má upřímné srdce.
2: Po těch slovech opustil starý klenotník královský palác. A princezna? Netrvalo dlouho a provdala se za prince ze sluné země. Vzal si ji bez jediného šperku.
7: Dále.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Dobrý den, pane Spejble.
7: Dobrý den. Kde jste byli tak dlouho, co? Je čas k obědu, že ano, a vy nikde.
8: My jsme byli, pane Spejble, u nás. A už jsme po obědě.
7: Jak to po obědě?
8: No, jsme...
7: Já to tady připravuju od rána a vy jste po obědě?
1: Ano, jsme tati, jelikož Manička musela obědvat a já žábek si prý vzal taky, žábí to víc chutnalo, ano. Ta slepice.
8: Ano.
7: Jaká slepice?
1: Jsme dostali takovou slepici, co asi dost pamatovala a to je lepší, když jsou na rozkousání dva tatí.
7: Jo? A podívejme si, ty dostaneš zadarmo najíst a ještě nad tím budeš ohrnovat nos? Ještě budeš tvrdit, že slepice byla moc stará?
8: Když mi radši kuře, pane Spejble, kuře ti se dá ukousnout noha a slepici moc ne.
7: Kuře?
8: No?
7: A myslíte, že já se mohl za mlada myslet na kuře? To bylo jenom pro lepší lidi, kuře.
8: Vy jste jedli za mlada jenom samé slepice, vidíte?
7: Samozřejmě, my jsme už z toho div nekvokali. A vůbec nám nevadilo, když byli trošku tuší, že ano, kde pak kuře? My jsme ani nevěděli, jak takové kuře vypadá. A jak jsme byli vděční i za tuhou slepici.
8: Hurvínek se o slepici prý učil ve škole, pane Spejble.
7: No to jsem zvědav, co mu z toho v hlavě vlastně zůstalo. Co vůbec o slepici víš?
1: Já?
7: Ovšem, že ty, koho se ptám?
1: Já o slepici vím, že například slepice, když... Já o ní vím skoro všechno, tati. Já toho vím tolik, že si na všechno nemohu ani vzpomenout.
7: Nemůžeš si vzpomenout. Protože nemáš v myšlení systém.
1: Mám tati jenom, že...
7: Myšlení ti není k ničemu, když v něm nemáš systém.
1: Když já myslel, tati, že...
7: Když jsi myslel, to je to, co povídám. Já, synáčku, nikdy moc nemyslel, ale měl jsem v tom systém, rozumíš? Slyšel jsem slepice, tak jsem si řekl nejdřív, co?
8: Asi kokodák, pane Spejble, že?
7: Tak jsem si nejdřív řekl, že slepice je hrabavec, že ano?
8: Ano, protože hrabe, vidíte?
7: Ovšem.
8: No, podle toho se pozná, vidíte?
7: Velice správně, Máničko.
8: Ano.
7: Jenomže se podle toho nepozná.
8: Nepozná.
7: Jelikož slepice není, co, Hurvínku?
1: Jelikož slepice není hrabavec, vidíte, tati?
7: Ale teď jsem povídal, že je hrabavec, ale slepice není jediný hrabavec. Slepice nehrabe sama.
8: A kdo hrabe ještě, pane Spejble?
7: Kdo ještě? No kdo, například takový jezevec. Řeknete si, slepici poznám snadno, slepice prostě hrabe, že ano, a chyba. Přijdete do lesa a tam nachytáte jezevce.
1: Jak si hrabe noru, viď?
7: No právě, naštěstí se dá ale slepice od jezevce snadno rozpoznat, protože co?
1: Protože kdáka.
7: Ale kdáka, ne kdáka.
1: Kdáka, o cože kdáka?
7: Kdáka, ale já chci slyšet, že nemá přední nohy.
8: Kdo, pane Spejble?
7: Slepice.
8: Aha.
7: Jezevec má přece přední nohy a slepice ne. Slepice je dvounožec. Chápete to?
8: Chápeme. Slepice například nemůže udělat stojku, když nemá přední nohy. Zatímco jezevec ano, protože je má.
7: Ale stojku, nač by jezevec dělal stojku?
1: Jelikož má přední nohy, tatí, tak si řekne, mám přední nohy, co kdybych udělal stojku?
8: Já bych ji rozpoznala od jezevce podle křídel, pane Spejble. Když uvidím, že něco má křídla, tak si řeknu, že je to slepice a ne jezevec.
1: A to si zrovna neříkej, protože to nemusí být slepice, ale dvouplošník nebo sup, víte, tatí?
7: Ale jaký pak sup? Jak by si mohla Mánička splést slepici se supem? Supa pozná snadno,
8: ano,
7: že ano. Když někde leží chcíplý slon, tak nad ním krouží vždycky hejno supů a ne hejno slepic.
8: Jak to krouží?
7: Protože supy krouží, Máničko, krouží tak, že skoro nepohybují křídly, že ano. Mají je natažená, takhle, dívejte se na mě, ať vidíte, jak mají supy natažená křídla, no. Supy je mají natažená, kdežto slepice s nimi třepotají.
1: Asi takhle, tatí, viď?
7: To víc, kde pak takhle.
1: Takhle, tatí, viď?
7: No takhle zase ne, takhle netřepotá křídlama slepice, ale skřivánek.
8: Skřivánek nad chcípnutým slonem, pane Spejble, vidíte?
7: Samozřejmě.
8: Ano.
7: Ten skřídly třepotá, že je ani nevidíš.
1: Od čeho chcípnul, tatí?
7: Kdo? A nepoužívejte slova chcípnul, nýbrž pošel.
8: Ten slon, pane Spejble, co popošel?
7: Ale od ničeho, vždyť vůbec nepošel. Kde vidíte nějakého pošlého slona pořád?
8: Pod těmi supami, pane Spejble.
7: Říkám jsem přece, že to nejsou supy, ale slepice.
1: Nahoru si říkal, že to skřivánek, tatí.
7: Tak hejte se, dost řečí, dost řečí a ke stolu.
8: No, když my už jsme po obědě.
7: Jo, a to, co jsem uklohnil já, to si mám strčit za klobouk, nebo co?
1: Já na nic nemám chuť, tati, mě líto toho slona.
7: Já vám dám slona. Slona vám je líto a mě vám není líto, co?
1: Protože ten slon chcípnul a ty jsi...
7: Slon chcípnul, ale nevařil vám od rána slepici k obědu, jako já.
8: Vy máte taky slepici, pane Spejble?
7: Samozřejmě a podle toho, jak dlouho jsem jí musel vařit, tak myslím, že přišla na svět o dobrých 15 let dřív než já. Tak bez řeči, vidličky a nože a ke stolu a dobrou chuť.
8: Dobrou chuť.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Zázračná flétna. Jeden muž měl tři syny. Nejstaršího Matea, prostředního Manuela a nejmladšího Diega. Oba starší se nejmladšímu tak dlouho posmívali, že je slabý a hloupý a k ničemu, až všichni ve vsi uvěřili, že je to pravda. Nakonec uvěřil i otec a řekl Diegovi: co s tebou, synku? Půjdeš k pánovi do služby a zkusíš pást ovce. Tak se stal nejmladší syn pasáčkem. Ráno vyhnal ovce na pastvinu, hlídal je, jak nejlíp uměl, a večer je zahnal zpátky do ovčince. Jednou potkal na pěšině mezi lukami stařenku s rancem na zádech. Stařenka se zastavila, chvíli si chlapce prohlížela a pak se zeptala: co pak tu děláš? Snad nehlídáš ovce, takový malý? Diego přikývl: hlídám, babičko. Bratři mě nemají rádi. Myslí, že jsem slabý a hloupý, a tak otec rozhodl, že budu pasáčkem. Ale to není lehká práce, podivila se babička. Stačíš je všechny uhlídat? Musím, odpověděl Diego. Ještě se mi nestratila ani jediná. A máš nějaké přání? Zeptala se babička. Chtěl bys něco? Chlapec chvíli přemýšlel. Pak vykřikl: chtěl bych flétnu. Stařenka sáhla do rance a dala mu malou flétnu, flétničku. Sotva odešla, Diego začal hrát. A jak pískal, ovce zvedly hlavu, dali se do tance a tancovali tak dlouho, dokud chlapec pískal. Teprve když přestal, lehli si do trávy a sotva popadali dech. Diego jim hrál každý den. Ovce tancovali od rána do večera, ale přitom byly baculaté jako bochánky a bílá vlna jim jen svítila.
1: Ostatní pastýři nemohli pochopit, jak to pasáček dělá, že má ovce vypasené tak pěkně do kulata. Začali ho potají sledovat a uviděli, že jim píská do tance. Běželi k pánovi a vyprávěli mu, že pasáček píská na flétnu a ovce přitom tancují na louce. Pánovi se to zdálo divné, nechtěl jim věřit, ale nakonec se přece jen vydal za chlapcem. Přišel na louku a uviděl, že ovce leží v trávě s nataženýma nohama a sotva popadají dech. Zavolal pasáčka a vyptával se ho: jak to, že se moje ovce nepasou, jak to, že jsou tak unavené? Pane, odpověděl Diego, to je zas přejde. Trochu si zatancovali a teď odpočívají. Co pak moje ovce opravdu dovedou tancovat? Vykřikl pán. Tomu nevěřím. Diego přiložil flétnu k ústům a začal pískat. Ovce vyskočili, seřadili se do kruhu a dali se do tance. Vyskakovali a skákali, hopsali a podupávali. Pán je chvíli úžasně pozoroval, potom si začal pokyvovat hlavou, dával si takt rukou, podupával podpatkem a za chvíli tancoval s ovcemi. Teď už tancoval i pasáček. Hrál stále rychleji a rychleji, ovce rozpustile tancovali a nejbláznivěji ze všech tancoval pán. Konečně se Diego unavil, přestal pískat a lehl si do trávy. Ovce se uložili kolem něho a odpočívali. Pán si umyl rozpálené tváře v potoce, vrátil se domů a vypravoval všechno své ženě. Žena se zasmála a řekla: tomu nevěřím. Kdo to jakživ viděl, aby ovce tancovaly? Jen se běž podívat, řekl pán, však se přesvědčíš. Žena se vydala na pastvinu k pasáčkovi. Vrátila se až večer, tváře měla červené a sotva stála na nohou. Je to pravda, řekla udýchaně svému muži. Ovce tancovali, i pasáček tancoval a já s nimi. Když ten chlapec zapíská na flétnu, musí hned všechno tancovat. Pán se zamyslil a pak prohlásil. Jak to vypadá, když tancujeme na louce uprostřed ovcí a koz? Lidé o nás řeknou, že jsme se dočista zbláznili. Ten chlapec u nás nemůže zůstat. Vzkázali Diegovi, že ho už nepotřebují. Pasáček ještě naposled zahrál ovcím na flétnu a zamířil domů. Sotva odešel, ovce ulehly na palouku. Nelákala je ani nejlepší tráva. Hubly a hubly. Tolik se jim stýskalo.
0: Diego se vrátil k otci a k bratrům a pověděl jim, že ho pán propustil. Bratři se mu posmívali. Otec si jen povzdechl a řekl, co se dá dělat, raději zůstaň doma, ať vydělávají na živobytí oba starší bratři. Nazítří poslal Matea, nejstaršího syna, aby prodal ve městě jablka. Mateo vzal koš s jablky a vydal se do města. Na pěšině v pastvinách potkal starou a schrbenou babičku. Stařenka si ho prohlédla a zeptala se, co pak to neseš na prodej? Co pak bych nesl, ocekl Mateo, prodávám krysy. Stařenka jen smutně pokývala hlavou. Dobrá chlapče, tak tedy prodávej krysy. Mateo přišel do města a začal vyvolávat. Kupte si jablíčka, kupte si červená jablíčka. Když kolem něho stál celý zástup žen a mužů, otevřel koš a z koše začaly vyskakovat veliké krysy. Bylo jich snad 1000. Rozběhli se po náměstí, lidé křičeli a prchali na všechny strany. Když byl koš prázdný, vrhli se lidé na Matea a pořádně ho stloukli. Po nějaké době poslal otec druhého syna do města s košem pomerančů. Na pěšině v pastvinách potkal Manuel schrbenou stařenku. Usmála se na něj a zeptala se, co pak to prodáváš, chlapče? Manuel však neměl chuť do řeči a odpověděl mrzutě, ptáky, co bych prodával? Babička pokývala hlavou, dobrá, tak prodávej ptáky. Když přišel Manuel do města a otevřel koš, vyletělo z něho obrovské hejno ptáků a bylo jich tolik, že jejich stín zakryl celé náměstí. Manuel se vrátil smutně domů. Když Diego uviděl, jak dopadli jeho bratři, šel za otcem a řekl mu, otče, teď půjdu do města já. Neboj se, uvidíš, že všechno dobře dopadne. Oba starší bratři se rozesmáli. Ty chceš jít do města? Když jsme nepořídili my dva, co pak tam asi dokáže takový budiš k ničemu? Otec už nechtěl poslouchat jejich posměšky a řekl přísně. Jen ať jde, ať ukáže, co umí. Třeba dopadne líp než vy. A dal mu koš plný nejkrásnějších hroznů. Diego vzal koš a vydal se do města. Na pěšině uprostřed pastvin potkal stařenku. Co pak to prodáváš? Zeptala se stařenka a chlapec odpověděl. Prodávám hrozny. Vezmi si jeden a ochutnej. Jsi hodný, řekla babička, ale nechci. Jen jdi. Jistě prodáš mnoho hroznů. Diego došel na tržiště a začal prodávat hrozny. A čím víc jich prodal, tím víc jich bylo v koši a tím byly krásnější a sladší. Když už měl měšec plný peněz, dal si koš na rameno a zamířil k domovu. Otec už ho čekal mezi vrátky. Tak co pak se stalo tentokrát? Zeptal se starostlivě. Pověz, jaké neštěstí potkalo tebe. Žádné neštěstí, odpověděl Diego vesele. Nesu ti mnoho darů, jistě z nich budeš mít radost. Dobře se podívej. Otevřel koš a začal pískat na flétnu. Peníze začaly vyskakovat. Stříbrné, zlaté i docela obyčejné. Plné váčky a měšce peněz. A bylo jich tolik, že ani nevěděli, co s nimi. Radili se a přemýšleli, až nakonec otec rozhodl. Postavíme si pořádnou chalupu, aby nám do ní při dešti nezatékalo. Postavili si novou chalupu, ale utratili přitom všechny peníze a zbyly jim jen prázdné ruce. Co se dá dělat, řekl otec, musíme se porozhlédnout po nějakém živobytí. Chalupy se člověk nenají.
1: Vydali se do světa. Oba starší bratři šli společně, nejmladší šel s otcem. Chodili po vesnicích a městech a prodávali olej. Když otec s Diegem prodali všechno, co měli, nakoupili za peníze vejce a uložili je do koše. Diego byl rád, že tak dobře pořídili a řekl vesele otci, víš co, já mám takovou radost, že si musím zahrát na flétnu. Vytáhl flétnu a začal pískat. Sotva se ozvaly první tóny, vejce v koši začala tancovat. Otec vykřikl, přestaň, prosím tě, přestaň, nebo se nám všechna vejce rozbijí. Když se vrátili domů, otevřeli koš, avšak vejce v něm byla jako přikovaná. Nemohli vytáhnout ani jedno jediné. Otec smutně pokýval hlavou, ale Diego vytáhl flétnu a začal znovu hrát. Vejce vyskakovala z koše, už jich byla plná světnice, plná půda, už jich byl plný sklep. I šli, prodávali vejce a čím víc jich prodávali, tím víc jich měli.
0: Po nějaké době se vrátili Mateo s Manuelem. Přišli zbědovaní, otrhaní a s prázdnýma rukama. Když jim otec vypravoval, co se zatím stalo, oba bratři řekli Diegovi, dej nám tu flétnu, teď půjdeme do města my a zkusíme své štěstí. Diego jim dal flétnu a bratři odešli. A kamkoliv přišli, hned hráli na flétnu a čekali, že začnou lidé tancovat. Avšak lidé je zaháněli a volali, když neumíte zahrát nic veselejšího, jděte raději o dům dál. A tak flétna přinesla radost jen tomu nejmladšímu.

O dvou ztracených tulácích a jednom splněném přání. Zimní sluníčko rozjiskřilo sněhovou pláň za městem, jako by byla z křišťálu. Kluci a holky z celého okolí do ní sáněmi kreslí dlouhé čáry, ale stopy dětských bot a ťapek rozdováděného psa je hned rozmazávají jak kaňky v písance. Jakub i jeho kamarád Vojta závodí s ostatními kluky, kdo sjede nejrychleji ke Staré Vrbě. A děvčata spravedlivě povzbuzují nejdřív jedny, potom zase druhé. První je u cíle ale Vojtův pes. A holky se závodníkům smějí. Hafane, hafane, co pak vítěz dostane? Jakub s Vojtou jsou kamarádi na život a na smrt. Jedno však Kuba Vojtíškovi v koutku duše trošičku závidí. Tolik by si přál mít také psa. Nebo aspoň morče. A když ne morče, tak andulku. Černobílý huňáč, na kterého všechny děti volají hafane, doprovází Vojtu do školy i ze školy. Nosí mu na uvítanou papuče a žádná hra se bez něj neobejde. Takového psa tak někdy mít, snívá Jakub ve své postýlce před spaním, ale jeho rodiče nechtějí ani slyšet. Zimní radovánky jsou v plném proudu, ale to nejlepší teprve přijde. Mikuláš a čerti už dávno dorachotili svými řetězy, za to Vánoce pomalu klepou na dveře. Kubova maminka peče cukroví, z tenoučkého těsta na vále vykrajuje formičkami srdíčka, hvězdičky, holubičky, andělíčky a Jakub jí pomáhá. Vánoční hostina, podobná té, co chystá maminka, se připravuje i v Doubraváku. Doubravák je les kousek za městečkem, kde bydlí tolik zvířátek, že je snad nejde ani všechna spočítat. Úkoly všem rozdává starý jelen čtrnácterák. Laně a srnky nosí na palouk, kde se vánoční oslava chystá, z krmelce voňavé seno. Veverky přinesly oříšky. Divoká prasátka ze své skrýše vytáhla hromadu bukvic. A dokonce i starý mrzout jezevec se vzbudil a přispěchal ze své nory, aby přispěl s dobrotami, které si nachystal na podzim. Všechna zvířátka mají nějakou tu tajnou skrýš, ze které teď snášejí všemožné pochoutky. Už se nemohou dočkat, až společně oslaví Vánoce. Zatím doma Kubík sní o tom, jak se stal ředitelem zoologické zahrady. Každý večer se prochází po svém království, na chvíli se zastaví u žiraf, popovídá si s tygry a selvy, skočí do bazénu k lachtanům, nebo jen tak dovádí s rozpustilými opičkami. Je, to by tak bylo něco. Teď ale nemá ani tu andulku, o kterou by se tak rád staral. Ze smutku ho vytrhne až Vojta, který zvoní u dveří, přes rameno má přehozený pytel, že se pod ním samou tíhou prohýbá. Nekoukej a pomoz mi. Jdeme do Doubraváku přilepšit na Vánoce zvířátkům. Ten pytel je plný dobrot, ale ne takových, jakých si myslíš, jenom žaludy a kaštany. Jak jde o zvířátka, nenechá se Kuba vůbec pobízet. Popadne pytel, do kterého pečlivě střádal suchý chleba a housky, a už oba mizí směrem k lesu. Kluci nejsou pod svým nákladem skoro vidět, takže to vypadá, jako by se po sněhu šinuli dva veliké obživlé žoky. Cestou potkají ještě několik kamarádů, co se zrovna vraceli ze sáňkování, a ti se jim hned nabídli, že jim na ten náklad půjčí sáňky, když je vezmou sebou. Kuba i Vojta ochotně přikyvují a hned se jim jde veseleji. Jenom Kuba je pořád trochu zasmušilý. Připadá mu nespravedlivé, že se o žádné zvířátko nemůže starat na pořád, mít ho doma, ochočit si ho, zkrátka mít svého čtyřnohého kamaráda. Pro samé trápení by si ani nevšiml, že už stojí na palouku u krmelce a opodál je trochu nedůvěřivě pozoruje jelení rodinka. Kluci se k ní hned rozběhli, ale jelínci byli pryč, než bys řekl švec. Jenom malinký koloušek, úplné miminko, nestačil utéct. Kluci si ho začali hladit, z ruky ho krmili žaludy a ten samou radostí kolem nich běhal a skákal jako štěňátko. Hráli by si s ním až do rána,
ale už se pomalu schylovalo k večeru, tak nasypali kaštany, žaludy i pečivo do krmelce, nasedli na sáňky a uháněli domů. Jenom Kuba se od Kolouška nemohl odtrhnout a zůstal s ním až do soumraku. Co si jen počne takhle sám v lese? Určitě mu bude zima a bude mít uprostřed noci ve tmě strach. Vezmu si tě domů a postarám se o tebe, promluvil k němu. K noze, zkusil to Kuba jako na psa a Koloušek jakoby rozuměl, přibyl a vykračoval si to se svým novým pánem z lesa ven. Než došli domů, byla už úplná tma. Maminka Kubu netrpělivě vyhlížela v okně a když uviděla, že se nevrací sám, spráskla ruce a volala na tatínka. Ten začal hned ve dveřích Kubu hubovat, co s Kolouškem budou dělat a jak si to vlastně představuje přivést domů zvířátko, které patří do lesa a ne do bytu. Kuba se rozplakal, chtěl říct rodičům, že jsou na něj zlí, ale věděl, že ho mají rádi a tak raději mlčel. Tatínek se mu snažil vysvětlit, že Kolouška bude hledat jeho maminka a že bude smutná a protože ho musí hned ráno odvést do lesa. A co já? Já, že jsem smutný, to nikoho nezajímá. Vzlik

0: a myslivna, o které se ale říká, že v ní straší. Nic na plat, musí se jít schovat právě tam, aby přečkali noc. Celý ustrašený stál před myslivnou, ale vejít dovnitř se bál. Neboj se, máš přece kapslíkovku, chlácholil sám sebe. Vzal za kliku, dveře zavrzaly tak hrůzostrašně, že se málem dal na útěk. Když ale viděl tu slotu venku, přece jen vešel dovnitř. Hned za dveřmi se Kuba stulil do klubíčka a Koloušek se k němu přitiskl. Připadalo mu, že v každém koutě je nejméně 10 strašidel. Zuby mu jektaly hrůzou i zimou, ale byl tak unavený, že za chvíli usnul jako špalek strašidla nestrašidla. Mezitím je ve městě úplné pozdvižení. Maminka s tatínkem, sousedi i Kubovi kamarádi, všichni jsou na nohou a prohledávají celé okolí. Dávno na kostelních hodinách odbyla půlnoc a Kuba nikde. Půl městečka si může nohy ušoupat, ale samá voda. I v lese nastal veliký smutek a scháňka po Kolouškovi. Lesní policie, straky, vyhlásili nejvyšší pohotovost. Na pomoc jim přispěchala liška, která umí vystopovat kdejaké zvířátko. Rychlonozí zajíci proběhali celý les křížem krážem snad 20krát. Všechno marně. Teprve za rozbřesku si bystrozraký ostříž všiml na půl zavátý stop okolo staré hájovny. Hned letěl za Kolouškovou maminkou, která s ostatními zvířátky bezradně postávala u krmelce. Jakmile jim řekl, co viděl, běželi všichni, co jim nohy stačili, k hájovně. Ale ouha, dveře jsou zavřené a zvířátka si je sama otevřít neumí. To už se k hájovně řítil Vojtův Hafan, kterému se konečně podařilo vyčmuchat Kubovu stopu. Za ním utíkal celý uřícený Kubův tatínek, za chvíli přiběhla i maminka a všichni, kdo pomáhali hledat. Uvnitř našli ještě spícího Kubu, přitisknutého na Kolouška, jak se jeden od druhého zahřívali. Oba spáči se pomalu probouzeli. Nevěřili svým očím. Místo pořádného výprasku je všichni vítali, jako kdyby se neviděli alespoň rok. Tahle noc byla opravdu nejdelší v jejich životě. Teprve teď si uvědomili, že už je vlastně Štědrý den. Večer přišel rychle, jak mávnutím kouzelného proutku. A věřte, že pro Jakuba to byly, přesto přeze všechno, co prožil, ty nejkrásnější Vánoce, jaké si vůbec dovedl představit. Pod stromečkem na něj totiž čekal ten nejvytouženější dárek. Z košíku na něj vykukovalo docela malinké, ale pro Kubíka to nejhezčí stvoření, o jakém si tolik nocí nechával zdát. Kuba zářil jako ta nejjasnější vánoční hvězda. Pod ozdobenými větvemi stromečku se na něj totiž usmívalo krásné malé štěňátko.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Přišel den další velké hry. Hry, která měla rozhodnout o tom, která družina oblékne žlutý trikot v bodování. Všechna čtyři družstva stála před Radimem a napjatě čekala na výklad pravidel. Svolal jsem vás ve velmi pohnuté chvíli, začal svůj výklad Radim. Dokonale vycvičené záškodnické komando vyloupilo trezory státní banky a uniká i s pokladem za hranice. K záchraně pokladu byly sestaveny speciálně vycvičené elitní úderky, a to družina Veverek, družina Poštolek, Ještěrek a Světlušek. Všechna družstva začala v té chvíli přešlapovat jako maratonští běžci před odchodem na startovní čáru. Únosci pokladu jsou sledováni naší helikoptérou, pokračoval Radim. Ta vám za okamžik vyšle zprávu, kde se i s pokladem nalézají. Vyšle jí morzovkou. A to třikrát. Nejprve velice rychle, tempem 70 znaků za minutu. Pak vyšle tutéž zprávu pomalej, 40, a nakonec nejpomalej rychlosti 20 písmen za minutu. Mezi každou zprávou bude dvouminutová přestávka. Čím dříve tedy kdo zprávu zachytí, tím větší bude mít náskok před ostatními. Babík využil Radimovi odmlky a zašeptal družině. Chytat morzovku si zkusí každý. Jasně, kývl za všechny Kulich. Co je tedy vaším úkolem?

hovořil dál Radim, především objevit únosce. Odejmout jim poklad a co nejrychleji ho doručit ke mně do tábora. Poklad vydají únosci té družině, která je první k tomu vyzve. Poklad je objemný, dejme tomu jako stočené lano, konev nebo malá bednička. Nedá se tedy strčit do kapsy. Ale pozor, nikdo jiný než únosci pokladu a já v této chvíli neví, co vlastně pokladem je. Družinám, které k ním dorazí později, to však na požádání prozradí. Rozumíte? Rozumíme, zaučil tábor. A teď zvláště velký pozor. O pokladu se dověděla i jiná cizí komanda a chtějí se ho zmocnit. Co z toho pro vás vyplývá? Že smíte napadnout družinu, která poklad už nese, a odejmout jí ho. Družstvo, které si však bude počínat surově, kopat, být a podobně, bude diskvalifikováno. Jasné? Družina, která doručí poklad do mých rukou, zvítězí a dostane 30 bodů. Každá družina, která se pokladu zmocní, alespoň na chvíli, dostane 10 bodů. Bodováno bude i pořadí, v jakém družiny dorazí k únoscům. A to 20, 15, 10 a 5 body. Únoscům ovšem nemusí družina dorazit vůbec, pokud uvidí, že poklad má v rukou někdo jiný. Jakmile budu mít poklad v rukou, celá hra skončí. Svolám vás 5 dlouhými hvízdy píšťalkou. 5 minut po skončení nástupu začala vysílat helikoptéra 70. Helikoptérou byl Volodě a zprávu vysílal bzučákem v hangáru. Když skončil, měl každý tu a tam písmenko a dost. Vavík měl nejvíc, ale některá slova mu chyběla. Aťka právě tak. Oba se po sobě provinile podívali, ale když si porovnali své záznamy, zvedla se jim nálada. Ty mezery měl každý jinde. Zkusili si je vzájemně doplnit a vydašlo to. Ze dvou záznamů měli jednu skoro kompletní zprávu, že únosci jsou vzdáleni asi kilometr. Jejich místo bude ještě 15 minut označovat sloup dýmu. Vavík dal bleskově šeptem několik pokynů a polovina ještěrek se vyřítila na jednu stráň a na druhou polovina druhá. Sloup dýmu však vidět nebyl. Už proto ne, že ve výhledu vadily příliš vysoké stromy. Pak se sedmihlásek vyšplhal na rozsochatý dub a zapištěl: Vavíku, vidím. A ještěrky se s dubotem zběhly pod stráni a pustili se za únosci. Tou dobou už Vladě odvysílal zprávu 40. Žádná z družin však nedala dohromady. Všechny byly tak roztěkány tím pobíháním ještěrek, že si museli počkat další 2 minuty na pomalé pípání 20. Vavíkovci již zatím zmizeli za zátočinou a klusali údolím. Pak lišák Vavík vyslal dopředu nejlepšího běžce Rozlivku a ostatní zmírnili tempo, aby si šetřili síly na souboj o poklad. A pak přišel vedoucí na nápad století, jak říkal Kulich. Na pasece nad cestou spatřil hliníkovou konev. Podobala se velké konvi na mléko. Nebyla však na mléko. Byla od ochranného nátěru mladých stromků proti okusu zvěře. Vavíky dovlekl na cestu. Nač to, ptala se Aťka. To bude lest, odpověděl. Ale ještě si počkáme na poklad. Nečekali dlouho. Za pár minut se proti ním hnal Rozlivka s koženým míčem nakovanou. Tohle je poklad, dýchal rozčíleně. A únosem byl víte kdo? Eva a Hajný. Sedí tam spolu na rozcestí a přikládají na ohni mokré listy, aby to kouřilo. Teď poslouchejte, co jsem vymyslel, začal vysvětlovat Vavík. Esmeralda je nejmenší. Esmeralda se snadno ztratí a nebudí takovou pozornost. Tady máš poklad, Esmi. Tady máš míč a frč na protější stráň. Odneseš ho oklikou do tábora. Nepospíchej, ale dávej pozor, ať nevletíš do cesty nějaké družině. My poběžíme k táboru po téhle stráni a vylákáme druhá družstva na sebe. Budeme předstírat, že pokladem je tahle konev. Radím dokonce, o kterém mluvil v úvodním proslovu. Musíme tu bandasku chránit a zápasit o ní, jako kdyby pokladem opravdu byla. Aby Esmeralda získala čas, nesmějí nás prokouknout. To je teda světový, zaučel s obdivem Kulich. Babík se obrátil na nejmenší ještěrku. Esmeraldo, pal, měj oči na stopkách a uši jako radary. Malá Esmeralda obíjala oběma rukama balón a cupitala na stráň se srdcem v hrdle. Na bližší úbočí hlučně stoupal zbytek ještěrek.

0: krtek a paraplíčko. Cestovat chodbičkami v podzemí je jako napínavá hra. Krtek totiž nikdy předem neví, kam ho zavedou. Jestli vykoukne na hřišti, nebo v brambořišti, v lese u studánky, nebo na záhoně mezi tulipány. A tentokrát...
1: Já tady jsem ještě nebyl.
0: Rozhlížel se kolem dokola a moc se mu tu líbilo. Tolik věcí na jedné hromadě. A jedna hezčí než druhá. Malované džbánky, korálky a starý mlýnek na kávu. Rourou od kamen se dalo prolézt jako tunelem. A pérové matrace, to je přece trampolína. Teprve, když se krtek do sytosti vydováděl, všiml si, že tu cosi nehraje. Ani jedna z těch krásných věcí nebyla celá. Byla otlučená, děravá, sprohýbaná, zkrátka rozbitá. A právě proto skončila tady, na smetišti, na skládce.
1: To pak se nic nedá spravit, to by se na to podíval.
0: Krtek si mezi rozbitými věcmi vyhlídl pruhované paraplíčko a dal se do práce. Sprohýbané dráty narovnal, látku přes ně přetáhl, vypnul a pořádně jí k drátům přivázal. Dost se u toho zapotil, ale nebylo to zbytečné. Paraplíčko najednou vypadalo zase jako nové. Však se taky krtkovi za to odvděčilo. Když zafoukal vítr, plulo s krtkem povětřím jako vzducholoď. A když vítr foukat přestal, snášelo se k zemi jako padáček. Krtek byl nadšením celý pryč. Krtku, pozor, dívej se, kam padáš. Zaštěbetali do krtkova radování tři ptačí bráškové. A bylo to varování v pravý čas. Krtek přistával rovnou do potoka. Prout mu už olízl levou zadní tlapku. Ani teď ho však paraplíčko nenechalo na holičkách. V poslední chvíli se obrátilo rukojetí nahoru a byla z něj rázem lodička. Rychlá a bezpečná, že jí mohl krtkovi každý závidět. Jenomže, když je někdo doopravdy šťastný, vůbec netouží, aby se mu závidělo.
1: Pojďte se taky svést. Uděláme si lodičkový výlet.
0: Tři ptačí bráškové ochotně nastoupili, přidali se i žabky, okounějící u břehu, a nejspíš by se jim lodičkový výlet náramně vydařil, kdyby... Kdyby nejmladší z ptačích brášků neměl ten hloupý nápad, že klovne do knoflíku na rukojeti paraplíčka. Klovl a paraplíčko sklaplo. Co jiného mohlo dělat? Bylo totiž odjakživa naučené, že se tímhle knoflíkem zavírá. A žádné zavřené paraplíčko už nemůže dělat loď. Rychle klesá, klesá ke dnu. Tři ptačí bráškové se leknutím rozprchly na všechny strany. Krtek se však rozhodl zachránit pruhované paraplíčko stůj co stůj. I žabky mu vydatně pomáhaly. Na neštěstí však vším tím povykem a šploucháním probudili pod břehem kapra Jikrnáče. Byl to dobrák od kosti, ale měl nemožný kapří zvyk. Sotva protře oči, honem, honem něco spolknout, honem, honem něco sníst. Chňapl po paraplíčku a v mžiku z kapří uslintané tlamy koukala jen rukojeť.
1: Co teď?
0: Krtek samu sebou paraplíčko bránil, nechtěl je dát. A jak se o ně s kaprem tahali, cvakl knoflík, kterým se otevřené paraplíčko zavírá. Ono to však platí i naopak. Zavřené paraplíčko se v kapřím těle otevřelo. A kapr najednou vypadal jako podivná cizokrajná ryba. Velice se tím vyděsil. Začal rejdit jako bez rozumu od břehu ke břehu, tam a sem, až konečně narazil o kámen.

0: Tesák udělal knoflík na rukojeti a paraplíčko se poslušně zavřelo. A kapr je s chutí vyplivl. A už víckrát o žádném parapleti nechtěl ani slyšet. Za to krtek? S tím se samou radostí zatočil svět.
1: Paraplíčko, to jsem rád,

0: Vylovil paraplíčko z potoka, prohlídl je, jestli si neublížilo, a radoval se jako, no, jako krtek, když dostane zpátky svou nejmilejší věc. Pruhované paraplíčko, které vlastnoručně spravil a které se mu za to odvděčuje, protože si dovede moc krásně hrát. Tentokrát se rukojetí chytilo stromu a udělalo krtkovi houpačku. Nejdřív se spolu houpali na nizonké větvi, pak na vyšší větvi, až nakonec na té nejvyšší. Je, odtud byl rozhled panečku, až na zelenou loučku za vsí. Ale, co pak se to tam děje?
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Uprostřed zelené louky za vsí, věřte, nevěřte, stálo pruhované paraple. Jako by tomu krtkovu z oka vypadlo. Jenomže bylo veliké, velikánské. A pod tím velikým parapletem pán v placaté čepici prodával melouny.
2: Kupte si melouny, kdo je koupí, neprohloupí. Mám nejlepší melouny na světě.
0: Krájel je melounovým nožem na úhledné dílky, za korunu, za dvě, za deset, a dětí kolem něho bylo jako smetí. A všechny si kupovali zelené půlměsíčky s červenou dužinou a všechny si náramně pochutnávali.
1: Ach, mít taky takový krám, aby si tam ke mně kamarádi mohli chodit pro meloun.
0: Krtek počkal, až pán v placaté čepici pod velikým parapletem zůstal na chvíli sám. A pak se k němu nesměle přiloudal.
1: Podívejte, pane, mám stejné paraple jako vy.
2: Prodavače melounů to rozesmálo. Máš stejné paraple, ale nemáš melouny, viď? Tak pojď, krtku, já ti jeden dám.
0: Což byl úplně nejlepší nápad. Zvlášť, když mu pán v placaté čepici půjčil taky melounový nůž, kterým si krtek mohl meloun rozkrájet na zelené půlměsíčky s červenou dužinou. Odnesl si dílky melounů pod své paraplíčko, pěkně je srovnal do řady a pak už stačilo jenom pořádně zahvízdat, svolat kamarády.
1: Haló, kde jste, kdo? Mám pro vás překvapení.
0: A hostina mohla začít. V minutě tu byly tři ptačí drážkové i žabky z potoka. Dokonce přihopkal i zajíc, který na zelenou louku nikdy nechodil. Moc dobře totiž věděl, že tu za bukem číhává pejsek Brok. Postrach zajíců. Dneska však udělal výjimku a krtkův meloun šel zajícovi k duhu. Jako myšce, jako ježkovi, jako všem krtkovým kamarádům. Jenomže pejsek Brok, postrach zajíců, byl na stráži ve dne v noci a na 100 honů ucítil každý zaječí chlup. A tak právě ve chvíli, kdy bylo hodování na zelené louce v nejlepším, hup, a skočil mezi zvířátka. Hup, a šel rovnou po zajíci. Zajíc však nebyl dnešní a upaloval do lesa, co mu nohy stačily. Možná by pejsek Brok zajíčka dohonil, ale ostatní mu schválně mátli stopu. Ježek a žabky a myška. Nejlíp se to však dařilo krtkovi s pruhovaným paraplíčkem.
1: Broku, tady jsem.
0: A pejsek Brok se dal nachytat. Už tě mám, zaňafal vítězně. Odklopil paraplíčko, jenže marná sláva. Krtek se mezi tím stačil zahrabat a pod paraplíčkem zbyl jen kopeček hlíny. Když se pejsek Brok takhle spletl už nejmín po desáté, mávl tlapou a radši to nechal být. S čumákem až u země odtáhl domů do vsi. A Krtek se svými kamarády? Ti se honem utíkali schovat pod pruhované paraplíčko, protože právě začínalo pršet. Ale paraplíčko je ochrání. Na paraplíčko je spolehnutí. Inu, vlastnoručně spravená věc se každému odvděčí. A tím dneska končíme, Krtku. Tak se s posluchači pěkně rozluč.
1: Já vím, nemusíš mi napovídat. Ahoj, děti!
0: Ahoj všichni. A někdy možná naschledanou.

0: Let mu bude do skoku, babička se bude koupat v našem potoku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil páté přes deváté. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílali jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
3: dnes večer bude podo mě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
2: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel:
1: už jde, už slyším Kruma!
2: Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel:
1: už je tu, už je tady!
2: Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako Frantík. Ha!
4: Pelandok závodí se slimákem. Když si Pelandok po všech těch příhodách oddechl, vydal se dále a přemýšlel, co by měl ještě udělat, aby si pořádně vyzkoušel svůj um. Je vůbec někdo na světě, kdo by byl chytřejší než on? A tu se z vůle boží, neboť on je vznešený, potkal se slimákem, který se právě soukal po kmeni stromu. Pelandok ho oslovil. Hej, slimáku, nechtěl bys se mnou závodit tak na vzdálenost jednodenní cesty? Slimák souhlasil. Dobře, Pelandoku, ale až za týden mám ještě nějakou práci. Pelandokovi to také vyhovovalo. Slimák zatím celých těch 7 dní chodil za ostatními slimáky usazenými u řeky, na pobřeží, v močálech, v jámách a kalužích a řekl jim: až uslyšíte Pelandokův hlas, který bude kontrolovat, jak daleko jsem uběhl, musí se mu ozvat jen ten, co bude před ním. V žádném případě nesmí ani pípnout slimák, který bude za ním. K Když nadešel den závodu, dostavil se Pelandok ke Slimákovi a trval na splnění slibu. A tak ráno začali závodit. Pelandok běžel po suché zemi, Slimák si zvolil vlhko, bažiny a kaluže. Když už měl Pelandok běhu dost, zavolal na Slimáka, jak se jemu v závodě vede. Ten se ale ozval daleko vpředu. A tak Pelandokovi nezbylo nic jiného, než běžet dál. Za hodnou chvíli se zase Pelandok zastavil, zavolal, ale zaslechl Slimákův hlas jen velmi slabě. Tak daleko byl před ním. To už dostal strašný vztek, vyrazil jako blesk a běžel bez zastávky půl dne. Sotva popadal dech, když znovu zavolal na Slimáka. A ten mu odpověděl zase pěkný kus vpředu. A tehdy si Pelandok řekl: ten Slimák je ale mizera. Běžím ze všech sil a ne ho dohonit. Teď, abych se před všemi Slimáky styděl, že jsem s jedním z nich prohrál závod. A přitom se vlekl hodně pomalu, když lezl po větvích. Sotva dýchal. Proto se mu taky závod nabídl. Ale vypadá to, že únavu jenom předstíral. Kdybych věděl, že umí tak rychle utíkat, nebyl bych se s ním pustil do závodění ani za nůši banánu. Pelandok si lehl a nakonec uznal: tak dobře, Slimáku, tentokrát si vyhrál. Když Slimáci uslyšeli, že Pelandok přiznal svoji porážku, zavískli radostí, jak se jim podařilo mazaného jelínka doběhnout. Pelandok pak zůstal ležet pod stromem, aby si odpočinul. Najednou uslyšel se zhora nějaký šum. Jakási muška si tam pobzukovala. Kdo si to tam bzučí? Nedal si pokoj Pelandok. Moucha mu odpověděla: to je moje břicho, Pelandoku. Včera v noci šel kolem bůvol a jeden z trnů, co mu uvízl v kůži, mě bodl. Píchl mě naprosto hluboko do břicha a to bolestí tak bzučí. Že se nestydíš tak lhát. Tělo máš jak špendlíkovou hlavičku a trn se ti zarazil do břicha na prst hluboko? To ti mám věřit? Muška odpověděla: vidíš, Pelandoku, nechceš mi věřit. Ale já jsem nemluvila o tvých prstech, ale o svých. Pelandok se zamyslil a řekl si, že má moucha asi pravdu a že si měl dávat větší pozor na její slova. Strašně se zastyděl, že už dvakrát prohrál v závodech rozumu s celkem malými zvířaty. Nakonec šel do sebe a rozhodl se, že už nebude podvádět a dělat na schvály služebníkům božím, nechť jeho jméno pochváleno. A zatoužil vydat se na cestu spravedlnosti a dobroty. V celém pralese se rozhlásilo, že se Pelandok obrátil k lepšímu.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Hihlíkův děda.
2: Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi.
3: Bude průvan, namítl Hihlík, hrozně to venku fouká.
2: To je dobře, to je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří.
3: Dědo, takhle nemluv, bolí tě něco?
2: Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Děda se rošťácky usmál. Hihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
3: Tak já ji někde ve městě čmajznu,
2: zaradoval se Hihlík. Už je pozdě.
3: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
2: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší jsi mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík je naživu a snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře. Hihlík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec cvičil na trumpetu. Dneska ho čekala velká svatba. Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje, ale nějakou jinou. Tahle se nehodí. Hihlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Hihlíkův děda.
4: S Bohem, chlapče, řekl tiše. Díky, pane Ekone.
3: Jak je vedchý a jak jemně se usmívá, viděl jen Hihlík. Egon slyšel to s Bohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.

V lese stál hezonký smaček. Měl pěkné místo, slunce ho ozařovalo, vzduchu tam bylo dost a kolem dokola rostlo mnoho jeho velkých družek, jedlí a sosen. Ale náš smaček měl naspěch se vzrůstem i nemyslil na teplé slunko a čerstvý vzduch. Nevšímal si venkovských dětí, které tudy chodili a švitořili, když si vyšli na jahody nebo na ostružiny. Přicházeli někdy s plným hrnečkem nebo nabodali jahody na slámu a potom si sedali ke smrčku a říkali, ale ten je opravdu rozkošně malý. No to smrček nerad slyšel. Za rok byl o velký výhonek větší a za další rok ještě o výhonek vyšší, neboť u smrku můžeme vždycky spočítat podle výhonku, kolik je mu let. Och, kdybych byl takovým velikým stromem jako ostatní, vzdychal smrček. To bych mohl rozkládat větve dodaleka a vrcholkem bych viděl do širého světa. Ptáci by stavěli hnízda v mé koruně a až by zadul vítr, mohl bych se kývat tak ušlechtile jako ostatní stromy. Naprosto ho netěšilo sluneční světlo, ptáci a růžové mráčky, které ráno a večer nad ním pluly. I nastala zima a kolem dokola ležel zářivě bílý sníh. Tu přihopkoval často zajíc a posadil se rovnou na náš stromeček. O, to bylo opravdu k zlosti. Ale dvě zimy uplynuly a když přišla třetí, byl stromek tak veliký, že se mu zajíc musel vyhnout. O, růst, růst, být velký a starý, to ti jedině krásné na celém světě, myslíval si stromeček. Na podzim přicházeli pokaždé dřevorubci a porazili několik největších stromů. Stávalo se to každého roku a mladý smrček, který byl již úplně dorostlý, byl přitom pln úzkosti, neboť veliké, nádherné stromy padaly s praskotem a sténáním k zemi. Usekali jim větve, až byly úplně holé, dlouhé a štíhlé. Nebyly ani k poznání. Potom je položili na vozy a koně je odtáhli z lesa. No, kam je vezou a co se s nimi stane? Na jaře, když přilétli Čáp a Vlaštovka, ptal se jich strom, nevíte, kam je odvezli? Nepotkali jste je? Vlaštovky nevěděli nic, ale Čáp se zamyslil, pokyvoval hlavou a pravil. Myslím, že jsem je potkal. Viděl jsem mnoho nových lodí, když jsem letěl z Egypta a na těch lodích byly nádherné stěžně. Byli to asi oni. Voněli jako smrk a dávají vás mnohokrát pozdravovat. Opravdu vynikají nade všechny, nade všechny. Kéž bych byl také tak velký, abych mohl plout po moři. Jaké pak je vlastně moře a čemu se podobá? To bych ti musel obšírně vysvětlovat, řekl Čáp a odletěl. Raduj se ze svého mládí, říkali paprsky sluneční. Raduj se ze svého svěžího vzrůstu a mladého života, který je v tobě. A vítr líbal strom a rosa nad ním prolévala slzy. Ale smrček tomu nerozuměl. Když se blížila vánoční doba, porážely docela mladé stromy. Nebyly ani tak veliké, ani tak staré jako náš smrček, který neměl pro nic jiného smysl, než jak by se dostal pryč odtud.
těmto mladým stromům, a bývaly to právě nejkrásnější, ponechávali vždy jejich větve, položili je na vůz a koně je odvezli z lesa. No, kam je vezou? Ptal se Smrček. Vždyť nejsou větší než já, ba dokonce jeden z nich je mnohem menší. A proč jim nechali větve? Kam jedou? My to víme, cvrlíkali vrabci. Dívali jsme se v městě okny do světnice i víme, kam je vezou. O, těm se povede tak krásně, jak jen si můžeš pomyslit. Když jsme se tak dívali oknem do domu, viděli jsme, jak je přesadili do teplé světnice a vyzdobili nejkrásnějšími věcmi. Pozlacenými jablky, medovými koláči, hračkami a tisíci světel. No a potom, ptal se Smrček, chvěje se na všech větvích. A potom, co se stane potom? No, víc jsme nespatřili, ale bylo to skvostné. Zdali pak i mne očekává v budoucnosti tato zářivá cesta. Jásal Smrček, toť ještě lepší než plout po moři. Jak mě trápí nedočkavost, kdyby již byly Vánoce. Jsem nyní veliký a košatý jako ostatní, které loni odvezli. O, kéž bych byl již na voze, kéž bych byl v teplé světnici s veškerou nádherou a leskem. A potom... Ovšem, pak přijde něco lepšího, ještě krásnějšího. Neboť proč by mne jinak takhle zdobili? Jistě, přijde ještě něco většího, ještě něco nádhernějšího. Ale co? O, jak trpím, nemohu se dočkat. Sám ani nevím, co se to se mnou děje. Raduj se z nás. Pravili sluneční paprsky a vítr. Raduj se ze svého svěžího mládí, zde ve volnosti. Ale Smrček se ani trochu neradoval. Rostl a rostl, v zimě, v létě se zelenal, až se zazelenal do temna. Lidé, kteří jej viděli, říkali, to je krásný strom. A o Vánocích jej porazili dříve než ostatní. Sekira se zaťala hluboko do dřeně, strom padl s hlasitým zasténáním k zemi. Cítil bolest, mdloby jej jímali, že ani nemohl myslit na nastávající štěstí. Byl smuten, že se musí rozloučit s domovem, s místem, na němž vyrostl. Viděl, že již nikdy nespatří milé staré druhy a družky, křoviny a květiny kolem, a snad ani ptáky. Ani cesta nebyla nijak pohodlná. Náš strom se vzpamatoval teprve, když jej s ostatními stromy složili na dvoře a nějaký muž řekl, ten je krásný, jiný nechceme. Tu přišli dva sluhové v plném lesku a odnesli Smrček do velkého krásného sálu. Kolem po stěnách visely podobizny a na velkých kachlových kamnech stály vázy, selvy na víčkách. Smrček postavili do kbelíku s pískem, ale nikdo nemohl poznat, že je to kbelík, neboť byl kolem dokola ověšen zelenou látkou a stál na velkém pestrém koberci. Jak se náš strom chvěl, co se asi stane? Přicházeli služebníci i slečny a zdobili jej. Na větve věšeli malé síťky vystříhané z barevného papíru a každá síťka byla naplněna cukrovým. Pozlacená jablka a vlašské ořechy visely na něm jako přirostlé a na větve upevnili nasta červených, modrých a bílých svíček. Panenky, které vypadaly jako živí lidé, stromek ještě nikdy takové neviděl, vznášely se ve větvích a docela nahoře, ve vrcholku, byla hvězda z pozlátka. O, to bylo krásy.
Dnes večer, říkali všichni, dnes večer zazáří. O, myslel si strom, kdyby již byl večer, kdyby již raději rozžehly svíčky. A co se asi stane potom? Snad sem přijdou stromy z lesa podívat se na mne. Zdali pak přiletí vrabci k oknu. Budu zde růst a budu stále ozdoben v zimě i v létě? Věděl si ve všem rady, ale samou nedočkavostí jej bolela kůra. A bolest kůry je pro strom právě tak zlá jako bolení hlavy pro nás lidi. Konečně rozsvěcovali svíčky. No, to bylo lesku, to bylo nádhery. V tom se otevřely obě poloviny dveří a houf dětí se vřítil dovnitř, jako by všechny chtěli skočit na strom. Ostatní lidé šli rozvážně za nimi. Maličci se zarazili a umlkli, ale jenom na okamžik. Potom se opět rozjásali, až se to rozléhalo po sále. Tančili okolo stromu a otrhávali dárek za dárkem. Co pak to dělají, myslel si stromek, co se bude dít? A svíčky dohořívaly až k větvičkám a když dohořeli, zhasili je a potom dovolili dětem očesat strom. Jak se na něj vrhli, až to ve všech větvích zapraštělo. Kdyby nebyl za vrcholek a zlatou hvězdu přivázán ke stropu, byli by jej převrhli. Děti tančili okolo svých nádherných hraček a nikdo se nedíval na stromek. Kromě staré chůvy, která ještě nahlížela mezi větve, ale jenom, aby se přesvědčila, zdali tam děti nezapomněli nějaký fík nebo jablko. Pohádku, pohádku, volali děti, táhnout se ke stromku malého tlustého mužíka. Ten se posadil pod strom. Tak to budeme aspoň pod zelení, pravil. A strom se může lecčemu zpřiučit. Ale povím vám jenom jednu pohádku. Chcete tu o Sněhurce nebo o hloupém Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu? Sněhurku, křičeli jedni. Hloupého Honzu, volali ostatní. Bylo křiku a hluku. Jenom strom stál docela tiše a myslel si, což pak si mne již ani nevšimnou. Ovšem, nevšímali si ho, neboť vykonali již, co vykonat měl. A muž vypravoval o Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu. A děti tleskali a opakovali, vypravuj, vypravuj. Chtěli také slyšet o Sněhurce, ale muž již nevypravoval. Smrček stál docela tiše a zamyšlen. Nikdy v lese nevypravovali ptáci nic takového. Hloupý Honza spadl ze schodů a přece dostal princeznu. Ano, ano, tak se to má ve světě, pomyslel si smrček. A věřil, že se to skutečně přihodilo, když to vypravoval takový pěkně oděný muž. Tak, tak, kdož ví, snad spadnu také ze schodů a dostanu princeznu. I těšil se, že zítra jej zase tak vyzdobí svíčkami a hračkami, zlatem a ovocem. Zítra se nebudu chvět, myslel si. Budu se plně těšit z veškeré své krásy. Zítra uslyším opět pohádku o Honzovi a snad také o Sněhurce. Strom stál tiše a zamyšlen celou noc. Ráno vešli sluhové a služka. Již mě opět začnou zdobit, pomyslel si strom. Ale oni jej vytáhli z pokoje, vlekli po schodech na půdu a tam jej postavili do temného kouta, kde nebylo žádné světlo. Co pak to znamená? Pomyslel si strom. Co pak tady mám dělat?
A co zde uslyším? I opřel se o zeď a přemýšlel a přemýšlel. Měl k tomu dost času. Dny a noci míjeli a nikdo sem nahoru nepřicházel. A přišel-li přece někdo, tedy jenom proto, aby postavil nějaké bedny do kouta. Strom byl úplně schován, takže se dalo myslit, že na něj docela zapomněli. Je nyní zima venku, myslel si strom. Země je zmrzlá a pokrytá sněhem. Lidé mne nemohou zasadit, proto zde mám asi zůstat do jara. Ha, jak to dobře rozvážili a jak dobří jsou lidé. Jenom kdyby zde nebyla taková tma a tak strašlivě pusto. Bylo přece jen veselo venku v lese, když sníh ležel a zajíc poskakoval kolem, ba i když mě přeskakoval a mně se to nelíbilo. Hí, hí, vypískla v tom myška, vylézajíc a za ní ještě jedna. Očichávali smrček a prolézali jeho větvemi. To je zde strašlivá zima, říkali myšky, ale jinak je tu krásně. Není-li pravda, starý smrku? Já přece nejsem starý, bránil se smrk. Hodně nás je ještě mnohem starších nežli já. Jak jsi sem dostal, ptali se myši. A co znáš? Byli tuze zvědavé. Vypravuj nám něco o nejkrásnějším místě na světě. Byl jsi tam, byl jsi ve spižírně, kde leží sýr na poličce a šunky visí od stropu, kde tančíme po lojových svíčkách a kam vcházíme hubené a vycházíme tučné? To neznám, řekl strom. Avšak znám les, kde svítí slunce a zpívají ptáci. A vypravoval jim o svém mládí. Myšky ještě nikdy o něčem takovém neslyšeli a proto naslouchali pozorně a pravili. Ale ty z toho viděl. Jak jsi byl šťasten? Byl jsem šťasten, řekl strom. A přemýšlel o tom, co sám vypravoval. Ano, byly to vlastně velmi krásné doby. Ale potom vyprávěl o štědrém večeru, kdy byl ozdoben svíčkami a koláči. O, divili se myšky, jak jsi byl šťasten, ty starý smrku. Ale vždyť já nejsem star, pravil strom. Vždyť jsem se teprve tuto zimu dostal z lesa. Jsem v nejlepším věku, jenomže jsem zaprášený. Jak krásně vypravuješ, libovali si myšky. A následující noci přiběhli s jinými čtyřmi myškami, aby také ty slyšeli jeho vypravování. Čím více toho vypravoval, tím jasněji se na to pamatoval. I zdálo se mu, že to byly přece jenom krásné časy. Ale ještě se mohou se vrátit. Hloupý Honza spadl ze schodů a dostal přece princeznu. Snad také já ji dostanu. I myslil smrček na takovou spanilou břízku, která rostla v lese a byla by opravdu pro něj hezkou princeznou. Ale myšky nakonec také nepřicházely. I vzdychal strom. Bylo to přece jen hezké, když tak okolo mne seděli veselé myšky a naslouchali mému vypravování. Teď i ty odešli. Ale však zas všechno bude jako dříve. Jenom jak mne zase odtud vytáhnou. Ale kdy se to stalo? Inu, bylo to jednou z rána. Přišli lidé a pracovali na půdě. Přerovnali bedny a vytáhli stromek. Ovšem hodili jej trochu hrubě na zem. Ale potom jej jeden sluha stáhl po schodech dolů, kde bylo denní světlo. Ach, teď začne zase život, pomyslel si strom. Cítil čerstvý vzduch,
první paprsek slunce. A zase byl venku na dvoře. Všechno šlo tak rychle, že strom úplně zapomněl podívat se po sobě. Tolik toho viděl kolem sebe. Dvůr sousedil se zahradou, v které všechno kvetlo. Svěží a voné růže visely přes nízký tyčkový plot. Lípy kvetly a vlaštovky poletovaly. Nyní budu žít, jásal smrček a rozestřel daleko své větve. Ach, byly všechny zvadlé a žluté. A ležel k tomu v koutě mezi plevelem a kopřivami. Hvězda ze zlatého papíru zbyla ještě na vrcholku a zářila v jasném slunečním světle. Na dvoře si hrály dvě veselé děti z těch, které na štědrý večer tančili okolo stromu a tolik se z něho radovali. Menší z nich přiběhlo a zlatou hvězdu utrhlo. Hleďte, co zbylo ještě na tom ošklivém starém vánočním stromku, volalo i dupalo po větvích, až to pod jeho botami praskalo. A strom se díval na veškeru květinovou nádheru a svěžest v zahradě. Potom pohlédl na sebe a přál si, aby byl zůstal ve svém temném koutě na půdě. Vzpomínal na svoje svěží mládí v lese, na veselý štědrý večer a na myšky, které tak vesele poslouchali pohádku o hloupém Honzovi.

0: Běhli děti, smáli se a dívali se do ohně a volali pif, pal. Ale při každé ráně, která byla hlubokým povzdechem, myslil strom na letní den v lese a na zimní noc, kdy zářily hvězdy. Myslil na Štědrý den a na Honzu, na jedinou pohádku, kterou slyšel a uměl vypravovat. A potom náš strom dohořel. Děti si hráli na zahradě a nejmenší mělo na prsou zlatou hvězdu, kterou se pyšnil strom ve svůj nejšťastnější večer. Ten však již minul a strom zahynul. A pohádky je konec. Konec, konec. Neboť každá pohádka má svůj konec.
1: Ráno nad pavoučí les připlul černý mrak. Dalo se do deště. Pavoučci se rychle schovávali pod kůru stromů. I pája si našel suché místečko a chtěl si ještě trochu pospat. Ale probudilo ho volání a křik do les mokré trávy. Polez ven, kamaráde, to se nám udělalo počasíčko. Pojď se mnou na výlet. Byl to pájův starý známý slimák chechtavý zvaný Chechtoun. A nebo také slimák truchlivý, čili Truchloun. Jméno i nálada se mu měnili podle počasí. Teď lilo jako z konve a tak se z Truchlouna stal Chechtoun. Pája pozdravil a vysvětlil, že nesmí jít ven, dokud prší. Dobrá, dobrá, halekal slimák. Půjdu na špacír sám, ale stavím se pro tebe, až déšť přestane. K čemuž, bohužel, dojde už kolem poledne. Ahoj. Před polednem opravdu déšť přestal a slimák se vracel kolem zeleného smrku. Hej, pájo, volal, tak jsem tady. Už jdu, řekl pája a opatrně slézal po vlhké kůře smrku. Trochu to klouže, pane Chechtoune. To je ono, smál se slimák. Nasedej, dovezu tě k tůňce, tam něco uvidíš, slečinku z Prahy. Chechtoun pokřikoval, klouzal po mokré trávě a za chvíli byli u tůňky. Hej, holá slečinko, kde jste? Z tůňky vyšla drobná, nádherně zelená rosnička. Nemusíte hulákat jako na lesy, napomenula slimáka, ale na páju se usmála. Vítám tě, řekla smutným hlasem. Pavouček se představil a pomyslel si, že ta krásná rosnička vypadá jako zachletá princezna z nějaké pohádky. Já jsem z Prahy, oznámila rosnička. Šela jsem si jako v pohádce, měla jsem úžasný skleněný dům a v něm písek a vodu a mořskou trávu a úžasný výhled do pokoje s velikou knihovnou. K snídani jsem dostávala míchaná muší vajíčka a k obědu žabí konzervy plné vitamínů. To já jim jedině mouchy, řekl pája a trochu se za to styděl. Mouchy jsou dobré, přikývla rosnička, ale ne všechny. Nejlepší jsou luční ze švýcarských Alp. Úžasně šťavnaté a přitom dietní. Vůbec se po nich netloustne. To já tloustnu rád. Podívejte, jak jsem pěkně růžovoučky a měkoučky a masiťoučky, volal Chechtoun a popleskával se po bříšku. Ovládejte se laskavě, pane Chechtoune, řekla rosnička dotčeně. Nemyslete si, že musím všechno strpět jen, protože jsem vyhozená. Pája se vylekal. Rozuměl dobře? Ano, ano, chlapče, řekla rosnička. Já jsem vyhozená, vyhozená ze svého skleněného domu, z pokoje s velkou knihovnou i z Prahy. Takový nevděk. A kdo vám to udělal? Kdyby to byl aspoň někdo cizí.

0: zalkala Rosnička, ale byl to můj pán. Přestal mi kupovat ty úžasné žabí konzervy, přestal se mě ptát, jaké bude počasí, začal věřit tomu, co říkají o počasí a o všem ostatním v televizi. V televizi, halekal Slimák. Nevím sice, co to je, ale v počasí se vyznám. Když se chechtám, tak je nízká oblačnost a když truchlím, tak je vysoká. Ale najednou se přestal smát. Podíval se na oblohu a ta byla zase modrá. Sluníčko zase pálilo a tráva rychle osychala. Chechtoun si začal truchlivě prospěvovat. Prší, prší, jen se leje, Slimáčkovi vesele je, slunce svítí, nikde mráček, ach, jak smutný je Slimáček. Tak hezkou zábavu rozloučil se, když dospíval do domu. V baráčku mám, doufám, ještě vlhko. A nevzpomínejte ve zlém na starého truchlouna. Oba mu zamávali na cestu, ale pájovi se ještě domů nechtělo. A jak vás ten zlý pán vyhodil, vyptával se. Jako psa, zvolala Rosnička dramaticky. Tomu pája rozuměl. Jednou pavoučci viděli v lese u stromu přivázaného bílého pudla a strýček Sekáč povídal, chudák pejsek, ten je určitě z města, někdo ho vyhodil. Pájovi bylo smutno a nevěděl, jak vyhozené Rosničce pomoci. Tak už neplačte, utěšoval jí. V našem lese je moc krásně a je tu plno much. No to vidím, povzdechla si Rosnička. Jenže já neumím mouchy chytat. Já jsem je vždycky dostávala jen z konzervy. No tak já vás to naučím, zaradoval se pája. Já to umím přímo úžasně. Opravdu, mě to naučíš, slibuješ? Slibuju, řekl pája slavnostně. A hned na to přímo úžasl. Stalo se něco nevídaného. Pája poprvé v životě chytil mrňavou mušku. Jen tak, bez síťky. Rosnička vykulila oči. No tohle úžasla. Nic tak úžasného jsem v životě neviděla. Když se to umí, je to hračka, zabručil pája. Chce to jen trochu cviku. A teď už ani muk. Budeme spolu číhat. Tak spolu číhali.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Tygim.
2: Krásná stará borovice na kraji lesa chřadla. Všimla si toho i veverka, kterou borovice vždycky zvala na šišky a dávala jí ty s nejchutnějšími semínky. Poslouchej, milá borovice, netrápí tě nějaká choroba? Zeptala se jednou veverka. Snad to není choroba, řekla borovice, jen mě pořád svědí pod kůrou a v těle jakoby něco vrtalo. Zavolám ti doktora, řekla veverka. Kuku, kuku, na co doktora? Ozvalo se z vedlejšího stromu. Seděla tam kukačka a poslouchala, co si borovice s veverkou povídají. No koho jiného než doktora, podivila se veverka. Takovou věc umím vykurírovat lepší než doktor, řekla kukačka. Ty bys uměla? To je pro mě maličkost, jen kdybych měla čas. Musím kukat pro celý les. Kuku, kuku, kuku, kuku. A kukala, aby se vidělo, co má práce. Počkej, pověs jen, co se má dělat a já všecko zařídím, řekla veverka. Moc si troufáš. Já bych to aspoň zkusila. A ty bys jen na mě dohlédla. Bez odborného dozoru by to vůbec nešlo, řekla kukačka velice důležitě. Obstarej tedy pavoučí sádlo, housenčí jatýrka, kukly, lišaje, smrtihlava a stehínka z kobylek. To všechno utřeš do masti, která má čarovnou moc, poručila si. Veverka scháněla a přinesla všechno, co kukačka nařídila. Kukačka se hned pustila do stehínek, sezobla tři kukly lišaje smrtihlava, labužnicky pomlaskávala, lízla si pavoučího sádla a začala dňobat do housenčích jatýrek. Počkej přece, vždyť všechno sníš a nic nezbude do masti, křičela veverka. Jak si to představuješ? Rozkřikla se kukačka. Musím zkontrolovat, jestli je všechno čerstvé, jinak by mast nepůsobila. No, promiň, řekla veverka a ze zbytků udělala mast. Tou mastí s východem slunce potřeš kořeny borovice a tak to budeš dělat pořád, dokud neřeknu dost, přikázala kukačka a ještě dodala, mast musí být ovšem každý den čerstvá. Veverka den co den dělala mast, kukačka den co den měla vydatnou snídani a borovice pořád víc a víc chřadla. Už ani nešuměla větrem a jen sténala. Pro pět šišek tohle kurírování na nic není, řekla jednou veverka, když už to nemohla poslouchat. Jdu pro doktora. Ale doktor Žluna doma nebyl. A tak šla za Sojkou, protože Sojka má v lese na starosti zpravodajství. Hned taky z místního rozhlasu bylo slyšet hlášení. Doktor Žluna, nech se i hned dostaví do své ordinace. Ať si nikdo nemyslí, že doktor Žluna všeho nechal a hned spěchal. Strašně rád chodil na mravence, jako rybáři chodí na ryby. Svému doktorskému řemeslu rozuměl, to se musí nechat, ale mravenčení mu bylo nade všecko. Když se konečně mezi stromy objevila jeho červená doktorská čepička, veverka mu běžela naproti a vyprávěla mu, jakou mastí kuríruje borovici a jak to k ničemu nevede. Kdo ti tohle nakukal? Vztekal se doktor Žluna. Kukačka to poradila. To jsem si mohl myslet. Kobylky, pavouci, housenky, to jsou její lahůdky. A ty hloupá, jí je ještě scháníš. Ukaž mi radši pacienta. Doktor Žluna borovici důkladně prohlédl od paty až nahoru, jen se jeho zelený kabátek míhal po kmeni a jak se patří jí proklepal, až mu červená čepička poskakovala na hlavě a klepání bylo slyšet po celém lese. Náš doktor ordinuje, šuměli stromy. Když skončil, povídá, je celá prolezlá kůrovcem. Ta šarlatánka kukačka, takhle zanedbat chorobu. Víš ty, co z toho může být? Pohroma pro celý les. Co budeme dělat? Zeptala se veverka. Mám dávat dál tu mastičku? K šípku s mastičkou. Tady pomůže jen chirurgický zákrok, řekl doktor a dodal, jestli není pozdě. Tak už se do toho dejte, prosila veverka. Kůrovec není zrovna můj obor, řekl Žluna. Já jsem odborník na larvy tesaříků, zlatohlávků a vůbec nejradši mám mravenčí masíčko. Je pikantní, kořeněné. Veverka se netrpělivostí ošívala. Já vím, že tě to nezajímá. Zavolám doktora Straka Pouda. Je sice ještě mladý, ale už vynikající specialista na kůrovce. Strakapout přiletěl, co by křílem mávl, řeči nenadělal a dal se do díla. Borovici proklepal a jak zjistil nemocné místo, bušil do něj jako pneumatickým kladivem, že se mu červená doktorská čepička svezla do zátylku, až se dostal ke škůdci a hned ho vyoperoval. Rámusu bylo jako v kovárně, ale do večera byl s prací hotov. Borovice vydechla úlevou a rozvonila se pryskyřicí. Poslyšte, kolegáčku, co kdybyste tady zůstal a otevřel si u nás praxi, nabídl mu doktor Žluna. Specialista na kůrovce nám v obvodě chybí. Což o to, líbí se mi tady. Bylo dohodnuto. Doktor Strakapout si brzy vydlabal útulný byteček ve starém stromě a nastěhoval se do něj s paní Strakapoudovou. A jeho starší kolega Žluna byl spokojen. Měl teď dost času na svou zálibu v mravenčení.

protože si Mánička píše deníček a nechce mi dát přečíst Čárka, co si píše Čárka. Začínám si také psát deníček Čárka, abych ji mohl také nedat přečíst Čárka, co si píšu Čárka, i když bude loutit a žadonit tečka, ne Čárka, protože holky jsou zvědavé Čárka, kdežto my muži ne, teď tečka. Ale kdybych jí dal přečíst Čárka, jak jsem objevil ten důmyslně skrytý poklad Čárka, ta by zírala tečka. Spíš Kaňka. To nic. Záhada začala hned ráno Čárka, ale to ta záhada ještě nevypadala jako záhada.

0: víc pě, víš? Tam tak po ránu, Máni. Taky k vodě.
1: Do lesa, pro kytky. Pojď se mnou.
2: Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež.
0: Už zase hlásání.
1: Ale počkej, Horníku.
2: Rostlin. Pomůžete tím našemu hospodářství a za utržené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí.
1: Je, Horvínku, slyšel jsi mnoho hezkých věcí.
0: No dobře, ale Máni, včera jsi šla na kytky, předevčírem jsi šla na kytky, předpředevčírem jsi šla na kytky. Mohla mi sně prosím té říct, co vy s nimi děláte? To je jíte, nebo co?
1: Nepleteš si květiny s květákem? Tak jdeš se mnou. Prozradila bych ti hrozitánské tajemství.
0: Že v lese rostou stromy, že jo? Kde pak, dívko? My se jdeme vyplavčit. Vidíš, že ho, Žery? Když jsme šli s Žerikem na přesní dávku, Čárka, čili svačinu, Čárka, záhadnost té záhady se začala objevovat. Tečka. Potkali jsme Máničku s tak velkou kytkou, Čárka, že vypadala jako louka na pochodu. Tečka. Co to táhnej za chruští, Máni? To Žerek by natrhal hezčí kytky. I kopřivy tam máš.
1: Co chruští? Náhodou. Tohle je přece divizná. Tady to je jitrocel, tuhle je hermánek.
0: Ten je přece na čaj a ne na ozdobu. Ačkoliv já bych dal přednost limče. Mám žížu, že bych se o ní mohlo přijít.
1: No tak já tě zvu.
0: Cože?
1: No stejně si musím koupit novou mašli do vlasů. A koupací čepici. A nafukovacího krokodýla.
0: Jo? A za co, prosím tě?
1: No za peníze, hej? Za úplně docela, naprosto dočista moje vlastní peníze, hej?
0: Jak ty bys k ním asi přišla?
1: Prostě jsem objevila poklad.
0: Povídali, že mu hráli. Když uvěřil, tak se smáli. Ty a poklad, jo? A kde?
1: No, nechtěl si jít se mnou, tak nepovím.
0: Máni, počkej. Záhadnost záhady začala být ještě záhadnější. Tečka. Mánička si totiž doopravdy koupila mašly, Čárka, koupací čepici a nafukovacího krokodýla. Tečka. A navíc zmrzku, Čárka, ale nedala mi líznout. Tečka. Z bábinky jsem vytáhl, Čárka, že si to zakoupila za svoje vlastní peníze. Tečka. Napadlo mě, Čárka, jestli náhodou neobjevila poklad, vykřičník. No, a pokračování zítra. A teď se podívám, jestli náhodou... Žeriku, ten poklad musíme objevit taky.
3: No.
0: Může být ukrytý.
3: Jo.
0: To dá rozum, že může být ukrytý. Poklad nikdo nenechá jen tak povalovat. Ale kde může být ukrytý, ha? No tak já myslím, že úplně všude. Nebo někde docela jinde. Proto musíme Máničku stopovat. Ani nebude vědět, Žeričku, a sama nás k tomu pokladu zavede. Víš, jo, když nás neuvidí. A proto se musíme, co, Žeri? Proto se musíme maskovat. Ale já bych mohl dělat třeba Mikuláše. To ne, viď, no, taky kde bych se nal vůsi, viď. Tak třeba, hele, mohl bych dělat strašáka v poli. No, no tak. A ty třeba kosa, kosa černého ptáka. Jo, nemáš zobák. A taky nevím, jak by ti šlo lítání. Tak víš co, budeš dělat zajíce. Zajíce budeš dělat, to je nápad. To já na žeričku. Záhadnosti, záhady se ještě zezáhadnila tečka. Můj plán byl senzabájo, čárka. Mánička nás určitě nepoznala, čárka. Jenom se divila, čárka, proč ten zajíc tolik štěká, tečka. A pořád si brumlala, čárka, co ten kluk zase vyvádí, čárka. Nevím však, čárka, koho myslela, tečka. K pokladu nás nepřivedla, vykřičník. Teprve po obědě došlo k překvapujícímu obratu. Dva vykřičníky. Ne, tři vykřičníky. To bude lepší, tři to bude.
3: Poslouchej, Hurweis, chodíš od ničeho k ničemu, stéblo křížem nepřeložíš a...
0: A proč bych měl překládat stébla křížem, tatí?
3: No tím chci naznačit, že neděláš nic užitečného.
0: Náhodou jsem na stopě pokladu, taťulínku. To tedy budeš zírat.
3: No, radši zírej ty na Máničku.
0: Proč na Máničku?
3: No podívej, co všechno si už koupila.
0: O to právě jde. Tati.
2: Halo, halo. Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež, aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím na...
0: Už zase. A za održené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí, třeba racka chychtavého sklecí. Promiň, tati, já musel to okno zavřít. Já už to nemůžu poslouchat. Člověk to už umí z paměti.
3: No jo. Člověk to už umí z paměti a přesto ho nenapadne, proč Mánička chodí na kytky, že ano? Ty léčivé byliny jsou doopravdy poklad.
0: Pst, ticho.
3: Co je?
0: Mlčet, nerušit, přemýšlí se, má se nápad, tati, taťulínku, to je nápad, žeričku, taťulínku, to je nápad. Celou záhadu jsem úplně hravě rozluštil, tečka. Končím zápis v deníčku, čárka. Jdu totiž na kytky, tečka, na ty léčivé, tečka. A co vy, čárka, děti, otazník? Vy ne, otazník.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale neospálil jsem se a rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášenko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepi museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.

0: O pekelných darech. Byl jeden chudý tkadlec. Takovou bídu měl, že nebylo do čeho kousnout. Žena mu povídá jednou ráno: slyšíš, náš soused zabíjí, jdi, popros, snad dá kousek masa, byl by oběd. Ten chudý šel, přišel k sousedovi, tam vepře pařili. Prosí chudák o kousek masa, ale soused se ulakomil, že nedá. Ale chudý člověk prosí: ustrňte se nad mou bídou, žena a děti doma hlady mrou a já nemám, co bych jim dal. Tu soused ve zlosti kus masa uřízl a povídá: náte a děte, už do horoucího pekla. Chudý vzal, poděkoval, ale venku mu slzy vyhrkly nad tou nevlídností. Dívá se na maso a povídá sám k sobě: věru bych raději šel do pekla s takovou almužnou. Jen to pověděl, hned se k němu nějaký človíček černý přitočí a že mu tedy do pekla ukáže cestu. Ten chudý člověk byl celý omámený, nevěděl už, co dělá, a šel s tím černým. Netrvalo to dlouho, byli u brány pekla. Teď ti dám radu, povídá černý. Pojď s tím masem k Luciperovi, on je vezme od tebe. Až se bude ptát, co chceš za ně, řekni, že ten ubrus, co má na stole prostřený. Vedl čerta tkalce do veliké sednice, tam seděl Lucifer za stolem. Co nám neseš? Povídá tkalci. Kousek masa. Jsem s ním. A co za to? Ten ubrus mi dejte z vašeho stolu. Dostal tkadlec ubrus a šel zase z pekla. Čert, který ho doprovázel, ptá se: víš-li ty, jaký je to ubrus? Oh, jak bych věděl, opáčí tkadlec, jen to vidím, že je příze hrubá. A čert mu na to: takového bys, milý tkalče, nikdy neutkal. Prostřeš-li ho a řekneš: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro mě stačí, co hrdlo ráčí, hned budeš mít. A tak bude, pro kolik osob poručíš. Potom čert tkalce vyprovodil na cestu a pověděl mu, kudy domů. Ale zpáteční cesta byla delší. Šel tkadlec až do večera a když už se stmívalo, zašel do hospody. Dejte mi nocleh, povídá. Hospodský se ho ptal, má-li mu co k jídlu přinést. Tkadlec nechtěl. Prostřel svůj ubrus na stůl a povídá: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro dva stačí, co hrdlo ráčí. A hned tu na stole řada mís se ukázala, jídla vzácná byla na nich, maso pečené, kuřata, zvěřina v omáčce, ryba s kořením, i koláče byly a cukroví, láhve vína, všeho v hojnosti. Tkadlec pozval hospodského ke stolu a dobře se měli. Po večeři šel tkadlec spat a hospodský povídá ženě: takový ubrus, to by byla trefa. A žena mu na to: podstrčíme mu jiný, však máme podobný, on ničeho nepozná. Když tkadlec spal, strčili mu jiný ubrus a ten zázračný schovali. Tkadlec se ráno probudí, umije se a obleče, potom prostře ubrus a povídá: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Ale ubrus byl prázdný. Volát kadlec po druhé, zase nic. Ani do třetice se jídlo neukázalo. Tud kadlec sebral ubrus a šel zpátky do pekla. Potká za z toho čerta svého průvodce a povídá mu, že ubrus jen jednou poslechl, teď že není k ničemu a že ho zpátky nese. Dones ho tedy jen k Luciperovi, povídá čert, a řekni, ať ti dá raději toho kohouta, co sedí na bydle u pece. Kadlec šel k Luciperovi, dal mu ubrus a dostal kohouta. Vzal ho pod rameno a jde z pekla. Průvodce se ho ptal, víš li ty, jaký je to kohout? Jak bych věděl, jen to znamenám, že se mu nechce kokrhat, ještě jsem ho neslyšel. Však on zakokrhá jen jak poručíš. A jak zobák otevře, dukát mu vypadne. Šel tkadlec z pekla a měl radost z kohouta. Přijde na noc zas do té hospody, ale hospodský se ho ptal, má-li peníze. Tkadlec postavil kohouta na stůl a poroučí. Kokrhej. Hned kohout zakokrhal a ze zobáku dukát vypadl. Hospodský přinesl tkalci dobrou večeři a potom mu nocleh přichystal. Když ho uložil, povídá ženě, takový kohout, to by byla trefa. A žena mu na to, máme kohouta podobného, toho mu podstrčíme, ničeho nepozná. Vyměnili kohouta a tkadlec o tom nevěděl. Když ráno vstal, vezme kohouta a poručí, kokrhej. Ale kohoutovi se do kokrhání nechtělo. Marně tkadlec poroučel a tak se rozlobil, sebral kohouta a šel s ním do pekla. Ten známý čert byl u brány a tkadlec hned mu vypravoval, že kohout jen jednou zakokrhal, teď že už poslechnout nechce. Dej ho tedy Luciperovi, povídá čert a zasmál se, a řekni, ať ti dá raději tu hůl sukovici, co stojí u dveří v koutě. Kadlec došel k Luciperovi, dal mu kohouta, dostal sukovici a pospíchal z pekla. Potká svého průvodce a ptá se, jakou by ta hůl měla moc. Och, milý člověče, to je taková sukovice. Když řekneš, hej holi, ať bolí, začne ona tomu, komu chceš, po zádech tancovat. A ještě ti něco povím. Jak v té hospodě tě dvakrát ošidili, jdi tam a hůl pomůže. A tak tkadlec to všechno vyslechl, šel z pekla rovnou do té hospody a že by chtěl nocleh. Hospodský viděl, že ten člověk nic nenese, jen hůl jakousi sukovitou, a hned ho začal odbývat. Jděte jen s pánem Bohem, nemám dnes místa. A když se tkadlec hnout nechtěl, začal ho ze dveří vystrkovat. Tud tkadlec zvedne hůl, křikne, hej holi, ať bolí. A milá hůl začala hospodskému po zádech rejdováka tancovat. Hospodský se uhýbal a bránil, nic mu na plat. Hůl ze zad nejde a jak ho mydlí, tak ho mydlí. I začal chudák pro Boha prosit, jen ať hůl přestane. A tkadlec povídá, dáš mi můj ubrus a mého kohouta, bude konec bytí. Co měl hospodský dělat? Musel přinést ubrus i kohouta. Tkadlec to sebral a šel svou cestou. Přijde domů, tam žena a děti v takové bídě byly, že div hladem nezemřeli. Pěkný jsi otec, vítala ho žena, nechá nás tu v největší nouzi a sám jde si světem. Ale tkadlec odpověděl zvesela, však tě už té psoty bude konec. Vzal ubrus, na stůl prostřel a povídá, poroučím jídla, poroučím pití, ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Hned tu byl stůl plný jídel nevídaných, i víno a pivo bylo. Tkadlec se ženou a s dětmi zasedli, jedli, pili, hodovali, radost měli. Žena si pochvalovala, dobrá věc, takový ubrus. Povídá muž, tu já, holenku, ještě jinší věc mám. Šel do síně, kohouta za křídlo chytil. Přinesl ho do sednice a postavil na stůl. Kokrhej! Poroučí a kohout kokrhal. Jak zobák otevřel, vypadl dukát. Tak jim kohout přes celý den kokrhal a dukáty ukládali do truhly. Když se to doneslo k bohatému sousedovi, hned on přiběhl a povídá tkalci, člověče milý, pověz, kudy jsi pro ty věci šel? Kdybych ti masa nebyl daroval, jak bys byl štěstí našel? A tkadlec mu všechno věrně vypověděl. Tu ten lakomec zrovna zabíjeli, nejlepší kus masa od plece usekl, sebral se a že půjde do pekla. Na návsi, kde se vzal, tu se vzal, černý človíček se k němu přitočil, že ho povede. Než se sedlák nadál, byli v pekle. Brána se otevřela, čerti tam stáli a ptají se, co nám neseš? A sedlák povídá, kus masa. Všichni se zachechtali. To věru, jak živs tak ochotně nikomu nedal almužnu, jako nám maso neseš. Za takovou lásku si tě tu navždycky necháme. Pekelná brána se za lakomcem zavřela, víckrát se domů nevrátil.
1: Oslavy vzniku vévody vod jihočeských archaje Venculína III. Zvaného Sličný skončili. Hosté se odporoučili a vraceli se do svých rybníků. Venculín se zeptal svého osobního strážce Salakvardy. Kde pak jsou Blatoušek a Stulík, moji pasovaní pašáci? Dlouho jsem je neviděl.
2: Koli proti vám, pikle, nejmokřejší z mokrých vévodo, úklady strojili. Dal jsem je zavřít do medvědí klece, pohotově odpověděl Salakvarda.
3: Heleďme se, koukejme se, pikle kuli kuklíci, tak je přivaď. Kdo piklekuje, musí být přísně potrestán.
1: Mezitím si Cerberus odskočil podívat se po něčem k snědku, takže nehlídal. Na tu chvíli čekal v závěsu vodních řas Lužánek. Připlul ke kleci, vyrazil kolík z petlice a strachy polomrtvé vodníky vytáhl na hladinu rybníka v poslední chvíli. U klece se totiž právě objevil Salakvarda a koukal jako čerstvě vyoraná myš. V kleci nikdo. Rychle plaval k trůnu, aby ohlásil vévodovi útěk vězňů. Venculín však věděl své.
3: Špatně si je nechal hlídat, Salakvardo. Tak jak je to? A víš co? Aby klec nezůstala prázdná, půjdeš tam ty. Jo, abych nezapomněl. Dlužíš mi modré z nebe, nakládané vláku z ibišku, které si ukradl. A to ti neodpustím.
1: Pak zavolal stráže a nechal Salakvardu odvést do vězení. Vodníci služánkem zatím upalovali od bošileckého rybníka, až se jim za patami prášilo. Báli se, že je Salakvarda bude pronásledovat. Běželi kolem velikého horusického rybníka, ani neměli čas poptat se, jestli je pro vodníky volný. Zastavili se až u soutoku Lužnice a Nežárky. A řeknu vám, to je pořádný lán cesty.
4: Ale kam se teď vrtneme? Kde najdeme nějaký rybník? Povzdechl si Stulík.
1: Lužánek se zamyslel.
3: O jednom bych věděl.
4: Byl by pro dva, dychtivě se zeptal Blatoušek.
3: Pro dva ne, tak pro jednoho.
4: Kde je?
1: Zajímal se hned Stulík.
3: Na Blatech, kousek od Dráchova a kousek od Borkovic. Vloni ho dokončili.
4: Bude tvůj, Blatoušku, rozhodl Stulík.
5: Ne, bez tebe ne, kamaráde.
4: Blatoušek začal natahovat moldánky.
1: Rybník pro dva nenajdeme, vždyť víš. Musíme každý sám, domlouval mu Stulík. Objal Blatouška a ubezpečoval ho. I já svůj rybník najdu, neboj.
3: S Bohem, ať ti rostou kapři.
5: Stulíku, nejlepší kamaráde,
4: štkal Blatoušek. Nebýt Lužánka, který se na to smutné loučení nemohl dívat, snad by se tam ti dva loučili dodnes. Lužánek popadl Blatouška a skočili do Lužnice. Stulík to vzal rozběhem do Nežárky a plaval proti proudu. Lužánek s Blatouškem pluli po proudu blaťáckým krajem. Když se před nimi objevila Dráchovská tvrz, vylezli z řeky a Lužánek ukázal, kterým směrem je rybník, či spíš rybníček, co čeká právě na Blatouška. Potom se rozloučili. Lužánek plaval dál Lužnicí. Blatoušek vyrazil po suchu. Netrvalo to ani pár chvil a hned poznal, který rybník je ten pravý. Jak by taky ne. Na první pohled bylo vidět, že je nedávno dobudovaný. Byl malý, ale pěkný. Letěla tudy Síkorka a vodníka ubezpečovala. Sisi pán.
5: Kéž by to tak byla pravda, pomyslel si Blatoušek. Ale koňadry, ty toho naštěbetají.
1: Jak se sluší a patří na slušného vodníka, vydal se do vsi vyhledat porybného. Nebyl doma. Přivítala ho jeho mladičká dcera Terinka. Blatouškovi se tak líbila, že na ní mohl oči nechat. Pozvala ho do světnice a počastovala studenou kulajdou, přinesenou ze sklepa. Zanedlouho přišel porybný. Prohlédl si vodníka od hlavy k patě a ještě jednou naopak od paty k hlavě a potom kývl. Blatoušek se zatetelil radostí a když porybný pověděl, co bylo třeba povědět, nebyl Blatoušek k udržení. Honem běžel do své vody. V rybníku už byly nasazené ryby a v přítokové stoce raci. Blatoušek se každému živáčkovi i tomu nejmenšímu představil. Rybám potřásl ploutví a všem slíbil, že se o ně bude starat, jak nejlíp umí. A staral se opravdu přepečlivě. Leštil kaprům šupiny, aby se jim leskly, když se mrsknou nad hladinou. Štíkám domlouval, aby nebyly tak dravé a žravé. Popoháněl líné líny, dbal o klid v rákosí, když tam hnízdili ptáci a večer co večer šeptal rybám do oušek pohádky. Pěstoval vodní květiny, aby se kolem jdoucí mohli potěšit jejich krásou, a když byl měsíc v úplníku, sedával na stavidle. Dělal jako, že si šije botičky do sucha i do vodičky a zpíval
5: Svít měsíčku, svít, ať mi šije niť.
1: Jednou v podvečer se Blatoušek plácl dlaní do čela a vykřikl:
5: jsem to já, ale čulpas zelený, vždyť ani nevím, jak se ten můj rybníček jmenuje.
1: A když večer přišel porybný na obhlídku, zeptal se. Porybný povídá:
2: rybník nechal vybudovat sedlák ze vsi, jmenuje se Kašpar. Když byl rybník hotový, musel Kašpar uspořádat trachtaci. Hostinu k oslavě dokončení díla, tak je to u nás zvykem. Všichni rybníkáři, kteří tu pracovali, zasedli na hrázi ke stolům. Jenže sedlák je lakota a rybníkářská žízeň veliká, pití bylo málo a jídlo žádné. A zatímco tak na suchu čekali, jestli vůbec něco dostanou, přemýšleli, jak rybník pojmenovat. To se ví, Kašpar chtěl, aby se rybník jmenoval podle něho, ale rybníkářům se to nezdálo. Proč by měl nést rybník jméno chamtivého sedláka? Kašparův ne, odporoval rybníkář Kudla. To by musel být velký rybník. Měl jste dát vybudovat větší. Sedlák ale trval na svém a rybníkáři si marně lámali hlavu, jaké jméno vymyslet. V tom se Kudla zeptal Selky, zda bude vůbec něco k jídlu. Selka s nevolí odpověděla jen tak na půl pusy: jo, kaše párek. Kudla vykřikl: to je ono, Kašpárek. Tak se bude rybník jmenovat. A u toho zůstalo.
1: Blatouškovi se to jméno moc líbilo. Jak by taky ne? Vždyť to byl jeho rybník. I když dostal jméno podle kaše a párku.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: Hrdina Kilimandžára. Hejlík si váček s amuletem pověsil na krk. Měl pocit, že z něho vychází teplo a síla afrického slunce. Pan Bono říkal, že takové amulety nosí na prsou afričtí válečníci, aby se

0: Brzo na kutě, ne?
1: Ne, řekl Jihlík. Já chodím spát stejně pozdě, jako ty.
0: Jak to?
1: Ale to už přece musíš vědět. Lichožrout přece přebírá zvyky i zlozvyky svého domácího pána.
0: Takže když ty si ráno čistíš zuby, tak taky zacákáš pastou celou koupelnu jako já.
1: Smál se Egon. My, lichožrouti, si zuby nečistíme, protože se vody štítíme. Urazil se Hihlík.
0: Tak promiň.
1: Hihlík zarytě mlčel. Pan Vavřinec měl jedinou možnost, jak si ho udobřit. Natáhl si na nohy vzácné licháče, ty z krematoria, a řekl:
0: tak já tě sebou do toho baru vezmu. Jmenuje se Kilimandžáro a je to tam dost hustý.
1: Co to je?
0: Hustý?
1: Ne, to Kilimandžáro.
0: Hora v Africe.
1: Super, řekl Hihlík. Kilimandžáro byl dvoupatrový schátralý barák v dolní části města. Okna beze skel, byla zatlučena prkny, nikdo tu už nebydlel. Jen v přízemí dosluhoval rokový klub. V Kilimandžáru pan Vavřinec s malou kapelou hrál jinak než na státním pohřbu, i když o pohřeb vlastně šlo. Byl to poslední koncert před zavřením klubu. Hihlík tu musel být schovaný ve futrálu na trubku, který ležel Egonovi u nohou. Na tom Egon trval. V malém sále bylo nakouřeno a narváno. Lidi se tu v polotmě objímali nebo tancovali a ti unavenější seděli na vysokých stoličkách u baru a pospávali. I Hihlík už trochu klímal, ale najednou ho cosi probudilo. Jeho instinkt lichožrouta spustil alarm. Do sálu vtrhlo asi 10 divokých lichožroutů. Vypadali jako smečka kojotů, která jen čeká na povel, aby mohla zaútočit. Oči jim svítily, byly vychrtlí a každý z nich měl v lalůčku ucha zapíchnutý spínací špendlík. Pak se ozvalo krátké, ostré zahvíznutí. Několik lichožroutů vyrazilo k baru, ostatní se ztratili mezi stolky. Ten, co zahvízdal, ten nejvychrtlejší a nejdivočejší, měl špendlík v obou uších. Zůstal stát u vchodu a rozhlížel se. Zdálo se, že větří a hledá si kořist. To byl jistě vůdce smečky. V sále se už zatím ozvalo první vylekané zaječení. Nějaká slečna přišla opruhovanou pod kolenku. Pak další výkřik a zaklení u baru. Dva pivaři nevěřícně koukali jeden druhému na nohy. Ty máš jen jednu ponožku, ale ty taky. Hihlík se nikdy v životě s takovým hromadným přepadením nesetkal. Lichožrouti jsou přece osamělí lovci. Když si nějakou ponožku vyhlídnou, musí se jí zmocnit nenápadně a s jistou elegancí, tak, aby to ten okradený pocítil jako dotek přízraku a tajemství. Ale tahle smečka rvala lidem ponožky násilím a hromadně. Hihlík vyskočil z futrálu. Musel něco udělat, ale nevěděl co. To má snad pomáhat lidem proti lichožroutům. Podíval se ze spodu na Egona, ale ten troubil solo a po prasku v baru si zřejmě vůbec nevšiml. Podupával si do taktu a hlavní kojot uhranutě hleděl na jeho ponožky, na tu černou s karmínovým podkresem a na tu

namíchanou stříbrnou nitkou. Stačilo pár skoků a už se po nich sápal. Tak to ne! Hihlík vyrazil se skloněnou hlavou. Šéf smečky ten útok nečekal. Zavrávoral a chvíli trvalo, než popadl dech. Co si to? Zasyčel. Měl ohromnou sílu. Jednou rukou držel Hihlíka za krk a druhou stahoval Egonovi ponožku. Hihlík mu na tu ruku dupl, rváč se po něm ona loktem a už se váleli v jednom chumlu. Egon se zatím vznášel ve výškách svého trumpetového sola a nevěděl, co se tam dole děje. Kojotovi se už podařilo ukořistit tu s karmínovým podkresem, ale chtěl mít obě. Otočil se na jedné noze a druhou vykopl po Hihlíkovi. Místo něho však nabral jednoho z těch parťáků, kteří mu přispěchali na pomoc. Ten vyletěl do vzduchu a nabral směr rovnou do Egonovy trumpety. Místo jásavé melodie se ozvalo sýpání. Trubka byla ucpaná. Egon nadmul tváře a foukl. Lichožrout vyletěl ven a přistál na barovém věšáku. Teprve teď si pan Vavřinec všiml, že má jen jednu ponožku a o tu druhou, že se pod barem svádí krutý boj. V chumlu divokých lichožroutů poznal svého přítele. Hihlíku, zvolal a bitva na chvíli ustala. A té chvilky Hihlík využil. Vytrhl se ze sevření a prchal pryč. Proplétal se lidem mezi nohama, vyběhl na chodbu, kde byla šatna. Tady se vydýchal, ale lichožroutích pronásledovatelů se nezbavil. Už je měl zase v patách. Zachránil se jen skokem na stolek u baru, kde seděl nějaký zasněný svalovec. Ten úžasem strnul, když takhle kousek před sebou spatřil lichožrouta. Párkrát zamrkal, prudce vytrčil potetovanou paži a chňapl po láhvi piva. Hihlík unikl jen o vlásek. Odrazil se a dopadl na barový pult. Barman tu právě z velké sifonové láhve stříkal minerálku do vysokých sklenic s barevnou tekutinou. Hihlík ho odstrčil a namířil prout minerálky na své pronásledovatele. Každý z nás už ví, co na lichožrouty platí. Voda a psy. I teď to platilo. Zmáčená smečka zakvílela a hnala se k východu. Jenom jejich vůdce se na okamžik zastavil, zadíval se na Hihlíka a zasyčel. Já tě dostanu, jakože se kudla Deterony jmenuju. A mě říkají Hihlík, představil se slušně hrdina Kilimandžára. Ty máš ale odvahu, sám proti takové přesile, divil se Egon, když se vraceli domů. Protože mě proti všem nepřátelům chrání tenhle kouzelný amulet, volal Hihlík rozjařeně. Chtěl si váček s amuletem sundat z krku, aby ho Egonovi ukázal. Nebyl tam. Já ho při té bitvě ztratil. Zaúpěl. Egon chtěl kamaráda potěšit. Hihlíku, nevěř na kouzla, když můžeš věřit sám sobě, řekl důrazně a chtěl ještě pokračovat, jenže já ho musím najít, křikl Hihlík a zmizel tak rychle, jak to jen lichožrout umí.

0: stalo se, co nepředpokládal ani srnec, ani zajíc, ani kvakoš, jezevec, bobr a tchoř. Natož by to předpokládal jespák, chřástal nebo bekasína. Ale dávno to už věděl muflon a taky kanec se to nějak dověděl předem a vychrochtal to dřemlíkovi, ondatře a volavce. Prostě starostkou lesa na pravém břehu řeky se stala žába. Když jí to přišli oznámit, celá zezelenala pýchou.
1: Já tedy jaksi děkuji za důvěru, kvák. A kdyby snad, kvák, kvák, někdo něco potřeboval, ať jen přijde. Kvák, kvák. Mé dveře budou všem vždycky otevřeny, kvák.
0: Potom ty nejbližší poplácela schovývavě po zádech a přestěhovala se od lopuchu k růži. Jako starostka nemohla přece sídlit pod páchnoucím lopuchem. To by bylo, aby kdokoliv za ní přijde, si musel držet celou dobu nos. Sotva ráno vyšlo slunce, vzbudil žábu mladý losos.
2: To je nadělení, áchych ouvej, to je nadělení. Vstávej, žábo.
1: Kdo mě to budí?
2: To jsem já, losos.
1: Kvá. A co potřebuješ?
2: Tvoji moudrou radu.
1: Tak to je jiná. Jen povídej, kvák, poslouchám.
2: Někdo postavil na řece přehradu. Jak pak mám teď táhnout k moři?
1: To je vážná věc.
2: Co si jen počnu, hlavou přece přehradu neprorazím. Ach, jich ouvej, je mináčku.
1: Tak dost, přestaň áchat a je mináčkovat. To ti stejně nepomůže. Kvá. Nejdřív se na tu přehradu podívám.
0: Žába odplavala s lososem k hrázi. Tam se však dala do smíchu.
1: Losoze, kvá. Vždyť je to tak jednoduché. Kvůli jedné přehradě si děláš takové starosti.
2: Jenže já nevím, jak se dostat na druhou stranu.
1: Vyskočíš na břeh, obskáčeš přehradu a dole zase hupneš do proudu. Vždyť je to docela prosté.
2: Tobě se to řekne, ale pro mne je to složité, to já nedokážu.
1: Dokážeš.
2: Nedokážu.
1: Dokáže to každá ropucha, má. Tak proč pak bys to nedokázal ty?
2: Protože nejsem ropucha.
1: Ať si, co si, já jako starostka ti nařizuji, abys vyskočil na břeh a skákal kolem přehrady. A to i hned.
2: Když já...
1: Bez řečí, nebo tě kousnu do ocasu.
0: Toho se losos lekl. Losos ocas potřebuje. Jednak se s ním odráží a jednak jím rejduje. Tak udělal raději hop na břeh.
1: No prosím, a co bylo řečí, že to nedokáže? Všechno jde, jen chtít.
0: Zakvákala potěšeně žába a vrátila se k růži. Pod růží čekala na žábu sluka.
3: To je nadělení. Božínku, bože, to je nadělení.
1: Tak co pak trápí tebe, sluko?
3: Všechny mé kamarádky dnes odlétají, aby přestály zimu.
1: No a co má být?
3: Jenom já nemohu odletět, protože jsem si vyvrkla křídlo. Božínku, bože, já nešťastná.
1: Kvá, přestaň božínkovat a radši přemýšlej, kam pak bys letěla.
3: Přece za moře, na jih.
1: A proč? My žáby také nikam nelétáme.
3: Jenže já nejsem žába, ale sluka.
1: To vyjde na stejno. Jen hloupí ptáci táhnou na jich. Chytré žáby přezimují doma. Nebo si už viděla letět nějakou žábu na jich?
3: To ne. Žábu jsem ještě letět neviděla.
1: My žáby přespíme zimu v bahně. Přezimuješ v něm také.
3: V bahně?
1: Co by ne. Bude se ti v něm strašně líbit. Jdou z něho bublinky a hezky lochtá kůži.
3: Tobě se to řekne. Ale to je na mě těžké. Já nejsem zvyklá potopit se do bahna.
1: Tak si zvykneš. Vyskočíš si semhle na padlou Olši, hodně se nadechneš a zavřeš zobák, aby ses nezakuckala. A hele.
3: Já se bojím. To já nedokážu.
1: Ale dokážeš.
3: Nedokážu. Raději půjdu na jich pěšky.
1: Nikam nepůjdeš. Jako starostka ti nařizuji, abys přespala zimu v bahně. Tak. A vůbec, že tě kousnu do ocasu.
0: Toho se Sluka lekla. Sluka ocas taky potřebuje. Ve vzduchu jim rejduje a na zemi s ním udržuje rovnováhu. Vyskočila tedy raději na Olši, udělala hop a bahno se nad ní zavřelo. Žába se ještě chvíli dívala, jestli se přece jenom nevynoří, a když ne, spokojeně zakvákala.
1: Kvá, no prosím, a co bylo řečí, že to nedokáže? Všechno jde, jen chtít.
0: A vrátila se k růži. Pod růží se zatím strhl veliký křik.
4: To je strašné! Tohle Slavík pávil, že zpívá krásněji než my vrány.
1: To, že povídal.
4: Slovo od slova. Taková urážka.
1: S tím musíme něco udělat. Kvář.
4: Navrhuji, žábo, abys nás jako starostka rozsoudila.
1: Proč ne? Rozsoudím vás. Jeden po druhém zaspíváte. Kvák, nejdřív ty, vráno.
4: Mohu.
1: Jen spust.
4: Kráka, soko. Pardon.
1: Nevadí, zkus to znovu.
4: Kráka, soko. Kráka, soko.
1: Pěkné, opravdu moc pěkné. Máš to veselé a vtipné. A taky se ti to rýmuje, viď?
4: To bych řekla.
1: Kvá. Teď ukaž ty, Slavíku, co dovedeš.
0: Slavík vyletěl na růži a zpíval. Ale vrána si pokoje nedala.
4: No prosím, tomuhle on říká zpěv. Má to samý trilek, samé tralala, až toho jednoho brní uši.
1: Máš pravdu, vráno. Slavík není tak na výši jako ty. Chybí mu kvák, jak bych to jen řekla.
4: Talent.
1: To je ono, chybí mu talent, kvák. A navíc se mu to ani nerýmuje.
0: Zatímco si ty dvě přizvukovali, Slavík zpíval a zpíval. Celý les stichl, nikdo ani nedutal. A když dutal, tak jen trošičku, jen docela malonko. Sotva dospíval, tleskali mu všichni v širokém i dalekém okolí, až je brněly ruce. Jen žába s vránou mlčeli. Málo platné, žábě je přece jen bližší vraní krákání než slabější zpěv. Snad proto, že zní hnedle tak jako kvákání žab. A proto rozhodla...
1: Nejlepším zpěvným ptákem je vrána. Kvák. Ty, Slavíku, raději nech zpěvu. Stejně se ti nerýmuje. A dělej něco užitečnějšího. Kvák. Třeba lov myši.
0: A to byla chyba. Starosta nesmí plácat nesmysly. Ten si musí pořádně rozmyslet, než něco řekne. A když něco prohlásí, pak to má dalekosáhlé důsledky. A taky, že mělo. Myši se začaly bouřit. A cože prý je to za pořádek? Starostka a navádí Slavíky, aby hubili myši. To, že se nemůže nechat jen tak, a sepsali stížnost na nezodpovědné starostování. I Lososa do ní napsali, i Sluku, jak by smet. K myší stížnosti se přidal i Srnec a Zajíc, Kvakoš, Jezevec, Bobr a Tchoř. To se ví, že je spák, Chřástal a Bekasína nezůstali pozadu. Dokonce i Muflon, Kanec a také Dřemlík, Ondatra a Volavka připojili svůj hlas. A bylo to. Žábu odvolali. přestala starostovat v lese na pravém břehu řeky a vzala místo hokejového trenéra. Ale o tom, jaký to jde, zatím žádné zprávy nemáme. To se uvidí až v sezóně.

jsou zase tady, zase sem přišli ty divný maminky na našem hřišti. Divní děti tady dělají z matky, přebíhají a vystrkujou ze skluzavky. Už jsou zase tady a kouřej malborky, baví se o nákupech, to je téma horký. Hele, ty budeš od nich, my o tobě víme, no tak se sklouzně a uvidíme, co bude dole.

Už jsou zase tady, zase sem přišli ty divní maminky na našem hřišti. Nehlídaj zpěti tyhle matky a oni nás vystrkují ze skluzavky. Nám se to nelíbí, že jsou tady, že nám všechno ničej a rozkopávaj hlavy. A ty maminky mám nohu a další šly myšly a nechtíčky a ňu, ňu, ňu a ty se

Nemyslete si však, že pytlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři. A také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí pytlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel ji po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak pytlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude pytlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím, nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude med, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného, říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále, vždyť pytlík probudil trubce včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčku ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No, povídám vám, pytlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše, jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s pytlíkem na zem. Pytlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pytlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose. Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v horovní síni a večeřeli horké buřty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, zbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podivem nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Její ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosily i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva vhodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké buřty z hořčicí. Rytíř nepřišel a buřty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké buřty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s losováním vstupenek. Šťastný výherce zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké buřty z hořčicí.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

brzo bohatý. Za naší chaloupkou roste vysoká tráva. Jednou jsem do ní zalezl a potom jsem dlouho strachy vřískal, než mě v ní můj člověk našel. Na kraji téhle vysoké trávy poslouchám, někdo si zpívá. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Jdu po tom hlase a co vidím? Tlouštíka na bříšku bělavého, na bocích zrzavého, stojí na zadních, před nima si přidržuje konec jedné té vysoké trávy a ten protahuje hubou tak rychle, že malé lupínky létají na všechny strany. Když trávu pustil, nebylo na jejím konci docela nic. Baculatý si před nima pohladil bříško a zase začal zpívat. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Dospíval, podal si další trávu a už to zase chroustalo a lupínky létaly na všechny strany. Velice zvědavě a velice pomalu a velice tiše jsem se šel na chroustala podívat. Tváře měl opravdu naprasknutí, byl k smíchu, ale voněl dobře. Začal jsem našlapovat ještě opatrněji. Baculatý přestal chroustat a povídá, aby bylo jasno, z koček si vůbec nic nedělám a z kocoury se peru do roztrhání. Aby bylo jasno, do jejich roztrhání. Taková řeč mě zarazila. Posadil jsem se, baculatý pustil ohryzanou trávu a povídá, co koukáš, tak aby bylo jasno, já jsem křeček a brzo budu bohatý. A co děláš, křečku, brzo bohatý? Křečkuju, on zas a pořád mele v hubě další a další konce vysoké trávy. Za ušima mu narůstají ošklivé boule. Ale voní, kočky, ten vám dobře voní. No co umíš, řekl brzo bohatý, neslušně plnou hubou. No čekám, až ti praskne huba a pak tě s ním, řekl jsem nahněvaně a chystal jsem se ke skoku. Tu radosti neudělám, frkl a propadl se do země. Já hub za ním. Obě přední tlapky jsem vrazil do jeho díry, zkoušel jsem tam strčit hlavu, ale vešly se mi tam jenom oči. Díra vedla hluboko a po křečkovi ani čuchu. Bylo tam spíš cítit tu trávu, co se jí brzo bohatý cpal. Řekl jsem si, že jí taky ochutnám. Podal jsem si jeden konec, ale než jsem do toho stačil kousnout, stál brzo bohatý přede mnou. Vylezl docela odinut, než kudy zmizel. Velice se rozkatil, celý vsteklý prskal a křičel. Koukej z toho žita zmizet. Ani klásek, ani zrničko nedostaneš. Kočky, já byl docela vyjevený. Brzo bohatý měl teď papulu hubenou a prskal, že prý mě roztrhá, že prý všechno to žito je jeho, že má doma už velikou hromadu a že všechno žito odnese a nikomu nedá ani zrničko. Hrnul se na mne s takovým křikem, zkrátka, utekl jsem. Proto mám na sebe zlost. Teď večer je mi úplně jasné, že kdybych byl křečka chytil, zatřepal s ním, zkrátka, kdybych ho byl snědl, že by to bylo docela dobré. No, voněl. Trochu jako myš, ale ještě o trochu lépe.

Jak loupežník Hudryhák hrál karty s čertem. Loupežník Hudryhák se vracel jednou v noci z lupu domů, když ho v lese zčista jasna překvapila bouřka. Schodil ranec do trávy a zalezl pod strom, ale když mu začalo kapat na hlavu a dokonce i za límec, přeběhl do nedalekého opuštěného mlýna. Vrazil do mlýnice jako velká voda, ale sotva se za ním zapráskly dveře, zůstal stát, jako když ho opaří. On už tam totiž někdo seděl. V krbu praskal oheň a u něj se sušil čert. Tisíc marinovaných strašidel, zaklel Hudryhák po loupežnícku. Chmátl po pistolích, chtěl vystřelit do stropu, aby čerta zaplašil, ale z mokrých pistolí se jenom slabě začmoudilo. Čert se tou nečekanou návštěvou taky vylekal. Je, zakňučel a vyskočil, švihnul ocasem do podlahy, aby loupežníkovi nahnal strach, ale místo pekelného rachotu a oblaku sirného dýmu to jen tak malonko prsklo. Chvilku tam stáli a koukali a potom Hudryhák smířlivě povídá, sotva trochu zaprší, nic nefunguje. A přisedl si k ohni. Čertovi jezdili oči, ale pak se taky uklidnil a přitakal, tak je to k vsteku. Mně navlhnul ocas a ať s ním mlátím, jak chci, ani to neškrtne. A tak tam vedle sebe seděli a poslouchali, jak venku řádí bouřka a dešťové kapky plácají do střechy. Po chvíli, když už dlouho nikdo nic neřekl, prohodil Hudryhák, jen tak, aby řeč nestála. To je ale nečas. Jakoby se tam dneska venku všichni čerti ženili. Ale hned se zarazil, loupnul očima po čertovi a dodal, tedy s vaším dovolením. Ale čert nic. Jenom pomrskával ocasem, snad aby si ho rychleji usušil a nakonec, jakoby se nechumelilo, utrousil. A co kdybychom si něco zahráli, aby nám čas lépe uběhl? A co by ne, Hudryhák na to. A jakouže to hru má pan čert na mysli? Čert se ošil a začal rozvláčně, že jsou různé hry a přijde na to a kdesi cosi. A jak se mu vypařovala dešťová voda z kožichu a schnul, tak byl taky čím dál smělejší a najednou povídá, zahrajeme si karty. Jistě se ani ptát nemusím, o co, že to budeme hrát, poznamenal zkušený loupežník Hudryhák. A hned si přitom nenápadně strčil do rukávu 4 náhradní esa. To tedy nemusíte, pane kolego, uchechtl se čert a poklepal zhůvěřile loupežníkovi na rameno. Jak jinak, než že si tady šmrncneme jednu partičku o vaši duši? Moment, brzdil čertovo nadšení Hudryhák. A co když vyhraju já? Ale to je vyloučeno, to se nemůže stát, řekl čert. Musím vás, pane kolego, uklidnit, s tím si nedělejte žádné starosti. S pekelnými mocnostmi ještě nikdy nikdo nevyhrál. A pokud to někdo tvrdí, jsou to jenom pomluvy. Tak to vlastně nemusím ani hrát, řekl na oko zkroušeně Hudryhák, když už jsem to předem projel
Ale to zas ne, obracel to rychle čert. Stát se může ledacos. A na druhou stranu, dejme tomu nakonec, kdyby někdo skutečně nad peklem vyhrál, to bohatství potom, to stojí přeci za uvážení. A no takže dobře, zkusit by se to mohlo, povídá loupežník. Čert hrábl do kabátu, vytáhl karty, zamíchal, hudryhák to sejmul, čert rozdal. A už to jelo. Karty pleskají o stůl a venku prší a bije hrom. Čert vyrukoval se srdcovým králem, pochechtává se a v tom bác. Hudryhák to přebil červeným esem z rukávu. Tak, a je to. Čert zvadnul jako lilium. Vyhrál jsem, povídá hudryhák. Že by ještě jednou, smlouval pekelník. Tak jo, přikývl hudryhák, ale napřed mi dáte kabát. Čert svlíknul kabát ani nemrk. A už jede druhé kolo. Karty šustí a čert se uculuje. Piková dáma, máte víc? Hudryhák vylovil z rukávu pikové eso a bacil s ním o stůl. A je to doma, je to v suchu. Čert se oklepal a odplivl si přes rameno. A už byl bez gatí. Po třetí prohrál boty. To už tam seděl celý skroušenej, holej byl, jak vrba v zimě. Dejme si ještě jednu, čtvrtou, poslední, žadonil a levou prackou si pro štěstí sáhnul na pravý roh. Tajně doufal, že tentokrát vyhraje. Sázím podkovu. Loupežník si čerta změřil pohledem a povídá, no tak dobře, stejně už nic nemáte, ale naposled. Když čert prohrál i podkovu a už neměl, co by vsadil, práskl ocasem oprkenou podlahu, teď už to fungovalo, protože uschnul a vypařil se jako pára nad močálem. Loupežník hudryhák vyšel z mlýna a zamířil si to domů. Bydlel kousek odtud ve starém vykotlaném dubu a sotva dorazil ke svému příbytku, přitloukl čertí podkovu dvěma stříbrnými hřebíky do kůry, aby mu to přineslo štěstí v jeho loupežníčině. A od té doby měl skutečně štěstí z pekla. Na co sáhl, to se mu dařilo. Ale jednou, když se tak brouzdal večerní rosou po lese a přemýšlel, co by zase vyvedl, nachytal čerta u dubu. Ten se tvářil, jakože sbírá maliny, ale hudryhákovi neušlo, že se tam ochomejtá jenom proto, aby vyloupl z kůry přibitou podkovu. A cože vy tady strašíte, pekelné mocnosti, zeptal se. Čert se kroutil a vymlouval, ale když už nebylo vyhnutí, tak se přiznal. Já se bez té podkovy nemůžu v pekle ukázat, dejte mi ji zpátky. A to zase ne, zašprajcoval se hudryhák. Co se jednou dá, to se už nevydá. Moc dobře vím, že co je přitlučeno dvěma stříbrnými hřebíky, na to žádné čáry pekelné nestačí. Čert jenom něco zabrblal, ale nic moc dělat nemohl, však věděl, že má loupežník pravdu. A tak zase zmizel. Ale zanedlouho se hudryhák zamotal do nějaké pranice a skončil ve vězení. A
jak tam tak seděl za mřížemi, z nenadání se zase objevil čert. Já bych věděl, jak se dostanete na svobodu, pane kolego, vymlouval se, ale musím vás upozornit, že by to zas tak úplně zadarmo nebylo. Já vím, o co kráčí, pokýval hlavou Hudryhák. Ani se nemuseli moc dohadovat. Čert svým drsným jazykem přepiloval mříže, naložil si loupežníka na záda a letěli do lesa. Přistáli u dubu. Hudryhák vydloubil podkovu z kůry a podal ji čertovi. Tady máte. Ona je mi ta svoboda přeci jenom milejší. A jak to bylo dál? Čert podkovu chňapl, samou radostí zapráskal ocasem o zem a vypařil se. A loupežník Hudryhák, ten měl nahospodařeno a usadil se docela počestně nedaleko ve městě. Prý ho tam udělali dokonce starostou. Inu, když někomu šustí peníze v kapse, tak se ho nikdo neptá, čím byl dříve.

Dobrý večer, děti. Nevím, jestli si ještě vzpomenete na tu noc, kdy byla ta velká bouřka. Už odpoledne to bylo nějaké divné. Vy jste pořád zlobili, měli jste takovou špatnou náladu. Nevěděli jste, s čím si máte hrát. Jestli se stavebnicí, nebo se zvířátkama, s autíčkem nebo panenkou. Taky jste si pořád objednávali. Mami, já chci rohlík. Za chvilku zas už ne rohlík, ale jablíčko. Sotva jste si kousli, už zas tu byla chuť na nějakou sladkost, bombóny nebo čokoládu. Ve všem jste se ale jenom tak povrtali a nechali jste to ležet. Maminka a tatínek už se na vás málem zlobili. A pak se spustil liák, za chvilku zase přestal. To už byl večer. Vy jste šli do postýlky, ani nevíte, kdo vám to tenkrát četl pohádku. A najednou se za oknem na tom temném nebi, které bylo tehdy úplně bez hvězd, objevil bledě modrý až bílý blesk, zazářil hrozivě a zmizel. Za chvilku zase jiný. Mezitím vždycky zahřmělo, až se to všechno třáslo a uši vám zaléhaly. Už jste usínali a najednou prásk. A zas to světlo blesku a zase bum a krach. Těžko se usínalo. Člověk se vždycky lekl toho hluku a do očí mu zazářilo to světlo blesku a ještě celý ten divný den předtím. A tak se nedá nic dělat, než ležet, občas se převalit na jednu nebo na druhou stranu a čekat. Těžko říct, jak to dlouho trvalo, když tu se najednou u nohou postele objevila ta postava. Podivná figura to byla, větší než normální člověk, bez hlavy a s rozepjatýma rukama. A tak to tam bez hnutí stálo a jen to bylo obrácené směrem k vaší posteli. A vy na to mluvíte a ptáte se a ono to neodpovídá. Nebo když, tak tomu člověk ani nerozumí. Co chceš? Ptáte se. A ono nic. Kdo jsi? Proč jsi tady? Jsi nějaké strašidlo nebo co? A najednou prásk, až kráp a blesk, až to oslepuje. A pak otevřete oči a ono to tam zase stojí nehnutě, jako předtím. Díváte se, vidíte svou postel, před ní ta obluda a za ní okno, které občas tak strašidelně zazáří. Ale teď ne, teď je tma. Najednou nějaké zvuky. Schováváte hlavu pod přikrývku, ale po chvíli vám to přece jenom nedá. A když slyšíte nějaké kroky, temné a tiché, tak trochu vykouknete ven, abyste viděli, co se děje. Hrůza, hrůz, strachy vykřiknete. Právě přichází tatínek, něco drží v ruce, blíží se k tomu strašidlu, chvilku se ho snaží strhnout k zemi. Nejde to, ta postava se brání. Tatínek spíná ruce, ale postava se nechce dát. Vyvyšuje se nad tatínka. Zdá se, že už vyhrává. Ale ne, tatínek se nedá jen tak. Bojuje a statečně se brání a už vleče toho čerta. Ono je totiž možné, že to byl čert. Táhne ho ven z pokoje, ve dveřích se taky objevuje maminka, poněvadž slyší ten váš křik, kterým tatínka povzbuzujete proti té příšeře. Dej mu! A zase dej mu! A drž ho pevně! A osol ho! A různé takové výkřiky a skřeky podle toho, jak ten boj probíhá. Maminka jde k vám, aby vás chránila. Ale asi to není třeba. Tatínek pevně svírá tu nestvůru v podpaždí, takže ta se nemůže ani pohnout a smíká s ní do předsíně. Pak za sebou zamyká
a maminka už vám dává na čelo chladivou dlaň a šeptá uklidňující slova. Co pak se ti zdálo, že tak křičíš? Už je dobře, už se nic neděje, už je klid, tak spínkej pěkně, já ti obrátím přikrývku a už to bude v pořádku. A taky, že ano, sotva toho čerta, nebo co to bylo, tatínek odvlekl, už se všechno uklidnilo. Přestaly hromy i blesky, na nejvýš se ozvalo něco z velké dálky a jen tiše, jako ozvěna. Za oknem teď šuměl déšť a to uklidňuje. Toho už se člověk nemusí bát. Maminka ještě chvilku poseděla, pohladila tě po čele, dala ti pusu, jen takovou lehounkou vzdušnou a pomalinku tichounce odešla z pokoje. A ty teď teprve můžeš konečně usnout a klidně spát až do rána. Protože ráno, to byla zrovna neděle, jste se umyli a oblékli a sedíte u snídaně a maminka se ptá, co se ti zdálo. Tatínek se tváří jako by nic a taky se vyptává. Tak co to bylo v noci, co to byl za křik a nářek? U mé postele byl možná čert, odpovídáš a tatínek se diví, jako by o tom nic nevěděl a nesvedl s tím zjevením tak těžký boj. Jak vypadal ten čert, ptá se tatínek. Tak mu to člověk všechno vylíčí. Byl velký, větší než ty, bez hlavy a takové ruce divné, rozepjaté a šel na mě. Tatínek se dívá na maminku, maminka na tatínka, vyměňují si pohledy, ale tebe neoblafnou. Ty přece víš, jak to v noci bylo. Vždyť se nedalo ani spát. Tak řekni, s kým bojoval jsi v noci, jen se přiznej. Maminka to říká, ale vždyť přece byla u toho, tak to musí vědět. To ona jenom dělá, jakože neví, aby tatínek tu příhodu musel pěkně celou povyprávět. Ale on se vymlouvá a nechce nic říct, že prý o ničem neví, že jenom slyšel, jak křičíš ze spaní a tak se šel podívat a viděl, že máš nějaký špatný spánek, což při

0: Však ty víš, že tatínek je statečný, když porazil takovou příšeru a ještě o tom skromně mlčí a tváří se jako by nic. Ale teď už je taky večer, jenže je klid a je na čase jít spát. Tak běž a dobře se vyspi. A vůbec všichni, ať jste zítra taky tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: To snad ne, to ne, ten čaj se nedá pít.
3: Je, fuj, má úplně děsně strašně hrozně příšernou chuť.
4: Copak, copak se nad tím čajíčkem tak ošklíbáte?
3: No.
4: No?
2: Když ty jsi nám ho zapomněl osladit, tatí.
3: No, dal jste nám ho do čista hořký, pane Spejble.
4: A nesedím vedle v pokoji? To nemáte pusu, abyste si řekli?
3: No, my si ho prosím chtěli osladit sami, jenže...
4: Neříkejte mi, že jste nenašli cukr. Pro vaše poučení, to je taková bílá moučka.
3: No, prosím, tu jsme našli, jenže...
4: Aha, už vím. Vy jste si ho přesladili, že ano?
3: Ne.
2: Pane, taťoldo.
4: Kdybys nepovídal, mysleli jste si, že čím víc, tím líp. Ukaž, já ho schválně ochutnám. Vždyť je slaný.
3: No, protože sůl je taky taková bílá moučka, pane Spejble.
4: Máničko, co pak nerozeznáš sůl od cukru?
3: No, na pohled ne.
4: No, tak proč si tu moučku neochutnala?
3: Prosím, já tu moučku ochutnala, pane Spejble.
2: Jenže až v tom čaji.
3: Ano.
4: Jinou, jak se říká...
2: Aje, jestli pak uhádneš dívtko, co má taťulda na jazyku.
3: Slano.
2: A to nemyslím. O co? Že zase přijde přísloví.
4: Správně. Na to padne přísloví jako ulité. Líná huba, holí neštěstí.
2: Holí neštěstí co?
4: Co?
2: Co mu tou holí udělá?
3: Hrvínku, ty si ale. Líná huba, holí neštěstí přetáhne. Žána, pane Spejble, holí přetáhne.
4: Šmankote.
3: Za trest, že něco provedlo.
4: Ale ne holí, holí jako klackem.
2: Ne holí jako klackem. Ty myslíš holí jako holí.
4: Líná huba holí neštěstí, myslím.
2: Tomu nerozumím, tatí.
3: Já taky ne, pane Spejble.
4: Čemu nerozumíte?
2: Ty jsi říkal, že přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje...
3: Zpravidla obrazně, jste říkal?
2: Ano, nějaký obecný poznatek, je to tak?
4: No správně, a co ti na tom vadí?
2: Že tohle není žádné přísloví.
4: Ale, a dej pokoj, a co to tedy je?
2: Nesmysl.
4: Hurvínku, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
2: Proč mi to povídáš?
4: To ti opravdu nic nenapadá.
2: Napadá, že asi spravujou vodovod, když se musí někam pro vodu.
4: A víc tě nenapadá?
2: Víc mě nenapadá.
3: Mě prosím napadá, pane Spejble.
4: A co, Máničko?
3: Že ta porucha už musí trvat dlouhatané na námskou dobu.
4: Jak jsi na to přišla?
3: No, jak se pro tu vodu pořád chodilo a chodilo.
4: No dál.
3: A chodilo a chodilo.
4: No a dál.
3: No a chodilo a chodilo.
4: Tak se konečně vymáčkni.
3: No já jen, abyste si dovedl představit, jak dlouho se chodilo. No, tak to ucho se napřed. Natrhlo?
4: Natrhnout se může látka nebo papír, Máničko, ale ne ucho džbánu. Řekni třeba naprasklo.
3: Ano, prosím. Jak se pořád dál chodilo a chodilo?
2: A chodilo a chodilo?
3: Tak se nakonec uprasklo.
4: Šmankote, ucho se přece utrhne a ne upraskne. A to má být vysvětlení?
3: Ano, prosím. Ledaže?
4: Ledaže co?
3: Ledaže ten džbán byl vadný výrobek.
4: Maničko, prosím tebe, kdyby byl vadný, tak by se s ním nemohl chodit a chodit a chodit, ale hned by...
2: Rupnul a rupnul a rupnul, žáno, tatí.
3: No, tak nějak to muselo být.
2: Jsi úplně vedle, dívko.
3: Jak to?
2: Tebe nenapadlo, Máni, že s tím džbánem mohl někdo cáknout? To tě nenapadlo?
3: To mě nenapadlo.
4: A řekl bys mi laskavě, proč by s ním měl někdo cáknout?
2: Vztaky, že tak dlouho neteče voda.
3: Ano.
4: Toho bys byl schopen jedině ty.
3: No, ale mohl s ním taky cáknout náhodou, pane Spejble. U něco zavadil, v zamyšlení přehlédl.
4: Třeba 10patrový dům, žano, dost. Vy budete tak dlouho pokoušet moji trpělivost,
2: až se ucho utrhne, Máni. Já už vím, jak to taťulda myslel.
3: No.
4: Já už se tě bojím zeptat.

0: Jak?
1: Vždyť je to úplně jasné. Tak dlouho se chodí se džvánem pro vodu, až se ucho utrhne. To znamená, že když se něco provádí pořád a pořád, tak to jednou špatně skončí.
2: Aha, když budeš mít pořád a pořád nějaké připomínky, dostaneš pohlavek.
0: Že vám to ale trvalo.
1: No jo, ale?
0: Jaké ale zase, jaké ale?
1: Prosím tě, nerozčiluj se, taťulínku, nerozčiluj se. S tou lidinou hubou mi to pořád není jasné. To žádné přísloví není a není a není.
0: Ale proč ne? Lídá huba, holí neštěstí. Co se ti na tom nelíbí?
1: Co pak je vousaté to neštěstí? Aby je holila, ta huba?
2: To se ví, pane Spejble, neholila by je. Sám jste říkal, že ta huba je líná.
0: No je, ale...
2: No, a když je ta huba líná, tak by poslala to vousaté neštěstí k holiči. Ta by akorát sama holila.
0: Šmango, ty co to zase meleš o nějakém holení? Čím by asi tak holila? No čím?
1: Čím? Jazykem. Přeci se říká, má jazyk jako břitvu.
2: No, no. A kde je jazyk, pane Spejble? Pufe, aha.
0: No jo, dobře, no? Moje chyba, uznávám. To je z toho, když člověk nemluví, jak se patří spisovně, že ano? Správně to přísloví zní lína huba, holé neštěstí. Holé, jasné?
1: Jasné, ale stejně tomu nerozumím.
0: A proč zase?
1: Holé neštěstí? No to znamená, že má pleš, když je holé.
2: A může být vůbec vlasaté neštěstí, pane Spejble? Nebo dokonce naondulované?
0: Šmanko, to slovo holé je tady použito ve významu úplné, dokonalé. To přísloví říká, že líná huba je dokonalé neštěstí. Rozumíte?
2: Snad ano.
1: No, docela, jenom ještě, tati. No. Hele, už jsi viděl někdy nějakou pracovitou hubu, tati?
2: No, já tedy ne, pane Spejble. Kolikrát sám říkáte Hurvínkovi, pusou to neuděláš.
0: To přeci neznamená, že za vás umije nádobí, ale že má člověk pusu otevřít na správném místě.
1: A dá se taky otevřít na nesprávném místě, tati?
0: No to bych prosil.
2: Ano.
1: Ale mám pořád na stejné místě, tati, přímo pod nosem, jinde ji otvírat neumím.
2: Prosím, já taky ne, a nikam se mi nestěhuje.
0: Na správném místě přece znamená to, že ano, v pravou chvíli, no.
2: A je taky levá chvíle, pane Spejble.
1: Opak pravé chvíle je přece nepravá chvíle, dívtko.
2: Aha.
1: Jak tak na taťuldu koukám, nastala teď nepravá chvíle na další otázky.
2: No to je strašná škoda. Já měla ještě jednu maličkatou otázečku.
0: Když už jsem vám to přísloví tak krásně vysvětlil, ať máš docela jasno.
2: No?
0: Tak ven s tím.
2: No, tak, pane Spejble, já vám věřím, že líná huba je dokonalé neštěstí. Ale... Proč?
0: Co jsem vám tu celou dobu vysvětloval, Máničko? Proč, proč? Například proto, že si pak sladíte čaj solí, když jste líní se zeptat, kde je cukr.
2: Aha, jakože se má člověk zeptat, když neví.
1: A proč nám to neřekl rovnou, tatí? Stačilo přece, abys řekl, líná huba, holé neštěstí.
2: No.
1: Žádno, žádno.

0: Jednoho opravdu krásného dne hrál tatínek s Fíkem na zahrádce party dámy. Fík byl právě na tahu, když šli kolem plotu dva správní turisté. Měli krátké kalhoty a dlouhé chlupy na nohou. Celý úžaslí zírali na psa, která hraje dámu.
1: No, podívejte, ukazoval jeden druhému. No, už jste to někdy viděl?
0: Copak, povídá jim tatínek.
1: No ale, tady divíme se, jak tuhle ten pes hraje dámu,
0: řekli turisté. Mizerně, že jo, řekl tatínek. Tuhle například zapomněl skákat. Turisté byli z té řeči celý pav a když na ně ještě Fík udělal huf, upalovali zděšeně pryč, až se za nimi hustě prášilo. Tatínek potom dvakrát skočil, sebral Fíkovi všechny zbývající figurky a to je u dámy konec.
2: Ale zase prohrál, řekl otráveně tatínek. Hraješ pod psa, už mě to s tebou nebaví. Víš co, skoč mi pro noviny, jdu si lehnout. A šel spát.
0: Fík si podepřel čelo a přemýšlel, jak by nejlíp splnil rozkaz. Trafika byla totiž dost daleko a on se bál, že tam nedoskočí. A náhle se ťukl do toho přemýšlivého čela.
1: Už to mám.
0: Běžel do svého domečku, kde měl staré kanape po babičce, ještě takové, to se skroucenými péry. Trošku už bylo roztrhané, jak na něm Ája pořád skákala a houpala se. A péra nestydatě lezla ven. Fík jedno péro vytáhl, připevnil si je na levou zadní nohu, potom dal ještě jedno na pravou zadní, zkusil se odrazit a šlo to výtečně. Skočil až do stropu a kdyby tam strop nebyl, vyskočil by býval ještě výš.
1: Dobrý je to, dobrý,
0: řekl si spokojeně, přimontoval si ještě dvě péra na přední nohy.
1: Teď už snad do té trafiky doskočím.
0: Vyběhl ven, dal si pořádný rozběh a odrazil se. Byl to pěkný skok. Přistál rovnou před trafikou a dědečkové, co si tam byli pro Viržínka, se leknutím rozprchli na všechny strany. Paní trafikantka taky utekla, aby nepřišla k úhoně.
3: Tak Fík chvíli přešlapoval před opuštěnou trafikou a potom si řekl,
1: no, co se dá dělat?
0: Popadl trafiku za komínek, trošku si ji nadhodil, mocně se odrazil a přistál opět doma na zahrádce. Zrovna u tatínkova lehátka.
2: Pro pána Jána,
0: zděsil se tatínek, když před něj Fík postavil trafiku a čekal na pochvalu.
2: Co jsi to proved? Já jsem říkal, abys přinesl noviny a ne trafiku.
0: Fíkovi to bylo líto a trochu se zamračil.
1: Neřeklo se mi, který noviny. Tak jsem vzal celou trafiku. No.
0: Tatínek si tady vybral noviny a Fík zase odnesl trafiku zpátky. Dědečkové už tam na ní čekali. Když už Fík uměl tak pěkně skákat, muselo se to ovšem nějak využít. A na to zase je tatínek pašák. Každou chvilku potom říkal Maxi psovi. Fíku, skoč na poštu. Nebo Fíku, skoč do lesa pro dříví. Nebo Fíku, skoč do města nakoupit. A Fík skákal a skákal, protože to byl celkem poslušný pes. Na konci prázdnin řekl tatínek hodnému Maxi psovi. Fíku, skoč k babičce pro Áju.
1: Už letím,
0: řekl radostně Fík a skutečně to vypadalo, jako když letí. Jedním skokem skočil přes les, druhým přeskočil rybník, třetí skok jej přehnal přes pole lán a čtvrtým skokem doskočil do vesnice, co bydlí babička.
4: Ahoj, Fíku! Fíčku!
0: Uvítala ho nadšeně Ája.
1: Čau.
0: Pozdravil Fík a usmál se na ní.
1: Už máš jít domů, Ájo.
4: Jít? Už klíbla se Ája.
1: Ale no ne, já tě svezu, samozřejmě,
0: řekl Fík.
2: Ája mu skočila na záda, hlavu mu pěkně přitiskla na krk a chytila se za ušiska. Pořádně se drž, řekl Fík, odrazil se a jedním skokem přeskočil kopec. Jenže jak se odrazil k druhému skoku, péro na pravé zadní se mu zachytilo za železniční koleje. Natáhlo se pořádně, ale když už Fík skoro dopadal na zem, stáhlo ho zase zpátky. Proč se vracíš? Divila se Ája.
1: Abys viděla, že mám taky zpátečku, chlubil se Fík.
2: Vyšťáral konec péra z kolejí a potom už bez nehod doskákal ty tři veleskoky k domovu. Tatínek se přivítal s Ájou, pohladil Fíka a myslel si, no, teď už budu mít zase klid. Ale neměl. Ono se totiž mezi tím jaksi rozkřiklo, že Fík umí skákat pro noviny, pro dříví, pro Áju, vůbec pro všechno a přijeli za ním dva páni v autě. Auto mělo vlečňák a v tom vlečňáku byla velikánská, skoro zlatá medaile. Pane Fík, začal jeden z pánů slavnostně, ale Fík ho hned zarazil.
1: Maximpes, prosím.
2: Pardon. Tedy, pane Maxipes Fík, teď ho zase nenechala domluvit Ája.
5: Prosím, správně se říká pane Maxipse Fíku.
2: Pardon, dobrá. Tedy, pane Maxipse Fíku, stal jste se mistrem světa ve skoku pro něco. Tady máme pro vás medaily. Maxipes se musel hodně sehnout, aby mu ji mohli pověsit na krk. Když se jim to konečně povedlo, Fík na znamení díků docela psovsky zaštěkal. Jenže ve štěkání on nemá ten cit. Zkrátka, trošku to přehnal a oba pány to odfouklo i s autem a vlečňákem.
1: No, řekl Fík a šel si lehnout.

0: Kdo jsi? Kdo jsi? A hleďme, ty jsi můj poddaný. Já jsem král. Pojď blíž, ať tě lépe vidím.
1: Malý princ se díval, kam by si mohl sednout. Ale celá planeta byla pokryta hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát. A protože byl unaven, zívl.
0: Zívat v přítomnosti krále se nesluší. Zakazuji ti to.
2: Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem.
0: Nařizuji, abys zíval. Nikoho jsem léta neviděl zívat.
2: Už nemohu. Už se mi nechce.
0: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat.
2: Mohu se posadit?
0: Nařizuji, aby ses posadil.
2: Vaše veličenstvo, prosím o prominutí, že se ptám.
0: Nařizuji ti, aby ses ptal.
2: A vaše veličenstvo, čemu vládnete?
0: Všemu.
2: Všemu?
0: Všemu, co vidíš.
2: A hvězdy vás poslouchají?
0: Ovšem, uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň.
2: Chtěl bych vidět západ slunce. Daříte slunce, aby zapadlo.
0: Budeš mít západ slunce.
2: A kdy to bude?
0: Vyžádám si ho. Počkám, až k tomu budou vhodné podmínky.
2: A kdy to bude?
0: Dnes večer. Ve 6:45. Uvidíš, jak jsou mé rozkazy plněny.
1: Malý princ zívl. Litoval, že byl tak unavený a přišel o západ slunce. A také už se trochu nudil.
2: Nemám tady už co dělat. Zase půjdu.
0: Neodcházej. Neodcházej. Jmenuji tě ministrem.
2: A čeho?
0: Ministrem spravedlnosti.
2: Ale vždyť není koho soudit.
0: To se neví. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje.
2: Ale já už všechno viděl. Tam na druhé straně také nikdo není.
0: Budeš tedy soudit sám sebe. Jestli se ti to podaří, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc.
2: Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. To nemusím bydlet tady.
0: Na mé planetě je někde stará krysa. Můžeš soudit tu starou krysu. Můžeš jí odsoudit na smrt, anebo jí udělíš pokaždé milost. Stejně je tu jenom jedna.
2: Ale já nemám rád, když se někdo odsuzuje na smrt. Odejdu odtud.
0: Ne.
2: Vaše výsost by mi mohla dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se zdálil dříve, než uplyne minuta. Zdá se, že podmínky jsou příznivé.
0: Jmenuji tě svým velvyslancem, velvyslancem, velvyslancem.
1: Dospělí jsou hrozně zvláštní. Pomyslel si cestou malý princ a zamířil k jiné planetě.
3: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Jehlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam 3 nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, sadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím. A co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, Obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do paskičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako moped na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Hihihlíku, máš ponožku rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzlil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal. Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal. Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky dáme? Dneska ne, Karliku. Asi si koupím láhev vína. Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý, bílý, červený i sladký pro slečna. Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce. Pán má chuť, řekl uznale Liku.
5: Jednou byl Rumcajs s sypískem u puškaře halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
6: Chalíři, podaš mi rachejtli,
5: poručil si kníže pán.
6: Já ji vyščelím, tady kněžne pro radost.
5: Jenže puškař halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Rumcajse a poroučí znova.
6: Tak to rachejtli udělá tuhle Rumcajs.
5: Rumcajs uhodil pěsti oplechový pult? No to zas ne. V tom ale cipísek zatáhl Rumcajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem. To bylo jejich znamení. No, proč bych tu rachejtli neudělal, povídá Rumcajs a mrkl okem na cipíska. Potom si Rumcajs poručil 27 lotů dvakrát přesoušeného prachu a k tomu 7 bumajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a Rumcajs s cipískem do lesa řáholce. Když manka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum? Či by byl? Kníže pánův, řekl Rumcajs. Potom vzkázal po celém řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal Rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek. To už můžeš cipisku sám. Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo. Večer přišla kněžna s kníže pánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
7: To jsem zvědavá, jestli mě ta Rachejtle aspoň trošičku rozveselí,
5: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl Rumcaj s Hirkou a podpálil v Rachejtli. Zafučela jako divoká a už se nese.
6: Sapristi,
5: povídá kníže pán, v té Rachejtli něco přeskočilo. Vždyť ona se nese rovnou dolů. A to bylo tím, že cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rinku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil. Trára, trára, trára, aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela
7: bravo, Rachejtle, bravo.
5: Když zahuhlala poslední mordeble a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí. Tam jí po francouzsku řekl.
6: Jestli jste kněžnu vysila, teď jsem zase smutný já.
5: Rumcaj s cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Rumcaj povídá. Někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Vestrašení amatérka proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožuberka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: něco zelený, žádné melouny, kuchte ryby.
1: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
2: Pláce nás, slunce naši jasné.
3: Ona je utrápená.
4: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
5: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
4: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
5: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
4: Ja? Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.
6: Dobrý den, děti. Nebudete se bát? Dneska se totiž vypravíme s našimi kamarády Funíkem, Centíkem a Kvídem a slepicí Josefinou v noci do lesa. A proč? To vám řeknou prasátka sama, však už na vás čekají.

0: No.
1: Jak? Slepice Josefína.
2: Sluníčko zapadlo a nad lesem vyšel pěkný kulatý měsíček. Prasátka se už chystala spát. Josefína už odeslala postýlky, načechrala polštáře, aby netlačili. Centík se zrovna chtěl převlékat do pyžama, když v tom přiběhl Kvído s očima navrch hlavy.
3: Kamarádi, kamarádi, honem, pojďte se podívat. Ještě tuhle byl na nebi měsíček jako malý rohlíček a teď je z něho velikánská koule.
2: Prasátka všeho hned nechala a vyběhla před chalupu podívat se na měsíc.
4: Opravdu? Roste. Roste, přibývá na váze a pak se utrne z oblohy a spadne rovnou na nás. Podívej, centíku.
5: A bude po nás.
3: Ha, třeba nás netrefí.
5: Trefí? Je přímo nad námi. Nemám pravdu, funíku?
4: Máš, centíku? Radši se schováme.
3: Půjdeme za chalupu. Tam třeba nebude.
2: A jak si řekli, udělali. Vzali nohy na ramena a utekli za chaloupku. Ale byli zpátky, než bys řekl švec.
5: Je tam taky. A úplně stejně veliký.
4: Utečeme do lesa a schováme se pod stromy.
3: Tam třeba nebude.
1: Kam se chystáte teď v noci?
2: Zeptala se slepice Josefína, která se vyšla podívat, co prasátka tak pozdě venku dělají.
5: My prcháme před měsícem. Máme strach, že na nás spadne a v lese budeme v bezpečí.
4: Josefíno, zatím hlídej chalupu, ať nás nikdo nevykrade.
3: A kdyby ta koule padala, víš, uleď.
5: My utíkáme napřed, protože jsme méně pohybliví.
2: A centík a Kvído a funík se vydali na cestu. Byla už noc a stromy a keře ozářené měsícem vrhali na cestu tajuplný stín.
3: Já mám strach.
4: Já taky.
5: Proti strachu je nejlepší písnička. Raz, dva, tři.
6: My jsme malá prasátka, dohromady tři.
3: Kvído,
6: centík,
4: funík,
6: vepřoví bratři.
5: Vidíte, s písničkou nám cesta hezky uběhla. Už jsme v lese.
3: A měsíc tady vůbec není vidět. Jsme v bezpečí.
4: A můžeme si lehnout?
3: No, ale mě to píchá.
5: Podeď by ne, to proto, braši, že ležíte v jehličí. Máte si lehnout jako já do heboučkého mechu.
2: Ale sotva centík ulehl, už byl zase na nohách.
5: Taky to nejde, mech je mokrý jako houba.
1: Uj, zvu vás do svého hotelu. Tady v krmelci je krásná kupka sena.
2: Ale jak se chystali ke spánku, tak tím vrtěním, funěním a křičením vzbudili divočáka Huberta. Vystrčil svoji štětinatou hlavu z jeskyně a zvědavě se rozhlížel.
7: Pracha, broky, co pak pohledávají prasátka v noci v lese? Ale ani dělají, co dělají. Jsou-li tady, nejsou doma. A já se můžu podívat, co mají dobrého ve splíži.
2: A Hubert se vydal opatrně tichoučce po špičkách na cestu k domečku. A prasátka se zatím ukládala ke spánku.
4: Chvilku si schrupneme.
5: Kvído, pro jistotu hlídej. A já tě za chvíli vystřídám.
2: Všude bylo ticho. Jen hlas síčka se ozýval nedaleko z roští. A Kvídovi trošičku malinko cvakali zuby strachy. Dovedete si představit, jak se lekl, když se ozval poprvé ten zvuk?
3: To naříkáš ty, Foniku.
1: A co mě budíš, já spím.
3: Slyšíš?
1: To se asi Centíkovi zdá, že je sanitka.
3: Aha, musím ho vzbudit, aby se nenaboural.
1: Kuj, Centíku, vstávej, no tak probuď se. Něco se ti zdá.
5: Co mě budíte?
3: Protože kvílíš.
5: Já, že kvílím?
1: No, vidíš, že kvílíš, to se neslyšíš.
5: Ale to jsem nebyl já.
3: A kdo tedy?
5: To je opravdu siréna, někde hoří.
3: Musíme to vypátrat.
2: A prasátka se vydala za tajemným hlasem, zatímco Hubert se už chystal do její chaloupky. Ale tam čekala odvážná slepice Josefína.
0: Stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
7: Pracha, brachy! Řekni to ještě jednou.
0: Ko? Stůj, Huberte! Ko? Zlodějům vstup zakázán! Ko?
7: Jestli nezavřeš ten svůj zobák, oškubu tě do nás.
0: Upozorňuji tě, že se dopustíš trestného činu vloupáním. A že je za to trest nejméně...
7: Ustup, jdu do spíže.
0: To se řekne. Centíku, Funíku, Kvído, kde jste kdo? Pomoc, zloděj!
2: A Josefině nezbylo nic jiného, než se rozletět do lesa za svými kamarády. Centík, Funík a Kvído mezi tím objevili, kdo to tak kvílí. U hájovny seděl pes Rek, hlavu vzhůru a představte si, nebojácně vyl přímo na měsíc.
3: Panečku, to je hrdina, co? Vůbec se měsíce nebojí a zpívá si.
8: Proč bych se měsíce bál? Měsíc se bojí mě. Uvidíte, jak se přede mnou ráno schová.
1: Pánečku, to je věc.
9: Už se vůbec nemusíme bát, že na nás měsíc spadne. Rek nás ochrání.
1: A můžeme jít domů na snídaní?
0: Krok, pomoc! Centíku, Funíku,
3: To je přece Josefína.
9: Josefíno, co se děje?
0: Tady jste konečně, vás mám. Hubert se vloupal do chalupky.
1: Věda, to je neštěstí. Sní nám všechny zásoby a my zamřeme hlady.
8: Nenaříkejte, zaženu měsíc i Huberta. Vezmu si lesní roh a pušku a uvidíte, jak poběží.
9: Zhůru, jdeme na něj.
2: A trestná výprava vykročila k chaloupce.
8: Opatrně se přiblížíme pod okno.
5: Slyšíte?
3: Řeže pilou.
1: Řeže nám chalupu. Nebudeme mít kde bydlet.
9: Podívám se oknem. Sláva, nic nerozřezal. Nacpal se bukvic a teď chrápe.
1: Ale všechno nám snět.
5: Dočista úplně.
8: Připravte se k útoku, až zatroubím, křičte a tlučte, do čeho můžete.
7: Běda, lovci, je to Rek. Jde po mně pomoc. Pomoc!
9: Tak, a Hubert je pryč.
3: Sláva. A měsíc už taky utekl. Podívejte, už je ráno.
1: Co z toho, když mám hlad a nikde nic?
0: Já to nějak vyřeším.
1: No jo, no jo, ale co když už bude pozdě?
0: Neruš, ať se mohu soustředit.
9: Je, hele, vajíčko.
1: Já chci taky.
3: A já taky. Aspoň takhle maličký.
0: Na všechny se dostane. Jen mi dopřejte trošku klidu.
2: A tak Josefína snesla 3 krásná vajíčka a zachránila prasátka od hladu.
1: Mňam, uj, to byla dobrota.
3: Já měl už lehaný s cukrem.
9: Je po snídani a vzhůru do lesa na Bukvice. Najdem si jiné.
3: Hlavně, že jsme to všichni ve zdraví přežili.
9: Jo, a můžem si zaspívat.

0: No.
1: Jak? Slepice Josefína.
2: Obilí bylo sklizené, ze strnišť studeně foukalo. A jej, bude zima, řekl si Honza. Nejlíp by mi bylo někde v teple. Když přišel do většího města, hned se vyptával, kde tam bydlí pekař. Lidi mu ukázali na žlutý dům na náměstí. Nade dveřmi visel rohlík velký jako půl kola od vozu. Honza vzal zakliku a vešel dovnitř. Dobrý den, pane mistr, hlásí se vám učedník do učení, volal vesele. Budu plést houstičky jako panenky a preclíky jako panáčky. Ty jsi mi nějaký veselý chasník, mítala ho pekařka, tak pojď. Zrovna učedníka potřebujeme. A máte nějakou dceru? Vyzvídal Honza. A ty se hned zajímáš o děvčata, divila se pekařka. Máme dvě, ale žádnou pro tebe. Heda je velká, ale navdavky má čas. A Madlenka je v povijanu. To nevadí, kýval Honza. Zůstal u pekaře a práce měl dost. V noci pomáhal mistrovi zadělávat těsto, ve dne zametal dílnu a pral i plínky na Madlenku. To není práce pro mě, ošíval se. Kuš, když se ti to nelíbí, můžeš jít, křikla pekařka. Honza se podíval z okna. Venku chumelilo, zima přišla brzy. Nakonec byl rád, že je v teple. Ale nekrmil se od rána do večera mazanci a vypečenými rohlíčky, jak si myslel. Pekařka byla lakomá. Odměřovala Honzovi porce jídla a rohlíky dostával jen ty tvrdé, ulámané nebo spálené. A to se ještě dělil o jídlo se dvěma skřídky, kmínkem a makovičkou. Nám taky, máme hlad. Ozval se jejich pískot z myší díry v koutě pekárny hned první večer. Honza měl dobré srdce a tak skřídkům od všeho kousek dal. Ale pekařová dcera Heda to nerada viděla. Radši to s ním sama, zlobila se. Jedla od rána do večera a nakynutá byla jako bochánek. Kdyby aspoň byla pěkná, špital Honza skřídkům. Tolik děvčat jsem ve světě poznal, ale takovouhle ošklivku neměli nikde. Pekařka říká, že se dovdavek nehrne, ale ta by se vdávala, až by plakala, smál se makovička. Na rychtářovic Vaška vedle ze vsi má spadeno, prozradil kmínek, ale on ji nechce, prý kdyby byla hezčí. A nemůže jí někdo pomoct? Ptal se Honza. Může, v lese žije čarodejnice, ta má na všechno bylinky, přiznal kmínek. Ale když je Hedula tak lakomá, neřekneme jí to, vrtěl hlavou makovička. Jenže Honza měl měkké srdce. Když jednou pletl Vánočku a Heda šla okolo, povídá. Já vím, jak to udělat, abys byla hezčí, Hedo.
3: Já jsem hezká dost, zrudla Heda. Mámo, mámo, on se mi směje.
2: Pekařka přiběhla a zle se na Honzu obořila. Jak se jí budeš posmívat, zbalíš se a půjdeš. Hedulka je pěkná dost. Paní mistrová, byla by ještě pěknější, kdyby si došla do lesa k čarodejnici pro bylinky na krásu, povídá Honza opatrně. Bylinky na krásu? Zarazila se pekařka.
3: Vypravíš se k té čarodejnici sám a běda, jestli to koření nepřineseš.
2: Honzovi bylo ouvej. Venku sníh a mráz. Do lesa se mu vůbec nechtělo. Měl jsem nechat Hedu ošklivou, myslel si.
3: Půjčím ti kožich, abys nezmrzl, pobízela ho pekařka.
2: Dala mu pro čarodejnici pecen chleba, na hlavu mu nasadila beranici a vystrčila ho ze dveří. Honza se zachumlal do kožichu a šel. Brodil se sněhem, rozhlížel se na všechny strany. Žádnou chatrč ani boudu neviděl. V tom si všiml zaječích stop. Šel podle té pěšinky a zaječí bobky ho zavedly doprostřed lesa k chajdě, ze které se kouřilo.
4: Hej, matičko, to jsem já, Honza, učím se ve městě pekařem, volal. Otevřete mi dvířka, nesu vám od pekařky pecen chleba.
2: Čarodejnice otevřela.
5: To jsou k nám hosti, skřehotala. A co chce lakomá pekařka za ten chleba, ptala se.
4: Trochu koření pro krásu, přiznal Honza. Má ošklivou dceru.
5: Vím, vím, křenila
2: se čarodejnice. Vzala si od Honzy pecen chleba a dala mu pytlík bylinek.
5: Ať si to Heda zapeče do koláče, broukla. Ale nesmí ten koláč jíst horký. Honza kývl, popadl pytlík a pospíchal pryč. A nezapomeň, červenému červené, volala za ním se smíchem baba. Honza byl rád, že došel za světla do města. Pekařka už netrpělivě čekala. Když prozradil, že se má koření zapéct do koláče, popadla kus těsta, bylinky do něj zamíchala, nahoru dala tvaroh a koláč šoupla do pece. Nesmí se jíst to horký, připomínal Honza. Hedulka si počká, řekla pekařka a dala koláč na okno. Pak hlídala, aby si mlsná Heda nekousla dřív, než vystydne. Koláč voněl a Hedě se zbíhaly sliny, ale nekousla si. Za to si kousli kmínek s makovičkou. Mámo, oni mi to sní, ječela Heda. Popadla koláč a snědla ho naraz. A v tom se začala měnit. Celá v obličeji zrudla a naskákaly jí velké červené pupeny. I z myší díry v rohu pekárny se ozval kníkot. Oba skřítci vylezli ven s červenými pupenci na tvářích. Co jsi to přines za koření? Cloumala pekařka s Honzou. Já za to nemůžu, bránil se Honza. Heda neměla jíst ten koláč horký. A co ještě říkala ta čarodejnice? Křičela dál pekařka. Červenému červené, vzpomněl si Honza. Jestli to do rána nezmizí, vyženu tě do mrazu, láteřila pekařka. Uvařila čaj z červených slupek, máčela do něj červený šátek a dávala Hedě obklady. Heda dál naříkala a tváře si škrábala. Za to skřítci vylezli z díry a tvářičky měly zas hladké jako dřív. A každý chroupal mrkev. Tak je to, ťukl se Honza do čela. Heda se trochu ošívala, že není zajíc. Ale když pochroupala celou mrkvičku, tváře jí zbělely a pupínky se ztratily. Honzovi se zdálo, že z toho divného koření neskrásněla. Ale pekařka byla spokojená. Jsi moc pěkná, Hedulko, tváře máš jako jablíčka, hladila ji. Richtářovi Cvaškovi se jistě budeš líbit. Brzy potom přišlo jaro. Pekařka naskládala do nůše rohlíčky do zlatova vypečené a povídá Honzovi. Richtářka, dnes slaví svátek. Objednala si u nás plnou nůši rohlíků. Ty je tam doneseš. A Heda půjde s tebou. Jistě ji pozvou na hostinu. Honza kývl, Heda se oblíkla do svátečního a šli. V půli cesty Honza povídá. Hedo, tady si chvíli odpočinu. V noci jsem nespal, pekař musí péct. Sedl si na pařez a v tu ránu usnul. Heda chvíli čekala. Rohlíčky jí moc voněly. Pak tedy zvedla utěrku z nůše a vytahovala rohlíky jeden po druhém. A každému ukousla rožek. Když se Honza probudil, dala mu nůži na záda a jako by nic šli dál. Richtářka je přivítala a začala skládat rohlíky na mísu. Ale hned se zarazila. To já ne, to on, křičela Heda. To on okousal všechny rohlíky. Takovou nadílku si nechte, koště na vás vezmu, křičela richtářka uraženě. Heda vyběhla a utíkala, co jí nohy stačily. Ani Honza nelenil. Popadl nůži a běžel. A do pekárny se už nevrátil.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Skřítek u hokynáře. Byl jeden opravdický student, bydlel v podkroví a nepatřilo mu nic. A byl jeden opravdický hokynář, ten bydlel v přízemí a patřil mu celý dům. A toho se držel skřítek, protože vždycky na Štědrý večer dostal mísu kaše a v ní velkou hroudu másla. To si hokynář mohl dovolit. Skřítek tedy zůstával v obchodě a to je velice poučné. Jednou večer přišel student zadními dveřmi, protože si potřeboval koupit světlo a sýr. Poslat neměl koho a tak šel sám. Dostal, co si poručil, zaplatil a dostalo se mu i pokývnutí od hokynáře i jeho paničky.

k kávy. Když mi dáte 8 krejcárků, máte mít i ten zbytek. Děkuju, řekl student. Tak mi ji dejte místo toho sýru. Chleba můžu jíst suchý. A byl bych hřích celou knihu roztrhat na kousičky. Jste znamenitý muž, člověk praktický, ale poezii rozumíte asi jako tadyhle ten kyblík. A to byla slova nehezká. Zvlášť pro kyblík. Ale hokynář se zasmál, i student se zasmál, však to myslel jako jakýs taký žert. Skřítka zlobilo, že se někdo odváží něco takového říct hokynáři, když je majitel nemovitosti a prodává to nejlepší máslo. Když nastala noc, krám byl zavřený a všichni až na studenta už byli v posteli, šel skřítek a vzal hokynářčinu vyřídilku. Ta ji nepoužívala, když spala. A ať jí skřítek v sednici nasadil na jakýkoliv předmět, měl ten rázem dar výřečnosti a mohl vyjadřovat své myšlenky a city zrovna tak dobře jako hokynářka. Ale mohl jí dostat vždycky jen jeden a to bylo dobře, protože jinak by se přece navzájem překřikovali. A skřítek nasadil vyřídilku na kyblík, trčeli z něho staré noviny. Je pravda, zeptal se, že nevíte, co je to poezie? No ale jistě, že vím, odpověděl kyblík. To je to, co stojí úplně dole v novinách a lidi si to vystřihují. Řekl bych, že toho já mám v sobě víc než celý pan student. A to jsem proti hokynáři jen obyčejný kyblík. A skřítek nasadil vyřídilku na kafemlejnek, no ne, ten teda jel. A pak ji nasadil na soudek s máslem a na šuplík s penězi a všichni byli téhož názoru jako kyblík. A na čem se shodne většina, to je nutno respektovat. Teď to pan student schytá. A skřítek potichoučku vystoupal zadním kuchyňským schodištěm do podkroví, kde student bydlel. Měl tam světlo. A tak se skřítek podíval klíčovou dírkou a uviděl, že si student čte v té rozedrané knížce ze zdola. Ale jak jasné tam bylo světlo. Z knihy zářil jasný paprsek a měnil se v kmen, bav mohutný strom, tyčil se do výše a doširoka nad studentem rozprostíral větve. Každičký list byl krásně svěží a každičký květ byla krásná dívčí hlava. Tu s očima tmavýma a jiskrnýma, tu zase modrýma a podivuhodně jasnýma. Každičký plot byla zářivá hvězda a všechno se to rozeznívalo divukrásným zpěvem. Ne, tak takovou nádheru si skřítek dřív vůbec nedovedl představit, natož aby ji spatřil a vnímal. A tak zůstal stát na špičkách a díval se a díval, dokud tam vevnitř nezhaslo světlo. Student patrně sfoukl plamínek lampy a uložil se ke spánku. Ale maličký skřítek tam stál dál, neboť zevnitř ještě stále jemným a krásným tónem zaznívala píseň studentova rozkošná ukolébavka. Tady je to úžasné, žasl skřítek. Něco takového jsem vůbec nečekal. Myslím, že u studenta asi zůstanu. Jenže pak chvíli uvažoval a uvažoval rozumně a pak si povzdechl. No, kaši student nemá. A sebral se a šel. No ano, šel zpátky dolů k hokynáři. A dobře udělal, protože kyblík zatím by potřeboval skoro veškerou hokynářčinu vyřídilku. Z jedné strany vypovídal všecko, co v sobě měla, a teď se zrovna chystal obrátit a všecko to přejet ještě jednou z druhé strany. Jenže přišel skřítek a odnesl zase vyřídilku hokynářce. Ale od té doby byl celý obchod, od šuplíku na peníze až po třísky na zátop, téhož názoru jako kyblík. A všichni si ho do té míry vážili a tolik mu věřili,
že když si hokynář četl ve svých oblíbených večerních novinách divadelní a umělecké kritiky,

Mysleli si, že to všechno pochází z kyblíku. Ale milý skřítek už nevysedával dole a neposlouchal všechny ty moudrosti a zvěsti. Kde pak? Jakmile se v podkrovní komůrce rozsvítilo světlo, jakoby paprsky byly mohutná kotevní lana a táhli ho vzhůru, chtě nechtě musel vyběhnout a dívat se klíčovou dírkou a tam pak se kolem něho rozburácela mohutnost, jako ta, již pociťujeme u zvlněného moře, když se po něm v bouři žene sám Bůh. A to se pak rozplakal, nevěděl ani sám, proč vlastně pláče, ale bylo v tom pláči něco nesmírně blaženého. Jak by muselo být jedinečně krásné sedět se studentem pod tím stromem? Ale to nešlo. A tak byl spokojen alespoň u klíčové dírky. A tak tam na studené chodbě stál, ještě než se vikýřem rozfoukali podzemní vichřice a bylo tam tak zima, ale tak hrozně zima. To však maličký pocítil, až když uvnitř v podkrovní komůrce zaslo světlo a tóny zanikly ve větru. Otřásl se zimou a zalezl si zase do svého vyhřátého koutku. Tam bylo příjemně a pohodlně. A když přišla vánoční kaše s velkou hrudkou másla, inu, to pak byl hokynář, zase pán. Ale v hloubi noci se skřítek probudil příšerným randálem na okenicích. Lidé zvenku do nich bušili, ponocný troubil, vypukl veliký požár a celá ulice byla ozářená plameny. Bylo to u nich v domě nebo u sousedu, kde? To bylo ale zděšení. Hokynářka byla tak vyvedená z míry, že si odepěla zlaté náušnice z uší a strčila je do kapsy, aby aspoň něco zachránila. Hokynář utíkal pro své obligace a služka pro hedvábnou mantilu, takovou si mohla dovolit. Každý chtěl zachránit to nejcennější. A skřítek taky. Několika skoky vyletěl nahoru ke studentovi. Ten stál naprosto klidně u otevřeného okna a pozoroval oheň řádící ve dvoře u sousedů. Skřítek popadl tu zázračnou knihu, ukryl ji ve své červené čepičce a držel ji oběma rukama. Největší poklad v domě byl zachráněn. A pak vyběhl z komůrky a rovnou na střechu, až nakonec komína. A tam seděl osvětlený planoucím domem naproti a oběma rukama svíral červenou čepičku, v níž byl zabalen poklad. Teď už věděl, kam ho srdce táhne, ke komu doopravdy patří. Jenže když oheň uhasili a skřítek nabil opět rozvahy, řekl si, rozdělím se mezi ně. Kvůli kaši nemůžu přece hokynáře dočista zavrhnout. A to je úplně lidské. My ostatní si také chodíme k hokynáři pro kaši.

0: čokolády, krém a je v něm taky džem. Dál přála bych si moc věneček mňam mňam mňam, kornou to zmrzlin pět. A pokud možno hned, a pokud možno hned, a pokud možno hned, teď musím rychle tam, kam chodí každý sám.
1: Vítek Frančíků dostal od tetičky koloběžku, ale ta byla určitě začarovaná. Kdykoliv chtěl zahnout doleva nebo doprava, vždycky, ale vždy cinky ho schodila do příkopu. A jednou jen tak, že neskončil přímo v sádkách, kde se sice už dávno nepěstují rybí plůtky, ale kde ženské máchají prádlo. Co to jen může být, vrtalo Vítkovi hlavou. Jedu si, nikde nic, cesta rovná a jen chci zahnout, šup z ho, už ležím na zemi. Vítek nebyl žádný padavka, nějaký ten šrám přece patří ke správnému klukovi. Pořádný kluk má mít aspoň jedno koleno odřené, říkával tatínek. A Vítek dík té začarované koloběžce je měl. Jednou ho ta splašená koloběžka schodila u hasičské zbrojnice z rovínka, když zatáčel kolem její zdi doleva. Bum! A ležel v trávě. Ale tak příjemně, že se mu ani vstávat nechtělo. Jen se porozhlédl, jestli někdo jeho kotrmelec viděl, má-li tedy brečet, nebo jestli to je zbytečné. Nikdo v dohledu, tak ani moldánky nenaladil. Náhle však uslyšel docela blízko tiché, ale vyčítavé: ty kluku Frančíku, s tebou já mám ale trápení. Kouká, kdo to a co to. A ona to taková, nějaká slečna, celá průsvitná a jakoby měňavá. Dělají se mi mžitky před očima, řekl si. To bude asi tím pádem. Pak třikrát zamrkal a když ta slečna nezmizela, zeptal se ustrašeně: ty jsi mě viděla? A vy ne? Jsem přece u všech tvých pádů. Nelži. Nikdy jsem si tě nevšiml, vzpamatoval se pomalu Vítek. Však já se taky po každé neukazuju. Ale s tou tvou nešikovností to už dál nejde. Já, že jsem nešikovnej? To bys mě měla vidět jinde. To jen tahle koloběžka je začarovaná. Kde pak není, zavrtěla hlavou slečna. Ty jsi nešika a padavka k tomu.
2: Nejsem, trucoval Vítek. A když budu chtít, tak tě přeperu.
1: Víly se s klukama neperou, prohlásila rázně slečna a otočila se. Tyže si víla, vykulil Vítek oči. Odstředivá, přikývla průsvitná slečna a pootočila se zpátky.
2: A co tu děláš?
1: Strkám do tebe a ty pak padáš. Jenže to není žádná legrace porážet usmrkanýho nešikovnýho kluka.
2: To proč to děláš?
1: To už je moje práce. Já musím každého, kdo jede do zatáčky, ať na koloběžce nebo v autě, vždycky trochu strčit. Kdo je šikovný, tomu to nevadí a je dokonce rád. Ale kdo je padavka jako ty, zvýraznila víla, natáhne se jak široký, tak dlouhý.
2: Já nejsem žádný padavka a vůbec ani jsem nezabrečel.
1: No jo, ale natáhl ses už 57krát.
2: Ty to počítáš? Vítek si honem duchu promítl všechny své pády, jestli jich snad nebylo víc. A co mám tedy dělat? Rovně už jezdit umím, ale v zatáčkách mě koloběžka skazuje.
1: Koloběžka za nic nemůže, řekla víla a přisedla si k Vítkovi do trávy. Kdybys chtěl, já bych tě naučila jezdit do zatáčky, aby jsi neodřel kolena. Chceš?
2: Já se to naučím sám, zdoroval Vítek.
1: Naučíš, ale se mnou by to bylo rychlejší, jenže to nebude zadarmo.
2: A co by to stálo, lekl se Vítek. Kdyby řekla, že rohlík, no ten by snad z domova dostal, ale nic jiného si jako odměnu nedovedl představit.
1: Musíš uhodnout jednu těžkou hádanku, řekla víla a dávala si záležet na každém slově. Kolik kol má vlastně koloběžka?
2: Je, to přece nic není, to ví každý, zajásal Vítek. Už chtěl vyrknout, že přece dvě, ale pak se zarazil, že to bude nějaký chyták. Hádanky už jsou takové. Rozmysli si to, Vítku. Vítek se skutečně zamyslel a řekl si v duchu ještě jednou koloběžka. A už to měl. Tři. Koloběžka má tři kola, hlásil radostně. To třetí je na začátku jejího názvu. Sláva, uhodcem, uhodl. Dobrá, uhodl, řekla Víla. Tak pojď sem, já ti to zatáčkové tajemství prozradím. Sesedli se ještě blíž a Víla začala. Víš, ono je to uděláno náramně důmyslně. Podívej, když se v zatáčce trochu nakloníš na tu stranu, kam zahýbáš, a já tě z té samé strany popostrčím, a to já udělám vždycky, to se neboj, že bych někdy zapomněla, tak je to, jako bych tě vlastně podepřela nebo podržela, abys neupadl. A ty tu zatáčku projedeš raz, dva bez pádu. Vážně, Vítku, je to tak? Musíš se v zatáčce trochu naklonit.
3: No, co myslel si, Vítek? Je to strašně složité, ale zkusím to. A když se to nepovede, spadnu po 58. No bože.
2: Vstal, rozjel koloběžku, za hasičskou zbrojnicí se trochu drobátko nesměle nahnul na levou stranu a zatočil řídítky taky vlevo. A hele, zatáčku projel a nic se nestalo. Ono to jde, pomyslel si. Ale nahlas řekl, jel jsem pomalu. Tak jeď rychleji a taky se víc nakloň, poradila Víla. I po druhé a po třetí se to povedlo. Pak ještě Vítek zkusil odbočit doprava a už hrdě vykřikoval, hurá, už umím zatáčet, už to umím. Takže já mohu zmizet, řekla Víla odstředivá, rozplynula se a byla ta tam. Vítek ani nestačil poděkovat za prozrazené tajemství. Od toho dne už Vítek Frantíků z koloběžky nepadal a kolena se mu zahojila. Sjel bez nehody i Lášův kopec, naučil se řídit jen jednou rukou a když se chtěl před kluky jo vytáhnout, dával nohu na řídítka. Čepici k šiltovku si otočil štítkem dozadu, aby mu jí v té rychlosti vítr neschodil, tak rychle dovedl jezdit. Na Vílu odstředivou vzpomínal často, ale neprozradil nikomu, ani nejlepšímu kamarádovi Jarkovi Prčků, že se s ní zná. Však si o ní mnohé přečetl v učebnicích, ale tam vždycky psali nikoli o Víle, ale o síle odstředivé. Jenomže Vítkovi to nikdo nikdy nevymluvil. Zřejmě to byla chyba tisku. Když v létě slunce

0: Hurvajs?
1: Co je?
0: No kam pak uháníš?
1: Do kina.
0: A na co?
1: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
0: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
1: Ale?
0: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
1: Proč?
0: Protože jsi rozbil okno.
1: Já ne.
0: A kdo asi?
1: Mánička.
0: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
1: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
0: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
1: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
0: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
1: Teď jsem ti řekl, že mánička.
0: Hurvajs.
1: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já, abych psal trest.
0: No takhle je to spravedlivé.
1: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
0: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
1: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
0: No co to jo, to jistě.
1: A kdo?
0: Ten, kdo je starší a zkušenější.
1: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
0: No jistě, jsem přece tvůj otec.
1: A otcové mají vždycky pravdu?
0: No ano, samu sebou.
1: Protože jsou starší, zkušenější?
0: No ano.
1: A chytřejší než jejich synové?
0: Bodeď.
1: Aha. A taťulínku?
0: Co zas?
1: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
0: Přece Edison.
1: Tak proč ne jeho otec?
0: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
1: No, nevím, taťulínku.
0: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
1: Hurá!
0: Ale 200krát.
1: A proč?
0: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
1: No, tak to už jsem pochopil.
0: Ano?
1: Spravedlnost je právo silnějšího.
0: No vidíš, no, tak konec debát a šupej psát.
1: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
0: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
1: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo...

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Podle řeky a pořád za sluncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic. Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
2: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
1: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
3: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
1: Neříkej mi pane, ohradil se Carlos. Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví, usmál se.
3: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
2: Já tu už nebudu,
1: pronesl otec vážně.
3: Jak to?
1: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
2: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život.
1: A já vlastně taky. Najednou se poťouchle zašklebil. Celý život jsem jen hromadil majetek. Paty jsem z téhle půdy nevytáhl. Tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti. Když nic nemáš, tak ti všechno patří, obrátil se na Carlose. Je to tak?
4: To je moje heslo, zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo?
1: Jdeme, řekl Tullamore senior a pohnul se ke dveřím. Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
5: A jo, jdu s váma. Třeba až na Sibíř.
4: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
3: Co všichni blázníte? Kam chcete jít?
1: Vztekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal.
4: Podle řeky a pořád za sluncem, řekl otec. Rozhodně ne na Sibiř,
1: upřesnil Carlos.
3: Tati, a co já?
1: Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
4: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Táhle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
3: A kamarád,
1: řekl Ramses. Otec přikývl.
4: Jenom na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
3: Jenže on si víc rozumí s náma než s lidma. On ti je
4: takovej licháč, že jo,
1: zasmál se Carlos.
3: Přesně.
4: Tak víš co, chlapče, řekl otec.
2: Dělej toho ředitele ty.
4: Šéf. Jako šéf. Já býval šéf podsvětí a ty tu teď budeš dělat šéfa penzionu Nový život. Proč ne? A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
1: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za sluncem.
6: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne, ani se mě nedotkni.
7: jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí ji omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jaký ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. Ach, Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek, malých časovaných bombiček.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, která k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že jsi nepřišel o chvilku dříve, mohl jsi s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada. Zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl, jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl, jako ty buchty, co jsou na mísníku. A dlouhý pak byl, jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože nemusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.

Sobecký obr. Každého odpoledne, když přišli děti ze školy, chodívali si hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s měkce zelenou travou. Tu a tam zvedaly se nad trávu krásné květiny jako hvězdy. A 12 broskvových stromů bylo na jaře obaleno něžnými růžovými a perleťovými květy. A na podzim neslo bohatství ovoce. Ptáci seděli na stromech a zpívali tak sladce, že děti často přestávali si hrát, aby jim naslouchali. Jak je nám tu blaze, volávali druh na druha. Ale jednoho dne se vrátil obr domů. Byl navštívit svého přítele, kornvolského lidožrouta, a zůstal u něho 7 let. Za uplynulých 7 let vypověděl všecko, co měl na srdci, neboť nebyl od slova, a rozhodl se, že se vrátí na svůj hrad. Když přijel domů, spatřil děti hrající si v jeho zahradě. Co tu děláte? Vzkřikl velmi nevrlým hlasem a děti utekly. Moje zahrada je moje zahrada, řekl obr. Tomu může každý rozumět, a mimo mne nikdo nesmí si v ní hrát. I vystavěl vysokou zeď kolem zahrady a dal na ní návěstní tabuli: vstup pod trestem zapovězen. Byl to velmi sobecký obr. Ubohé děti neměly si nyní kde hrát. Pokusili se hrát si na silnici, ale silnice byla plna prachu a tvrdého kamení a jim se na ní nelíbilo. Po vyučování bloudívali kolem vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Jak šťastní jsme tam byli, říkali si. Potom přišlo jaro a celý kraj byl plný kvítků a ptáčků. Pouze v zahradě sobeckého obra byla dosud zima. Ptákům se v ní nechtělo zpívat, když tam nebylo dětí, a stromy zapomněly kvést. Krásná květina vystrčila hlavičku z trávy, ale když spatřila návěstní tabuli, bylo jí tak děti líto, že vklouzla zase zpět do země a šla spát. Pouze 2 lidé se radovali. Sníh a mráz. Jaro na tuto zahradu zapomnělo, volali. Budeme tu žít i po celý boží rok. Sníh pokryl trávu velikým bílým pláštěm a mráz obarvil všecky stromy na stříbrno. Potom si pozvali severáka a on přišel. Byl zahalen do kožešin a burácel zahradou celý den a schazoval střížky komínů. To je rozkošné místečko, řekl. To musíme pozvat na návštěvu ještě kroupy. A tak přišly i kroupy. Den jako den po 3 hodiny řinčeli na střechu zámku, až rozbili skoro všechnu břidlici a potom se honili dokola zahradou, jak nejrychleji dovedli. Oděny byly do šedivých šatů a jejich dech byl jako led. Nemohu pochopit, proč jaro nejde tak dlouho, řekl sobecký obr sedě u okna a hledě na svou studenou bílou zahradu. Doufám, že počasí se změní. Ale jaro vůbec nepřicházelo, ani léto. Podzim přinesl všem zahradám zlaté plody, ale zahradě obrově nedal žádných. Jest příliš sobecký, řekl. A tak tam byla stále zima a severák a kroupy a mráz a sníh tančili mezi stromy. Když si z rána ležel obr v posteli probuzený a tu zaslechl líbeznou hudbu. Zněla tak sladce jeho uším, že si pomyslel: královští hudebníci jistě, že jdou kolem. A zatím to byl pouze malý konipásek zpívající před jeho okny, ale on již tak dávno neslyšel ptačího zpěvu ve své zahradě, že se mu zdál nejkrásnější hudbou na světě. Potom přestali kroupy tančiti nad jeho hlavou a severák ustal v burácení a oknem k němu zavanula lahodná vůně. Myslím, že konečně přišlo jaro, řekl obr a vyskočil z postele a vyhlédl oknem. Co spatřil? Spatřil divokrásný zjev. Malou dírou ve zdi vlezli děti do zahrady a seděli na větvích stromů. Kam dohlédl? Na každém stromě bylo děcko. A stromy byly tak šťastny z návratu dětí, že se obalili květy a mávali mírně svými rameny nad hlavami dětí. Ptáci poletovali kolem a štěbetali rozkoší a květiny vyhlédali ze zelené trávy a smáli se. Byl to milostný obraz.
ale v jednom koutě byla dosud zima. Byl to nejvzdálenější kout zahrady a stál v něm chlapeček. Byl tak malý, že nebyl sto dosáhnouti na větve stromu a chodil kolem něho a plakal. Ubohý strom byl dosud pokryt jinovatkou a sněhem a severák dul a burácel nad ním. Vylez, chlapečku, říkal strom a chýlil větve, seč byl, ale hošík byl příliš malinký. Obr díval se ven a srdce jeho roztálo. Jak jsem byl sobeckým, řekl, teď vím, proč jaro nepřicházelo. Vysadím toho ubohého chlapečka na strom a potom zbořím zeď a moje zahrada bude rejdištěm dětí na věky věkův. Litoval skutečně velice, co učinil. I sešel opatrně dolů a otevřel zcela tichounce vrátka a vyšel do zahrady. Ale jak ho děti spatřili, tak se lekli, že všecky utekli a v zahradě nastala zase zima. Jenom chlapeček neutíkal, protože měl oči tak zalité slzami, že přicházejícího obra neviděl. A obr se pozadu přikradl až k němu, vzal ho jemně za ruku a vysadil ho na strom. A strom hned rozkvetl a ptáci přilétli a zpívali na něm a chlapeček rozepěl své malé paže a zprutka jimi objal obrovu šíji a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že se obr více nehněvá, přiběhli zpět a s nimi přišlo jaro. Teď je to zahrada vaše, dětičky, řekl obr a vzal veliký mlad a zbořil zeď. A když šli lidé ve 12 hodin na trh, spatřili obra hrajícího si s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Po celý den si hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. Ale kde je váš maličký kamarád, tázal se. Chlapec, kterého jsem vysadil na strom. Obr miloval ho ze všech nejvíce, protože ho políbil. Nevíme, odpověděli děti. Odešel. Musíte mu říci, aby sem zítra jistě přišel, řekl obr. Ale děti mu řekli, že nevědí, kde zůstává a nikdy předtím prý ho neviděli. A obr se velmi zarmoutil. Každého odpoledne, když bylo po škole, přišli děti a hráli si s obrem. Ale chlapeček, kterého obr miloval, se již nikdy neukázal. Obr byl velmi laskav ke všem dětem a přece toužil po svém prvním malém příteli a často o něm mluvíval. Jak rád bych ho viděl, říkával. Léta minula a obr velice zestárl a zeslábl. Nebyl již sto dováděti s dětmi, i seděl ve veliké lenožce a pozoroval děti a jejich hry a obdivoval se zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti jsou květiny nejkrásnější. Jednou v zimě, když se oblékal, vyhlédl oknem. Teď už neměl zimu v takové nenávisti, protože věděl, že je to pouze spící jaro a květiny, že si odpočívají. Pojednou počal si údivem mnouti oči a díval se a díval. Byl to věru zázračný pohled. V nejzaším koutě zahrady byl strom všecek pokrytý květy. Větve jeho byly z ryzího zlata a stříbrné plody visely z nich a pod ním stál chlapeček, jehož miloval. Obr se běhl po schodech plný radosti. Spěchal po trávě a přišel blízko k dítěti. A když byl až u něho, zrudla mu tvář hněvem a on řekl, kdo se opovážil tě zraniti? Na dlaních dětských ruček byly stopy hřebů a stopy hřebů byly i na malých nožkách. Kdo se opovážil tě zraniti? Skřikl obr. Pověz mi, abych mohl vzít svůj veliký meč a zabít ho. Ne, odpovědělo dítě. Rány ty jsou rány lásky. Kdo jsi? Řekl obr. A podivná bázeň se ho zmocnila i poklekl před malým dětskem. A dítě usmívalo se na obra
a řeklo mu: Ty jsi mě nechal hrát jednou ve své zahradě. Dnes půjdeš se mnou do zahrady mé, která jest rájem. Když odpoledne děti přiběhly, našli obra mrtvého, ležícího pod stromem a pokrytého bílými květy.

0: Za 9 vrchy a slaměným domem žil koňský handlíř Hemko. Měl ženu a děti jako máku. Ze všech nejraději měl ale dceru jménem Káli. Hezké jsou všechny děti na světě, ale Káli byla obzvlášť hezká. Když šli na jarmark, matka ji schovávala, protože se bála, že ji někdo pro její neobyčejnou krásu ukradne. Všechny děti byly tmavé pleti, černé oči měly po tátovi a kudrnaté vlasy po matce. Jen Káli byla běloučká jako sníh, vlasy jako z pravé mědi a oči modré jako nebe. Jednou šel Hemko na trh. Prodávalo a kupovalo se tam všecko možné, ale Hemka zajímali jen koně. Stačil mu jediný pohled a hned věděl o koníkovi všechno. A právě tehdy si u kůlu všiml osamoceného bělouše. Hemko přišel blíž, ale majitel koně nikde. Kůň se na Hemka díval tak smutně, že ho Hemkovi hned bylo líto. Byl vyhublý, žebra mu vystupovala, nohy měl oteklé, krvavé oči. Kováře neviděl, co živ byl. Hemko okolo něj chodil a kůň za ním nepřestával otáčet hlavu. Snad nechceš, Hemko, tuhle mršinu koupit, smáli se ostatní obchodníci. Takového koně bys musel do kopce sám tlačit. Hemko se po trhu poprocházel a když už všichni odešli, vrátil se na místo, odkud ráno vyšel. A co vidí? U kůlu dál stojí zbídačený bílý kůň a jakási stařenka se nad ním ustrnula a dává mu trochu sena a vodu. Stařenko, nevíte, komu ten koník patří?
1: Nevím, ale vím jedno. Tobě je souzený. Věř mi, nebudeš litovat a dobře si zapamatuj, co ti teď povím. I když dáš koníka do pořádku, nikdy nesmíš říct, odkud ho máš, nesmíš ho prodat a nikdy se s ním nesmíš chlubit.
0: Hemko zavedl koně ke svému domku, řádně ho nakrmil a napojil. Ráno žena zalomila nad koněm rukama.
1: Co jsi to za koně domů přivedl? Vždyť sotva stojí a je jistě nemocný, i na děti se nemoc může přenést.
0: Ale Hemko nedbal. Nejprv ořezal koni kopyta, pořádně ho omyl a vyčistil senem, kopyta mu natřel olejem a lojem, aby se leskla a kůň najednou jakoby ožil. Začal hrabat kopyty a poprvé zaržal. Hemko mu přetřel oči bylinkami a ošetřoval ho, i když snad ani sám nevěřil, že z koníka může něco být. Vodil ho okolo domku, poklusávali a koník se za měsíc změnil k nepoznání. Jednou tak potká stařenku, která mu dala koně na jarmarku. Přišla jsi pro koníka? Já ti ho už naspátek nedám. Starám se o něho líp než o svoje koně.
1: Kůň patří tobě, nemusíš se bát. Přinesla jsem ti jen pár zlatých, abys měl za co koupit koni krmivo a podívat se, jestli si nezapomněl splnit to, oč jsem tě požádala.
0: Kůň zanedlouho patřil k rodině. Nejvíc si ho oblíbila malá Káli. Denně byla u koníka v mašteli, čistila ho, krmila a napájela. Neusnula, dokud koníka nepohladila. Ale ta plynula a Káli vyrostla v krasavici. Byla tak krásná, že krásnější Hemko nikdy na světě neviděl. Jednou se všichni vypravili na jarmark a Káli zůstala doma sama. Vypravila se obstarat koníka. I on už byl tak krásný, že by samotný král na něm jistě rád jezdil. Když se na svého koníka Káli zblízka podívala, objevila na jeho čele zlatou hvězdičku, která se tak rozzářila, že celou maštal naplnila světlem. A tehdy koník promluvil lidským hlasem. Káli, ty moje nejmilejší, už si mě skoro vysvobodila z prokletí. Poslední 3 měsíce a budu svobodný. Jsem princ a jmenuji se Rodo. Čarodějnice mě zaklela do podoby koně a tvůj otec mě zachránil a ty mě vysvobodíš. Moje matka je zakletá ve stařenu a otec v zámku skameněl i se svými sluhy. A já bych ti teď rád ukázal svoji zemi, ale to ti povídám. Nesmíš se ani jednou ohlédnout dozadu a až se tvoji rodiče z jarmarku vrátí, nesmíš jim prozradit ani slovíčko z toho, co uvidíš. Když mě poslechneš, vysvobodíš celou naši rodinu, já si tě vezmu za ženu a tvému otci dám tolik peněz, že nebude muset s koňmi handlovat. Káli slíbila, vsedla na koně, ale on místo, aby se rozběhl, vznesl se do vzduchu. Letěli, letěli, až vidí zámek. Viděli z výšky i skamenělého krále a jeho sluhy. Za chvilku se ale vrátili zpátky do maštale. Když se starý koňský handlíř vrátil z jarmarku a šel povodit Bělouše kolem domku, potkal opět tu starou babičku. Dala mu zase peníze a navíc úkol.
1: Jdi zítra na jarmark a kup tam ten nejkrásnější kočár, který na trhu bude.
0: Handlíř Hemko se na nic nevyptával a jak stařenka chtěla, tak udělal. Když ráno Káli přišla k Běloušovi, stál před ní místo koníka krásný mládenec. Byl oblečený do šatů, jaké nosí princové. Teď jdi a zavolej otce Káli. Otec přišel do maštale a nechtěl ani věřit vlastním očím. A než stačil uvěřit, vedle prince stála stařenka, která mu tenkrát Bělouše dala. Ale to už nebyla stařenka, ale královna v krásných vyšívaných šatech. Nasedli do kočáru a jeli ke královskému zámku, kde už i všichni skamenělí obžili. A byla svatba, jak se na prince sluší, a Káli se stala princovou ženou. A její otec, koňský handlíř Hemko, svěřili mu královské maštale a všechny krásné koně. A Hemko byl šťastný, i když musel zanechat milované volnosti a cikánský ohníček si v komnatách také rozdělat nemohl. Ale zbytek Kálinných sourozenců na zámku nezůstal. Už nedlouho po velké svatbě se cítili jako uškrcení krásnými šaty, jako kdyby měli příliš utažené šněrovací boty. Co je to bohatství proti volnosti, zelené trávě a večernímu posezení pod hvězdami? Touha po svobodném životě pro ně byla silnější než pohodlný život na královském zámku. Od té doby věděli, že samotné zlato a bohatství ještě neznamená štěstí. A co je tedy největší štěstí na světě? Zeptejte se Kálinných bratrů a sestr.

0: Začalo to vlastně takhle. Ráno ve středu šel nějaký pan Zachystal koupit stromeček se svým nezbedným synem Jakubem. V poledne se vrátil ten nešťastný pan Zachystal se stromkem, leč bez Jakuba. Myslím, že jsem Jakuba ztratil, řekl paní Zachystalové, ale prosím tě, nedívej se tak vyčítavě. K čemu je nám ten tvůj stromek, zlíkala paní Zachystalová, když tu nebude Jakub? Jakube, Jakube, jak se ti to mohlo stát, ztratit Jakuba? Já jsem byl na letišti, řekl pan Zachystal, a on byl tryskové letadlo, ale neměli jsme radar. Nebyl jsem já mateřská loď, ale... Já byl mateřská loď, Bětko, dobře mi tak. Ty jsi byl mateřská loď, Jakube, a já jsem matka, řekla na to paní Zachystalová a poplakala celý vánoční stromek. Stromek se napřímil a ještě víc zezelenal. Pak šli Zachystalovi k telefonu a stále bylo slyšet jen samé Jakub, Jakube s Jakubem, Jakuba, Jakubovi a jednou dokonce Jakubek. No tak teď aspoň víte, děti, co se doma stane, když se ztratíte. Ztrácejte se proto jen v nejnutnějších případech. A teď bude vlastně celé to povídání o tom, co se dalo s Jakubem ve středu 24. prosince roku, já už nevím kterého, ale není to ani tak moc dávno. Jakub byl tedy nejdříve tryskovým letadlem a dlouho udržoval spojení s mateřskou letadlovou lodí. Jakub byl jelen a mateřská loď veverka. Jelen, tady jelen, volám veverku, křičel Jakub, špatná viditelnost, podejte zprávu, kde jste, přepínám.
1: Veverka, tady veverka, volám jelena, odpovídá tatínek. Přileďte, je pro vás přichystán horký punč, nezakopněte v mlze, přepínám.
0: Trysková letadla nezakopávají, vy jeden veverko, vlastně tady jelen, jaké je moře, co bouře, přepínám.
1: Tady veverka, jelene, moře neklidné, na obzoru malý černý mráček, vypadá to na střední tajfun, vraťte se bez odmluv, jelene, je pro vás přichystán horký punč.
0: A tak zněla poslední odpověď mateřské letadlové lodi. Ale tu už asi tryskové letadlo nezachytilo, neboť v tom okamžiku Jakub uviděl pána s kaprem a ztratil spojení. Pán držel kapra pod paží a pod oběma byla černá velkoměstská louže pokrytá docela slabým ledovým škraloupem a krásnými prasklinkami. Ten kapr se na tu louži díval velice teskně a i na ten škraloup. I škraloup má cosi do sebe, říkal si ten kapr a otvíral pusu, že to vypadalo, jako by tomu pánovi spod paží zpíval starou jemnou píseň. Tu je Jakub oba předběhl, totiž toho pána i toho kapra, a řekl, pane, otočte si toho kapra k sobě, on vám chce něco povědět. Pán nečinil potíží a obrátil kapra hlavou k sobě. Kapr otevřel několikrát hubičku, ale docela na prázdno. Kde pak, povídá pán, tebe pustit nemohu, ty jsi polívkovej. Ha, ha, ha, kdo je polívkovej, ten má osud spečetěný, s osudem ani já nehnu, do osudu se nemíchám. Pane, řekl Jakub, tak aspoň ustupte od té louže, to přece nemůže ten kapr vydržet. On se vidí v té louži a jak mu asi chudákovi přitom je. Ale a co ty jsi takový lítostivý chlapečku, optal se pán, čím pak to? Protože mi je hned všechno líto, odpověděl Jakub, a naší mamince taky, ale u nás si i tatínek popláče. Jednou jsme plakali všichni tři. A bylo to hezké, zeptal se pán. No, moc hezké, řekl Jakub, ale ještě hezčí bylo, když jsme se všichni smáli. Jenže to jsme se smáli čtyři, i s kočkou Marunou. Kočky toho moc nenapláčou, pane, ale dají se rozesmát, pane, pojďte, rozesmějme kapra. Já už nevím,

0: kapři nemají paže, řekl pán. Pane, řekl zase Jakub, a je dobře být savcem, nebo je to otrava? No, to přijde na to, řekl na to pán smutně. A přitom bylo vidět, že si začíná rozmýšlet, jestli by toho kapra neměl opravdu pustit, jenže neměl kam. V tom si všiml, že Jakub je docela sám. Tak co, chlapečku, jak to, že jsi tak sám, řekl. Kam vlastně jdeš, ty odvážlivče? Pane, já byl tryskové letadlo, vysvětlil Jakub, a byla tma a mlha a já jsem ztratil spojení s mateřskou lodí. To byl tatínek a je taky Jakub. Tvoj tatínek je mateřská loď, podíval se pán. Můj byl strojvůdcem. Jo, pane, to jste to měl lepší, řekl Jakub. A vozil vás? No, vozil, řekl pán, tak vzpomínkově. Vozil, vozil. A zas jako by chtěl toho kapra pustit. Pane, řekl vážně Jakub, já jsem se asi ztratil. Tak žerty stranou, to říká naše maminka, ona to říká pořád. Pane, nevíte, co to znamená žerty stranou? No to znamená, řekl pán, že život není žádná psina. Pane, to neříkejte, pravil Jakub, všude se užije legrace. Ha, a pořád. Myslíš, řekl pán a v tom mu kapr vyklouzl spod paží a pleskl sebou na chodník a pán ho dost dlouho chytal na ulici. Nakonec ho uchopil za ocasní ploutev. Pane, děte ho raději hodit do vody, vykřikl Jakub. A žerty stranou. Di už, řekl pán. Nemohu se starat o kapra a ještě o tebe. Mám dost kapra. Víš, kde bydlíš?
1: Nevím, řekl Jakub, ale věděl to.
0: Já bych taky rád někdy nevěděl, kde bydlím, povídá pán. Ale vím to a nesu tam teď kapra. Já vím, kde bydlím.
1: Tak naschledanou, řekl Jakub, a napuste mu hodně vody. A kdybyste šel kolem Vltavy, tak ho tam upustíte jakože nerad. Moc vás prosím, umíte to udělat jakože nerad?
0: No, to trochu umím, řekl pán. A buď zdrav, milý chlapečku. A rozešli se, jeden vpravo, druhý vlevo. Nebo snad naopak? Ale kdo pak to už teď ví? Nakonec ten Jakub došel až na Václavské náměstí, ale to nebylo tak daleko, když se ztratil na Můstku. Dal si ruce do kapes zimníčku a pískal si. Nelal si samou loknu. Ano, tohle si pískal. A musím na něj prozradit, že si nedělal docela žádnou starost, ani docela malou starostičku a ani ten nejmenší zármutek neměl. Hleděl směle kupředu, ale už nebyl tryskové letadlo. Řekl si, že bude teď na chvilku obyčejný Jakub, než ho zase něco napadne. Ovšem, když si člověk myslí, že celý svět je jeho, tu se vždycky něco stane, aby si uvědomil, že svět je všech. Najednou se totiž před Jakubem otevřela země. A to přímo na Václavském náměstí. Zdvihla se před ním zvolna dvě veliká plechová křídla podzemního výtahu a ze země vyplul na povrch chodníku zarostlý člověk v gumové zástěře. No, povídá si Jakub, tak tohle je čert. Kdo pak by bydlil pod zemí a ještě k tomu v gumové zástěře? Čerti mají přece gumové zástěry, aby se jim při pečení nic nestalo. Díval se jako přimrazený, možná, že ho skutečně trochu přimrazilo, protože začínal být docela pěkný mrazík. A ten člověk v zástěře se taky koukal, měl velké bledě modré oči, spíše andělské než čertovské. Pane, povídá Jakub, já se vás nebojím. Ale vůbec se vás nebojím. A jestli chcete, tak si na vás dupnu.
2: No, dupni si, povídá čert, ale jenom jednou, protože nemá moc času.
0: Jakub si dupl a čert skrotl. Pane, povídá Jakub, nemůžete mě vzít na chvilku do pekla? Ovšem, jenom na chvilku, protože já pak musím domů a nic vám nemohu podepsat, já ještě neumím psát.
2: Očkej, jen co, vyvalím sudy, řekl čert, pak pojedeme dolů do pekla. a začal vyvalovat sudy. Dunělo to pekelně a Jakub se bál a začal litovat, že se do toho pekla tak sám přihlásil.

0: jsem udělal pěknou hloupost, říkal si potichu, to tedy žerty stranou. Přitom se rozpomínal, že se čerti mají chytře šidit, jenže na nic nepřišel, sudy duněly a Jakub se vůbec netěšil do pekla. No někdo se tam těší, někdo ne, každý jsme jiný. Ovšem, Jakub nepřišel na žádné šidítko. Ostatně do toho pekla trochu chtěl. Taky se někdy stává, že někdy někdo něco chce i nechce zároveň. Pak už záleží na tom, co řekne čert.
1: Tak jedem,
0: řekl čert a jeli. Křídla plechového poklopu se nad nimi pomalu zavřela a oni s podivným hučením zvolna sjížděli do hlubin. Tma byla růžová. Růžová tma je náhodou někdy tuze strašidelná. Jak vám mám říkat? Optal se Jakub. Čerte nebo pane čert?
1: Říkej mi ty ďáble, odvětil muž zástěře. Mě tak říkají. A ještě mi říkají prostě ďáble.
0: Dobrá, ty ďáble, řekl Jakub a viděl, že je zle a že je zle a že žerty stranou. Peklo vonělo, jako když Jakubův slovácký dědeček otvírá demižon. Čerti se pokotníky brodili v červeném moku, ale nevadilo jim to. Měli gumové holinky a zástěry a černými gumovými hadicemi přelévali červenou tekutinu do velikých sudů. To v těch sudech máte krev, ty ďáble? Optal se Jakub.
1: Ano, pravil ďábel, máme tam krev a už ji nemůžeme ani vidět. Pil jsi už někdy krev?
0: Nepil, řekl Jakub, a nechci, ty ďáble. Nebo musím?
1: Jen si dej, řekl čert, ale nemoc. Uvidíš, jaká je dobrá.
0: A kde mučíte, ty ďáble? Ptal se Jakub.
1: No, zas jinde, řekl čert a dobrácky mu podal skleničku krve, ale neplnou.
0: Jakub se napil a zase mu bylo, jako když mu dědeček ze Slovácka dával ochutnat víno, ale ano, to bylo tenkrát bílé. Kde napichujete, řekl. Někde přece musíte napichovat.
1: Tam bych ti ani neradil, povídá ďábel. On je tam řev a ty bys litoval a my bychom tě museli taky napíchnout.
0: Je, to vy napichujete za litování, řekl Jakub a dostal strach, poněvadž byl lítostivý a měl ještě lítostivější maminku. Srdci mu vstoupili do očí. Ale v tom růžovém příšeří to naštěstí nemohlo být vidět. A v tom pocítil, že musí zaspívat písničku o pekle. A tak se mu udělalo jaksi nebojácno. Svolejte všechny ďábly, řekl čertovi, já bych vám zaspíval. Čertice tu nemáte? Nakonec zavolali i čertici, seděla v maličké kanceláři a něco tam zapisovala. Přibrodila se k Jakubovi krví a ostatní čerti posedali na sudy a Jakub jim zaspíval píseň o pekle. Ach vy čerti, proč trápíte lidi, oje, oje. Ach vy lidi, proč trápíte kapry, oje, oje. Proč se všichni tak trápíme, oje, oje. Proč jeden druhého jíme, oje, oje, oje. No je, no, to už ho nic nenapadlo. A tak mi to zaspíval ještě jednou, ale trošičku jinak a bylo mu čím dál tím víc nebojácno. Čertice se ho optala, nechceli housku se šunkou, ale Jakub řekl, že nemá hlad, protože se mu nějak jako nechtělo v pekle jíst. A řekl si pro sebe, že Bůh ví, z čeho ta šunka je. A teď mě vyveď zase pěkně ven, ty ďáble, řekl svému čertovi tvrdě. A všichni čerti se rozchechtali. No a čerti vypadali slušně. Kopita měli v gumových holinkách. No vůbec bylo v pekle pěkně, ale chladno. Není tu nějaký malý čertík? Zeptal se Jakub. Že bych si s ním trochu hrál? To bych tu možná ještě chvilku zůstal. Možná, že bych tu zůstal i dost dlouho, kdyby přišel nějaký malý čertík nebo malá čertice.
1: Chtěl jsi ven? Diven, řekl ďábel. Můžeš si na nás ještě jednou dupnout, jestli chceš. Nechte ho dupnout dvakrát, řekla ďáblice. Jakub si tedy dupl dvakrát a čerti úplně stuhli. Pak vyjel výtahem na Václavské náměstí a bylo mu krásně jako každému, kdo vyvázne z pekla. Obloha byla ještě jasná, ale podvečer visel nad městem jako fialové stínítko.

0: 따졸더. 따졸더. 따지!
1: co zase, co mě rušíš?
0: Hele, co je to meta?
1: Co, počkej. Člověk si ani nemůže trochu v klidu zapřemýšlet. Co chceš vědět?
0: Ptám se, co je to meta?
1: Neříká se to meta, nýbrž kometa. To je taková rozcuchaná hvězda, která se občas prohání s prskajícím ohonem po bání nebeské. Víš, jak je to v té básničce? Na obloze kometa nebe chvostem zametá. Nebo jak je to v té básničce?
0: Taťuldo, ty mi nerozumíš. Já tady čtu, že jenom vytrvalost nám pomůže dosáhnout kýžené mety. A to přece nemá si žádnou vlasaticí nic společného. Rozumíš, co je to meta?
1: Jo, meta.
0: Meta, no, meta.
1: Meta, no tak to řeknu. To je přeci úžasně jednoduchá věc, meta, že ano.
0: No ano, meta, co to je?
1: Meta?
0: No meta.
1: Ty to nevíš?
0: No nevím, proto se tě ptám.
1: No to je správný, že se mě ptáš na nejasnosti, které tě v životě obklopují, že ano.
0: Co je to meta?
1: Víš, to je dobře.
0: Co to je meta, se ptám?
1: Já vím, že se ptáš, co je to meta. Jo, meta, chceš vědět, co je meta?
0: Ano, meta.
1: No tak, co pořád unavuješ, tak si najdu naučnej slovník. No, vidíš, tam se poučím a neotravuji starostmi drceného otecka, že ano?
0: Jo, promiň, já jsem si nevšiml, že seš drcenej starostmi. To je... Jsi mohl myslet, že to takhle dopadne. Merunka, metoděj. Tady, meta, dvojtečka. Vytčený cíl nebo ve sportu čára, kde začíná nebo končí závod.
1: No tak vidíš, meta, vytčená čára, no. Neříkal jsem to?
0: Ani jsem si nějak nevšiml.
1: No protože nedáváš pozor, co ti říkám, abych ti to blíže vysvětlil. Ty jsi mě například tak dlouho jak si otravoval, až jsem ti koupil koloběžku, no a tím vpádem si dosáhl kýžené mety. Už rozumíš?
0: Jak to?
1: No, hele, uveď nějaký podobný příklad.
0: Ano, teď tu koloběžku musím opravit tak, aby jezdila, čímž dosáhnu kýženého cíle.
1: Cože?
0: No.
1: Urvaj si, jak to, že ji musíš opravit. Proč opravovat novou koloběžku?
0: Protože jak si pozbyla své vzhledové dokonalosti.
1: Cože?
0: Nemluvě už o schopnosti jezdit.
1: Co jsi s ní proved? Taková krásná červená koloběžka. Hned mi ji ukáž.
0: Tak se podívej. Tady je.
1: Cože? Tahle ta hromada trubek a drátů, to že je koloběžka? Tohle to? Šmankoté?
0: No teď to zrovna jako koloběžka nevypadá, ale to se vytříbí.
1: Já jak chceš z téhle hromady šrotu něco vytříbit? Jak se ti to stalo?
0: A to je dlouhá historie, víš, na počátku byla velká cena.
1: No to byla, koloběžka stála přes 300.
0: Tak to nemyslím, jde o velkou cenu srpečku.
1: Jde o čeho?
0: O velkou cenu srpečku, neboli hlubočepský okruh, rychlostní závod koloběžek.
1: Tak tohle ty děláš. Jezdíš velkou cenu a teď máš koloběžku, která má malou cenu, neboli cenu skoro vůbec žádnou.
0: Kdyby jsi to dal vysvětlit, vždyť jsem byl horký favorit.
1: Co jsi byl horký?
0: Přece favorit. Měl jsem největší naději to vyhrát. Kdybys viděl, jak jsem měl báječně seřízený stroj.
1: Opravdu, něco tak báječně seřízeného jsem ještě neudělal.
0: Ale jen ten, já ten závod opravdu musel jet. První cenu věnoval Karlík Vonásku, byla to deska s Matuškou.
1: Tak si teď můžeš jít za Matuškou a ti koupí novou koloběžku.
0: Tati, ty vůbec nemáš pochopení pro sportovní zápolení.
1: Hele, o sportovním zápolení, prosím, to jsem ochoten, tadyhle, žano, ztratit slovo. Ale ne o velké ceně Matuškových, Valdemarových, Hlubočem, nebo čeho.
0: Velká cena srpečku.
1: No tak, srpečku.
0: To trať vedla čtyřikrát kolem samoobsluhy.
1: No prosím, krouží čtyřikrát kolem, na to tě už je. A když tam máš jít jenom jednou pro mlíko, nevíš, jak se vymluvit.
0: Na startu nás bylo tolik, že se museli jen vyřazovací závody.
1: No, koukám. A někdo ti takhle vyřadil koloběžku.
0: Ale kde pak? V těch jsem se hladce kvalifikoval do finále. Tati, já to jel, jak Mike Hailwood.
1: Kdo to je?
0: A to ty asi nebudeš znát.
1: No, nebudeš znát. Jakej kluk od vás ze školy, kdo jiný? A co bylo dál?
0: Pak se jelo to finále.
1: Jaký to finále?
0: Finále, no vyrazil jsem od startu jako raketa. Hned první zatáčce jsem se dostal do čela a vedla si o 10 metrů, jo. Za mnou se řítilo početné pole jezdců a paní Zelinářka...
1: Počkej. Paní Zelinářka na koloběžce?
0: Ale kdybys mě nechala skavě domluvit, paní Zelinářka šla právě přes ulici s lískou Rajčar v ruce.
1: Urvajs, nepřej si mě. Jestli na tebe bude paní Zelinářka žalovat...
0: Proč by žalovala na mě? Tu přece porazil Franta Škobrhej.
1: Urvajs, a ty jsi toho nebyl?
0: Co pak jsem měl čase zdržovat, táťuldo? Přece jsem si musel držet místo před zle na mne dotírajícím Johnny Piggywisem.
1: A pak si vyrobil z koloběžky drátěný hlavolám?
0: Kdepak, to až potom. Mému tempu, rozumíš, stačil jedině Piggywise, ale měl kolizi s vomáčkou, s psem Malíkem.
1: Kolizi?
0: Simano.
1: S ním měl?
0: Simano.
1: Co je to?
0: No nabral ho předním kolem a málem ho kousl.
1: Piggywise?
0: Ale ne, Alík Piggywise. Tak mi odpadl nejvážnější soupeř a já jsem jel už ve čtvrtém kole nikým neohrožován jako první do cíle. No a pak se to stalo.
1: Co se stalo?
0: Piggywisův kamarád měl zlost, že vyhraju.
1: Jo.
0: Tak si proti mě stoupil.
1: A ty jsi ho porazil.
0: A ne, a ukázal mi, že mám jet do ulice doprava.
1: A ty jsi tam nejel.
0: Právě, že jel. Ale ona tam žádná ulice nebyla.
1: Cože?
0: Tam byla vrata do průjezdu.
1: Ojejeje.
0: Podejdeje. V průjezdu zrovna skládali maso.
1: Maso říkáš?
0: Simano.
1: No podle toho, jak ta koloběžka vypadá, musela na ní spadnout půlka bizóna.
0: Nespadlo na ní nic, ale já jsem v té rychlosti trošku drcel do bedniček s uzenářskými výrobky.
1: A ono se to vysypalo, jo?
0: Správně, taťuldo. Přes tlačenky jsem ještě jakž takž přejel.
1: Je.
0: Ale na klobásách jsem dostal smyk. A vletěl jsem rovnou do kola točeného salámu.
1: Ale Urvajs, to mi nepovídej. Otočený salám si přece takhle nemohl koloběžku rozbít.
0: To ne, ale ten salám se do ní tak zapletl, že jsme ji museli poněkud rozmontovat, abychom salám při vyprošťování příliš nepoškodili.
1: Poněkud jste koloběžku rozebrali na cucky, ale za to si můžeš sám, Urvajs. A dobře ti tak.
0: Juldo, snad mi to nepřeješ.
1: A přeju, abys věděl, a přeju. Co pak se s koloběžkou pořádají závody na ulici? Kde jezdí auta a autobusy? Kolikrát jsem ti říkal, jak je to nebezpečné? Tohle ještě dopadlo, chlapče, moc dobře.
0: Jo, dopadlo. Někde jsem v tom montovacím zmatku přišel o zadní kolečko.
1: To je jen dobře. Alespoň si teď budeš pamatovat naučení. S koloběžkou na veřejné ulici nejezdí a nezávodí ten, kdo pamatuje na zadní kolečka.

0: pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Haha, řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: tati, pospěš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to by si směl radši sednout, Hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselý nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No, prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy nějaký...
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků, to jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: Je to jako... Jak si jim?
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale Hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no. Co bych neměl?
0: No, netváříš se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radosti plesám. Já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem, když si teď pomyslím, jak já bych to jenom herna z čarta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když, jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál...
1: Ale gramofon, co pak? Gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: A dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že taťuldo...
1: Poslíš Hurvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času, jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně? A jak si to, taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapený.
0: Těprsk, mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, Žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangode, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tati. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

staví psi plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka

0: postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel, kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl, postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít i každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo by ten plot chtěl.
1: Jak Trautenberg otrávil strakatou kozu. Přišli z kostela, kde si před oltářem slíbili lásku a věrnost až do hrobu tmavého, jakož i dobré i zlé spolu snášeti. Usadili se v tom vyštafírovaném výměnku, Anče jako růžička, Kuba jako kocour u smetany, a začali si zařizovat hospodářství. Ze všeho nejdřív koupili na jarmarce kozu. Rohatou, strakatou, Lízinka ji pojmenovali. A že ji Anče od podzimu do jara podstrojovala a Kuba od jara do podzimu vodil na pastvu, měli od ní mléka, že by je mohli prodávat.
2: Kde pak prodávat? Co nevypijem, zůstane na tvaroch. Co zbyde z tvarohu, bude na homolky a smetanu z raního dojení uskládám na sýr. Však ponikelská bába dobře říká, že kozí mlíko a všechno, co z něj pochází, dává člověku zdraví a sílu.
1: Za to Trautenbergovi byla koza trnem v patě, solí v oku. A vůbec měl na ní spadeno od samého začátku. Ono bylo taky proč. Příkladně ráno se probudí, tedy spíš k polednímu. A Kuba nikde.
3: Kubo, oblíkat. Himmelaudon, mám pro tebe poslat kočár?
2: Uctivé dobré jitro, milost pane. Kubíček šel s Lízinkou na pastvu. Já vám pošlu hajnýho.
3: Jo, tak on Kubíček je tady pro Lízinku. Himmelhergott.
2: Hajnej má ruce breptavý a všechno mu trvá dvakrát. Ale alespoň bude od Trautenberga chvíli pokoj.
1: A nebo večer. Klekání odzvonili a večeře nikde.
2: Hned, milost pane, už to bude. Jen co podojím Lízinku.
3: Krucajs element, kdo je tu přednější? Já nebo koza? Teď lítají kolem kozy, za chvilku se zmůžou na krávu a nakonec jim budu sloužit já. Hajnej!
4: Už letím. Milost pane, to je novina. Lízinka bude mít kůzlátka, pěkně prosím.
3: Himmel, Herrgott, Donnerwetter, ještě jednou uslyším o ty krucajc koze a bude secakra malér. Přines mi knížku o bylinách.
1: Teprve teď si Hajný všiml, že Trautenberg je v obličeji chvílemi žlutý, to od závisti, chvílemi rudne až fialový, to od vzteku. Ale že je duše soucitná a člověk udělající, povídá, jestli milost pánovi není akorát, skočím pro ponikelskou bábu kořenářku poníženě radím. Ta má v hlavě učenosti nad všecky doktory, i krakonoš k ní chodí pro hojivý masti.
3: Řekl jsem knížku, tak půjdeš pro knížku. Až budu chtít bábu, půjdeš pro bábu. Už ať jsi tady, ať mi nikdo neruší.
1: Hajný s tlustým herbářem byl zpátky jako na obrtlíku. Trautenberg obrací stránku za stránkou, prohlíží bylinky, čte a nestačí se divit.
3: To by jeden nevěřil, jak málo je těch kytek jedovatých. Blín, bole hlav. Krabatice mámiva. To jsou jména. Vraní oko. Jedovaté pouze bobule. Bobule. Ty budou až na podzim. Tak musí stačit ty tři. Blín, bole, hlav, krabatice, mámivá. Já vám dám kůzlátka.
2: Všichni ještě spali, když se Trautenberg vyplížil jako duch ze staviny. Ne, že by byl ranní ptáče, ale tolik věděl, že bylinky se musí trhat za rosy, jinak ztratí účinnost.
1: Ale musí se také vědět, kde je hledat. Trautenberg přešel jednu louku, druhou a nic. Škrábe se do kopce, funí, záda ho bolí od samého ohýbání a tak si nevšiml, že nad ním už hodnou chvíli krouží Krakonošova sojka. Ta si krk může ukroutit nad tou záhadou a tak frrr ke Krakonošovi.
5: Trautenberg, že se dal na bylinkaření, to zas obmyšlí nějaké neřádstvo, jinak by ho takhle časně nedostal z postele párem koní. Tak se na to podíváme.
2: Přiloží hůl tenkým koncem k oku a má Trautenberga jako na dlani. Ten zrovna utrhl jednu bylinku. Koukne do herbáře a už jí rve plnými hrstmi.
5: Aha, žádné bylinky, jedovaté bejlí.
1: Trautenberg už má nůši k prasknutí. Blín, bolehlav, i tu krabatici mámivou našel. A jak je uondaný z toho vstávání, hledání a ohýbání, ještě k tomu nalačno, svalí se podšípkový keř a v tu ránu spí. Kanon by ho neprobudil. Krakonoš mávne holí, nůže se zvedne, letí, cestou z ní padá blín, bolehlav i krabatice mámivá.
2: A Krakonoš do ní ukládá ty nejvoňavější bylinky, co mu na zahrádce rostou a které dávají sílu a zdraví každému živému tvoru.
1: Lízinka se prochází po dvorku.
2: Pomalu, důstojně, jak se na budoucí matku sluší.
1: A Trautenberg už strká ruku do nůše, že tu krucaj z kozu pěkně nakrmí, když v tom Trautenberg tak uskočil za roh, vyjde z chlívka hajný. Vykydáno, podestláno, Lízinka si může schrupnout.
2: Nejdřív se musí najíst. Udělala jsem jí teplý pití s ovesným šrotem. Kdo pak ví, kolik těch maličkých v bříšku krmí?
1: Trautenberka může čert vzít. Lízinka se musí najíst. Ale aby se někdo postaral o jeho snídani, to ne. Ke všemu se všichni kolem té potvory motají. Jak se k ní má s tím svým krmením dostat? Ale už mu to v hlavě šrotuje. Strčil pytel s bylinkami do křoví a jako by se vracel z procházky. Milost, pane, s úctivým dovolením poníženě se ptám, byl vám ten herbář co platný?
3: Ale s tím si můžeš akorát zatopit, takové bylinky tady vůbec nerostou.
2: Ono se taky, milost, pane, musí umět hledat. Bylinkařit to není jako trhat housatům kopřivy.
3: Nech si svý rozum a koukej, ať je snídaně na stole. A ty, hajnej, marš do revíru. Máme tam škodnou. Kubo, ty taky.
6: Co by ve vašem revíru dělala škodná? Vždyť by se tam neuživila, člověk tam nevidí živáčka.
3: Neodmlouvat, hledat.
1: Bodejť, že si Trautenberg škodnou vymyslel, aby dostal hajného a Kubu z domu. Jestli se k té koze nedostane co nejdřív, bylinky ztratí všechnu účinnost. Ještě je tu ale Anče. No, však už ví, jak si poradí.
3: Pomoc! Pomoc, Anče!
2: Milost, pane, co se vám stalo?
3: Ale zakop se, moty tvoje necky, a Zlomil jsem si nohu. A to je bolest, to je bolest.
2: Doběhnu pro kováře. Ten je na zlomeniny mistr.
3: Třeba je to jen odražené maso, nebo natažená šlacha. Skoč k bábě pro mazání.
2: Milost pane, já mám mazání na všechny pády a potřebnosti. A taky oběd na plotně.
1: Jenže Trautenberg chce mazání od báby, i kdyby se měl oběd spálit na trout. Stejně prý při té bolesti nemá na jídlo pomyšlení.
2: Anče si řekla, že je lepší milost pánovi neodmlouvat. Je to jeho oběd. Tak odstavila hrnce z plotny a spěchala pro mazání.
1: Ale jen zmizela za kopcem, Trautenberg vyskočil jako jelen, vytáhl nůž ze křoví a šup do chlívka.
3: Na, koza, na, no, no, tak, no, no, no, tak, tak, tak, spolkni to, no tak. A ještě tuhle bylinku, no, vidíš, no, tak, a tuhle, no, no, že to spapám sám, no tak, no, no, no, no, a poslední, tak, dobré zažití ty. Lízinko.
1: Kuba s Hajným chodí po Trautenbergově revíru, štourají do děr, kde by se mohla skrývat kuna. Nakukují dohromad klestí a dříví.
5: Snad nehledáte poklad.
1: Kde pak poklad? Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. To náš milost pán si vzal do hlavy, že máme v revíru škodnou.
6: A nikdo mu nevymluví, že by se tady ani neuživil.
5: Jen jestli tu škodnou nemáte ve stavení, ale abyste se netrmáceli zbytečně, tady máte pošňupečku a ty, Hajnej, něco do fajfky.
1: Uctivě děkuju.
6: Děkujeme.
1: Je.
6: To je síla.
1: Jen mi nejde na rozum. Jak to jemnost pán Krakonoš myslel s tou škodnou, že byt chor?
6: To by Anče už dávno poznala, že jí někdo chodí na vajíčka. Má je spočítaný jako milost pán Krejcary. A pojďte, my se už hladem dělají mžitky.
1: Je to pravda.
6: Je to pravda.
1: A jak si to metou od lesa ke stavení, srazí se s Ančí u branky. Udýchaná, v ruce košík plný masí, mazání, lahviček, koření. Ale než se stačili vyptat, k čemu to všechno?
2: Mankote, lízinka.
1: Anče vrazila košík Kubovi a rozběhla se ke chlívku.
2: Lízinko. Ty jsi pospíšila. Kubo, Hajnej, podívejte, máme 3 kůzlátka. 3 kůzlátka nám dala naše Lízinka.
4: I požehnej pámu, ať se mají k světu.
6: Pámu požehnej, to jim budeme muset udělat větší chlívek.
2: Radovali se, smáli, halasili kolem chlívka, až to vzbudilo Trautenberga, který se potom trmácení svalil do křesla a usnul jako špalek.
3: Himmel, Herrgott, co je to za kravál?
1: Milost pane, poníženě, prosím, ráčeji se obtěžovat do chlívka. Lízinka má 3 kuzátka a všechny 3 strakáčci. Celá Lízinka. Trautenbergovi se z toho kozího nadělení zatočila hlava, dech se zadrhl a už by padl do křesla, kdyby v něm... Kdyby v něm neseděl Krakonoš.
5: Tak jak pak se ti líbí strakáčci, Trautenbergu? To víš, po těch tvých bylinkách musí být jako obrázky a porostou jako z vody.
3: Co je mě po nějakých kůzlatech? A jaký bylinky?
5: Jen se nevykrucuj. Já vím moc dobře, co jsi kde trhal a proč. A to ti povídám, jestli se na ty maličký jenom křivě podíváš, povím Aničce o tvých bylinkách a o tvým bylinkaření a moc bych se divil, kdyby ti nevyškrábala oči.
3: křivkami všechno překazí. Himmellauton Kruzeis!
4: Ze samého vsteku kopl do křesla, kde předtím seděl Krakonoš,
1: a narazil si palec. Tentokrát doopravdy a pořádně.
3: Hajnej, Kubo, pomoc! To je bolest, to je bolest! Anče, mazání!
2: Hned, milost pane, jen co se strakáčci napijou.
3: Strakáčci si pijou a já tady umírám. Kruci Himmel, co je to za moresy?
1: Ale podle jakých moresů chtěl nakrmit Lízinku jedovatým bílým, aby se ti strakáčci vůbec nenarodili, tomu na mysl nepřišlo. A ta jeho bolest, to je za všechno tuze malá oplátka. Za jedno ouvej nestojí.
2: Svět sice není tak úplně spravedlivě zařízený, ale pořád ještě platí, že zlí úmysly mívají špatný konce. Alespoň u nás na Krkonoších.

0: Jablíčku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé? Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak
2: to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Spravedlivý chléb. Za těch dávných časů, kdy pohádky ještě nebyly pohádkami, protože se stávalo, co se dnes nestává, žili byli dva bratři. Ztratili otce, ztratili matku a po rodičích jim zůstala jen stářím nachýlená chaloupka a zahrádka bez plotu nevětší nežli dlaň. V té zahrádce však rostla jabloň, statná a košatá, a jednou z jara rozkvetla a květy měla velké jako pivoňky a sladce voněla a celý den zpívala bzukotem včel. Když květy opadaly, šel jablonice k duhu teplý letní čas s vlahými deštíky i chladnou raní rosou. Jablíčka se nalévala, s nastávajícím podzimem zlátla i červenala a den ze dne byla lákavější, jako by přímo vybízela k nakousnutí. Starší bratr se začal o úrodu strachovat.
1: Poslyš,
0: povídá mladšímu,
1: budeme muset tu naši jabloň hlídat. Kdo tudy přejde, dělá si laskominy. A jablka si spolu rozdělíme už na stromě. Z té polovičky koruny, která je blíž k chalupě, budu česat já. Z té druhé, co je obrácená k cestě, si sklidíš ovoce ty. Ale poctivě ohlídat celý strom musí každý z nás.
0: Začali tedy bratři svou jabloňku hlídat. Jednoho dne, a doma byl zrovna ten starší, šli kolem dva stařečkové. Zastavili se, pochválili a pak se optali.
2: Zdali pak jsou ta jablíčka také tak dobrá, jak jsou na pohled krásná.
1: Kdo zaplatí, ochutná je,
0: odbyl stařečky starší bratr.
1: Zadarmo nedávám.
0: Stařečkové řekli, že o peníze nejde. Dohodli se tedy na ceně, starší bratr jim natřásl plnou mošnu jablek a všechny z větví obrácených k cestě. Na zítří zůstal doma mladší bratr. Den byl úmorně horký a když si chlapec všiml, že po cestě se blíží dva stařečkové, vyzval je, aby se posadili do stínu pod jabloní, že jim utrhne pár šťavnatých jablíček. Stařečkové s povděkem přijali a za chvilenku povídají.
2: Proč pak, synku, trháš jen z jedné části stromu? Vždyť zdá se, že ty haluze u chalupy jsou ještě obsypanější.
3: Jabloňku jsme si s bratrem rozdělili,
0: řekl chlapec.
3: A je to tak dobře. Aspoň vím, že dávám ze svého.
0: V tom okamžiku obloha potemněla. A blesk a hrom, jako by měl nastat konec světa. I uchýlili se všichni tři před bouří do chalupy. Brzy přiběhl domů také starší bratr, který toho dne pracoval u souseda na poli. Zle se zamračil, jakmile ve světnici spatřil pocestné a přestože hromobití neustávalo, mladší ho musel uprosit, aby stařečky nechal pod střechou až do rána. Když se starší bratr dost vyhněval, rozdělal chlapec oheň a dva vousatí starci s dvěma mládenci usedli k ohništi.
1: Kdybych měl z čeho dávat, nebyl bych skoupý,
0: řekl starší bratr na omluvu.
1: Ale sami vidíte, že třeme bídu s nouzí.
2: A co by si spřál, abys byl spokojený?
0: Zeptal se ho stařeček s bradou jako sníh.
1: Mít tak žírná pole, něco pro pšenku, něco pro kukuřici, pár pěkných volků ve dvoře. O, já už bych věděl, co s tím.
0: Zatoužil starší bratr.
2: A co bys rád ty, synku? Proč pak mlčíš?
0: Zeptal se mladšího bratra druhý stařeček, který měl bradu jako ze stříbra. Chlapec ostýchavě řekl.
3: Mně by stačila maličká chaloupka na břehu Dunaje a u ní loďka. Voda je jako oheň, buď dobrá nebo zlá. Chtěl bych být převozníkem a nikoho neodbít, i kdyby potřeboval převést o půlnoci a nikdy nepřeslechnout volání o pomoc.
0: Ráno se bratři probudili a viděli, že stařečkové jsou už na nohou, přichystaní k dalšímu putování.
2: Přijali jste nás pod svou střechu, když jsme byli v tísni,
0: řekli.
2: A teď se splní, co jste si přáli. Ty, starší, vyjdi ven, spatříš tam žírná pole i pěkný dvůr. Ty, mladší, se vypravíš s námi. U Dunaje najdeme, po čem si toužil, a cestou snad i přičinlivou nevěstu.
0: To bylo radosti a toho divení. V krásném dvoře stál pár silných voluků a nad chalupou, kam oko dohlédlo, se prostíraly širé lány, jen je začít sklízet. Starší bratr nevěděl, jak za to všechno poděkovat, ale ti dva stařečkové jenom řekli.
2: Užij si to ve zdraví, chlapče, a dobře si s tím poraď.
0: Tři poutníci už neměli k Dunaji daleko, když stařeček s bílou bradou odbočil náhle z přímé cesty a ten svou si jako ze stříbra mladšímu bratrovi povídá.
2: Nech nás konat, co uznáme za vhodné. Neboj se, my už poznáme, co se ti děje v duši.
0: V nejbližší vesnici, u první chalupy, zaklepali na dveře. Otevřel jim hospodář. Vlídně pozval pocestné dovnitř a zavolal ženu, ať chystá něco na stůl. Ve světnici se s matkou točila dcerka. Zdála se čiperná, jak mladá síkorka. Brzy se rozpředla beseda. A že ti dva staří vyprávět uměli, přisedly k ním i ženy. Čas pěkně plynul a tu v jedné odmlce stařečkové z čista jasna povídají.
2: Vy máte děvče na vdávání a my tuhle synka na ženění. Pro začátek

0: a jako by ho někdo zavolal, vstoupil v tom okamžiku do dveří sousedův syn. Zarazil se, když spatřil cizí tváře, a stařeček s bílou bradou mu hned na uvítanou řekl, jako by v něm četl.
1: Uhodl si, chlapče, přišli jsme požádat o hospodářovu dcerku. Chtěl by jí náš synek a chceš jí i ty. Ať tedy poví ona, koho si vybere.
0: Dívka zčervenala jako planý mák.
2: Líbí se mi oba, stařečku, a nevím honem, jak to udělat. Počkejte do rána. Možná, že se mi v noci bude snívat. Kdo mi v tom snu půjde za ženicha, toho si pak ráda vezmu.
1: Dobrá, děvenko,
0: řekl ten druhý stařeček.
1: Všichni se o tom přesvědčíme na vlastní oči. Ať chlapci sáhnou za opasek a každý zabodne do stolu svůj nůž. Koho ve snu uvidíš, toho nůž se přes noc zazelená.
0: Sousedův syn vytáhl spod opasku překrásný velký nůž s čepelí na tři palce širokou, vbodl ho do stolu a nůž stál rovně, jako by odtud právě vyrostl. Našemu chlapci chvíli trvalo, než se odvážil vytáhnout svůj malý nožík, koupený za krejcárek o pouti. Co mu však zbývalo? Zabodl ho do stolu a div se přitom hanbou nepropadl. Druhý den ráno všichni přispěchali, aby spatřili, co se přes noc stalo, a nechtěli svým očím věřit. Jeden z nožů, a byla to ta dětská hračka z pouti, se změnil v keřík vinné révy. Rukojeť se celá obalila listím a viselo z ní dokonce několik uzrálých hrozníčků. Kdo by se protivil takovému zázraku? Ještě týž večer se konala svatba, ne bohatá ani ne hlučná, za to však srdečná. A hned na zítří se oba mladí objali s rodiči a jak jim dobří stařečkové na rozloučenou poradili, vydali se nejkratší cestou k Dunaji. Tam na ně čekala malá, neobydlená chaloupka a na vodě ke kůlu přivázaná loďka. Čas plynul jako ta voda v řece. A dva bratři, řeklo by se dvě jablka z jedné halusky, žili, jak si sami poradili. Jednou o půlnoci se na Dunaji z ničeho nic strhla hotová čina. Tma byla černočerná, vichřice, liják, voda zdivočela.
1: Pomoc!
0: Zaznělo do noci. Převozník vyběhl z chalupy, odvázal loďku, rozbouřenými vlnami vesloval na druhý břeh a když nikoho nenašel a volání už neslyšel, vrátil se domů vysílený a nešťastný. V tom zase hlas a ještě druhý.
1: Pomoc! Zachraň nás, převozníku! Pomoc!
0: Převozník vyjel po druhé na bouřící řeku a znovu se vrátil s nepořízenou. Celý sklíčený řekl ženě.
3: Bojím se, že se ti lidé mou vinou utopili.
0: Dosedl na lavici a opět výkřiky.
3: Nevrátím se, dokud je nenajdu.
0: Řekl převozník ženě a vyplul na Dunaj po třetí. Po dlouhém hledání, sám si už málem zoufal, vylovil z vln dva muže a převezl je na břeh. Teprve v záři ohniště převozník vidí, div divoucí, že na těch ubožácích není nitka mokrá. Podívá se líp. Jsou najednou čilí jako dvě rybičky. Jeden má bílou bradu, druhý stříbrnou. Vždyť jsou to ti naši dobří stařečkové.
1: Nediv se, převozníku,
0: řekli s úsměvem.
1: Přišli jsme si vyzkoušet, zda u tebe sliby nejsou chyby.
0: To bylo radosti a toho divení. A že bylo o čem vyprávět?

0: sedli si k ohništi a rozprávěli do rozbřesku. A tu se stařičkové za nic na světě nedali víc zdržet.
1: Sluníčko vstalo po té čině jako omyté,
0: povídají.
1: A my máme před sebou ještě dost chození.
0: A byli ti tam, jen na třínožce u ohniště, po nich zůstal měšeček zlatých dukátů. Převozník s ženou se ani nestačili vzpamatovat, když na druhý den přiběhl starší bratr a sotva spustil, naříkal.
2: Schořel mi můj krásný dvůr. Rovnal jsem včera právě slámu do stohu a letos se urodilo, že jsem nevěděl, kam s ní. Když jdou kolem dva žebráci, takový třasořitkové, a abych prý jim dal něco k snědku. Povídám, ať mi pomůžou, však potom uvidím, kolik si vydělali a ještě jsem se tomu já, nešťastník, sám zasmál. Ti dva šli beze slova dál, jen zašli a stoh mi hoří. Čeleď a sousedi na poli. Zachraňoval jsem a nic nezachránil. Dvůr s celou úrodou je na popel. Zůstaly mi jenom holé lány.
0: Zalomil rukama.
2: Že já ty stařečky nepoznal. A ty si dej, bratře, pozor.
0: Převozník nechtěl staršímu bratrovi přitížit. A tak mlčel a raději nepřiznal, jak se to se stařečky zběhlo u nich. Jeho žena toho dne zadělávala na chléb. A tu ho něco napadlo. Vzal si ji stranou a řekl jí.
3: Než dáš chléb do pece, vlož do jednoho buchníku dukáty z toho měšce, co nám dobří stařečkové darovali. Bratrovi zítra dáme chléb na cestu a bude mu trochu pomoženo.
0: Žena umísila chléb z té nejbělejší mouky a do jednoho bochníku opravdu zapekla všechny zlaté dukáty. Bochník byl krásně vypečený a starší bratr si ho ráno s chutí uložil do mošny. Nedošel daleko a chléb ho najednou začal tížit, jako by měl v mošně kámen. I vyndal ho, obracel bochník sem a tam a zdál se mu jakýsi divný, snad nedopečený, proto je asi tak těžký. V tom okamžiku jel kolem sedlák s povozem.
4: Kmotře,
0: zavolal na něj převozníkův bratr.
4: Nevyměníš pytlík kukuřice za pěkný bochník chleba?
0: Sedlák zastavil, podíval se a viděl do zlatova vypečený chléb.
5: Proč ne?
0: Povídá a vyměnil bochník za kukuřici. Přijel domů a hned ukázal, že něco přivezl.
6: Ten chléb musí být vevnitř syrový.
0: Podivila se Selka, když vzala bochník do rukou.
6: To jsi nevšiml? Vždyť je těžký jako kus kamene.
0: A sedlák uznal, že žena má pravdu. V tu chvíli šel kolem sedlákova plotu potulní kovář.
5: Nepotřebujete, kmotře, přiostřit nože?
0: Zeptal se.
5: Přiostři,
0: povídá sedlák.
5: A dostaneš pěkný bochník chleba. Tady je, vidíš?
0: Kovářský se podíval a sliny se mu na ten krásný bochník zbíhaly. Přiostřil tedy nože, vzal si výslušku a šel. Došel za vesnici a mošnu měl těžkou, jako by v ní nesl kámen. I vyndal bochník z mošny, prohlédl ho ze všech stran a ten krásně vypečený chléb se mu přestal líbit. Kovářský mávl rukou a šel dál, však se toho chleba nějak zbaví. Přišel k přívozu, dal se naložit a když byli na druhém břehu, povídá.
7: Strýčku, já nemám čím bych zaplatil. Vy jste prý hodný a berete, co lidé mají. Vezměte si tenhle bochník chleba, na tom si pochutnáte.
0: A v tu chvíli je kovářský už z loďky venku. Převozník vidí krásně do zlatova vypečený chléb, zrovna jako by ho byla upekla jeho žena. Vrátí se, Vyjde na břeh, jde domů, položí chléb na stůl a úžaslá žena povídá.
6: Co jsi to přinesl? Vždyť tenhle bochník jsem včera sama mísila a sama pekla. A ty jsi ho ráno vlastníma rukama dal svému bratrovi na cestu.
0: Převozník vezme nůž, zakrojí, kůrčička chřupne, chléb zazvoní a v krásně vypečené střídce se lesknou zlaté dukáty. Tak se ten spravedlivý chléb s darem dvou stařičků vrátil, kam patřil. A že se to stalo tak dávno, milý přemilý, a že se to dnes už nestává, je myslím jenom škoda.

0: zasažen.
1: Piggy vtip.
2: Dva medvědi, otec a syn, jdou po ledovci. A syn se ptá:
1: Tati, nejsem medvěd brtník?
3: Ne, odpoví otec.
1: A tati, nejsem medvídek koala?
3: Ne, ty jsi lední medvěd, odpoví tatínek. A proč se vůbec tak hloupě ptáš?
1: Mně je totiž pořád zima.
4: Zapomněl jsi rukavice.
5: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl: Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl: Ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal, seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval: Jak můžeš ty, hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva.
4: No jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
5: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal seč mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl:
4: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli nahoněnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
5: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali: No, a jak se to hraje?
4: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
5: Jeden, dva, tři, počítali vlci. No, to je nás málo. Ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali: Kolo, mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác. A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka, ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl, ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
4: Stát, hloupí vlci.
5: Co zas? Zavrčeli vlci.
4: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
5: rozhodl beránek.
4: No jo, jak se to hraje?
5: Ptali se otrávení vlci.
4: Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl beránek, a pak mě budete hledat.
5: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku. To jsi ty, beránku? Ale beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
4: ale vlci mě honili.
5: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
4: Kde pak je beránek?
5: Ptali se vlci.
4: Tady, tady je,
5: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes máme ve studiu Hanku Kynichovou a překvapení.
2: A já vám hned, milé děti, řeknu, co to překvapení je. Kromě Piggyho je ve studiu také Sašenka a...
3: Sofinka.
2: A Sofinka. Jsou to moje holky a ty dneska budou společně s námi i s vámi cvičit. No, my tak ze začátku budeme trošku možná zpívat. Naučíme se text lidové písničky, kterou určitě znáte, a pustíme se do toho hned teď. Piggy, začneš?
0: Já možná začnu někde úplně.
2: Tak jinou to oni ti zvolím.
0: Víš co?
2: Ne.
0: Možná, že by bylo dobré, kdyby nám Sašenka se Sofinkou dali tu tónínu.
2: Tak holky.
0: Od které se to zpívá.
2: Takže 3, 2, 1, teď.

0: Co jsou to ty rýnský, víš? To jsou asi penízky.
1: To jsou asi penízky, ale já jsem Piggy tolik ani nepřemýšlela o textu. Já jsem spíš přemýšlela o tom, jaký typ pohybu zvolím a napadl mě pochod. Tak co kdybychom teďka děti jak vojáci šlapali pravá, levá, pravá, levá. No holkám, mým se tady moc nechce. Já věřím, že vy děti doma cvičíte. A my tady za toho pochodu si dáme ještě jednou slova.
0: Takže děti uslyší i dupání.
1: A pořádně budeme holky dupat. 3, 2, vy děti doma pořádně zadupejte taky a začínáme teď.

0: udělalo bác. A na bác všechny děti lehněte na zem. Holky ve studiu už také leží.
1: Jako to rozlámané kolo.
0: Jako to rozlámané kolo. Piggy, šup na zem, kopítka nahoru. Kopítka.
1: Já se klepu jak brouček, víš, jak nemůžeš stát.
0: Klepeme děti nohama, rukama, ležíme na zádech a ještě chvilinku vyskočíme nahoru. Holky, kluci, teď. Piggy, no taky se zdvihni ze země. Je, toto trvá, toto trvá. Už je nahoře, Piggy. A jdeme ještě jednou. 3, 2.
1: Šlapeme zase.
0: Šlapeme zase, ruce do pasu. 3, 2, 1, teď.
2: Kolo, kolo vlínský, za 4 vlínský. Kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác.
0: A ležíme na zádech, kopítka. Děti, já se s vámi musím rozloučit, protože Piggy nemůže vstát a já mu musím jít pomoct. Mějte se krásně, zase příště na viděnou. Už je nahoře. Tak se rozluč s dětmi a dneska už končíme.
3: Ahoj, jdeme mami domů.
0: My už jdeme mami domů.
4: Tram tadadá! Musíme znát dopravní značky.
5: Ty musíš znát každý cyklista, protože každé kolo je co?
4: Každé kolo je co?
5: Každé kolo je vozidlo. A musí tedy jezdit podle jakých pravidel?
4: Silničního provozu.
5: No správně, no. Takže se dáme do toho. Značky máme vodorovné. Tím myslím co, Hurvínku?
4: Že jsou rovně položené jako voda.
5: Tedy namalované na zemi vodorovně.
4: Jo.
5: A pak máme značky svislé. A ty jsou jaké, Máničko?
3: To je lehké. To jsou všechny značky, co visí na sloupech a tak.
5: Ano. A pak jsou značky světelné.
4: Co svítí?
5: Bodeď, to dá rozum. Ale teď to bude těžké. Nejdůležitější dopravní značky označují jaká místa a úseky? Tak za prvé?
4: Za prvé, kam vůbec nesmím.
5: Za druhé?
4: Kde by se mi mohlo něco stát? A za třetí, tatí?
5: Za třetí, kde máš přednost ty, nebo naopak, kde ji musíš dát někomu jinému.
4: Jo.
5: A značka stop znamená co?
4: Že aby se u ní zastavilo a teprve pak se znova rozejelo.
5: Ale jen tehdy, když nic nejede. No a co takhle vykřičník v trojúhelníku? Co říká tahle značka, Máničko? Ty se tady tak nějak nudíš, nebo co?
3: No, já si to nepamatuju.
5: Aha, nepamatuju. Znát bys to měla.
3: Když já nemám kolo.
5: No dobře, ale chodíš tam, co kola jezdí, ne? Tak, Horvínku, když je na značce vykřičník, co to znamená?
4: No, co to znamená, abych zařval, až tam vjedu.
5: Žádné zařval, na koho bys prosím tě řval?
4: No na ostatní účastníky silničního provozu. No,
5: ale na nikoho křičet nebudeš.
4: Aspoň na Máničku.
5: A dej pokoj. Ne. Vykřičník je symbolem výstrahy, ne křiku.
3: No.
5: Ta značka znamená, pozor, na silnici je nějaké nebezpečí.
4: Jaké, tatí?
5: No to poznáš, až tam dojedeš. Jen musíš dát pozor. A Maničko, víš alespoň, jak poznáš hlavní silnici nebo ulici?
3: No, no? Hlavní ulici?
5: No.
3: Poznám.
5: No.
3: Podle toho, že je tam rámus.
5: Ale podle jaké značky ji poznáš?
3: No,
4: podle značky hlavní silnice.
3: No.
5: No dobře, a ta vypadá jak?
4: To je takový žlutý čtverec s bílým okrajem, postavený na špičku.
3: Jako baletka.
5: A značka vedlejší ulice je jaká?
4: Takový bílý trojúhelník s červeným rámečkem.
3: Co stojí na špičce jako baletka, že ano?
5: No, správně. No vidíš, Máničko, jak ti to jde, když chceš.
3: No, jo, a proč jsou některé značky kulaté, jiné třeba do čtverce nebo... Do trojúhelníku.
5: Značky červeně orámovaném trojuhelníku jsou takzvané výstražné.
4: Já to znám. Pozor, musíš dávat bacha.
3: A kulaté?
5: Bílé s červeným lemováním jsou zákazové.
4: Aha. Ty znám taky dobře. Tam nesmíš, to nesmíš.
3: A ty, co jsou kulaté, modré?
5: Příkazové.
4: Ty znám taky. To udělej, to nedělej.
3: A ty hranaté, většinou modré?
5: No tak ty jsou informativní.
4: Informují, nebo taky říkají nám, co kde je, že jo?
5: No ano.
4: Tak vidíš, taťoldo, jak to hezky umím. Znám každou značku. Tak by už konečně mohl šupat ven, co říkáš?
5: No počkej, dopravních značek je fůra a teď jsme si jich stačili vyjmenovat jenom pár. Ty nejdůležitější se naučíš na dopravním hřišti, kam se teď smíš s Máničkou vypravit.
3: Hurá!
5: Ale než vás pustím ven, tak mi zopakujte, co jste si zapamatovali.
4: Že já si vezmu na kolo kšandy.
3: A já červené šatičky.
6: No, a já zapřáhnu Žerika do saní a odjedu s ním na Aljašku, abych si aspoň trochu schladil hlavu. Ach jo.

0: Dnes je 21. září.
1: A svátek má Matouš.
0: Jméno Matouš je tu ze staré jméno, používá se už celá tisíciletí.
1: Je to zase jedno z těch prastarých jmen, které vznikly v hebrejském jazyce.
0: Znamená boží dar, říká se to, že to znamená.
1: Takže milí Matouškové, Matoušové, všechno nejlepší!
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Říkala, že by si se mnou zatančila, kdybych jí přinesl červené růže, naříkal mladý student. Jenže já nemám ani jedinou červenou růži v celé své zahradě. V hnízdě na cesmínovém dubu ho slyšel Slavík, vzhlédl skrze listí a zvědavě čekal, co bude dál. V celé zahradě ani jedinou červenou růži, naříkal student a krásné oči se mu zalily slzami. Ach, na jakých to maličkostech závisí štěstí? Přečetl jsem všechno, co napsali moudří lidé. Pronikl jsem do všech záhad filozofie a přece jsem v životě ztroskotal, protože nemám červenou růži. Konečně opravdový milenec, řekl si Slavík. Noc co noc o něm zpívám, ačkoliv jsem ho zatím nepoznal. Noc co noc o něm vyprávím hvězdám a teprve teď ho vidím. Vlasy má tmavé jako květy hyacintu a rty rudé jako ta růže, po které touží. Ale vášní mu pobledla tvář, že je jako ze slonoviny a na čelo mu vtiskl pečeť žál. Zítra večer pořádá princ ples, šeptal mladý student, a přijde tam i moje milovaná. Když jí přinesu červenou růži, bude se mnou tančit až do svítání. Když jí přinesu červenou růži, budu ji držet v náručí a ona mi skloní hlavu na rameno a její ruka se schoulí do mé. Ale já nemám v zahradě ani jedinou červenou růži a tak budu sedět sám a sám a ona se u mě nezastaví. Vůbec si mne nevšimne a mě z toho pukne srdce. Vskutku opravdový milenec, řekl si Slavík, o čem já zpívám, tím on trpí. Co mně působí radost, jemu působí bolest. Ba, láska je něco úžasného. Je vzácnější než smaragdy a drahocenější než skvostné opály. Ani za perly a za granátová jablka ji nekoupíš a nevystavuje se na tržištích. Nedostaneš ji u kramářů a nedá se vyvážit zlatem. Na kruchtě se usadí muzikanti, pravil mladý student, a budou hrát na struné nástroje a má milovaná bude tančit za zvuků harfy a houslí. Tak lehce bude tančit, že se bude nohama sotva dotýkat podlahy a dvořané v pestrých úborech se k ní jen pohrnou. Se mnou však tančit nebude, protože pro ní nemám červenou růži. A vrhl se do trávy, zabořil tvář do dlaní a plakal. Proč pláče? Ptala se zelená ještěřička, která kolem něho běžela se zdviženým ocáskem. No vážně proč? Divil se motýl, poletující za slunečním paprskem. No vážně proč? Zašeptala něžným stlumeným hláskem své sousedce Sedmikráska. Pláče po červené růži, řekl Slavík. Po červené růži, volali všichni. To je k smíchu. A ještěřička, která byla tak trochu cynik, se rovnou rozchechtala. Ale Slavík rozuměl tajemství studentova žalu. Seděl na dubu mlčky a přemýšlel o mystériu lásky. A náhle rozepjal hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl houštinou a jako stín plul nad zahradou. Uprostřed trávníku stál krásný růžový keř a Slavík, když ho uviděl, doletěl k němu a usedl mu na větévku. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže bílé,
odpověděl, bílé jako mořská pěna, bělejší než sníh na horách. Ale zaleď si k mému bratrovi, co obrůstá ty staré sluneční hodiny, ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který obrůstal staré sluneční hodiny. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže žluté, odpověděl. Žluté jako vlasy mořské pany, co sedí na jantarovém trůně, žlutější než narcis, co kvete na louce, než přijde sekáč s kosou. Ale zaleď si k mému bratrovi, co roste pod studentovým oknem, ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který rostl pod studentovým oknem. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám červené růže, odpověděl. Červené růže jako holubí nožky, červenější než ohromné vějíře korálů, co se vlní a vlní v podmořských jeskyních. Ale zima mi zmrazila cévy, mráz mi spálil poupata a bouře mi polámala větve, takže letos vůbec žádné růže mít nebudu. Já potřebuji jen jednu červenou růži, pravil Slavík, jednu jedinou červenou růži. Copak není vůbec žádná možnost, jak ji získat? Jedna možnost je, odpověděl keř. Ale ta je tak hrůzná, že nemám odvahu ti ji prozradit. Jen mi ji prozrať, řekl Slavík, já se nebojím. Potřebuješ-li červenou růži, pravil keř, musíš ji za měsíčního světla vytvořit z hudby a zbarvit krví z vlastního srdce. Musíš mi zpívat z hrudí nabodnutou na trn. Celou noc mi musíš zpívat a trn ti musí proniknout do srdce a tvá živá krev musí proudit do mých cév a stát se krví mou. Smrt je vysoká cena za jednu červenou růži, zabědoval Slavík. Život je každému velice drahý. Je tak příjemné sedět v zeleném háji a pozorovat slunce v jeho ekvipáži ze zlata a lunu v její ekvipáži z perel. Tak líbezná je vůně hlohu, tak líbezné jsou zvonky schovávající se v údolích a vřes kvetoucí na kopcích. Jenže láska je víc než život. A co je srdce ptačí ve srovnání se srdcem člověka? I rozepjal Slavík hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl nad zahradou a jako stín proplul houštinou. Mladý student dosud ležel v trávě, kde ho Slavík opustil, a slzy v jeho krásných očích dosud neoschly. Raduj se, volal Slavík, raduj se, budeš mít tu svou červenou růži. Já ji za měsíčního světla vytvořím z hudby a zbarvím krví vlastního srdce. A od tebe za to žádám jenom jedno, abys vždycky zůstal opravdovým milencem, neboť láska je moudřejší než filozofie a ta je velmi moudrá a vlivnější než moc a ta je velmi vlivná. Plameně zbarvena jsou její křídla a jako plamen je zbarvené i její tělo. Rty má sladké jako med a dech jí voní po kadidle. Student vzhlédl z trávy a naslouchal, ale nemohl rozumět tomu, co mu Slavík říká, neboť znal jenom to, co je psáno v knihách. Ale rozuměl tomu dub a zesmutněl.
protože toho slavíčka, co si vystavil hnízdo v jeho větvích, měl velice rád. Zaspívej mi ještě jednou, naposled, zašeptal. Bude mi po tobě teskno, až tu nebudeš. I zaspíval slavík dubu a jeho hlas zněl jako zurčení vody tekoucí ze stříbrného džbánku. Když slavík svou píseň dospíval, zvedl se student a vytáhl z kapsy zápisník a olůvko. Formu má, říkal si procházeje houštinou, to se mu upřít nedá, ale má nějaký cit? Bohužel asi ne. Inu, jako většina umělců, všechno jen styl a upřímnost žádná. Pro nikoho by se neobětoval. Myslí jen a jen na hudbu a umění, to ví kdekdo, je sobecké. Nicméně nutno přiznat, že mu v lásku zní pár krásných tónů. Škoda, že nic neznamenají a nejsou k praktickému užitku. A šel do své jizby, lehl si na pryčnu a začal myslet na svou milovanou a po chvíli usnul. A když na nebesích zazářila luna, slavík přiletěl k růžovému keři a nabodl se hrudí na trn. Celou noc zpíval s trnem v hrudi a chladná křišťálová luna se sklonila níž a naslouchala. Celou noc zpíval a trn mu vnikal do hrudi hlouběji a hlouběji a z těla mu odtékala životodárná krev. Nejprve zpíval o zrození lásky v srdci jinocha a dívky. A na nejvyšší větévce růžového keře vykvétala divukrásná růže, plátek po plátku, jak šla píseň po písni. Bledá byla zpočátku, jako opar vznášející se nad řekou, bledá jako nožky jitra, stříbrná jako perutě úsvitu. Jen jako odraz růže v zrcadle ze stříbra. Jako odraz růže ve vodní kaluži, taková byla růže vykvétající na nejvyšší větévce keře. Ale keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc a jeho píseň zněla hlasitěji a hlasitěji, neboť zpíval o zrození vášně v srdci muže a panny. A do plátků růže se rozlil něžně růžový ruměnec, podobný ruměnci v tváři ženicha, který líbá rty nevěstiny. Avšak trn ještě nepronikl až k srdci slavíkovu. A tak i srdce růže zůstávalo bílé. Neboť jenom krví srdce slavíkova může skarmínovět srdce růže. A keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc. A trn se dotkl jeho srdce a tělem mu projel divý záchvěv bolesti. Krutá, krutá to byla bolest. A bouřlivěji zněla píseň, neboť slavík zpíval o lásce zocelené smrtí, o lásce, která neumírá ani v hrobě. A divukrásná růže skarmínověla jako růže východní oblohy. Karmínový byl prstenec jejich plátků, karmínové jako rubín bylo i její srdce. Slavík však zpíval hlasem stále zemdlenějším, začal tlouci křidelky
a oči se mu pokrývaly blankou. Píseň slábla a slábla a co si svíralo Slavíkovo hrdlo. Pak náhle propukl v poslední melodii. Slyšela ji bílá luna a zapomněla na úsvit a omeškala se na obloze. Slyšela ji červená růže a zachvěla se v extázi a rozevřela plátky do studeného jitřního vzduchu. Ozvěna si ty tóny zanesla do své purpurové jeskyně v horách a probudila ze snů spící pastýře. Tóny proletěly dále rákosím na řece a rákosí doneslo jejich poselství k moři. Podívej se, podívej se, zvolal keř. Teď je růže dotvořena. Ale na to už Slavík neodpověděl. Ležel mrtev ve vysoké trávě v srdci trn. V poledne otevřel student okno a vyhlédl ven. No ne, vykřikl, takové zázračné štěstí. Červená růže a podobnou růži jsem jakživ neviděl. Ta je tak krásná, že má určitě dlouhatánské latinské jméno. A vyklonil se a růži utral. Pak si nasadil klobouk a s růží v ruce utíkal k profesorovu domu. Profesorova dcera seděla před dveřmi, navíjela klubko modrého hedvábí a u nohou jí ležel pejsek. Říkala jste, že byste si se mnou zatančila, kdybych vám přinesl červenou růži, zvolal student. Tady máte tu nejčervenější růži na světě. Připněte si ji večer těsně k srdci a ona vám poví, až spolu budeme tančit, jak vás miluji. Ale dívka se zamračila. Nehodí se mi bohužel k šatům, odpověděla. Ostatně synovec Komořího mi poslal pár pravých šperků a šperky, jak je kde komu známo, mají mnohem větší cenu než kytky. Vy jste ale nevděčná na mou duši, řekl rozlobeně student a odhodil růži na ulici. Spadla do kaluže a přejela ji jakási kára. Nevděčná, odsekla dívka, vy jste pěkný nezdvořák, abyste věděl. A kdo vůbec jste? Obyčejný student. A já si myslím, že nemáte ani takové stříbrné přesky na střevíce jako synovec Komořího. A zvedla se ze židle a odešla do domu. To je ale pitomost, ta láska, říkal si student, když šel odtamtud. Není ani z polovice tak užitečná jako logika, protože nic nedokazuje a pořád nám slibuje něco, co se neuskuteční a nutí nás věřit tomu, co není pravda. Je prostě dočista nepraktická. A protože být praktický znamená v téhle době všechno, oddám se zase filozofii a začnu studovat metafyziku. A vrátil se do své jizby, vytáhl velikánskou zaprášenou knihu a pustil se do čtení.

0: Gigi básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Malicherná princezna. V království krásné země vládl hodný král s královnou a těm se narodila princezna. Když přišla na svět, stály jí u kolébky tři sudičky a radili se, co dát dceři královského rodu do vínku. Konečně pravila nejstarší. Dostaneš ode mne zlaté vlasy. Dlouhé a husté, jemné a zářivé jako slunce. Druhá dodala. Nebude jich ubývat ani přibývat, budou zlatou korunou, o kterou se bude mnoho mužů ucházet. Třetí, stará a přísná sudička, dlouho přemýšlela se zamračeným čelem, pak řekla vážně a přísně. Nebude tvých vlasů přibývat ani ubývat. Dej však pozor, aby s vlastní vinou jejich počet nezmenšila. Neboť kolik jich na hlavě tvé do 30 let ubude, tolik neštěstí snese se na tvou hlavu. Král byl přitom a velmi se divil, jaké divné to dary jeho děťátku sudičky dali. Ale poděkoval jim zdvořile a když odešli, vyprávěl všechno královně. A věštba první sudičky se brzy vyplnila. Holčičce v kočárku brzy zezlatověla hlavička. Za několik měsíců už měla tolik vlasů, že jich byl plný kočárek. A když byly princezně 3 roky, měla celé dětství zatíženo svou zlatou krásou, protože si nemohla ani podovádět, ani se proběhnout. Stále za ní musel chodit panoš s oranžovým pérem na klobouku a nosit za ní její zlaté kadeře jako vlečku. Ale pak už vlasy nerostly a rostla princezna. Když byla veliká, sahali jí přes pas dolů jako zlatý déšť. Nazvali ji princezna Forzítie. Forzítie jsou krásné keře, které mají z jara na holých bezlistých větvičkách plno květů zlatých a svítivých jako hvězdy. O těch keřích se mnoho krásného povídá. Dříve prý na nebi svítil

ptákům a plachým srnám a na zlaté se docela zapomnělo. Tenkrát stvořil ještě mnoho krásného, protože lidé byli hodnější a víc se navzájem milovali. Tak posílal jednou do světa mnoho nových květin a keřů, aby krášlili zemi, rozespívali ptáky a potěšili lidi. Už všechny keře byly poděleny listím a květy, jen ještě jeden stál v koutku skromně a chudě a čekal, až bude podarován. Trpělivost nese zlaté ovoce. Na to si pán Bůh vzpomněl a přemýšlel, čím by trpělivý keřík odměnil. Vzpomněl si taky na zlaté hvězdičky, které tam v nebeské komoře zahálely, a řekl si, že už je na nebe pustit nemůže, protože by se zaspřeli. Otevřel tedy komoru a naházel hvězdičky na holé větve stromečku. Keříček se až zarděl nad bohatstvím a krásou, kterou obdržel, a slíbil, že bude s jejich světlem dobře zacházet. A usadil se na zemi. V zimě jsou hvězdičky zhasnuté, proto je nevidíme, ale z jara slunce král božího světla rozkáže a forzíty je rozsvítí tisíce zlatých hvězdiček, které se zlatě smějí a volají na lidské oči, aby se nedívali jen k nebi na jejich stříbrné družky, ale také na stráně, parky a sady, tam, že se také zasmějí a poděkují za takovou krásu. Vidíte, to je pověst o Forzítii. Tu pověst povídala princezně a králi princeznina stará chůva. A králi se tak líbila, že nechal celý park kolem dokola posázet těmito zlatými keři. A princezna se každé jaro chodila dívat, jak rostou. Konečně bylo princezně 18 let. Vyrostla ve skvělou krasavici, takže mnoho princů a knížat se o ní ucházelo. Když bylo jaro, celá královská zahrada zlatě rozkvetla a zazářila. A princezna Forzítie tam chodívala v poledne, když slunce svítilo, a komorná jí česala zlaté vlasy. Česala vždycky pomalu a opatrně, aby ani vlásek nevytrhla, protože královna byla vždycky přitom, prohlížela počesání zlatých hřeben, zdali v něm ani vlásek nezůstal. Jednoho dne přijelo do zámku zase mnoho krásných šlechticů, kteří se chtěli ucházet o princeznu. Mezi nimi byl princ z jižní země. Měl černé vlasy, dlouhé a lesklé, jako voda zahradního bazénu v noci. Nepřinesl princezně dary, jen černý leknín, který jí složil k nohám. Princezna se do něho velmi zamilovala. Princ byl nejšťastnějším člověkem v království. Chystala se svatba. A král jim stavěl nový, krásný zámek z černých kamenů, jak si princezna přála, protože se černý zámek krásně hodil k její zlaté hlavě. Princ seděl nyní celé dny u princezniných nožek. Nemluvil a jen se díval. A když mluvil, tu jen o kráse kadeří a o tom, jak jimi princezna v celém jeho životě slunce rozsvítila. Forzítie byla v nebi, jen si však často myslela, že by ji jistě princ neměl rád, kdyby svých zlatých vlasů pozbyla. Naštěstí vlasy nerostly a neubývaly. Byly stejně zářivé a stejně krásné, jako když je za ní, za tříletou holčičkou, páže nosilo. Až jednoho dne se něco přihodilo.

0: Komorná ráno v rozkvetlém sadě česá princeznu Forzítii. Královna dohlíží na zlatý hřeben. Keře voní a ptáci zpívají. Princezna se dívá do zrcadla a princ sedí u jejich nožek a zastěňuje si rukou oči, jako by hleděl do slunce. V tom se princezna zadívala do zrcadla a zbledla na úběl.
1: Nastojte! Nad levým spánkem se bělaly v zlaté záplavě tři úplně šedivé vlasy. Princezně se zastavila krev v žilách, ale ani nepípla, protože se bála, že by princ, kterého milovala, na ní zanevřel. Ale když myslela, že se nikdo nedívá, škup! Vlasy vytrhla a hodila na zem. Ale díval se někdo, a to královna. A ta hned stropila křik a nářek a řekla princi a princezně, jaký osud předpověděli sudičky Forzity jiným vlasům. Tu zbledla princezna ještě víc. Zbledl i princ. A hned se schýbali k zemi, aby tři šedivé vlasy zdvihly. V tom však sletěl ze stromu šedivý ptáček. Sletěl až princezně k nožkám, vzal do zobáčku tři šedé vytržené vlasy a frr, už byl v křoví. Královna byla neštěstím tak zničena, že se nemohla ani hnout. Ale princ vyskočil, vyskočila princezna a utíkali za ptáčkem. Ptáček letěl křovím i nebem. Princ se chtěl už několikrát vrátit, ale princezna naříkala, že musí všechny vlasy mít, jinak že ji potká trojí velké neštěstí. Tak utíkali lesem a houštím a jak se křovým za šedým ptákem prodírali, nepozorovala princezna, že pro tři ztracené vlasy se jí trhá zlatá záplava a plno zářivých vlasů zůstávalo viset na stromech a trní. Tak utíkali mnoho hodin, ptáček pořád před nimi. A princezna už padala únavou a princ zas žalostí nad princeznou a všude samé vrchy a kamení. Jen zatřpitilili se cestou potůček s veselou vodou, napili se oba, osvěžili unavené údy a utíkali dál. Konečně se za černým lesem otevřela širá pláň, bílá a pustá jako poušť. A tam nebylo ani stromečku, ani kamene, jen bílo. Bílo jemného písku. Ale když přišli oba blíž, viděli, že to není písek, že jsou to samé bílé a šedivé vlasy, které vytrhávaly malicherné ženy a ještě malichernější mužové a nad tím kroužilo několik šedivých ptáčků, takových jako ten z královské zahrady. Odlétali do světa a vraceli se s plnými zobáčky zavržených vlasů. A skládali je tady v ohromná pole a kopce. V tom letěl nad oběma snoubenci ptáček s prázdným zobáčkem. Princezna ho poznala a viděla, že už její vlasy složil také někam do ohromné spousty bílých vyvrženců. Klekli si tedy oba na kolena a přebírali bílá vlákna, hledajíce mezi nimi princezniny vlasy. Hledali a hledali, až je těla bolela od nezvyklého schýbání. Když přišla noc, ustlali si na bílé hromadě vlasů a ráno hledali dál. A každý den přilétali šediví ptáčci a tiše, bez hlesu a beze zpěvu nosili lidské stárnutí na Bílý ostrov. Princ s princeznou hledali od rána do noci, od svítání do západu. Nepromluvili ani a neodpočívali. Až jednoho dne se podívala princezna na prince a viděla, že už není černý, ale šedivý jako ta pláň. A princ se podíval na princeznu a přestal hledat šedivé vlasy, protože na bělovlasé princezně poznal, že už jí dvakrát minulo těch 30 let. Tak stáli oba, staří a šediví, a v jejich smutných duších všechno umřelo, jako na tom bílém starém ostrově. Neřekli nic, ale věděli oba, že už nepotřebují hledat, aby zabránili neštěstí, protože celá polovina vlasů staré princezny byla pryč a druhá polovina byla bílá jako mléko. Věděli, že prožili spolu celý život a ani všechny ztracené vlasy princezniny by nevyslovili, jak byl nešťastný.

0: vtipk.
1: Honzík říká jednou večer mamince. Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?
2: Ano, a co má být? Ptá se maminka.
1: Teď už se bát nemusíš, odpovídá Honzík.
0: Asi ji někam schovám.
1: No, do pelíšku.
0: Ne, ne.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí,
0: krákal havran.
1: Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla,
0: krákal havran.
1: Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek.
2: Vztek? A na koho?
1: Vštve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipu Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
2: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá.
1: Jenomže já chci už letos, chápeš?
2: Podívej. Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
2: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat?
1: Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
2: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali.
1: To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat,
2: načapají tě.
1: Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice,
1: přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.

0: měla to být radši zmrzlina.
1: Digi cvičení a jdeme na to!
2: Ahoj! Dnes s Hankou Knichovou a s Pigim, který má švihadlo!
3: Výborně,
2: budeme Pigi. Cvičit.
3: Já ti za to moc chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
2: Švih sem, švih tam.
3: Jo, já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl, já mám. Výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Pigi, zjistil jsi něco o tomto?
2: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
3: Ano.
2: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
3: Ano.
2: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
3: Výborně.
2: A cvičil.
3: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat v čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, 3x nazdar.
2: A děti odpověděli, zdar, zdar, zdar a křítělo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
3: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
2: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju. Tak mi to nejde.
3: Pigi, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Pigi mi napovídá, budeme skákat snožmo.
2: Snožmo znamená na obou nožičkách.
3: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé ruce.
2: A péru jako péra.
3: No, teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně. Jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama, nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
2: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
3: Pigi, to musí být švih.
2: Dobrá.
3: To musí být švih. Švih.
2: Padlem si švih. Už ho mám vepředu.
3: A teď udělej hop přes to švihadlo.
2: Na to, co leží na zemi.
3: Jo.
2: Aha.
3: A máš ho zpátky. Kde?
2: Za zády.
3: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
2: Hop.
3: No a teď...
2: To je jako s tím míčkem, vy taky jsme skákali dopředu.
3: To je ono, protože my se musíme naučit, jak ty si sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikde nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a v levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
2: Poskakujeme
3: a perujem, perujem. A děti, přeskočíme švihadlo a hop, hop, povedlo se.
2: Ano.
3: Já už jsem léta tady neskákala přes švihadlo. Já se přiznám, že mi to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla, už jsem zase před ním a, promiňte, za ním, držíme švihadlo. Pigi, ještě jednou pérujeme v kolenou, děti pérujte v kolenou, Ela, hopla.
2: No a teď já ne.
3: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik, děti, připravte se, držíme stažené půlky u sebe, pérujeme v kolenou, Pigi, soustřed se na výkon, švihneme švihadle nad hlavu, přeskočíme.
2: Hopsa,
3: výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
2: Zdar.
3: Ale ne, dvojšvih.
2: Aha, dvojšvih.
3: Dvojšvih, protože se dvakrát švihlo. Ale to je těžká věc, které my se děti časem dopracujeme. Ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
2: To znamená, dám si ho na půlku.
3: Ano, slož si švihadlo na půl.
2: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
3: Zdvihneš ho nahoru.
2: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
3: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. Jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
2: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
3: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, Piggy, děti, pojďte do výponu. Trháte jablíčka a pustíte dolů. Já musím Piggyho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
2: Hanko,
3: já...
2: Hanko, víš, no, co mi jde nejlíp?
3: No.
2: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
3: Tak jo, milé děti, dnešní hodině 3x na zdar.
2: Zdar, zdar, zdar, zdar, zdar. Ahoj.
3: Krásně.

0: Proč se kapr Stříbrňák nedopočítal? Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška.
2: Kapře Stříbrňáku, podívej!
0: A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky. To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí. Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
3: Tiki kalendář! Dnes je 21. září.
4: A svátek má Matouš.
3: Jméno Matouš je tu ze staré jméno, používá se už celá tisíciletí.
4: Je to zase jedno z těch prastarých jmen, které vznikly v hebrejském jazyce.
3: Znamená boží dar, říká se to, že to znamená.
4: Takže milí Matoušové, všechno nejlepší!
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Jojo, každý jsme nějaký, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každý jsme nějaký. Ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek. Byl to potulný muzikant, vdovec. Bydlil dole u Sázavy, hned tamhle za sklárnou. A měl syna Františka. Právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent z chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent z chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent z chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičel jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslech. No zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov, proč tak dlouho nemluvil, proč si neřekl, že umíš mluvit, nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá. Už mluví plyně, co?
1: Jo, jo. Moc to ale nenamluví.
0: Je uzavřený.
1: Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý.
0: Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát.
1: Jak to?
0: Neumí se bát. Čeho? No je to snad málo na světě na bání.
1: Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla.
0: Ale co vás nemá? To ne. On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Porád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil.
1: To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí. No. A Franta se nebojí. Neumí se bát.
0: A zkusil jste ho vystrašit?
1: No, předloni. Švagr,
0: Já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá, tato, co je to tady za rámus? A čet dál, to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromok, budeme zavírat. Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl. Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den.
1: Právě, že... Protože to každý úterek straší,
0: zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal, ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo. A jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo a Hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat?
1: Takhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk. A budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne.
0: A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady hned si vyjel zbytečně.
1: Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů.
0: Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamen. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot, a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu, a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava, a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, které mu smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je dozady a přitom si zpívá: v úterý, den zavírací, úmrlcí na rekreací, píjou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj, flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci, bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři, při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách, někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantova, s tím u pípy, 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka. Trá, putíra, bůra, prýra. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní tisíc krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lentali z piva, které natáčela neunavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahnu jako rahno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamen. A zasedli další a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bác ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí vzpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela. V Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantua na něj. Úpělo se, výskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litry jim olepky tříštil, i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže, haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom vsteku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika léty, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František neboj zase bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola 6.
1: Ve které je řeč o zemi králů Karbaníků, o hře Trik Trak, o uvěznění Filipka i o moudré paní Kateřině.
0: Jdi se, Filipku, podívat, co se to tam v dálce červená, řekla Dorotka. Právě krmila holoubátko a měla s tím moc práce. Pospěš si a za hodinu se vrať. Já zatím nakrmím ptáčky a pak spolu půjdeme na procházku.
2: Filipek jí ještě zamával na pozdrav a seběhl z písčitého návrší, na kterém mlýn tentokrát přistál.
1: Všude kolem byl žlutý písek, zatímco stromy a veškeré jiné rostlinstvo tu byly velmi vzácné. Zdálo se, že bude hezké počasí, protože i když bylo časné ráno, zářilo nad tou podivnou, vyprahlou a nehostinnou krajinou veliké slunce.
2: Pálilo tak silně, že písek, po kterém Filipek kráčel, byl příjemně nahřátý, úplně jako na pláži u moře.
1: Krajina tu byla pahrbkovitá, ale náš Filipek nebyl vůbec unavený.

0: Asi jsou všichni zrovna doma u snídaně, usoudil Filipek.
1: Aby snad k někomu nepřišel nevhod při jídle, rozhodl se jít zpátky do mlýna a vrátit se sem s Dorotkou za hodinu, kdy už budou všichni po jídle. Ušel však sotva pár kroků, když za sebou uslyšel skřehotavý hlas.
2: Konečně máme čtvrtého!
1: A kostnaté ruce ho popadly za ramena.
0: Filipek se otočil a spatřil tři staré pány.
1: Ti ho pak s radostnou dychtivostí vedli směrem k jednomu z domků. Všichni tři byli neuvěřitelně štíhlí. Měli na sobě jakési podivné šaty, pestrobarevné a celé vyšperkované, ale strašně špinavé. Měli dlouhé pláště z hermelínu a jiných drahých kožešin. Jejich kdysi elegantní suknice byly přepásány rozedranými opasky, za kterými měli zastrčeny zrezivělé meče. Na jejich vychrtlých krcích byly navěšeny zlaté řetězy a náhrdelníky a ve svých popelavých, nakadeřených vlasech nosili briliantové koruny. Bylo prostě mimo jakoukoliv pochybnost, že to byly králové. To Filipka trochu uklidnilo, protože se v prvním okamžiku polekal, že se dostal do spáru lupičů.
0: Naši noví známí odvedli Filipka do domku a posadili ho ke stolku čtvercového tvaru, stojícímu uprostřed místnosti.
1: Domek působil dojmem, jako by byl postaven z karet. Králové zaujali místa u zbývajících tří míst u stolu. Jeden z nich pak vytáhl z kapsy ušmudlané karty, naslinil si prsty a začal je míchat.
0: Proč jste mě sem přivedli? Chtěl bych odejít, zakoktal Filipek poděšeně.
1: Na to se jeden z králů, ten, který měl na uchu velikou bradavici, hlasitě rozesmál. Jeho smích zněl, jako kdyby někdo vysypal kamení na plechovou střechu. Potom se nadechl a pravil plačtivým hlasem.
3: Jak vidíš, chlapče, my všichni tři, jak tady sedíme, jsme vášniví hráči karet. Hrajeme karetní hru, která se jmenuje Trik, trak. Má to ale jeden háček. Ke hře je zapotřebí čtyř hráčů. Dříve jsme byli čtyři.
1: Starý král zasmušile potáhl nosem červeným jako zralé rajské jablíčko.
3: Bohužel, potahoval dále. Náš čtvrtý spoluhráč, velmistr hry Trik Trak, před třemi lety snědl dvě fůry dýňových pecek. Z přejedení ochořel a zemřel. Země králů karbaníků má ovšem více obyvatel, ale všichni se už dávno seskupili ve čtveřice, které neustále hrají Trik Trak. Už před třemi lety jsme zůstali sami, dodal plačtivě. A koušeme se nudou, protože nemáme čtvrtého do hry.
4: Teprve dnes se na nás usmálo štěstí. Samo nebe nám seslalo čtvrtého partnera.
1: Jako stará flétna zaskřehotal druhý král. Zatímco třetí souhlasně pokyvoval hlavou. Potom rozdal karty a rozkázal.
2: Tak, chlapče, karty pěkně do ruky, hodíme si partičku.
0: Ale já neumím hrát trik-trak, vykřikl chlapec a rozpačitě dodal. Ještě nikdy v životě jsem nehrál karty.
1: Králové překvapením oněměli. Všichni tři rázem zbledli, avšak neuplynula ani minuta a jejich tváře zlobou zpurpurovatěly.
2: Tak ty tak, ty neumíš hrát trik trak,
1: zasyčel první král a druzí dva se začali překřikovat.
3: Nevychovanče, budíš k ničemu? Darmo šlapé, on neumí hrát karty, vrták.
0: Nakonec ten první

0: co měl bradavici na uchu. Popadl Filipka za rameno, vztekle s ním zacloumal a potom zblízka, div, že mu svým fialovým nosem nepropíchl tvář, k němu promlouval chraplavým hlasem.
1: Ty si myslíš, že ti sedneme na lep? Že ti uvěříme, že neumíš hrát trik-trak? Jsi prostě líný. Raději bys chytal lelky, než aby ses věnoval užitečnému a ušlechtilému konání, jako je hra v karty.
0: Zatřásl Filipkem jako vítr bouřlivák útlým věchýtkem a pravil.
1: My tě odnaučíme lhát.
2: A potom?
0: Aniž by přestal Filipkem třást.
2: Pohlédl na své spolukarbaníky a vybafl.
1: Co s ním uděláme?
2: Všichni tři se zadumali a potom vyslovili jednohlasný ortel.
1: Do sklepa s ním.
0: Zvedli poklop v podlaze a hodili Filipka do temného sklepa, kam světlo jen zřídka zabloudilo malým, zamřížovaným okénkem.
2: Poklop se skřípotem zapadl, zaklapl zámek a chlapec zůstal sám samotinký. Králové schovali karty a šli na procházku. Mezitím se slunce vyhouplo na samý vrcholek nebeské báně, zakolébalo se poprvé a podruhé a potom začalo zvolna sestupovat dolů.
3: Daleko odtud ve mlýně Dorotka stále ještě seděla u okénka a vyhlížela Filipka. Čím bylo slunce níž, tím větší neklid a strach ji posedal. Když rudá tvář slunce nakonec zmizela za obzorem, Dorotka se rozběhla za Kunegundou, aby se s ní poradila.
4: Kráva už také byla velmi znepokojená, že se Filipek nevrací.
2: Obě se vzrušeně začaly radit, když se dali slyšet holuby, kteří je už chvíli poslouchali.
5: Netrap se, Dorotko, poletíme a najdeme Filipa.
3: Ach, moji drazí ptáčkové, leďte rychle. Dejte však na sebe pozor, aby se vám také nestalo něco zlého. Zvolalo děvčátko a vypustilo oknem 7 bílých holoubků.
5: Naschledanou, naschledanou, netrap se, děvčátko.
2: Rozloučili se holuby, zakroužili nad mlýnem a potom rychle odletěli hledat Filipka. Bylo už šero, když přiletěli nad podivnou osadu, kde staří králové uvěznili Filipka. Poslední paprsky zapadajícího slunce vrhaly na domečky ohnivé skvrny a do písku fialové stíny. Do tmy tajemně plápolalo několik ohnišť rozdělaných před domy. Všude bylo pusto a prázdno, což bylo v této podivné zemi úplně normální. Holuby několikrát zakroužily nad střechami, snesly se docela nízko a usedly na lomení jedné z nich. Bystře se rozhlížely kolem dokola, ale po Filipkovi ani slechu. Rozletěli se tedy na všechny strany a nakukovali do dveří a oken domů. Všude seděli prapodivně oblečení králové a dámy, kteří hráli karty. Filipka však mezi nimi marně hledali. Holuby unavení marným hledáním usedly na jedné ze střech. Začínala noc.
3: V té době každý den, vlastně každou noc, pokud ovšem bylo příznivé počasí, vycházela ven osvěžit se čerstvým vzduchem paní Kateřina.
2: Paní Kateřina nosila nádherný černohnědý šat. Měla velmi důstojný zevnějšek a byla nesmírně moudrá. Nejpodivnější však byly její oči. Veliké, kulaté, světle oranžové. Vypadalo to, jako by někdo paní Kateřině do očních důlků vsadil dvě úplně stejné půlky pomeranče, rozkrojeného velmi ostrým nožem. Ty bystrozraké oči ve tmě světelkovaly.
3: Zapomněli jsme totiž říci, že paní Kateřina byla sova.
2: Toho večera, jako obvykle, poletovala nad krajem. Létala rychle a neslyšně, když tu náhle její veliké oči zahlédly na jedné střeše 7 bílých holoubků. Aniž se dlouho rozmýšlela, zamířila tím směrem. Pevně přitiskla křídla k bokům, na chvilku zamhouřila oči a střemhlav slétla z nebe rovnou mezi naše holoubky. Trochu je polekala a natropila mezi nimi zmatek. Brzy se však uklidnili.
3: V temnu, jako dvě lucerničky, svítily pomerančové oči paní Kateřiny a její vlídný hlas pravil.
4: Dobrý večer.
5: Nahnala jste nám strachu, paní. Dobrý večer, dobrý večer,
2: odpověděli holuby.
3: Po několika minutách rozhovoru s holuby, sova věděla, co je trápí.
2: Protože byla velmi moudrá a všechno věděla, pravila.
4: Váš Filipek je uvězněný ve sklepě ve čtvrtém domku vlevo. Zaleďte tam a sami uvidíte.
2: Holuby jí poděkovali za radu a za chvilku už byli u okénka sklepa, ve kterém byl uvězněn Filipek. Tiše zavrkali. Nastala chvíle napětí a potom se za zamřížovaným okénkem objevila chlapcova bledá a utrápená tvář.
6: Ach, moji přátelé, jsem tak rád, že vás vidím. Už jsem si myslel, že musím bez pomoci zemřít v tom ponurém sklepě, šeptal dojatý Filipek a při slabém světle měsíce napsal na malý útržek papíru vzkaz pro Dorotku. Mříže mi jej podal ptáčkům a poprosil je, aby mu rychle pomohli. Leďte, leďte, jste moje jediná záchrana, šeptal horečně.
2: Holuby se s Filipkem rozloučili a bez otálení odletěli s jeho dopisem. Bylo už po půlnoci, když se celý utrmácení vrátili do mlýna.
3: Dorotka, která ani oka nezamhouřila, si při světle lucerny nahlas přečetla lístek, který jí přinesli okřídlení poslové, a začala se se všemi přítomnými radit, co dál, jak Filipka zachránit.
4: Nakonec kráva Kunegunda jako nejstarší nájemník mlýna rozhodla. Za raního úsvitu, až se trochu rozední, nasedneme do mlýna a poletíme za Filipkem. Uvidíme, co bude dál. Byla to moudrá a prozíravá rada.
2: Proto všichni celou noc netrpělivě hleděli na hodinky v očekávání rána. Ručičky nakonec ukázaly 6. hodinu raní. Vyšlo sluníčko a náš mlýn vzlétl do povětří. Letěl, letěl, až se pod ním objevily barevné domky.
3: To jsou přece domky z karet, zvolala Dorotka, když je viděla.
2: Mlýn se zvolna snášel k zemi. Když přistával, stalo se něco docela neočekávaného. Nejblíže stojící dům se zachvěl a zřítil se. Zároveň ulétla střecha druhého domu a jako pírko se vznesla do povětří. Třetí dům se třásl jako osika, jako by se měl každým okamžikem rozsypat. Čím byl mlýn blíže k domkům, tím větší spoušť rozséval.
4: Kunegunda jako první pochopila, co se děje.
7: Vítr převrací domy,
4: Vítr, který způsobuje náš létající mlýn.
2: Proto mlýn začal roztáčet svá ramena s dvojnásobnou silou. Po chvíli městečko připomínalo stůl, na kterém někdo bez ladu rozházel karty. A nebo válečné pole po skončení bitevní vřavy. Kolem poletovaly karty, jak ty malé, opravdické, ty ze hry Trik-Trak, tak i ty veliké, ze kterých byly postaveny domky. A všude se strašným hořekováním pobíhali sem a tam nešťastní obyvatelé této země, králové a dámy. Prudké sluneční světlo jasně odhalovalo, kam až je přivedla posedlost karbanickou vášní. Byli špinaví a otrhaní a jejich honosný šat působil skličujícím a odpuzujícím dojmem. Kdysi krásné dámy byly rozcuchané a nemité. Skoro všechny měly v rukou vějře z upatlaných karet.
6: Z domku, ve kterém byl uvězněn Filipek, zbyla jenom podlaha s poklopem do sklepa.
2: Králové pobíhali kolem dokola a marně se snažili chytat poletující stěny.
3: Dorotka, doprovázená holuby, rychle našla poklop a s vypětím všech sil jej nadzvedla.
6: Z otevřeného sklepa hbitě vyskočil Filipek a za chvíli na to už byli všichni ve mlýně. Zavřeli za sebou dveře a roztouženě si padli do náručí.
2: Mlýn s velikým hlukem a lomozem vzlétl do povětří za zvuků zborového kvílení dam a králů. Rychle se vzdaloval z tohoto kraje lenochů, kteří své životy upsali Karbanu. Naši hrdinové ani tady nenašli šťastnou zemi, kterou hledali. I když prožili tolik nebezpečných dobrodružství, ani na okamžik nestráceli naději ani dobrou náladu.
4: Naopak, společně s věrnou krávou Kunegundou a milovanými holuby odvážně a směle letěli do neznáma.

0: paní učitelka se ptá žáka. Ivánku, proč jí osel bodláky?
1: Ivan odpoví, protože je osel.
2: V těchto kostkovaných šatech chodíš, co tě znám.
3: A co má být? Kostky mě dělají mladší.
2: Tak dej bacha, abychom ti nemuseli koupit dudlíček.
3: Já to nejsem. Kdo si před spaním cucá palec?
4: Hruvajs?
2: Cucám si ho, protože mám hlad. Já jsem totiž z tatuldovy kuchyně podvýživenej.
4: No dovol.
2: To já, kdybych byl holka, tak bych si vzal perníkáře. Perníkář má budu, budu, já mu do ní půjdu. Uchytím mu kus perníku a od boudy půjdu.
5: Urvinku, nepůjdeš ani do boudy, ani od boudy, protože už jsou zavřené.
6: Masopust je za námi. Je mi nedomine, masopust pomine. Je mi nedomine, masopust pryč. Masopust přestane, růženec nastane. Je mi nedomine, masopust pryč.
4: A jdeme dále na tři krále.

0: dnes, Pejble. V případě Hurvínka by to spíš chtělo mydlo.
1: Náhodou já už se dneska myl.
0: Náhodou.
2: Tak to zkus ještě jednou, Hurvínku. Podívej se ven. Přestalo pršet, sluníčko svítí. Tak ať se tě nelekne, už mudlánku.
3: Ano, paní Kateřina má pravdu. Umít obličce a alouven. Po dešti je vždycky ten nejhezčí vzduch.
1: A co máme venku dělat?
2: Jděte na houby.
0: Tak nám aspoň ještě na cestu řekněte pohádku.
1: Ano.
4: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v lese. Jednou šel takhle na houby.
1: A je.
4: Jednou šel na houby a našel krásnou truhličku. A šel dál a našel klíč. Tím klíčem tu truhličku otevřel a našel v ní krásný, huňatý kožíšek. Vzal si tedy ten kožíšek na sebe, ale byl mu krátký. No, a kdyby byl ten kožíšek delší, byla by i tahle ta pohádka delší.
0: A to je konec.
4: Ano, to je konec.
1: No to je konec.
3: Tak šup šup, ať už jste venku.
4: Alou na houby.
1: Když jsem šel z hub, našel jsem zub. Našla ho Johana s dlouhejma nohama, já na ní dub. Dej sem ten zub, nebo ti vytrhnu z brdolu chlup.
0: Jak si to, babinko, Hurvínek mi strhl mašli.
2: No tak nechte toho.
0: Dej mi to.
1: Dej mi, je v komíně.
0: Jenom počkej, Hurvínku, až já tě chytím.
1: Tule.
3: Tak vidíte, paní Kateřino, jak nám půlka toho roku utekla.
4: Teď jsem jenom zvědavá, co na nás čeká na jaře a v létě.

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj děti, tady je Figy a Hanka Kynichová a hlavně Hanka Kynichová.
2: A hlavně Figy a vy děti, na které jsem se moc těšila. A ještě dneska bych se chtěla chvilinku zastavit u toho, že vánoční svátky byly dlouhé, protože trvaly dost, skoro 2 týdny. Co Figy?
0: Vždycky ty nejdelší svátky a prázdniny připadají hodně krátké.
2: To se zdá i mým dětem a myslím, že i dětem doma. Ale víte co, my se sice naučíme teď cvik, kterým budeme formovat zadeček po Vánocích, ale vy ten cvik můžete cvičit v průběhu celého roku.
0: Zadeček?
2: Protože se hodně sedí ve škole, hodně sedíte u počítače. Maminka má třeba taky sedavý způsob zaměstnání a já bych teď chtěla prospět vašim hýždovým svalům, respektive tvaru vašeho zadečku. Figy, co? Otoci ke mně prdelkou, otoci ke mně prdelkou. No jo, to je potřeba. Takže postavíme se děti rovně. Třeba se opřete o židli. Rukama chyťte židli.
0: Takže stojím proti opěradlu židle.
2: Proti opěradlu židle. Oběma rukama. Pravou nohu dej do zádu a opří o špičku.
0: Jo, dobře.
2: Na levé noze stojíš. Máš stabilitu? Děti,
0: co
2: máte
0: stabilita?
2: To je jako, že nepadáš, proto se držíme té židličky.
0: A myslel, že to je jako chřipka nebo tak.
2: Ne. A teď tu nohu zanožíme nahoru.
0: Nahoru.
2: A pustíme dolů.
0: Dolů.
2: A já ti budu tempovat, protože to potřebuji dělat v rychlejším aerobním tempu. A pojď. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu. A až tě to bude bolet, tak mi dej nějaké znamení, jo? Týdady, tata. Tý-da-dý-ta-ta. Zdvihnu a povolím. Zdvihnu
0: Hanko,
2: a povolím.
0: Já myslím,
2: zdvihnu a povolím.
0: Už nemůžu.
2: Tak a v tomto okamžiku ještě chvilku vydrž, drž a malinký hmyty nahoru patou. 5, 4, 3, 2 a pustíme nožku dolů. Takže, kde tě to pálilo?
0: No,
2: na zadečku.
0: Na té půlce té nožičky,
2: a
0: co
2: aby
0: cvičila.
2: Ta jedna noha té druhé nezáviděla, tak se všechno musí udělat úplně stejně na druhou stranu. Takže stojíme na druhé nožce, opačnou dám do zanožení.
0: Kopítko dozadu.
2: Děti mají patu nahoře, špičku opřenou o zem a jdeme na to. Zanožím a vrátím. Tý-da-dý-da-dá. Zastav to nahoře a malinký hmyty dozadu. 5, 4, 3, 2, 1. Uf.
0: Já bych mohl ještě.
2: No tak super, tak si dáme ještě jednu sérii. Připrav
0: zase
2: druhou nožku a jdeme do zanožení a vrátím špičku na zem. Do zanožení a vrátím špičku. Do zanožení a vrátím. Do zanožení.
0: A to mi opravdu s tím zadečkem pomůže?
2: Zadečkem pomůže, zpevníš ho, on se ti vytvaruje a malinký hmyty nahoře. A teď už hmytáme nahoře. 10, 9, 8, 7, 6, 5 a hotovo. Děti.
0: A druhá nožička sám už.
2: Druhou sám a já budu počítat do 8. Zdvihneme nahoru nožku a pustím špičku na zem. Zdvihnu nahoru, pustím špičku. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru a zastavím nahoře.
0: Vytám.
2: Super. Takže Piggy, teď musíme dětem vysvětlit, že toto byl posilovací cvik. A protože ten nám sval zpevní, tím pádem se dá říct, že se zkrátí. My opět ten sval musíme dostat do dobré kondice tím, že ho protáhneme. Takže se teď uděláme jeden stretchingový cvik. Postav se do roznožení, nožky dáme mírně od sebe a pomalu se předkloníme, až si prsty rukou chytíme špičky na nohou. A hmitám a hmitám a táhne nás tu pod prdelkou.
0: Ještě, že už jsme cvičili minulé to bříško.
2: Že už se můžeš předklonit. Tak a teď pomalinku obratel po obratli jdeme zase nahoru. Takže děti, Piggy, tento cvik se věnoval posilování a protahování hýžďových svalů. Vždycky ho můžete použít v okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš zadeček uvolněný. Mějte se moc hezky a příště se budeme učit, víš co?
0: Nevím.
2: Správně sedět.
0: Hanko, víš, že to bylo moc příjemné. Děkuju.
2: Ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: A tak kdykoliv uvidíte bratři někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
4: Jistě. Jablonecká bižuterie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, ne? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl jsi nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapis. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
3: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
4: Já povídám, písek! Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižuterii? A jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
3: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
4: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
3: Můžu?
4: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, pověste ho za nohy.
3: Himmel, Laudon?
4: A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
3: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
0: Tiki kalendář. Dnes je 21. září.
5: A svátek má Matouš.
0: Jméno Matouš je touze staré jméno. Používá se už celá tisíciletí.
5: Je to zase jedno z těch prastarých jmen, které vznikly v hebrejském jazyce.
0: Znamená boží dar. Říká se to, že to znamená.
5: Takže, milí Matouškové, Matoušové, všechno nejlepší!
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Proč to utekli? Teď se budu číst děvnej pergamen, aby vás všichni viděli.
7: Ach, Janku, Janku, jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
6: To máte fuk, ať si tluče.
7: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
6: To už vás nikdy neuvidíme.
7: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
6: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
7: Dej mi ten pergamen.
6: Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Počkej!

0: jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
4: Jak se Rumcajs podruhé potkal s obrem rabijákem? Jednou přišel k prachovskému obru rabijákovi na návštěvu bratránek. Rostlý byl spíš doširoka a dech měl, jako když fučí vítr.
5: Tak jsem tu a budeme se potěškávat.
4: Když se sejdou dva obři, vždycky se potěškávají na pozdrav. Nejdřív potěškával prachovský a zdvihl bratránka na 12 coulů vysoko. Když to ale zkusil bratránek, nemohl prachovského utrhnout od země.
5: Čem to vězí?
4: Povídá a zdvihá prachovského, co má síly. A v tom se mu přesmekla šlacha a musel všeho nechat.
6: Čem by to vězelo?
4: Zarámusil prachovský.
6: Je ve mně 9 centů zlosti na Rumcajza. A od toho je ta má veliká váha.
4: A dál si stěžoval, že už nemůže nikam šlápnout, aby se neprobořil. Co tak mluvil, udělal krůček. Zem se mu pod hromtlápou stiskla a dole to zavalilo jezevce. Bratránek se dívá a pokýval kulatou hlavou.
5: Tvá váha by tě mohla zahoubit, ale kdybys dokázal schodit těch 9 centů zlosti, bylo by ti zas jako peříčku.
4: Potom se bratránek rychle rozloučil a šel. Dva obři spolu nesmějí být víc než chviličku, jinak by se spolu potloukli a mohla by se převrhnout zem. Prachovský rabiják si sedl vedle zavalené jezevčí nory a přemýšlel, kudy na Rumcajze. Myšlenky se mu přesýpaly v hlavě a byl od toho hřmot, jako když se hrne kamení. Nevymyslel nic. Rozrazil pěstí skalku a odešel hloub do skal. Za chvíli přeletěla přes cestu pěnička a hned za ní jde po pískové pěšince Manka. Byla v Jičíně pro hrst floků, aby Rumcajs mohl Cipískovi spravit odraženou podrážku. Písek sotva šelestí Mance pod palečky a tak snadno zaslechla podzemní hlas.
7: Ať je to, kdo chce, ať mi pomůže.
4: Manka si klekla a zavolala proti zemi.
8: Nejdřív bych musela vědět komu.
7: Tomu jezevci, co už sotva dýchá.
4: Hekal jezevec v sešlápnuté zemi. Manka si přesypala floky z dlaně do kapsy u zástěry, ulomila si suchý skolek a ryla zemí k jezevci. Šlo to pomalu. Obr rabiják sešlápl zem málem na železo. Jak skolek skřípal, obr ve skalách to zaslechl, povytáhl se a vidí Manku. Hodil kámen na jednu stranu, aby se ta Manka podívala a z druhé strany si pro ní přišel. Popadl jí dvěma prsty v pase a zdvihl tak vysoko, že tam byla s vlaštovkami.
8: Co to děláš? Hned mě zas postav na pořádnou zem.
4: Jenže obr rabiják se rozhrom smál.
5: Kam tě postavím, tam budeš. Už si nemáš co vybírat.
4: Odnesl Manku až do samého jadýrka skal, kam bylo ze všech stran daleko. Vysadil jí do skalní kapličky a obestavil 9 centy kamenů. Sám si sedl dole a liboval si, jak je mu lehoučko. To už Rumcaj s Cipískem dobu čekali na Manku v jeskyni.
8: Manka asi cestou postrácela floky a musela se pro ně vrátit do Jičína,
4: řekl Cipísek. Jenže Rumcajsovi to nebylo k uvěření.
9: Manka vždycky byla pečlivá a opatrná, povídá.
4: Zvedl se z borové židle a připnul si opasek z pistolí.
9: Já se za ní radši podívám.
4: Rumcajs šel a Cipísek zůstal sám v jeskyni. Na tom místě u skal, kde se jezevec ozval Mance, ozval se taky Rumcajsovi.
7: Když první udělal jen půl díla, ať to ten druhý dodělá.
4: Rumcaj se podívá, vidí odložený skolek a v zemi je rozhrabáno. Klekl si, ale skolkem se nezdržoval. Zaril loupežnickým palcem do země jako železem. Zaril po druhé a po třetí už nebylo potřeba. Zvedla se tam jezevčí hlava, otřepala si písek kolem očí a povídá.
7: Mě zašlápl do země obr rabiják a tobě zas vzal manku.
4: V Rumcajsovi uhodilo srdce tak silně, až se skalami rozlehla ozvěna.
7: Tiše, zafunil jezevec, nebo se vyzradíš.
4: A tak si Rumcajs poklopil srdce dlaní a šel tudy, kudy byla polohamaná zem. Šel na celou nohu, jak chodívají loupežníci. Už vidí tu kapličku nahoře ve skále. Sedí tam manka, ruce má v klíně a nemůže víc. Dole pod skalou se jako pokácená hora rozvalil obr rabiják. Dýchá, až se na všechny strany rozletuje drobné kamení a vždycky za chvilku se zasměje, až to zará musí jako hrom.
6: Kdybys tak, Rumcaj, si věděl, jak jsem si ulevil od 9 centů zlosti.
9: I vždyť já to vím,
4: povídá mírně Rumcajs a vyšel na světlinu mezi skalami.
9: Ale já ti k té zlosti zas dopomůžu.
6: Rád bych věděl, jak,
4: řekl obr. A točí se, aby mohl Rumcajse uhodit do boku. Rumcajs, jako by to ani neviděl, zavolal nahoru na manku. Mančinko, pověz tam nahoře něco vlaštovce a ona mi to vyřídí.
8: Vždyť můžu zavolat rovnou,
4: křikla zhora manka.
8: Rumcajsi, já věděla, že přijdeš.
4: A obr rabiják hodil po Rumcajsovi prvním kamenem. Rumcajs jen udělal krůček míň než vrabčí.
9: Proč to děláš?
4: Povídá obrovi.
9: Netrefil bys ani kdyby ti jich tu stálo 9.
4: Obr hodil druhým kamenem a divně ho roztočil. Rumcajs jen nohou tak a tak a druhou k ní přirazil.
9: Nauč se to nejdřív na hruškách, povídá.
4: Obr zatím poodešel pod skálu, pod tu nejvyšší, co tam stála. Rumcajs už nečekal, schýbl se, vyrýpl palcem ze země skalku a povídá obrovi.
9: Teď zas jednou já.
4: Velikou rumcajsí silou hodil skalku proti skále. Skále se ulomil vršek a sesypalo se to rovnou na rabiáka. Dostal z toho takové jiskření v hlavě, že to běžel uhasit v nejbližším potoce a to je dost daleko. Rumcaj se za ním ani neohlédl. Došel pod skalní kapličku, podržel si vousy pod ramenem, aby nepřekáželi, a zavolal na manku.
9: Tuhle jsou 2 mé dlaně a ty mi skoč, mančinko, rovnou do nich.
4: Manka skočila, Rumcaj si polehoučku postavil na zem a šli domů. Jenže Rumcajs se měl ohlídnout po rabiákovi. Co Rumcajs s mankou za 900, to on pořídil za 3 kroky. Když Rumcajs s mankou došli k jeskyni, obr už tam stál. Hrom ruce měl spokojeně založené a povídá.
6: A přece jsem těch 9 centů zlosti přehodil na tebe, Rumcajsi.
9: A jak to?
4: Povídá Rumcajs. Víc už ani slovo. Jen se dívá, co mu obr připravil. Od prahu až po strop je do jeskyně zaražená skála. Vězí tam pevně jako rostlá, nikde ani štěrbinka. Manka k té skále skočila a poslechla si, co dělá v jeskynici písek.
8: Nepláče,
4: oddychla si. A to ostatní Rumcajsi? Je tvoje věc. Obr rabiják se pohodlně usadil a rozsedl studánku.
9: Na to se rád podívám.
4: Rumcajs už neměl pro obra ani myšlenku. Zahodil klobouk do křoví, schodil ze sebe kazajku z bukové kůry a dal se do skály. Jenže ona tam vězí, jako by jí slil. Rumcajs od stropu i od prahu, ale jen si marně zurážel nehty. Byl do skály ramenem a obolel si je. Obr rabiják udělal z hrom huby špuličku a liboval si.
6: To už ze mě spadlo nejmíň 7 centů zlosti.
4: Manka už spolikala půl skleničky slz. Když ale bylo nejhůř, vyhrabal se Rumcajsovi upaty jezevec.
7: To jsem dálka.
4: Povídá a strčil čenichem Rumcajsovi do lítka. Rumcajs o krok ustoupil a jezevec si ofoukl tlapky a jemně je položil pod skálu. Potom pracoval jako dlátky. Tam se Rumcajs nedostal silnými prsty, tam jezevec jemnými tlapkami otevřel štěrbinu.
7: A teď zas ty,
4: povídá Rumcajsovi. Rumcajs obemkl v náručí skálu z hora až dolů a odvalil ji z vchodu do jeskyně. Za skálou vyšel cipísek. Oči měl ještě plné spaní. Povídá.
8: Jak se v jeskyni setmělo, tak jsem usnul a tak jsem spál.
4: Po jezevci už tam zbyla jen hromádka hlíny. Obr rabiják teď měl naloženo za Rumcajze, Manku a cipíska 3x9 centů zlosti. Sotva se odtáhl do skal. Opřel se tam.
1: Digi básnička.
10: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
11: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

Budu vyprávět o tom velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi. Byl to nejhorší nečas, jaký kdy tatínek viděl, jak sám řekl. Už od začátku prosince nám říkala Lase každý den, když jsme šli do školy. Uvidíte, že letos na Vánoce sníh vůbec nebude. Já jsem byla vždycky rozmrzelá, když to říkal, protože jsem si moc přála, aby sníh byl. Ale jeden den šel za druhým a ani nejmenší vločička se neobjevila. A najednou, právě uprostřed předvánočního týdne, když jsme seděli ve škole a počítali, vykřikl Bose: koukejte, padá sníh! A opravdu padal. Měli jsme z toho takovou radost, že jsme všichni křičeli hurá! A paní učitelka řekla, abychom vstali, že si zaspíváme a přišla zima bílá. Když jsme vyšli o přestávce ven, ležela na dvoře tenká bílá vrstva. Vyšlapali jsme ve sněhu velkou osmičku, běhali jsme v ní dokola celou přestávku a křičeli hej a hej! Ale Lase tvrdil, no, víc sněhu než tohle už nebude. Když jsme šli druhý den do školy, přece jen bylo tolik sněhu, že jsme se v něm mohli válet a sníh padal a padal. Ale Lase tvrdil znovu, víc sněhu než tohle už nebude. A do Vánoc to dávno roztaje. Ten se ale přepočítal. Jen jsme vešli do školy, začalo sněžit ještě víc. Sníh padal tak, že před oknem bylo úplně bílo a nebylo vidět ani na druhou stranu školního dvora. Celý den se chumelilo. A pak začal foukat vítr a fučelo a sněžilo, až nakonec paní učitelka starostlivě řekla: já nevím, jak se vy děti z Bulerbinu dnes dostanete domů. Ptala se, jestli bychom u ní nechtěli zůstat přes noc. A my bychom byli strašně rádi zůstali, ale věděli jsme, že by o nás všichni v Bulerbinu měli strach, kdybychom nepřišli domů. Proto jsme řekli, že u ní zůstat nemůžeme. A tak nás paní učitelka poslala domů radši hned, než bude tma. V jednu hodinu jsme šli ze školy. Panečku, to byly závěje. A jak fičelo. Museli jsme jít ohnutí skoro úplně až k zemi. Tady máš sněhu, že ti to snad stačí, řekla Brita Lasovi vztekle. Ha, však ještě nejsou Vánoce, řekl Lase, ale skoro jsme se v tom větru ani neslyšeli. Šli jsme a šli, drželi jsme se za ruce, abychom se nestratili. Sníh mi sahal už hezky nad kolena a to se, panečku, nedá jít moc rychle kupředu. A vítr nás profukoval, že jsme promrzli, až jsme ruce a nohy a nos ani necítili. Nakonec mě už tak bolely nohy, že jsem řekla Lasovi, že si chci trošku odpočinout. Za nic na světě, řekl Lase. Anna byla taky unavená a chtěla si odpočinout, ale Lase řekl, že je to nebezpečné. A tak se dala Anna do pláče a já s ní, protože jsme si mysleli, že se do Bulerbinu už nikdy nedostaneme. Byli jsme teprve na poloviční cestě. Ale najednou povídá Ole, pojďte, kšefci, však on nám nos neukousne. Anna i já bychom kšefci šli, i kdyby nám ten nos ukousl. Fičelo tak silně, že to do ševcových dveří přímo zaválo. Švec z nás právě velkou radost neměl, když nás uviděl. Co mají děti co dělat venku v takovým nečase, řekl. Netroufali jsme si říci, že takový nečas nebyl, když jsme šli z domova. Svlékli jsme si kabáty, usadili jsme se a koukali jsme, jak švec přištipkuje boty. Měli jsme hrozný hlad, ale ani to jsme si netroufali říci. Švec si uvařil kávu a jedl k ní namazaný chleba, jenže nám nic nenabídl. To bylo něco jiného, když jsme tenkrát za bouřky přišli ke Kristin do Lévnesu. Za soumraku přestalo sněžit a foukat, ale byly tak velké závěje, že jsme si vůbec neuměli představit, jak bychom se dostali domů. Ach, jak jsem toužila být doma v Bulerbinu u maminky ve své postýlce. Najednou jsme uslyšeli venku rolničky a všichni jsme běželi k oknu. A představte si, po cestě jel tatínek se sněhovým pluhem. Otevřeli jsme dveře a volali jsme na něj, ačkoliv švec křičel, nepouštějte mi sem zimu.
Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Storbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů. A vzal. Anna a já jsme směli jet na sněhovém pluhu. Ostatní šli za námi, ale teď byla cesta už uhlazená a pěkná, takže to nebylo nic těžkého. Když jsme přijížděli domů, maminka nás už celá neklidná vyhlížela z kuchyňského okna. Lase, Bose a já jsme dostali horkou hovězí polévku s noky. Snědla jsem jí 3 talíře. Ještě nikdy mi snad nic tak nechutnalo. Pak jsem si šla hned lehnout. Bylo to tak příjemné. Maminka říkala, že měla tušení, že jsme někde na cestě a proto tatínek vyjel se sněhovým pluhem. Bylo to velké štěstí, že maminka měla to tušení. Jinak bychom snad byli museli sedět u ševce celou noc.

0: Proč jsou skvrny na měsíci? Cikánská pohádka z Rumunska. Zdali pak jste se děti někdy pozorně zadívali na měsíc, když jasně září v úplňku a třpití se nízko na obzoru jako ohromný žlutý peníz? Nezdálo se vám, že byste rádi věděli, co to vlastně je na tom měsíci? No, já vám to prozradím, protože vím přesně, jak to s těmi záhadnými skvrnami vlastně je. Jen poslouchejte, hned se všechno dovíte. Před dávnými a dávnými časy žil v jedné rumunské vísce starý cikán. Nevedlo se mu příliš dobře a tak se den co den vydával do hor, do hlubokých lesů, aby tu nazbíral trochu klestí. Svázal dříví do otýpek, odnášel je dolů do vesnice a tam je prodával. Ale vesničané měli doma sami dříví dost a tak se mu jen málo kdy podařilo prodat jednu nebo dvě otýpky roští. Žil, jak se říká, z ruky do úst. Den co den měl ráno, v poledne a večer kukuřičnou kaši. Jednou k večeru se vracel všecek utrmácen z hor domů. Měsíc mu pěkně svítil na cestu a cikán jako vždy vlekl na zádech velkou otep roští. Když přišel k chýšce, kde přebýval, strnul a údivem div nepustil roští na zem. Dveře byly do kořán a uvnitř seděl nějaký stařec s dlouhou bílou bradou. Jak dopadalo měsíční světlo oknem do světnice, viděl cikán jasně, že stařec drží v ruce dřevěnou lžíci a nabírá si z hrnce kukuřičnou kaši.
1: Sám nemám na zbyt a tady mi ještě někdo bude ujídat.
0: Rozzlobil se cikán.
1: Člověče, co tě to napadá jíst mou kaši? Nemám jídla na zbyt, klid se odtud.
0: Obořil se na neznámého.
2: Nevyháněj mě od sebe. Copak ti to udělá, když mě nakrmíš? Už 5 dní jsem nejedl a když jsem viděl v hrnci kukuřičnou kaši žluťoučkou jako ten měsíc, nevydržel jsem to a trochu jsem ujedl.
0: Začal bědovat stařec.
1: Trochu? Snědl jsi skoro všechnu. To věřím, že ti cizí kaše voní. Ale když máš tak rád žluťoučkou kaši, vyskoč si támhle na měsíc a najez se jí tam dosyta.
0: Vykřikl cikán zlostně. Neznámý stařec smutně pokýval hlavou, vzal poutnickou hůl a obrátil se ke dveřím. Ale cikán mu zastoupil cestu.
1: Počkej, počkej, představuješ si to příliš lehce. Napřed mi zaplatíš a pak tě teprve odtud pustím. Chci za kaši 7 krejcarů, ani o krejcar víc, ani o krejcar míň. Tolik stála kaše, kterou si mi snědl.
2: O, můj milý

0: se a starce udeřil.
1: Vidím, že jsi lakomý člověk, cikáne,
0: řekl hořce stařec.
1: Myslil jsem, že rád pomůžeš bědnému člověku a chtěl jsem tě vyzkoušet. Ty však jsi nejen lakomý, ty jsi i hrubý. Nezasloužíš si, abych tě odměnil. Za trest budeš sedět od této chvíle na měsíci a budeš tam jíst den co den žlutou kukuřičnou kaši až do skonání světa.
0: Sotva to stařec dořekl, zmizel, jako by se propadl do země. Cikán najednou ucítil, že se zvedá ohromný vichr. Zdálo se mu, že ho kdosi uchopil, a než se nadál, zmizela chýše, rodná výska, okolní hory a on seděl uprostřed měsíčné krajiny a kolem něho nebylo nic než žlutá kaše. Kam oko dohlédlo, jen kaše a kaše. Teď litoval, že byl lakomý, ale bylo už pozdě. Byl na měsíci. A od těch dob tam sedí a jí kukuřičnou kaši, které nikdy neubývá. A bude sedět na měsíci věčně, dokud bude měsíc vycházet a zapadat.

Hadrová Ančka. Na půdě starého podivného babičina domu, daleko na venkově, si Marcela ráda hrávala, protože tam bylo vždycky mnoho zapomenutých starých věcí. Jednou si tam hrála se starým kolovrátkem. Když byla unavená, schoulila se do starého křesla, vycpaného žíněmi, aby si odpočinula. Co pak je asi tam v tom sudu v rohu? Pomyslela si a seskočila z křesla a lezla přes dva zaprášené kufry k sudu, který stál těsně u střechy. Byla tam tma, a tak Marcela, když vytáhla ze sudu veliký balík věcí, šla s ním k okénku ve střeše, kde mohla lépe vidět. Byl tam legrační malý čepeček s dlouhými bílými stuhami. Marcela si ho nasadila. V staré kožené tašce našla několik cínových postaviček divně vypadajících mužů a žen ve starodávných šatech. Byl tam také obrázek velmi hezké holčičky s dlouhými kučerami, s dlouhými šaty a se zvláštními kalhotkami, které jí dosahovaly až ke kotníkům. A potom Marcela vytáhla z hromady starou hadrovou panu jen s jedním knoflíkovým okem, s bambulkou místo nosu a usmívající se pusou. Šaty měla z lehké látky modrého vzorečku. Zapomněla šťastným nálezem na všecko ostatní, Marcelka chytla hadrovou panenku a utíkala s ní dolů, aby ji ukázala babičce. Kde pak si ji našla? Zvolala babička. Vždyť je to stará hadrová Ančka. A přitiskla Ančku k sobě. Úplně jsem na ní zapomněla. To asi byla na půdě celých 50 let. Drahá, stará hadrová Ančka. Musím jí hned přišít druhý knoflík. A babička vytáhla ze zásuvky šicího stroje jehlu a nit. Marcela pozorovala šití a babička vypravovala, jak si s Ančkou hrávala, když byla ještě malou holčičkou. Tak, Ančko, zasmála se babička. Teď máš dvě krásné knoflíkové oči a jimi můžeš vidět změny, které se ve světě udály, zatímco ty jsi tak dlouho byla zavřena na půdě. A nyní, Ančko, máš novou kamarádku a velitelku a já doufám, že budete spolu tak šťastné, jako já jsem bývala s tebou. A potom babička podala Ančku Marcele a řekla velmi vážně: Marcelo, dovol, abych ti představila svou drahou přítelkyni Ančku. Ančko, toto je moje vnučka Marcela. A babička ohnula panenku tak, že pana sklonila hlavu směrem k Marcele. Babičko, já ti tolik děkuju. Marcela vykřikla a babičku prudce objala a políbila. S Ančkou se budeme báječně bavit. A tak se přihodilo, že se Ančka stala členem společnosti panenek v Marcelině domově, kde započala svá dobrodružství, o kterých se dozvíme v dalších kapitolách.

0: lidi cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, ahoj Piggy.
2: Ahoj Hanko Kynichová a já volám ahoj Hanko, protože dnes je u nás Hanka Kynichová, takže to znamená, že budeme cvičit.
1: Budeme cvičit. Já mám pro Piggyho a pro vás hned otázku, ale myslím si, že Piggy ji bude asi znát tu správnou
2: jenom
1: odpověď.
2: Jenom aby to nebylo moc těžké.
1: Ne, Piggy, prosím tě, víš, co je to metronom?
2: Metronom.
1: Metronom.
2: Vím, co je metronom.
1: Víš, co je metronom? Tak to pojď dětem říct.
2: Proč to vím? Protože slečna, učitelka, sova, Heda Okata mě učila na piano zahrát ovčáky, čtveráky a přitom na tom pianě měla takovou zvláštní dřevěnou skřínku a ta skřínka vypadala jako pyramidka a v té skřínce byla taková dlouhá tyčka a ta tyčka dělala klap, klap, klap,
1: ano,
2: klap.
1: Ano,
2: a
1: ano,
2: minkla
1: ano.
2: S sebou ze strany na stranu. A když se otočilo kolečkem na té skřínce, tak ta tyčka začala minklat ještě rychleji. Klap, klap, klap, klap, klap,
1: jde,
2: klap,
1: jde, jde, jde,
2: a nebo
1: jde.
2: Pomalej. Klap, klap, klap.
1: Výborně, takže klap. Děti, já si myslím, že jste pochopili, že vám Piggy popisoval přístroj, který se používá k pravidelnému rytmu při hře na klavír a kinklá se ten přístroj doprava a doleva a to samé teď my jdeme dát do praxe, jdeme totiž do akce. Potřebujeme ze svého těla udělat taky takový ukláněcí mechanismus, tedy na chvilku se proměníme na metronom. Není to vůbec nic těžkého.
2: Budu mít nad sebou taky takovou pyramidu?
1: Budeš mít nad sebou pyramidu, totiž tu pyramidu my si uděláme z vlastních nohou. Ale nejdříve potřebuji, abyste si děti, Piggy, maminky, pokud s námi cvičí, lehly na záda, ruce si dali do upažení.
2: Vedle sebe.
1: Že si je položíte vedle sebe, dlaněmi na zem.
2: Dlaněmi na zem.
1: A teď jdeme udělat pyramidku. Zdvihneme svoje nožky. Kopítka.
2: Jako mě to vůbec nejde.
1: Piggy, ty se nesoustředíš. Zdvihni nožky. Teď je natáhni v kolenou. Aha. A z kopítek znova udělej fajfky.
2: Aha.
1: Tak. A teď máme nohy zdvižené, dopnuté kolenou. Pokud by se vám zdálo při uklánění bim bam vpravo a vlevo, že ty nohy máte příliš těžké, tak si je lehce pokrčíte.
2: Hanko, takže ty nohy jsou jako ta tyčka.
1: To je ta tyčka, výborně. A ještě poslední pomůcku, než ze sebe uděláme metronom, je, že špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou. Špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou.
2: Špičky kopítek taky.
1: Ty máš kopítka, my máme ruce, my máme nohy a špičky, takže v každém případě teď ležíme na zádech. Dlaně máme opřený o zem, zdvižené nohy a jdeme pomalu pouštět nohy k pravé straně, bim. A teď to zabere šikmý břišní sval. A jdeme na druhou stranu, bim. Piggy, ty necvičíš.
2: Mě to hrozně baví.
1: Takže, děti, nevím, dám ještě jednou šanci Piggymu, tak pojď, ukloň svoje kopítka k pravé straně a teď je zdvihni a pojď uklonit k druhé straně. A já vám teď řeknu, co tímto cvikem, který se jmenuje metronom, posilujete. Jsou to šikmé břišní svaly. Takže, milé děti, já tady musím se vrhnout na Piggyho a trošinku ho opravit. Pevně věřím, že vám to doma jde skvěle. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
2: Hanko, možná je to tím, že mám to bříško moc kulaté. Já ho mám jako balónek a vždycky ten balónek se mi překlopí na jednu
1: je
2: stranu.
1: Je to tak, je to tak. A protože
2: stranu.
1: Nechceš mít bříško jako balónek, proto teď se mnou cvičíš.
2: Tak pojď, tak pojď, tak pojď.
1: Tak, ruce máme na zemi, nohy jsou zdvižené. Pomalinku je pouštím k pravé straně, dotkla jsem se kopítky prstů na rukou a pomalu zdvihám a překláním své nožky na druhou stranu. Děti, doufám, že se vám to povedlo. Mějte se krásně a naschledanou.
2: Ahoj, děti.

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku. A vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: Dnes je 21. září.
1: A svátek má Matouš.
0: Jméno Matouš je tu ze staré jméno, používá se už celá tisíciletí.
1: Je to zase jedno z těch prastarých jmen, které vznikly v hebrejském jazyce.
0: Znamená boží dar, říká se to, že to znamená.
1: Takže milí Matouškové, Matoušové, všechno nejlepší!
2: Když přišel domů, zalezl do pokoje. Lehl si na postel a dlouho jen zíral do stropu. Byl tam tak dlouho, že si paní Ptáčková začala dělat starosti a přišla se podívat, jestli je v pořádku. Úplně v pořádku, děkuji za optání, odvětil Paddington nepřítomně, jen přemýšlím. Paní Ptáčková zavřela dveře a pospíchala dolů, aby to oznámila ostatním. Její zpráva vyvolala smíšené reakce. Dokud jen přemýšlí, je to v pořádku, řekla paní Fousková ustaraně, ale jakmile něco vymyslí, tak začínají potíže. Zrovna ale byla zabraná do domácích prací a tak na to brzy zapomněla. A rozhodně byly ona i paní Ptáčková příliš zaneprázdněné na to, aby si povšimli malé postavy, která se o pár minut později vplížila do dílny pana Fouska. Ani si nevšimli, když se medvídek vracel vyzbrojen velkou láhví ředidla a hromadou starých hadrů. Kdyby si všimli, měli by oprávněné důvody ke starostem. A kdyby ho paní Fousková viděla, jak se po špičkách plíží do pracovny a pečlivě za sebou zavírá dveře, neměla by chvilku klidu. Naštěstí měli všichni příliš mnoho práce a nikdo nic nespozoroval. A ještě větší štěstí bylo, že do pracovny dlouho nikdo nevešel, protože Paddington byl v brindě. Věci nešly úplně podle plánu. Paddington litoval, že nedával větší pozor, když mu pan Pelich vyprávěl o čištění obrazů. Za prvé, i když použil skoro polovinu ředidla pana Fouska, barva se smila jen na některých místech. A za druhé, tam, kde se mu ji podařilo odstranit, nebylo vespod nic, jen bílé plátno. Paddington o kus poodstoupil a zadíval se na svoje dílo. Původně to byl obraz jezera pod modrou oblohou a s několika plachetnicemi. Teď to vypadalo jako bouře na moři. Všechny lodě zmizely, nebe dostalo zvláštní našedlou barvu a půlka jezera se někam vytratila. Ještě štěstí, že jsem našel tuhle starou krabici barev, pomyslel si Paddington, když držel štětec na délku paže a mžural na obraz, jak to viděl u opravdových malířů. Do levé packy vzal paletu, vymáčkl na ní něco červené barvy a namočil do ní štětec. Nervózně se rozhlédl a pak trochu nanesl na plátno. Barvy našel ve skříni pod schodištěm, celou krabici. Byly tu tubičky červené a zelené, žluté i modré. Vlastně tam bylo tolik barev, že bylo těžké se rozhodnout, kterou vybrat. Pečlivě si otřel štětec o klobouk a zkusil další barvu. A pak další. Bylo to tak zajímavé, že se rozhodl vyzkoušet všechny a brzy zapomněl, že vlastně maluje obraz. Ve skutečnosti to byl spíš dekorativní vzor než obraz. Čáry se na něm protínaly z kolečky a křížky ve všech možných barvách. Dokonce i Paddington na to překvapilo, když poodstoupil, aby si obraz prohlédl. Po původní malbě nebylo ani stopy. Posmutněle vrátil barvy do krabic, zabalil obraz do plátěné tašky, opřel ho o stěnu přesně tam, kde ho našel. Neochotně se rozhodl, že to později zkusí znovu. Malování je zábava, když to člověk dělá, ale je mnohem složitější, než by se zdálo. Při večeři i celý zbytek večera byl úplně sticha. Byl tak potichu, že se ho paní Fousková několikrát zeptala, jestli se cítí dobře. Až se nakonec omluvil a odešel nahoru do svého pokoje. Doufám, že mu nic není, Karle, poznamenala, když odešel. Skoro se nedotkl jídla, to se mu vůbec nepodobá, a měl na obličeji takové divné červené skvrny. Jupí, zvolal Jonatán, červené skvrny, doufám, že to od něj chytnu, ať je to, co chce, abych nemusel do školy. No,
3: Měl i pár zelených, řekla Juditka. Viděla jsem zelené.
2: Zelené? Dokonce i pan Fousek vypadal ustaraně. Snad nám nestůně. A jestli mu to do rána nezmizí, zavolám doktora.
4: A on se tak těšil na tu výstavu, litovala Paddingtona paní Fousková. Byla by škoda, kdyby musel zůstat v posteli.
2: Myslíš, že tvůj obraz něco vyhraje, tatí? Zeptal se Jonatán.
5: Nikoho nepřekvapí víc, kdyby vyhrál než tvého otce, odvětila paní Fousková. Ještě nikdy žádnou cenu nedostal.
3: Co je na něm, tati? Zeptala se Juditka. Neprozradíš nám to?
2: Má to být překvapení, řekl pan Fousek skromně. Trvalo mi to velice dlouho, maloval jsem po paměti.
6: Malování byl jeden z koníčků pana Fouska a on své obrazy každý rok přihlašoval do soutěže řemesel a amatérského umění, která se konala v nedalekém Kensingtonu. Obrazy pokaždé přišlo ohodnotit několik slavných osobností a rozdávaly se ceny. Soutěžilo se v různých oborech, což bylo pro pana Fouska ještě těžší, protože zatímco on jak těživ nic nevyhrál, paní Fousková dvakrát získala cenu za tkaní koberců.
2: A každopádně už je pozdě, uzavřel pan Fousek téma. Dnes odpoledne si tu byli obraz vyzvednout, tak se uvidí.
6: Druhý den svítilo slunce a na výstavě bylo plno. Všichni měli radost, že Paddington vypadá mnohem lépe. Vyrážka mu úplně zmizela a dal si velikou snídani, aby si vynahradil včerejší večeři. Jen paní Ptáčková měla jisté podezření, když našla Paddingtonovu vyrážku na ručníku v koupelně, ale nechala si to pro sebe. Fouskovi si na vyhlašování zabrali 5 míst v přední řadě. Všude panovala vzrušená atmosféra plná očekávání. Paddington až dosud netušil, že pan Fousek maluje a moc se těšil, až uvidí obraz od někoho, koho zná. Na pódiu se dohadovalo několik důležitě vypadajících vousatých mužů. Mávali rukama a vypadalo to, že se na jednom obraze ne a ne shodnout.
3: Karle, zašeptala paní Fousková vzrušeně, myslím, že mluví o tom tvém. Poznám tvoji plátěnou tašku.
6: Pan Fousek se zatvářil překvapeně.
3: Rozhodně to vypadá jako moje taška, souhlasil, ale asi to nebude ona. Plátno je úplně přilepené na obraz, vidíš, jako by ho tam někdo uložil, dokud byl mokrý. Já ten svůj namaloval už dávno.
6: Paddington seděl úplně strnule a zarytě hleděl před sebe. Téměř se neodvažoval pohnout. Žaludek mu svíral podivný, nepříjemný pocit, jako by se mělo stát něco hrozného. Litoval, že si ty skvrny ráno umyl. Radši měl zůstat ležet v posteli. Juditka do něj šťouchla loktem.
3: Co se děje, Paddingtone? Zeptala se. Vypadáš nějak divně. Je ti dobře?
7: Nejsem nemocný, řekl medvídek tenonkým hláskem, ale myslím, že mám zase průšvih.
3: Pro pána, povzdychla si Juditka. No teď hlavně drž palce, už je to tu.
6: Paddington se narovnal. Na pódiu právě mluvil jeden z těch důležitých mužů. Ten, který vypadal nejdůležitěji a měl nejdelší vousy. A vedle něj Paddingtonovi se rozklepala kolena. Na stojanu na pódiu byl všem na očích vystavený jeho obraz. Byl tak ohromený, že pochytil jen útržky toho, co muž říkal.
3: Neuvěřitelné použití barev. Velmi netradiční, úžasná představivost, podsta umělci.
6: A málem spadl ze židle překvapením. První místo dostává pan Karel Fousek z Windsorských zahrad číslo 32. Paddington nebyl jediný, kdo byl překvapený. Pan Fousek vypadal, jako by do něj udeřil hrom a museli ho na pódium dovést.
3: Ale, koktal, to musí být nějaký omyl.
2: Omyl, řekl vousatý muž, ale vůbec ne, drahý pane. Zezadu na plátně je vaše jméno, jste přece pan Fousek, nebo ne pan Karel Fousek.
6: Pan Fousek se na obraz nevěřícně podíval.
3: Tady vzadu je opravdu moje jméno, řekl. Je to i moje písmo.
6: Nedokončil větu a zadíval se do obecenstva.
7: Stačil už si na celou záležitost vytvořit vlastní názor, ale neviděl Paddingtonovi do očí. Málo kdy se to podařilo, když měl člověk dobrý důvod chtít zachytit jeho pohled.
3: Tak tedy, odkašlal si pan Fousek, když utichl potlesk a on přijal od poroty šek na 10 liber. Jsem na tuto výhru velice hrdý, ale myslím, že bych měl tyto peníze věnovat jistému domovu pro staré medvědy v Jižní Americe.
7: V obecenstvu to překvapeně zahučelo. Paddington si ale ničeho nevšiml, ač by býval měl velkou radost, kdyby věděl, co se právě stalo. Díval se na obraz a na vousatého pána, který se začínal potit a vypadal podrážděně.
3: Tak se mi zdá, řekl si pro sebe Paddington, že ten obraz taky mohli postavit správnou stranou nahoru. Medvědi nevyhrávají v soutěže v malbě každý den.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Poctivého hrnčíře nebo čbánkaře bylo vždycky potřeba jako chleba. Když přijeli se zbožím na trh, hospodyně už věděli, ke komu jít, v kterém hrnci mléko neskysne, u kterého rendlíku nepadají ucha, v kterém pekáči se nejlépe upeče husa. Dobré zboží bývalo a některé vydrželo podnes, jak se dědilo z matky na dceru. Než je ale hrnčíř udělal, to dalo hodně práce. Musel mít dobrou hlínu a řádně vytopenou pec. Než hlínu v hliništi nakopal, dovezl domů, našlapal a promíchal, uběhlo několik dní. Pak vytočil na kruhu hrnky, misky, talíře a všelijakou drobotinu. Všechno dobře usušil, ozdobil polevou, nauchatil a znovu usušil a teprve potom ukládal do pece a zazdil. Topit se muselo ve dne v noci, aby se zboží dobře vypálilo a nepopraskalo. K jednomu hrnčíři do dílny chodil na besedu starý hastrman. Sedl si vždycky u pece na lavici, mžoural žabýma očima kolem a díval se, kolik je toho uděláno. Byl si pilný, Jozívku, na ty hrnečky je radost pohledět, huhňal vesele. Bez práce nejsou koláče a bez díla pec nenakrmíš, usmál se hrnčíř, který měl starého hastrmana rád a od pece ho nikdy nevyhnal, i když po něm všude zůstávaly loužičky. Řemeslo se u nich dědilo a v chalupě nedaleko řeky Moravy bydlelo už páté pokolení. Hastrman je všechny znal a dovedl o stařečkovi i prastařečkovi vyprávět všelijaké historky. S Josefem se poprvé sešli, když jako malý spadl z vrby do vody a málem se utopil. Hastrman ho vytáhl na břeh a od té doby se mu stal strýcem. Pravda, ňaňa. Já si občas vzpomenu, jak jsem jednou přišel tvůj prastaříček a začal stavět první pec. Málem jsem ho stáhl pod vodu, protože si udělal zrovna nad mou síňkou dřevěnou lávku. Když jsem ale viděl, jaké umí dělat hrnky, hned jsem od něj tři koupil. Však je mám také schované pod kamenem, aby mi je štika ocasem nepotloukla. Strýčku, vy hodně pamatujete, ale já už dnes také, víte, už mám také několik křížků na zádech a blíž do hrobu. To jsou lidské nářky, jen si s tím počítáním sám zkracuješ život, pokáral ho starý hastrman. Možná máte pravdu, člověk nikdy není dost chytrý. Strýčku, já už jsem se chtěl několikrát zeptat, proč chytáte lidské duše? Vždycky si na to vzpomenu, když vám dávám nový hrnek. Hastrman se otřepal, roztáhl blanité prsty a zahrozil mu. Každý víme svoje. Žádný z nás tu není nadarmo. Já ti do tvého řemesla také nikdy nemluvil. Ostatně dobrým lidem se to nestává. Kdybych byl takový, jak se o mě povídá, tak bys tady dávno nebyl. Jak se spolu dostali až sem, řeč vázla a bylo lépe mlčet. Hrnčíř si chtěl hastrmana udobřit a poslal ženu honem pro pivo. Když se vrátila, nejdříve nalila hostu do nového malovaného čbánku a pak se dala do polévání. Za 14 dní měl být ve městě trh a měli tedy napilno. Hastrman poseděl ještě dlouho, ale víc pospával, než povídal. Před odchodem se zastavil mezi dveřmi a z ničeho nic povídá. Jozívku, nejezdi do města. Přijde velká voda, zboží bys nedovezl. Oba domácí se na něho podívali s hrůzou. Tolik práce nadělané, a co s tím? Dveře už dávno zapadly, mokré šlápoty uschly a jim pořád nebylo do řeči. Peněz bylo potřeba jako soli. Když prodali nějaký hrnec sousedce, obyčejně místo peněz přinesla kus másla nebo medu. Tak co budeš dělat? Pojedeš nebo nepojedeš? Zeptala se hrnčířova žena. Nepojedu. Jsem už dost starý, abych nedělal hlouposti a dal si od strýce poradit.
A řekni to ostatním hrnčířům. Kdyby se něco přihodilo, vyčítal bych si, že jsem mlčel. Za několik dní naložil zboží na vůz a vjel. Ale na druhou stranu, rovnou do Čech. Prodával, kde se dalo, zastavil v každé dědině. V horách byli většinou tkalci, ale hrnčířů si vážili. Říkávali, lepší hrnčířův nehet, nežli tkalců 9. A tak ho všude vítali a rádi kupovali. Zanedlouho objel kus kraje a vracel se domů s prázdnou. Sotva se dostal zpátky na moravskou stranu, v první hospodě se dověděl, že se po veliké bouři vylila řeka Morava z břehů a nadělala všude mnoho škody. Hrnčíř už neměl žádné stání, hned zaplatil a spěchal domů. Když dojel k řece, viděl louky zanesené bahnem, polámané stromy a keře, strhané břehy. Voda však tekla už klidně a pomalu opadávala. Oddechl si, když stál před chalupou a žena mu vyběhla naproti. Josefe, to byla hrůza. Div nás to neodneslo i s chalupou. Někde se topil i dobytek. Po řece plavaly chlívky se slepicemi. Psí bouda. Voda brala kdeco, před ničím se nezastavila. Chvála Bohu, že je doma všechno v pořádku. Měl jsem o vás strach, hlavně o děti. Ty se nedali doma udržet. Pořád byly u řeky. Jenom stará vrba za naší zahradou už není. Voda ji odnesla. Hrnčíři bylo z toho těžko u srdce. Jak vypřáhl koně a zatáhl vůz pod kůlnu, pospíchal na zahradu. Kus břehu zmizelo i s vrbou, na které sedával už jako malý kluk a řezal z ní píšťalky a o Velikonocích pletl tatary. Nějak mu při tom vzpomínání zvlhly oči. Všechno se mu kolem začalo rozplývat. Najednou to nedaleko něho zašplouchalo. Byla to veliká štika. Mrskla sebou a zajela pod břeh. Díval se, jestli znovu nevjede na vodu. V tom se za ním ozval známý hlas. Díváš se, Jozívku, díváš. Já se také díval na tu spoušť. Všechny hrníčky mi voda odnesla. Doupě pod vrbou zničila. Nemám, kam bych hlavu složil. Strýčku, no to jsem rád, že vás zase vidím. Dal jste mi dobrou radu. A já zachránil celou fůru zboží. Všechno jsem ve světě prodal a v pořádku dojel domů. Za to vám nadělám hrníčku, kolik budete chtít. A všechny pěkně malované a s pokličkama. Sliboval hrnčíř starému Hastrmanovi. A zůstávat můžete u nás, není to daleko od vody. Jsi hodný, synku. Ale nějak už se připozdilo a já jsem tuze starý, abych si vystavěl nové bydlo. Zvykl jsem si na tu vrbu a bylo mi v ní dobře. Kolik dní už chodím po břehu a straším lidi. Nemám z toho ale žádnou radost. Teprve nyní si Josef všiml, že Hastrman nějak seschnul a sehnul se. Popadla ho veliká lítost, chytil ho kolem ramen a přitiskl k sobě. Půjdete k nám, ohřejete se u kamen, žena už vaří dobrou polévku, přijde oběma vhod a bude zase dobře. I nebude, Jozívku, nebude. Všechno má svůj čas, víš, začátek i konec. Jenom dobré řemeslo vydrží na věky. Když ty už tady nebudeš, zůstane po tobě tvoje dílo. Malovaný džbánek, talíř, nebo mísa, nebo jen hromada střepů. Ale každý bude vědět, že zde žil hrnčíř. A co zůstane po mně? Ani ta vrba ne. Budou mnou strašit malé děti, aby nechodili k vodě. Stařík se celý roztřásl, až z něho kapičky létaly. Zelený kabátek měl samou záplatu a boty samou díru. Jenom na hlavě mu seděl pěkný klobouček z vidry a za šňůrkou trčelo račí klepeto. Zbytečně se trápíte, stričku. Všem povím, že to nebyla pravda. Znám vás přece hezkou řádku let a nepamatuji si, že byste z vlastní vůle někomu ublížil. Děkuji ti, Jozívku,
Mockrát ti děkuji. Já věděl, že na mě nezapomeneš. Nadarmo jsem tě nechránil celé ty roky jako syna. Nyní si už mohu klidněji klehnout tamhle pod splav a spát na věky. Poplácal hrnčíře po zádech, naposledy na něho zamžoural a sjel potichu z břehu do vody, ani to nezašplouchalo. Josef se za ním díval, dokud nezmizel v zátočině. Zdálo se mu, že právě odešlo z jeho života něco z něho. Rozpačitě se podíval na své ruce plné mozolů a hlubokých rýh. Ještě mnoho práce musí udělat, než mu děti vyletí z hnízda a některé za něho vezme dílnu a vyučí se řemeslu. Domů se vrátil jako z pohřbu, ale nikomu nepověděl, že se právě rozloučil se starým dobrým kamarádem. V dílně dlouho ještě čekal, jestli se neotevřou dveře a neozve se známý hůňavý hlas. Hastrman však už nikdy nepřišel.

0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: A teď ještě jednou.
0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Byl jednou jeden kouzelník a ten měl děti velice podivné jméno. Jmenoval se totiž Pokuston. Když dorazil na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče nebo houpaček svůj stan a vyvolával: "Vstupte, přátelé, vstupte, prosím vás, vstupte do mého stanu. To, co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivovali Sarasány i celý harem Paši Bublejchána. Já budu polikat před vašimi zraky meče, já budu polikat oheň. Já nechám před vašimi zraky zmizet vše živé i neživé. Na železné tyči, přátelé, udělám uzel. A na závěr, světe div se, vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka." No a tak se také stalo. Vzal kouzelnou hůlku, zaklepal na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem, hezky se uklonili publiku. "Panečku, to byla sláva, to byl aplaus, to byl křik." Lidé vstávali a volali: "Bravo, úžasné, bravo." A nikdo neuhodl, jak to ten kouzelník Pokuston dělá. Jednou, když přijížděl kouzelník Pokuston z Kalhotovic do Sak, což je velice vzácná ves na jihu Čech, nemohl za živého boha najít kouzelnickou hůlku. Kam jsem jí mohl založit? Kam já jsem jí kouzelník mohl založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. No tak se rozhodl, že udělá v Maringotce pořádek. Prostě tady bude dokonalej ordung. Zastavil se na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větvičky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z Maringotky na trávník. Hledal a jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? Konečně ji našel. Byla mezi špagetami, no to bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém zhonu si ani nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk z Bobem.

0: Když se Bob s Bobkem probudili prvního dne na louce, tak do zpěvu, a to vás ujišťuju, jim moc nebylo. No, co budeme dělat? Kouzelník Pokus to nám vždycky dával jíst. To se, milý Bobku, musíme živit sami, řekl Bobkovi zkušenější Bob. No jo, ale čím?
1: No čím? Čím?
0: Prací. Jo, a jak se taková, Bobe, jak se taková práce dělá? Ptal se neskušený Bobek. No prostě musíš udělat pro někoho něco, co on potřebuje. Rozumíš? A dostaneš peníze. A když máš peníze, tak za ty peníze prýmá, řekl Bobek. Podívej, hele, tam na stromě bydlí kos. My mu postavíme, víš co, pořádnou budku. No vidíš, zaradoval se Bob. No přesně si to pochopil. A už stáli oba pod stromem. Dobrý den, pane kos. Podívejte, nechcete třeba takhle postavit dům?
2: Jo, no to se dejte do toho, mládenci, řekl kos.
0: A králici vzali prkno, pilku, kladívko, hřebíky, chvilku měřili, chvilku řezali, chvilku tloukli, vrs, vrs, prásk, prásk, bum, bum, a budka byla hotová. Prosím, a teď se můžete v klidu nastěhovat.
2: No jistě, teď se můžete normálně nastěhovat,
0: řekli Bob a Bobek a zavěsili budku na strom a čekali odměnu. Ručičky se jim třásly, kapsičky byly připravený.
3: To vám teda, pánové, děkuju, pravil kos, který budka opravdu za všechny peníze, ještě že nějaké mám.
0: A už se těšil, jak se ve svém novém obydlí uvelebí. Jenže nestačil vytáhnout peněženku, letěl dolů i s budkou a dole začal nadávat. No a tak Bob s Bobkem raději na odměnu nečekali a nenápadně se vzdálili, ovšem rychlým krokem.
2: Jsem ti říkal, zatluč ten hřebík, zatluč ho pořádně, ale ty ne,
0: vyčítal Bob Bobkovi.
2: Chyba mi se králík učí, ne,
0: ocekl Bobek vesele.
2: A komu postavíme, hele, dům teď?
0: Oba se rozhlíželi, ale nikdo nebyl na blízku.
2: Když o naší práci nikdo nestojí, tak si postavíme dům sami pro sebe,
0: navrhl Bobek. A zase se ozvalo. Vrs, vrs, prásk, prásk, bum, bum.
2: Teda, tady se bude krásně bydlet, jásal Bobek nad dostavěnou králíkárnou. No, to je něco úplně jinýho, než v nějakým klobouku. Ten nemá ani střechu,
0: doplnil Bobka Bob. Ale když se v králíkárně pěkně uvelebili, tak já nevím, nějak víc práskli dvířky nebo co, zkrátka najednou stáli po kolena v prkínkách. Bobek se zamyslel a pak řekl,
2: tedy my se to musíme patrně nejdřív naučit. My musíme postavit něco jednoduššího.
0: No tak vzali jeden kůl, na ten kůl přibyli prkínko a krmítko bylo hotový. A už jenom zasadili kůl do země a mohli pozvat kosa na hostinu. Byl tu rychlejc, než by si řekl švec.
2: Trochu jsem zvědavej,
0: broukal si pod zobák. A opatrně poskakoval na okraji prkínka, připraven zvlétnout, kdyby se náhodou začalo krmítko poroučet.
2: Aby to zase nespadlo,
0: broukal si pro sebe. No ale když bylo všechno v pořádku, pustil se s chutí do jídla.
2: Pánové, řeknu, to je něco jinýho, pochvaloval si. Tak tomuhle já říkám stolování. Žádné klování do země, žádný zobák do hlíny. To je, prosím, dovolím si to klidně říct, jako v tom nejmezinárodnějším hotelu s několika hvězdičkami. A kdybyste dovolil, my bychom vám zkusili postavit dům ještě jednou,
0: osmělil se Bob.
2: Teda když si troufnete, tak tohle krmítko je opravdu fortelná práce,
0: souhlasil kos. a tak králíci

0: a hlasitě vzdychala.
1: Ach jo, proč zrovna já musím být v nemocnici a na pokoji číslo 13? Je to nešťastné číslo a určitě je to nejnudnější pokoj v celé nemocnici. Ach jo.
0: Měla u sebe své plyšové kamarády. Kravičku Bůču, slona Pupína a žirafku Blážu. Ale ti se jen přihlouple usmívali a na otázky zásadně neodpovídali. Adélce bylo do pláče, ale místo fňukání se rozhodla, že si zahraje na paní učitelku. Své žáky, kravičku, žirafu a slona posadila na postel, která měla na chvíli posloužit jako školní lavice a vyučování mohlo začít.
1: Pupíno, dávej pozor a nebav se,
0: napomínala sloníka, i když tiše a způsobně seděl. Všechno bylo totiž jenom jako.
1: Budeme se učit o počasí. Když svítí sluníčko, tak je hezky. Když prší, tak je škaredě. Je to všem jasné?
0: Adélka se přísným pohledem podívala na Bůču. Ta se stále jen usmívala, takže Adélka nepoznala, jestli to pochopila nebo ne.
1: A když prší a přitom svítí sluníčko, tak je...
0: Adélka se odmlčela a čekala, kdo ze žáků jí odpoví. Když se k tomu nikdo neměl, odpověděla sama.
1: Tak je duha.
0: Jen to dořekla, už se jí v hlavě zrodil nápad. Vyskočila z postýlky a v noční košilce odcupitala k umyvadlu v rohu pokoje.
1: Milí žáci, teď vám předvedu pokus. Vyrobíme si duhu. Ne na obloze, ale přímo tady, v pokoji.
0: Adélka pustila vodu a prstíkem vodovod ucpala tak, aby voda stříkala proti oknu, za kterým svítilo sluníčko. Za chvilku se v nemocničním pokoji zrodila překrásná duha. Adélka na ní hleděla s otevřenou pusou a vůbec si nevšimla, že už má košilku zmáčenou jako vodník.
1: Jupí, to je senzace!
0: Radovala se a výskala jako opouti. Najednou se ale přihodilo něco zvláštního. Na vrcholku duhy se objevila krásná víla v růžových šatičkách. Adélka si nejprve myslela, že se jí to jenom zdá, ale víla přilétla blíž a tenoučkým zvonivým hláskem promluvila.
2: Ahoj, Adélko. Konečně tě napadlo mě přivolat.
0: Adélka nechápavě pozvedla obočí, ale víla hned všechno vysvětlila.
2: Dívám se na tebe den co den. Snad celou věčnost čekám na chvíli, kdy se udělá duha, abych se za tebou mohla dostat. My víly se k vám lidem dostaneme jedině po duhové cestičce. Vím, že se tu už dlouho nudíš. Jestli chceš, vezmu tě s sebou na pohádkovou planetu Bimbuli. Už jsi o ní slyšela?
0: Adélka zavrtěla hlavou a rozpačitě se usmála.
1: Já ale nikam nesmím.
0: Zaprotestovala nesměle.
1: Jsem nemocná a musím ležet v nemocnici. Pan doktor by se hrozně zlobil, že jsem utekla.
2: Neboj se, bude to jen chvilička. Pak se zase vrátíš a nikdo nic nepozná.
0: Opravdu? Nevěřila Adélka.
2: Jakože se Bimbulinka jmenuji.
0: Adélku jméno víly rozveselilo a rozhodla se zažít s ní nové dobrodružství. Bez tak po něčem takovém celou dobu toužila.
2: Ale nejprve toto musíme dát do pořádku.
0: Řekla přísně víla. Létala po pokoji a pouštěla duhové bublinky. Když dopadly na zem, jako zázrakem bylo všude pěkně sucho.
2: A teď si na řadě ty, Adélko. Noční košilku máš úplně mokrou. S tím musíme taky něco udělat. Na Bimbuli ležet nebudeš. Tam se nestoná. Raději ti vykouzlím pěkné šatičky. Jakou barvu?

0: Kterou máš ráda?
1: Adélka se chvilku zamyslela a pak řekla.
0: Mám ráda všechny barvičky, ale nejraději mám fialovou. Je v ní trocha holčičí červené, trocha klučičí modré. Je trochu smutná a trochu veselá. Taková jsem i já.
2: Jsi opravdu bystrá dívenka, Adélko. Teď ale zavři oči.
1: Adélka udělala, co jí víla přikázala. Bimbulinka zatím vykouzlila velikou duhovou bublinu, která Adélku obestřela. Když praskla, mokrá noční košilka se proměnila v krásné a pohodlné fialové šaty s kapsičkami. Adélce to moc slušelo. I víla Bimbulinka byla překvapená, jak se jí to povedlo, a Adélku si se zájmem prohlížela. Ta už ale netrpělivě mžourala přivřenýma očima a ptala se.
0: Už se můžu podívat, už?
1: Řekla víla a radovala se z pohledu na překvapenou Adélku.
0: To je krása! Přesně takové šaty jsem si vždycky přála, ale nikdy jsem je neměla.
1: Byla nadšená Adélka.
0: Škoda, že tu není zrcadlo. Chtěla bych vidět, jak mi to sluší.
1: Jen to dořekla, Bimbulinka poslala jednu ze svých bublinek proti zdi a ta se s cinknutím proměnila ve veliké zrcadlo. Adélka byla štěstím bez sebe. Rychle si rukou uhladila vlásky, aby jí to slušelo ještě o trochu víc.
2: A můžeme vyrazit,
1: navrhla víla.
0: Ještě ne, musím si vzít Bůču, Blážu a Pupína,
1: vykřikla Adélka a hnala se k posteli. Popadla plyšové kamarády a snažila se je nacpat do kapsiček. Moc to nešlo. Víla ji pobaveně sledovala. Bylo jasné, že tak velké hračky se do malých kapsiček nevejdou. Tak víla vyfoukla další bubliny, které cinkly do kapsiček a ty se zvětšily. Konečně se tam všichni kamarádi vešli.
2: A jsou to hodné hračky?
1: Chtěla vědět víla.
2: Zlobivé hračky totiž na naši planetu nesmí.
1: Adélka své plyšové kamarády pohladila a s úsměvem dodala.
0: Jsou to ty nejhodnější hračky na celém světě.
1: Víla chápavě přikývla, chytila Adélku za ruku a zamávala křidélky. Adélka měla najednou blažený pocit. Připadala si lehoučká jako pírko, bezstarostná a nevýslovně šťastná. Jednou rukou se držela víly a druhou rukou kormidlovala. Chvíli letěly duhovým tunelem, pak se sklouzly po duhové klouzačce a nakonec přistály v načechraných duhových polštářcích.

0: vtipk.
1: Na zastávce stojí autobus a už se chystá odjet. Ze všech sil se ho snaží doběhnout jeden muž a prosí:
2: Pane řidiči, zastavte, jinak přijdu pozdě do práce.
1: Řidič chce odjet, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a na muže počká. Chlapík doběhne k zadním dveřím a naskočí dovnitř. Dveře se zavřou, on si oddychne a říká:
2: Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím.
0: To byl revizor. A byl v práci.
2: Revizor.
3: Výchoš do tmén se, kdy

0: sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
0: Pavel Šrut, Lichožrouti. Říkali mu Hihlík. Říkali mu Hihlík, i když v Lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška.
2: Hihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno.
2: Nebo je?
0: Těžko říct. Lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti.
2: Jak to bylo, ahoj. Jak to bylo?
0: Ahoj, Hanko. Je tady Hanka Kinichová, ale Hanka vypadá náramně ustaraně, Hanko.
2: Já jsem se teď opakovala choreografii, sestavu, protože bych ji teď chtěla naučit vás, děti, a tebe samozřejmě, Piggy. A každá choreografie musí mít nějaký smysl, musí na sebe nějak navazovat, tak aby to náš mozek schroupul,
0: pobral
2: a aby se nám pak nestalo třeba, když budeme někde na vystoupení, že nám ta sestava vypadne z hlavy.
0: Hanko, tak mě to nevypadlo a já ti řeknu, co si pamatuju.
2: Tak povídej.
0: Já si pamatuju, že jsme vzali obruč.
2: Mm-hmm.
0: A tu obruč jsme vyhodili z jedné ručičky a chytili do druhé ručičky.
2: Ano.
0: Pak zase zpátky.
2: Ano.
0: Pak jsme si nandali obruč jako na háček na palec jedné ruky a točili jsme s ní. To mi vůbec nešlo.
2: To
0: musím
2: nevadí.
0: Říct, že jsem teda moc nepokročil, i když to jsem nevadí. Se snažil.
2: Ale my jsme také...
0: Jsme si s tou kotoulali jsme si s ní.
2: Přehazovali jsme si ji, protože nic jiného se přes éter nedá naučit. Tam je spousta věcí, které by děti mohly doma dělat,
0: a ještě
2: ale
0: jsme
2: dají
0: prolézali,
2: se špatně vysvětlit.
0: Prolézali
2: to
0: jsme.
2: Je ono. Ale protože každá sestava musí něčím začít, tak my si teď vezmeme obruč nad hlavu. Ukloníme se k pravé straně, jdeme rovně, ukloníme se k levé straně, prolejzáme obručí, pouštíme ji před sebe, jdeme do ní pravou nohou, levou nohou, za zády vedeme obruč zpátky nahoru. Tak, Piggy, přehodím ti obruč, ty ji chytíš, hop.
0: Co mám dělat s tou svojí, co jsem prolejzal?
2: Tu zase hodíš mě?
0: Já, takhle.
2: Hop. A zase vyměníme ty mě, já tobě. Hop, do druhé ruky. A ještě jednou já tobě, ty mě. Hop. A opačně hop.
0: Cik, cak, je to.
2: Super. Teď si vyhodím sám obruč nad hlavu, chytím do levé ruky cvak, z levé ruky do pravé a mám tady ten háček. A točíme. Chytím obruč. A bude závěr.
0: Ukloním se.
2: Opřu se obruč, podívám se za ní, zdvihnu levou ruku.
0: Jsem ladnej.
2: Podívám se do porodců a je konec sestavy.
0: Ty jsi porodce, Hanko.
2: Já nejsem porodce, to je jako někdo. Ten tady teďka není. Jo, já jsem tvůj porodce, ano.
0: Porodce to je jako kdybych byl na mistrovství světa, tak, tak tam sedí někdo, kdo mi dává pak medaile.
2: Pokud si ji zasloužíš, jak dostaneš medaili.
0: On komu bych dostal dneska medaili?
2: Pojď za mnou, já ti dám medaili. Tak děti, pojďte ještě jednou zopakovat sestavu.
0: Dostala jsem pusu, ale to je někdy lepší než medaile.
2: Jdeme na to. Takže dáme si obruč nad hlavu.
0: Nad hlavu.
2: Ukloníme se k pravé straně. Narovnáme se. Ukloníme se k levé straně. Narovnáme
0: se. Taky hudba.
2: Pouštíme obruč dolů, zpívej. Prolízáme pravou nohou, levou rukou. Obruč dávám za hlavu, až nad hlavu. Pustím ruce a budeme si přehazovat ty mě, já tobě. Stop. Vyhodíš si nad hlavu pravou, chytíš do levé. Z levé do pravé. Umístíš si obruč na háček, který tvoří palec a točím. Chytím obruč, opřuji o zem, levou ruku vzpažím, podívám se dopředu na poruce a sestava má závěr, tečka, trrrr, bum, a je to. Takže děti, já pevně věřím, že se vám naše sestava povedla, že jste si ji užili a prosím pěkně, mě už teď nic nenapadá. Takže já si jdu sednout a jdu vymýšlet příště
0: medaile
2: nějakou sestavičku pro vás.
0: Rozdány. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tati? Tati, promiň, že tě ruším, ale píše se Dubsp nebo Zb?
3: Jak to Dubsp? Zb jako Božena.
0: Jaká Božena, tati?
3: No Božena, co jí unes kníže Oldřich.
0: Kterou?
3: No Boženu s velkým B. Líbila se mu taky unes.
0: A kde ho měla?
3: Na koni, kde by ho měla? Kníže přece nepojede na motocyklu.
0: Proč by nejel na motocyklu, tati?
3: No protože knížata jezdí na koni. Tak vysadil Boženu a jel.
0: A kde měla to velký B, tati?
3: No kde by ho měla na začátku?
0: Na začátku toho motocyklu?
3: Na začátku jména. Kníže Olří, Žano, unes Boženu, Žano, která se píše s velkým B.
0: Žáno.
3: Ovšemže.
0: A jiná ne, tati?
3: Jak to jiná ne? Když je to Božena, tak se píše vždycky s velkým B. To máš už dávno vědět.
0: A kdyby to byla Vendula?
3: Jaká Vendula?
0: Co je odnes kníže Oldřich?
3: Hernajs kníže Oldřich, co pak mluvím turecký? Boženu odnes, co by dělal s Vendulou, prosím tě.
0: A co dělal s Boženou, tatí?
3: Hele, nebuď. Prostě si pamatuj, že se psala s velkým B.
0: Ta Vendula?
3: Božena. Každá Božena se psala s velkým B.
0: I kdyby ji neuzved.
3: Kdo? Kníže Oldřich nikoho nezdvíhal. Kníže, že ano, a ne nějaký nosič. Kdo ti takovou hloupost zase řek?
0: Přece ty, tatí.
3: Já ti dám, že já.
0: Jsi říkal, že kníže unesl Boženu s velkým B?
3: No počkej, unesl, to je něco jiného, tomu si špatně rozuměl. Co pak ty nevíš?
0: Jsme se ještě naučili o Boženě.
3: Jsme se naučili. Takový věci máš dávno vědět i bez učení. Božena šla k potoku a tam přeprala, co?
0: Velký B.
3: Ale.
0: Malý B.
3: A Hernajs, to neumíš trošku logicky myslet?
0: Oldřicha.
3: Ale Oldřicha, proč by se s ním prala, s Oldřichem? Ona prala v potoce prádlo, že ano? Ručník zrovna prala a on tam tudy jel a unesí...
0: Ten ručník.
3: No, Boženu unes. Hernajs to by dělal s ručníkem. Ručníků měl plno, Božen měl málo.
0: Kolik jich měl, tatí?
3: Žádnou neměl, proto si ji unes. A to nebylo jen tak, víš, jak vypadá takový únos? To je člověče fofr. Přijel k potoku, hrrr, na ní, a než se vzpamatovala, tak ji měl zamotanou v ručníku a tryskem na hrad. Toho nesměl člověče nikdo chytit, je, to by bylo. Co se směš tak hloupě?
0: Jak mohu utíkat tryskem, když byl v ručníku?
3: Hernajs, mi už přechází trpělivost. Pořád do toho pleť ručník. Ačkoliv jsem ti 10krát říkal, že Oldřich unesl Boženu a jde o to, že Božena se píše s velkým B, protože je to co?
0: Protože to je... Co to je, tatí? Protože to...
3: Protože to je vlastní jméno. Na to jsi se přece ptal, ne?
0: Na to jsem se neptal, tatí. Mě Božena vůbec nezajímala.
3: Hurvajs, nehejbej mi žlučí. Proč se bavíme takovou dobu o Boženě, abys mi nakonec řekl, že tě vůbec nezajímala?
0: Protože jsem se ptal, jestli se dub píše s P nebo s B.
3: Tak ti říkám, že z B jako Božena, co unesla Oldřich. Hele, a ty mi tadyhle za trest stokrát napiš Boženu z B jako dub.
0: Ale tati...
3: Neodmlouvej a piš.
0: Kdybys tati řekl, jak se píše dub.
3: Neodmlouvej. Já to naučím takový dub, že si to budeš pamatovat na věčný časy, ty nepozorná.
1: Dnes je 21. září.
4: A svátek má Matouš.
1: Jméno Matouš je tu ze staré jméno. Používá se už celá tisíciletí.
4: Je to zase jedno z těch prastarých jmen, které vznikly v hebrejském jazyce.
1: Znamená boží dar. Říká se to, že to znamená.
4: Takže, milí Matouškové, Matoušové, všechno nejlepší.

0: Polská pohádka rozhněval Boha. Byl jednou velice zámožný hospodář, který měl hezoučký statek a všeho dost, takže tato zámožnost popletla mu hlavu. Místo, aby byl Bohu za vše, co srdce povděčen, říkával: kdo se mi vyrovná? Lidé sice říkají, že mi Pán Bůh žehná, ale kdyby nežehnal, bylo by to zrovna tak. Hospodařit se musí umět a pak jde všechno samo sebou. Nerouhej se Bohu, ať tě netrestá, napomenul kdysi kmotra Cholubila stařičký výměnkář. Zrovna tak pošetile, jak ty mluvíš, mluvil jeden z mých prastrýců, a víš, co se mu stalo? Vyhořel a byl žebrákem. A já, i kdybych vyhořel, neschudnu. Naopak, postavil bych si statek nový a ještě krásnější, mínil spupný hospodář a smál se v řeči dědečkovi. V tom kdosi přiběhl zvenku a křičel: pan táto, hoří u vás, stodola už je v jednom plameni. Že dům byl zrovna plný hostů, ti to hned vstávali od stolu a chtěli hasit, ale kmotr Chlubil to nedopustil, aby se nenamáhali, ale pouze klidně jim řekl, jako by se nic nestalo. Jen seďte a píte, když hoří, tak hoří. Lidé ze vsi také přispěchali na pomoc, ale když viděli, že hospodář a jeho čeleď ani prstem nehne, také nečinně se dívali na ten oheň, který naposled strávil všechno. Kmotr Chlubil ani nyní nenaříkal, ale sebral se, šel k říčce, nad jejímž břehem nakláněla se stará, vyhnilá vrba, v níž měl uschovány všechny svoje peníze. Ale co vidí? Po vrbě nikde není ani památky, neboť prudká strž mračen rozvodnila říčku, která podryla kořeny starého stromu a odplavila jej v cizí kraje. Tak z kmotra Chlubila se stal žebrák a byl rád, když ho přijali na nedalekém šlechtickém sídle do služby, aby roznášel dopisy. Kdysi na takové cestě zastihla ho noc a proto byl nucen doprošovati se noclehu u majetného a dobromyslného člověka, který dopřál mu netoliko čistého a teplého lůžka, nýbrž i pohostinství. Po večeři prvé, nežli se uložili k spánku, ještě si povídali. Také kmotr Chlubil se rozpovídal a začal vypravovat o sobě. I já jsem býval kdysi bohatým člověkem, ale vyhořel jsem. Z toho však jsem si nic nedělal, poněvadž jsem měl ještě mnoho peněz, ale ty na neštěstí jsem si uschoval ve staré vrbě. Doufal jsem, že opět a ještě lépe si statek postavím, ale se špatnou jsem se potázal, neboť když jsem přišel k říčce, vrba byla pryč i s penězi. Velká voda ji odnesla i s mým pokladem, takže mně zůstalo jen to, co jsem měl na sobě. Hostitel sotvaže slyšel toto vypravování, pohlédl na svou ženu a zamyslil se, neboť právě ta vrba připlavala k ním až pod stodolu a když ji chtěli rozsekat, vypadly z ní ony peníze. Přesto přeze vše hostitel neřekl nic a teprve, když kmotr Chlubil uložil se na lože, oba manželé začali uvažovat, jak by příchozímu jeho dukáty vrátili. Víš, co uděláme? Pravil posléze hospodář ženě. Vykrojíme z bochníka spodní kůrku a až tam dukáty nacpeme, zase kůrkou díru zakryjeme a chleba mu dáme na cestu. Že je jistě najde, není pochyb, a my tak se zbavíme hříchu i zbytečných díků toho člověka. Jak se uradili, tak učinili. Kmotr Chlubil ráno bochník vzal, poděkoval za vše a odešel. Cestou potkali ho honáci, kteří dříve kupovali od něj vepřový dobytek a tázali se, nemá-li nic na prodej. Ne, nemám, ač jsem mýval, ale přišlo na mě neštěstí, vyhořel jsem a musím nyní sloužit. Ale chcete-li, kupte si ode mne ten bochník chleba, však se vám dobře hodí, jste tři a sníte ho za jeden den. Proč bychom nekoupili? Řekl jeden z nich a dal kmotru za bochník nějaký ten groš. Kupci šli dále a přišli do téže vesnice k témuž hospodáři, který svému nocleháři onen bochník chleba daroval. I ptali se tam, má-li něco na prodej. Já nemám, ale Bůh má, odpověděl hospodář. Zatím posaďte se, pohovte si, dodal a již odešel, aby honáky něčím pohostil. Ti to spozorovali a proto řekli mu, sotva, že zvenku se vrátil. Neobtěžuj se zbytečně, jídla máme dost. A už jeden z nich vyňal homolky a pecen chleba, pravil. Tenhle bochník zrovna jsme před chvílí koupili od jednoho pocestného člověka, jenž pospíchal, aby psaní někam donesl ze zámku. Hospodář i hospodyně nad těmi slovy se nemálo zarazili. Vždyť hned si domyslili, že je to bochník, do něhož vložili dukáty pro toho nešťastného člověka. Proto pravili honákům. Nejdříve poohlédněte se po dvoře, zdali se vám něco nehodí. Honáci poslechli a vyšli ven s hospodářem, jež pohlédl opět na ženu a ta rázem pochopila, co má dělat. Neboť sotva se ocitli venku, bochník zaměnila s jiným a odnesla. Honáci se vrátili, posnídali, snad i něco koupili a odešli. Hospodář i hospodyně byli rádi, že se jim podařilo zachránit peníze, neboť stůj co stůj chtěli je vrátit jejich původnímu majiteli, jež přišel do neštěstí. A ten po nějakém čase zase přišel, nesl psaní a prosil jako tehdy o nocleh. Sedlák i selka rádi ho přijali, pohostili a než druhý den ráno odešel, zabalili peníze do šátku a vložili mu jej do torby. Po snídani se s ním rozloučili a on odešel, za všechno pěkně poděkoval. Když pak ubíral se pěšinkou po zahradě, pomyslel si. Hle, co tu krásných jablek roste. Proč bych si tedy nějaké neutrhl? A už se dal do trhání, ale že ta nejpěknější byla hodně vysoko, sněl torbu a pověsil ji na větev a vylezl na strom. V tom uviděl hospodáře, honem seskočil a utíkal, na torbu zapomněl. Když hospodář viděl, co se stalo, řekl, chuďas, polekal se, ale copak není bláhový, když věděl, že po dvakrát jsem ho pohostil, snad se mohl dovtípit, že bych ve své dobrotě pro několik jablek se nehněval. I torbu s penězi zapomněl, ale vím, co udělám. Předběhnu ho tady kratší pěšinkou a položím ji na lávku vedoucí přes potok. Poté musí jít a jistě svou torbu tam najde. Jak pravil, také tak učinil. Schoval se do křoví vedle lávky. Za chvíli přišel onen nešťastník a měl jít přes ní. Ale řekl si, dobře, že ještě vidím na cestu, neboť alespoň posílkou mohu si něco přivydělat. Ale kdybych oslepl, jak bych mohl jít přes lávku? Počkej, hned to zkusím. Dodal, zavřel oči a jal se holý ťukat před sebou, kráče je dále. V tom, o co si nohou zavadil, ale ani si toho nevšimnul, minul lávku a za chvíli zmizel v blízkém lese. Hospodář, jež se ze křoví na to díval, vystoupil, podíval se do rozvodněného potoka, kam nešťastník peníze shodil a řekl. Nebožák, není mu pomoci. Rozhněval si Boha.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

jako nebe. Září v nich hvězdičky, mléčná dráha pojí mě a tebe.

0: Kapitola 3. Dopisy od nikoho. Útěk brazilského hroznýše Harry mu vynesl vůbec nejdelší trest. Když konečně zase směl ven z přístěnku, letní prázdniny už začaly a Dudley mezi tím stačil zničit svou novou kameru, letadlo s dálkovým ovládáním mu spadlo na zem a rozbil se a když si poprvé vyjel na závodním kole, porazil starou paní Figovou, která o berlích přecházela z obý ulici. Harry byl rád, že školní rok skončil, tím ovšem ještě neunikl Dudleyho bandě, která se u nich scházela každý den. Pierce, Dennis, Malcolm a Gordon byli všichni hloupí hromotluci. Jelikož však Dudley byl ze všech největší a nejhloupější, byl jejich vůdcem a všichni ostatní se vždycky rádi připojili k jeho oblíbené zábavě. Honičkám na Harryho. Proto Harry trávil co možná nejvíc času mimo dům, toulal se po okolí a myslel na konec prázdnin, kde spatřoval alespoň nepatrný záblesk naděje. Od září se měl učit na střední škole a poprvé v životě tam neměl chodit společně s Dudleym. Ten už měl místo ve Smeltings, ve škole, do které kdysi chodil i strýc Vernon. Pierce Polkis tam šel také. Za to Harry měl chodit do Stonewallské školy, což byla místní měšťanka. Dudley mu to připadalo nesmírně směšné. První den ve Stonewallu strčí každému nováčkovi hlavu do záchodové mísy, vykládal Harry mu. Nechceš jít nahoru a vyzkoušet si to? Ne, děkuju, odmítl Harry. V tom ubohém záchodě ještě nikdy nebylo něco tak hnusného jako tvoje hlava. Mohlo by se mu z toho udělat zle. A utekl pryč, než Dudley dokázal pochopit, co mu to vlastně řekl. Jednoho červencového dne se teta Petunie vypravila s Dudleym do Londýna, aby mu koupila smeltingský stejnokroj. A Harry ho nechala u paní Figové. Nebylo to tak hrozné jako jindy. Harry zjistil, že paní Figová si zlomila nohu, když zakopla o jednu ze svých koček a zdálo se, že už je nemá tak ráda jako dřív. Dovolila Harrymu dívat se na televizi a dala mu kousek piškotu s čokoládovou polevou, který chutnal, jako kdyby ho měla doma už několik let. Ten večer se Dudley v obývacím pokoji předváděl rodině ve svém zbrusu novém stejnokroji. Žáci z smeltingské školy nosili tmavohnědé fraky, oranžové pumpky a ploché slaměné klobouky, kterým se říkalo lodnické. K jejich oblečení patřily i cukovité hůlky, kterými tloukli jeden druhého, když se učitelé nedívali. To se považovalo za dobrou průpravu pro další život. Když se strýc Vernon díval na Dudleyho v jeho nových pumpkách, chraplavě prohlásil, že je to nejúžasnější okamžik v jeho životě. Teta Petunie v slzách tvrdila, že ani nemůže uvěřit, že to opravdu je její malý dudlíček. Tak už vypadá pěkně a dospělé. Harry se neodvážil pronést ani slovo. Měl pocit, že už mu snad praskla dvě žebra, jak potlačoval smích. Příštího dne ráno, když Harry přišel na snídani, něco v kuchyni strašlivě páchlo. Zdálo se, že puch vychází z velkého kovového škopku ve výlevce a Harry si ho šel prohlédnout zblízka. Škopek byl plný něčeho, co vypadalo jako špinavé hadry, které plavaly v šedivé vodě. Co to je? Zeptala se tety Petunie. Ta se vřela rty, jako vždycky, když se odvážil na něco zeptat.
1: Tvoj nový školní stejnokroj, vysvětlila mu.
0: Harry se znovu podíval do škopku. A tak, nevěděl jsem, že musí být tak mokrý.
1: Nemluv hlouposti, odbyla ho teta Petunie. Barvím ti nějaké oblečení pod Dudleym na šedo. Obarvené bude vypadat úplně stejně jako to, co budou nosit ostatní.
0: Harry o tom vážně pochyboval. Řekl si však, že udělá líp, když se s ní nebude hádat. Sedl si ke stolu a snažil se nemyslet na to, jak bude první den ve Stonewallské škole vypadat. Asi jako kdyby na sobě měl zbytky staré sloní kůže. To už přišli do kuchyně i Dudley a strýc Vernon a oba krčili nosy, jak tam páchl Harryho nový stejnokroj. Strýc Vernon si jako obvykle roztáhl noviny a Dudley uhodil do stolu svou smeltingskou hůlkou, kterou teď pořád nosil sebou. Slyšeli klapnutí poštové schránky a dopisy, které spadly na rohošku.
2: Dojdi pro poštu, Dudley, řekl strýc Vernon spoza novin.
3: Ať pro ně dojde Harry.
2: Dojdi pro poštu, Harry. Ať pro ně dojde Dudley.
3: Opožeň ho tou svou smeltingskou hůlkou, Dudley.
0: Harry smeltingské hůlce uhnul a šel pro poštu. Na rohožce ležely tři zásilky. Pohlednice od Marsh, sestry strýce Vernona, která byla na dovolené na ostrově White, hnědá obálka, která vyhlížela jako nějaký účet, a dopis pro něho. Harry ho zdivil a chvilku na něj třeštil oči. Srdce mu skákalo jako na obrovské pružině. Za celý život mu ještě nikdy nikdo nenapsal. Však kdo by mu také mohl psát? Neměl žádné přátele, žádné jiné příbuzné. Dokonce ani nechodil do obecní knihovny, takže nemohl dostávat nerudné upomínky, aby vrátil knížky. Nicméně dopis tu ležel, s adresou napsanou tak jasně, že to žádný omyl být nemohl. Pan Harry Potter, přístěnek pod schody, Zobí ulice 4, Kvikálkov, Surrey. Obálka z nažloutlého pergamenu byla tlustá a těžká a adresa byla napsaná smaragdově zeleným inkoustem. Na obálce nebyla žádná známka. Harry dopis roztřesenou rukou obrátil a spatřil rudou voskovou pečeť, na které byl erb. Velké písmeno B, kolem kterého byly lev, orel, jezevec a had. Tak pojď sebou, Harry, křikl Slytherin Vernon z kuchyně. Co tam děláš? Díváš se, jestli v nějakém dopise není bomba? A sám se svému vlastnímu žertu zachechtal. Harry se vrátil do kuchyně, oči ještě pořád upřené na svůj dopis. Podal strýci Vernonovi účet a pohlednici, posadil se a začal pomalu otvírat žlutou obálku. Strýc Vernon roztrhl obálku s účtem, pobouřeně si otvrkl a obrátil pohlednici. Marge je nemocná, oznámil tetě Petunii. Snědla nějakou špatnou surmovku. Tati! Ozval se Dudley najednou. Tati! Harry něco dostal! Harry se právě chystal, že si ten svůj dopis napsaný na stejném silném pergamenu jako obálka rozloží, když mu ho strýc Vernon vytrhl z ruky. Ten je můj! Bránil se a zkusil znovu se ho zmocnit. A kdo by ti asi mohl psát? Ušklíbil se Slytherin Vernon, jednou rukou dopis roztáhl a podíval se do něj. Barva jeho tváře se změnila z červené na zelenou rychleji než semafor na křižovatce, u toho však nezůstalo. Po několika vteřinách byla šedobílá jako stará ovesná kaše.
4: Petunie!
0: Nemohl popadnout dech. Dudley se pokusil dopis mu sebrat a přečíst si ho. Strýc Vernon ho však držel tak vysoko, že na něj Dudley nedosáhl. Ta Petunie si ho zvědavě vzala a přečetla si první řádek. Chviličku to vypadalo, že nejspíš omdlí. Držela se oběma rukama za hrdlo a chroptěla, jako když se dusí.
5: Vernone, můj ty bože, Vernone!
0: Zírali jeden na druhého, jako kdyby zapomněli, že Harry a Dudley jsou ještě pořád v kuchyni. Dudley nebyl zvyklý, aby si ho nevšímali. Důrazně poklepal otci na hlavu svou smeltingskou hůlkou.
6: Chci si ten dopis přečíst,
0: řekl hlasitě.
6: Já si ho chci přečíst, řekl Harry navstekaně, poněvadž je můj.
7: Vypadněte oba dva,
0: zakrákal strýc Vernon a strčil dopis zpátky do obálky. Harry se ani nepohnul.
6: Chci svůj dopis, ukaž ho mně,
0: dožadoval se Dudley.
7: Ven!
0: Zařval strýc Vernon, chytil Dudleyho i Harryho za límec, vyhodil je do předsíně a zabouchl za nimi dveře. Harry a Dudley se v tu chvíli zuřivě, ale ve vší tichosti poprali o to, kdo bude poslouchat klíčovou dírkou. Vyhrál Dudley, takže Harry, kterému visely brýle na jednom uchu, si lehl na břicho a poslouchal štěrbinou mezi dveřmi a podlahou.
6: Vernone,
0: říkala právě teta Petunie třaslavým hlasem,
6: podívej se na tu adresu. Jak vůbec mohou vědět, kde spává? Myslíš, že pozorují náš dům?
0: Pozorují. Špehují. Možná, že nás sledují.
6: Ale co budeme dělat, Vernone? Myslíš, že bychom jim měli odpovědět? Napsat jim, že si nepřejeme.
0: Harry viděl naleštěné černé polobotky strýce Vernona, jak přecházel po kuchyni sem tam.
7: Ne, prohlásil nakonec, nebudeme si toho vůbec všímat. Když nedostanu žádnou odpověď,
0: ano, ano, ano, to je nejlepší.
7: Nebudeme dělat vůbec nic.
6: Jenže...
7: Já o nikoho takového v domě nestojím, Petunie.
0: Copak jsme si nepřísahali, když jsme ho vzali k sobě, že z něj ty nebezpečné nesmysly dostaneme. Když se toho večera strýc Vernon vrátil z práce, udělal něco, co ještě nikdy předtím. Přišel za Harrym do přístěnku.
6: Kde je můj dopis?
0: Uhodil Harry na strýce hned, jak se stěžka protlačil dveřmi.
6: Kdo mi to píše?
7: Nikdo. Byl to prostě omyl. Už jsem to psaní spálil.
6: To žádný omyl nebyl.
0: Ohradil se Harry pobouřeně. V té adrese byl napsaný i můj přístěnek.
7: Ticho!
0: Zaječel Slytherin Vernon a ze stropu spadlo několik pavouků. O tom se párkrát zhluboka nadechl a vynutil ze sebe úsměv, který působil spíš strápeně.
2: Totiž, víš, Harry, pokud jde o tenhle přístěnek, tvoje teta a já jsme si říkali, opravdu už na něj začínáš být trochu velký. Tak jsme si mysleli, že by nejspíš bylo dobře, kdyby se přestěhoval do Dudleyho druhé ložnice.
1: A proč?
2: Nech si ty hloupé otázky. Osopl se na něj strýc. Zkrátka si odnes svoje věci nahoru a hned. U Dursleyových měli 4 ložnice. Jedna patřila strýci Vernonovi a tetě Petunii, jedna byla pro návštěvy, což obvykle bývala Marge, sestra strýce Vernona. V jedné spal Dudley a v té poslední měl všechny hračky a věci, které se do jeho první ložnice už nevešly. Harry mu stačila jediná cesta nahoru, aby přestěhoval všechny svůj majetek z přístěnku do pokoje. Potom se posadil na postel a rozhlédl se kolem. Skoro všechno v místnosti bylo rozbité. Měsíc stará kamera ležela na věži malého, ještě pojízdného tanku, kterým Dudley onehdy přijal sousedova psa. V koutě stál Dudleyho první televizor, který prokopl, když nevysílali jeho oblíbený pořad. Byla tu veliká ptačí klec, v níž kdysi býval papoušek, kterého Dudley ve škole vyměnil za opravdovou vzduchovku, a ta ležela na polici s hlavní úplně ohnutou, jak si na ní sedl. Ostatní poličky byly plné knih. Ty jediné v místnosti vypadaly, jako by se jich nikdo nikdy nedotkl. Ze zdola bylo slyšet Dudleyho, jak huláká na matku.
8: Já nechci, aby tam byl. Já ten pokoj potřebuju. Postavi se, aby ho tam tud vypadnul.
2: Harry vzdychl a natáhl se na postel. Ještě včera by dal všechno na světě za to, aby mohl být tady nahoře. Dnes by raději seděl u sebe v přístěnku, ale s tím dopisem v rukou, než být tady a nemít ho. Dalšího dne u snídaně všichni seděli zamlkle. Dudley byl otřesený a zdrcený. Celý večer prokřičel, několikrát udeřil otce svou smeltingskou hůlkou, nasvál se pozvracel, kopl matku a prohodil svou želvu střechou skleníku. Přesto však mu jeho pokoj nevrátili. Harry myslel na včerejší ráno touhle dobou a trpce litoval, že ten dopis neotevřel už před síni. Strýc Vernon a teta Petunie se jen zasmušile dívali jeden na druhého. Když přišla pošta, strýc Vernon, který se očividně snažil být Harrymu vlídný, pro ně poslal Dudleyho. Slyšeli ho, jak celou cestu tluče svou smeltingskou hůlkou do všeho přecíni, a potom vykřikl:
8: má další dopis! Pan Harry Potter, nejmenší ložnice v domě, zobí ulice 4!
2: Strýc Vernon s předušeným výkřikem vyskočil ze židle a rozběhl se do přecíně a Harry mu běžel v patách. Strýc Vernon musel Dudleyho srazit na zem, aby mu dopis sebral, což bylo o to těžší, že Harry ho ze zadu držel za krk. Po chvíli se zmatenou zápasu, při kterém oba utrželi spoustu ran s smeltingskou hůlkou, se strýc Vernon zase postavil na nohy. Ještě lapal po dechu, ale Harryho dopis svíral v ruce.
1: Běž do přístěnku, cítíte k sobě do ložnice, a ty, Dudley, zmiz. Prostě zmiz.
2: Harry přecházel po svém novém pokoji kolem dokola. Někdo věděl, že ho z přístěnku přestěhovali sem, a zřejmě se také vědělo, že ten první dopis nedostal. Určitě to znamenalo, že ten někdo se pokusí poslat mu další. A tentokrát už se Harry postará, aby ho dostal. Měl svůj plán. Příštího dne v 6 hodin ráno se rozdrnčil opravený budík. Harry ho spěšně zaklapl a potichu se oblékl. Hlavně nesměl vzbudit Dursleyovi, kradl se po schodech dolů a cestou se nerozsvítil jediné světlo. Hodal počkat na pošťáka už na rohu Zobí ulice a vzít si od něj dopisy pro číslo 4. Srdce mu hlasitě bušilo, jak se plížil temnou přecíní k domovním dveřím. Harry se vymrštil do vzduchu. Šlápl na rohožce na něco velkého a měkkého, na něco živého. Nahoře se rozsvítilo a Harry ke své hrůze zjistil, že to velké a měkké byl strýcův obličej. Strýc Vernon ležel ve spacím pytli před domovními dveřmi. Očividně se chtěl pojistit, že Harry neudělá to, co měl právě v úmyslu. Snad půl hodiny na něho křičel a potom řekl, ať jde a udělá mu šálek čaje. Harry se celý sklíčený očoural do kuchyně a než se vrátil, pošta už stačila dorazit a spadla strýci Vernonovi přímo do klína. Harry jen zahlédl 3 dopisy s adresou napsanou zeleným ingoustem. Chci, spustil, ale to už mu strýc Vernon před očima cupoval jeho dopisy na kousky. Toho dne strýc Vernon nejel do práce. Zůstal doma a zatloukl poštovní schránku hřebíky.
9: Uvidíš,
2: vysvětloval tady Petuny z ústy plných hřebíků,
9: že když je nebudou moc doručit, tak s tím prostě přestanou.
6: Tím si nejsem tak jistá, Vernone.
1: Petunie, ti lidé uvažují zvláštním způsobem. Nejsou jako ty a já,
0: prohlásil stric Vernon a snažil se zatlouci hřebík kouskem ovocnou chlebičku, který mu teta Petunie právě přinesla. V pátek přišlo Harrymu hned 12 dopisů. Jelikož se nedali vhodit do poštovní schránky, prostrčili je pod dveřmi a červenami po stranách a několik jich dokonce vpravili dovnitř okénkem na záchodě v přízemí. Stric Vernon znovu zůstal doma. Nejdřív spálil všechny dopisy, pak si vzal kladivo a hřebíky a zatloukl prkny přední i zadní vchod, takže nikdo nemohl ven. Při práci si broukal náruč plnou tulipánů a při sebemenším zvuku sebou pokaždé trhl. V sobotu se strýci Vernonovi začaly věci vymykat z rukou. Dovnitř se dostalo 24 dopisů Harrymu, stočených a ukrytých po jednom ve dvou tuctech vajec, které tetě Petunii podal oknem obývacího pokoje jejich mlékař a tvářil se přitom velice rozpačitě. Zatímco stric Vernon zuřivě telefonoval na poštu a do mlékárny a snažil se najít někoho, komu by si mohl stěžovat, teta Petunie dopisy rozcupovala v kuchyňském mixéru.
10: Toto proboha zrovna tebe tak naléhavě chce?
0: Zeptal se Dudley Harryho užasle. Když v neděli ráno stric Vernon zasedl k snídani, vypadal dost špatně a unaveně, přesto však šťastně.
11: V neděli pošta nechodí,
0: připomněl jim spokojeně, jak si mazal marmeládu na noviny,
11: takže dneska žádné zatracené dopisy.
0: Ve chvíli, kdy to řekl, pil cosi kuchyňským komínem dolů a zasadilo mu to pořádnou ránu do zátylku. V zápětí začaly z ohniště jako kulky vyletovat dopisy. Mohlo jich být 30 nebo 40. Dursleyovi před nimi ohýbali. Harry však vyskočil do vzduchu a pokoušel se některý chytit.
12: Ven! Ven!
0: Stric Vernon chytil Harryho kolem pasu a vystrčil ho do přecíně. Hned za ním vyběhli Dudley a teta Petunie a zakrývali si obličej rukama a stric Vernon přibouchl dveře. Slyšeli, jak se do místnosti ještě pořád valí dopisy a odrážejí se od stěn a od podlahy.
11: Už toho mám dost,
0: prohlásil stric Vernon. Snažil se mluvit klidně, ale vytrhával si přitom z kníru obrovské chomáče vousů.
11: Koukejte, ať jste během 5 minut připraveni na cestu. Jedeme odtud. Zbalte si jenom něco na sebe a nechci slyšet ani slovo.
0: S pouhou polovinou kníru vypadal tak hrozivě, že se nikdo neodvážil nic namítat. 10 minut na to se už dostali zatlučenými dveřmi ven, seděli v autě a řídili se k dálnici. Dudley na zadním sedadle popotahoval. Otec mu vlepil pořádný pohlavek, aby nezdržoval, když se pokoušel nacpat do svého sportovního pytle televizor, video a počítač. A teď jeli a jeli. Dokonce ani teta Petunie se neodvážila zeptat, kam vlastně mají namířeno. Čas od času stric Vernon najednou otočil a chvíli jel opačným směrem.
11: Musíme jim ujet. Prostě jim musíme ujet,
0: mumlal si pro sebe pokaždé, když měnil směr. Vůbec nikde se nezastavili na nic k jídlu ani k pití. Za soumraku už Dudley hlasitě skučel. V životě ještě nezažil tak hrozný den. Měl hlad, přišel o 5 televizních pořadů, které chtěl vidět, a ještě nikdy se mu nestalo, že by tak dlouho na svém počítači nezlikvidoval nějakého vetřelce z cizích světů. Nakonec stric Vernon zastavil u ponurého hotelu na okraji nějakého velkého města. Dudley a Harry měli pokoj s manželskými postelemi a s vlhkým, zatuchlým povlečením. Dudley hned chrápal, ale Harry zůstal vzhůru. Seděl na parapetu, díval se dolů na světla projíždějících aut a přemýšlel, co to všechno znamená. Ráno měli k snídani kukuřičné vločky od včerejška a topinky se studenými rajčaty z konzervy. Právě dojedli, když k jejich stolu přišla majitelka hotelu.
13: Promiňte, ale není někdo z vás pan H. Potter? Mám toho v recepci možná 100.
0: Zvedla dopis vzhůru, takže si mohli přečíst adresu napsanou zeleným inkoustem. Pan H. Potter, hotel Railview, pokoj číslo 17, Cokeworld. A Harry po dopisu chňapl, ale stric Vernon mu srazil ruku stranou. Majitelka hotelu vytřeštila oči. Já si je vezmu, řekl stric Vernon, spěšně vstal a vyšel z jídelny za ní.
13: Nebylo by lepší, kdybychom se prostě vrátili domů, drahoušku?
0: Navrhla nesměle teta Petunie o několik hodin později, ale stric Vernon jakoby ji neslyšel. Nikdo z nich nevěděl, co doopravdy hledá. Zavezl je do prostřed hustého lesa, tam vystoupil, chvíli se rozlížel kolem, zavrtěl hlavou, vrátil se do auta a jeli zase dál. Totež se opakovalo uprostřed zoraného pole, v polovině vysutého mostu a v nejvyšším poschodí mnohapatrového parkoviště.
14: Tatínek se zbláznil, viď?
0: Zeptal se Dudley sklesle tety Petunie na večer.
13: Strýc Vernon zastavil na nábřeží, všecky je zamkl v autě a zmizel. Začalo pršet. Po střeše vozu bubnovaly veliké kapky. Dudley se rozfňukal.
10: Je pondělí, řekl matce. Dnes večer dávají velkého Humberta. Já chci někam, kde bude televize.
13: Pondělí. To Harry mu něco připomnělo. Pokud bylo pondělí a díky televizi se na Dudleyho obvykle dalo spolehnout, že ví, co je za den, pak zítra v úterý měl on sám mít 11. narozeniny. Harryho narozeniny samozřejmě nikdy nebyla žádná sláva. Loni mu Dursleyovi darovali ramínko na šaty a staré ponožky po strýci Vernonovi, ale přesto 11.

televizi tam určitě nemají. Na dnešní noc předpovídají bouři, oznámil strýc Vernon radostně a tleskl rukama. A tento dobrý muž bude tak laskav a půjčí nám svůj člun. Tou se k ním přiloudal bezubý stařík a s dost zlomyslným ušklepkem jim ukazovala starou veslici, která se kolébala v ocelově šedé vodě pod nimi. Nějaké zásoby jsem už opatřil, takže všichni na palubu. V loďce byla strašlivá zima. Za krkým zatékala ledová vodní tříšť a do tváří je bodal mrazivý vítr. Připadalo jim, že to trvalo celé hodiny, než dorazili k útesu, kde je strýc Vernon, i když se smekal a klouzal, dovedl k polorozpadlému stavení. Uvnitř to vypadalo hrozně. Páchlo to tam chaluhami, vítr profukoval škvírami v dřevěných stěnách a ohniště bylo vlhké a prázdné. V chatrči byly jen dvě místnosti. Ukázalo se, že jejich zásoby obnášejí po jednom balíčku smažených bramborových lupínků pro každého a čtyři banány. Strýc Vernon se pokusil rozdělat oheň, ale prázdné obaly od bramburků jen čadily a skroutily se. Teď by se nám pár těch dopisů docela hodilo, co říkáte? Nadhodil rozmarně. Byl ve velice dobré náladě. Očividně si myslel, že nikdo nemá sebemenší možnost dostat se v bouři až sem a doručit jim poštu. Harry s ním v duchu souhlasil, i když sám z toho žádnou radost neměl. Chodem noci se kolem nich rozvěsnila ohlášená bouře. Stěny chatrče zalévala tříšť ze vzdutých vln a špinavými okny lomcoval divoký vítr. Teta Petunie našla ve druhé místnosti několik splesnělých přiklívek a ustlala Dudleymu na pohovce prožrané od molů. Sama se uložila se strýcem Vernonem na hrbolatou postel v sousední místnosti a Harry mu nezbylo nic jiného, než si najít to nejměkčí místo na podlaze a schoulit se pod tou nejtenčí a nejpotrhanější přiklívkou. Jak noc ubíhala, bouře řádila stále zuřivěji. Harry nemohl usnout. Třásl se zimou a mlel sebou, aby našel nějakou pohodlnější polohu a v žaludku mu kručelo hladem. Dudleyho chrápání teď přehlušovalo vzdálené burácení hromů, které začalo před půlnocí. Svítící ciferník hodinek, které visely z páči na tučném zápěstí přes okraj pohovky, Harry mu prozradil, že mu za 10 minut bude 11 let. Ležel a sledoval, jak se jeho narozeniny přibližují. Přemítal přitom, jestli si na ně Dursleyovi vůbec vzpomenou a kde teď asi je ten, kdo mu všechny ty dopisy posílal. Zbývalo ještě 5 minut. Harry slyšel, jak venku něco zapraštělo. Doufal, že se nepropadne střecha, i když pak by uvnitř možná bylo tepleji. Ještě 4 minuty. Možná, že dům v zobí ulici, až se tam vrátí, bude tak plný dopisů, že se mu nějak podaří jeden ukrást. Ještě 3 minuty. Že by to moře tak divoce doráželo na útes a zbývaly už jen 2 minuty. Co znamená ten podivný praskavý zvuk? Že by se útes rozlomil a řítil se do moře. Už jen minuta a bude mu 11. 30 vteřin. 20. 10, 9. Možná by měl probudit Dudleyho, jenom aby ho rozčílil. 3, 2, 1. Celá chatrč se zatřásla a Harry se posadil zpříma s pohledem upřeným na dveře. Venku někdo byl a bouchal, aby ho pustili dovnitř.

0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme

0: práci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, tu vidí věci, o nich neměl páru. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela, kde býval rybník, dneska máme skládku. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát.

veselo a stará babka řípu okopává. Eh, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, správně pracuje jen pivovar. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá?

0: veveří.
1: Myslivci, na lov, na lov!
0: Ozval se z rána vojvodův hlas, když slunce v hájích a lukách teprve ostýchavě rozprostíralo své zlatavé paprsky. Hrad Špilberg je z poklidného spánku pojednou probuzen ke hemživému životu. Na nádvoří se ze všech stran hrnou hejna ozbrojených lovců. Dvořané a zemané i jiní slovutní páni kolem brněnského vojvody, ti všichni zde v malém okamžení pohotově stojí. Ve společnosti Petra Boskovského vyjde vojvoda Konrád ze své komnaty. Vsedne na bujného oře a uhání branou ven, do luhů a lesů směrem k žabovřeskám a celá družina klopotem cválá za svým pánem. Konrád, syn knížete Břetislava I., je vášnivým milovníkem lovu. Často rád výjíždí do nedalekých lesů, hojných na divokou a dravou zvěř. Lesy na půlnoční a západní straně od Brna jsou rozsáhlé a nejen v těch dávných dobách, ale i dnes se v nich zdržuje mnoho jelenů a srnců. Bylo to roku 1059, kdy mladiství vojvoda a jeho druhové vesele a rozjařeně cválají přes hory a doly dál a dále. Družina se rozestoupí napravo i nalevo a metá za vyplašenou divokou zvěří bdělé šípy. Hlahol lesních trub a štěkot chrtů dává rozptýleným lovcům na vědomost, na které straně se mají držet, aby se od sebe příliš daleko neodtrhli a nezabloudili v rozlehlých a pustých lesích. Hle! Tu z houští vyrazí bujný jelen. Zůstane stát a dívá se, zda se může nadít něčeho dobrého od zboru, který se k němu s vojvodou Konrádem v čele blíží. Úprkem se proti němu ženou psi. Konrád bodne koně do slabin, vystřelí smrtící šíp, ale jelen se hbitě otočí, sklopí parohy na záda a uhání pryč. Aj ty, jelene, ty musíš být i můj, zvolá Konrád a tryskem cválá za ním. Ale husté křoví mu stojí v cestě, proto skočí z koně a za štěkotu psů stíhá jelena v prudkém běhu. Jelen bystrým psům určitě jen tak nevyvázne, neboť sám musí zdolávat všeliká křoví. V rychlém pronásledování se k němu Konrád už blíží, když v tom se jelen, který se octnul na vrcholu vysoké stráně, pustí přímo dolů, přeskočí potůček, vinoucí se v údolí a v úzkosti se žene vzhůru na protější svah. Rozdráždění psi se horem pádem hrnou za ním. Konrád nedbá, že už je od ostatních příliš vzdálen. Svou kořist nespouští z oka. A v rozhárané mladické síle ji čím dál tím prudčeji stíhá. Jelen už dosáhl temene druhého kopce, ale tu vrazí do křoví tak hustého, že je nemůže proniknout a převalí se naspět. Než se stihl sebrat a vyrazit na jinou stranu, stojí už Konrád nedaleko. Natáhne mocný luk a bystrý šíp prožene jelenovou komorou. Ten v posledním skoku vydá smrtelný ryk a na místě se svalí. Aj, jelene, jsi můj! Zvolá Konrád vítězně a začne ohledávat ulovenou kořist. Chvíli se na jelena radostně dívá. Pak Konrád vystoupí vzhůru na nedaleké temeno vrchu a dívá se kolem do krajiny. Slunce už vystoupilo vysoko. Vysílá ohnivé paprsky a spaluje žíznivého vévodu, unaveného a upachtěného prudkým pronásledováním jelena. Konrád vejde dále do háje a položí se na trávník do libého stínu a chládku, aby pohověl zemdlelým údům. Jeho zrakům se naskytl příjemný pohled. Táhlá stráň vystupuje napravo výš a výše do vysokého kopce, na kterém se říká U třech křížů. A kousek od nich stojí vydutý dub, u kterého lidé, které skličuje nějaký neduch či nemoc, zanechávají šaty z churavých údů ve víře, že se dočkají uzdravení. O něco dále se tyčí vrcholy porostlé černým stromovým. Uprostřed pak z údolí vystupuje příjemný pahrbek. V údolí se žene šumná svratka, jako by chtěla podrýt kopec. Pohled na tuto romantickou krajinu, doprovázen jednotvárným šumotem řeky a rozmanitým štěbetáním pernatých obyvatel lesa, sklidňuje tep vojvodova srdce, až Konrád upadá do lehkých mrákot. Ale psi, kteří tu nedaleko slídili po lese, se pojednou dají do silného štěkání. Takže Konrád procitne, vyskočí a s napřaženým lukem se bere za bafáním psů, že snad vyslídili nějakého medvěda, kterých tu tenkrát byl dostatek. Naproti mu však přiběhne pes a poslušně svému pánovi v tlamě přináší chycenou veverku. Konrád přišel dále a viděl nespočetné množství veverek skákat po stromech okolo. Tomu množství sem tam lezoucích a skákajících zvířátek se nemohl dosti vynadivit. A z rozmaru po nich začal metat šípy, až jich několik šťastně srazil z výšin stromů na zem. Když se takto chvíli bavil, zatroubil na svou loveckou trubku, aby dvořané a myslivci věděli, kde ho mají hledat. Po hlasu trubky se tito jeden po druhém dostavili a tu slyšeli od Konráda, kterak se při pronásledování jelena dostal až na tento skalnatý vrch, jelena ulovil a nyní se náramně baví lovením veverek. V žertu a rozmarnosti začnou i mnozí další lovci střílet šípy po mrštných veverkách. A kdykoliv nějakou srazili, pokaždé si z takové kořisti tropili jiné a nové žerty. Mezi jiným povídá Petr Boskovský žertovně vojvodovi. Obávám se, velkomožný pane, že dnes ty zvířecí obry naše družina domů nedovleče. Aj, koně se v skutku budou pod tím nákladem prohýbat, odpoví vojvoda Konrád a žert v jeho tváři vystřídá okouzlení. Není tento kraj vábný a rozkošný. Nestojí toto místo za to, abychom zde postavili zvláštní letohrádek, kde bychom nalezli přístřeší a odpočinek na svých honbách? Pravím, že na tomto milém veveřisku bude stát hrad. Vám zvláště, Petře Boskovský, oznamuji tuto svou vůli. Osobně se postaráte o to, aby tu v krátké lhůtě stál hrad. Hned zítra seberete poddaný lid a s chutí sedejte do práce. Na památku této naší dnešní zábavy a kratochvíle s veverkami budeme ten hrad nazývati Veveří. I stalo se. Za 2 roky zde stál pevně stavěný, ze západní strany příkopy obehnaný hrad, kam se v letním čase Konrád stěhoval s celým svým dvorem.

0: Přijde vnuk za dědou a ptá se ho.
1: Dědo, ty nemáš zuby, že?
2: Ani jeden, zašišlá děda.
1: Tak mi podrž ten chleba se šunkou, říká vnuk.
3: Ale nevěřte tomu, co z Plešťule vykládala. Vůbec nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, půjďte nám kropit cestičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly Splešťuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se. Zítra budete zdraví jako rybička. Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád. Až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned sypali včely pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

0: čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Zastavit, stop.
1: Čelé.

0: zahájit cvičení. A jdeme na to!
1: Ahoj děti, jak se máte?
0: Ahoj děti, je tady s námi Hanka Kirichová.
1: A jak Hanca, se má?
0: Ahoj, zdar.
1: A jak se má můj pigoušek?
0: Pigoušek se má dobře, protože pigoušek trénoval.
1: A to já pigouška moc chválím. A já jsem totiž minule vysvětlovala, proč je důležité pro naše tělo pigy. Co? Posilování. A to hlavně břišních svalů.
0: No a to je právě to, co pigoušek trénoval.
1: A my také víme už, kde naše břišní svaly leží. Jsou uprostřed na zlomovém místě. Kolem pupíku, nad pupíkem a pod pupíkem. Naučila jsem vás také jeden cvik a dnes přidám pigy další.
0: Je, Hanko, a ten cvik, co jsme minule dělali, já jsem na to přišel. Ten cvik vypadá, jako když leží v nějakém hororu upír a pomalu vstává z rakve a jako první do hlava a upír dělá.
1: Teda, Piggy, ty máš fantazii. Já bych se radši od upíru vrátila k našemu posilování břišních svalů, protože chci přidat další cvik a to proto, aby když budete cvičit jenom ten předchozí cvik, tak by se vám to všechno okoukalo. Tak mě napadlo, že dnes si dáme ještě cvik další.
0: A to já jsem rád.
1: Takže my předchozí cvik nazveme upíří cvik. A teď se budeme věnovat dalšímu, takže Piggy, nejdřív potřebuju, aby jsi si lehl na záda.
0: To mi jde.
1: Pokrčil jsi mírně nohy, děti, to, co říkám Piggymu, samozřejmě i vy doma dělá. Takže ležíte na podložce na zádech, máte lehce pokrčené nohy.
0: Hanko, víš, co je prýma, když já si představím, že se mnou všechny děti doma cvičí, tak je mi parádně.
1: Tak to já jsem samozřejmě taky ráda a těší mě, že máš stejnou radost ze cvičení jako já, protože cvičení je pro mě ta největší láska na světě. A teď už teda pojďme zapojit tu horní část těla. Ještě jednou zopakuju povely. Piggy, prosím tě, lehni se rovně na tu podložku. Pokrč si ty nohy, přilep si záda do podložky a kopítka si dej v týl.
0: Honko, jo, to mám ocáse.
1: Je, to mě nenapadlo.
0: Počkej, já si ho tam
1: ty jsi ho rozmotal. Výborně, takže Piggy si urovnal ocásek, teď už si dá ruce v týl.
0: Ruce v týl znamená, že si dám ručičky pod lavičku, jako když třeba ležím na louce a koukám na mráčky.
1: Děkuju ti za pomůcku. Teď se zhluboka nadechni. Děti, prosím vás, nosem, ještě jednou nádech. A s výdechem zdvihněte trup nahoru. To znamená, rukama si zatlačte do hlavy a pomalinku přes tu hlavu zdviháte i lopatky. Tam chvilinku podržíme a zase se natáhneme na louku. Nadechni se, Piggy. A s výdechem znova balíme hrudník nahoru. Bradu si přitahujeme na hrudník a vrátíme zpět.
0: Hanko, nádech. Když jdu dopředu, tak vydechuju.
1: Tak, přesně tak. Takže když jdeme směrem ke kolenům, tam je výdech. Teď ležíme na zemi, koukáme na sluníčko, na louce, nádech a s výdechem se zdviháme nahoru směrem ke kolenům. Takže, milé děti, jdeme si dát upíří cvik, lehneme si na podložku, flexujeme chodidla, to znamená, že s nich uděláme fajfky.
0: Flexum!
1: Ruce si složíme na prsa. Hlavu zdvihneme, pomalu zdvihneme i krční páteř.
0: Můžete
1: a bradu přitáhneme na hrudník a počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opouštíme upíří cvik, krčíme nožky, ruce si tentokrát dáváme do týla, nadechneme se a s výdechem přitáhneme hrudník nahoru, až se nám zdvihnou lopatky a položíme dolů. Dnešnímu posilování Piggy třikrát nazdar, vy děti doma taky.
0: Nazdar!
1: Ale lepší by bylo zdar. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.
0: Tak, zdar, na viděnou.

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

0: Dnes je 21. září.
1: A svátek má Matouš.
0: Jméno Matouš je tu ze staré jméno, používá se už celá tisíciletí.
1: Je to zase jedno z těch pra starých jmen, které vznikly v hebrejském jazyce.
0: Znamená boží dar, říká se to, že to znamená.
1: Takže milí Matouškové, Matoušové, všechno nejlepší!
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Ve vsi k Belnici bydlela vdova Slaměná. Říkali jí tak podle chalupy s dlouhým doškem u silnice. Muže už neměla 7 let, kůň ho k smrti uhodil kopytem. Kde není v chalupě mužský, tam obilí dává víc plev než zrna. A v tom chudém hospodářství rostla dcerka. Nejdřív s prutem v ruce jako husopaska, pak už s panenským věnečkem na hlavě. Tou dobou jí docházelo 18 let. Když si Stázina oblíkla červenou sukni, bralo to oči chlapcům až v Děčíně. Pak už měla jen tu druhou sukničku, tu všední. Jednou matka Stázině povídá, na mezích přerůstá tráva, žeň tam krávu, ať se napase. Stázina zrovna sáhla po jetelíčku se čtverým listem a tu někdo povídá.
1: Nech to štěstí růst, až doroste, bude větší.
0: Stázina vzhlídla, stojí nad ní mládenec. A jako ze vsi, ale jako by už čas pobyl v městě. Vesnické šaty se na něm shledávají s městskými. Usmívá se, na Stázinu od něho jde jako od sluníčka.
2: A kdo ví, pro koho by to větší štěstí narostlo?
1: Kdo ví?
2: Jak ti říkají?
0: Mládenec, a byl to úhledně rostlý šastník, se posadil na mes.
1: Řekneme si na výměnu? Já jsem Kuba, tamhle z Jičína. A vyučený had?
2: Jak?
1: Tak se říká ševcům. Jsem za tovaryše u mistra Kacmara.
2: Já jsem princezna z chalupy tamhle za silnicí. Pasu tu bělouše.
0: A ukázala na kravku. Kuba řekl, že by jí třeba pomohl hledat jetelíčky. Ale ona na to, že by kravka mohla zajít do škody. Když odcházel k Jičínu, šel Kuba celý kus pospátku a mával Stázině čepicí. Ona je mu proutkem s ratolístkou na konci. Potom seděla na mezi a spíš byla s Kubou, než by hlídala mlsnou kravku. Najednou Stázina slyší. Čípak si?
2: Slaměných.
0: Kolomajzna si tajně vystoupil na kámen, aby ho bylo víc na výšku. A znova. Nejsi ani jako ze vsi.
2: Jaká jsem, taková jsem.
0: Kolomajzna zafofroval hedvábným šátkem, až to převonilo kytky na mezi. Na Jičínském zámku už jsi někdy byla?
2: Byla. Nesla jsem tam do kuchyně vejce.
0: V kuchyni je na zámku stejně černo, jako v chalupě, ale v komnatách byla jsi.
2: Taky jsem nakoukla. Jedna od nás z Kbelnice je tam za menší komornou.
0: Kolomajzna zastavil hůlku, kterou roztáčel, a okrůček blíž k Stázině. A kde je líp? V chalupě? Nebo na zámku?
2: Nejdřív by se to muselo zkusit.
0: Povídá rychle, aby neurazila, a rozběhla se za kravkou. Stázina ještě chvíli vodila kravku po mezích, pak ji osahala, jestli je plná, a hnala do chléva. Jenže nedošla. Na dvoře zaslechla matčin hlas. Ve světnici se vdova Slaměná s někým dohaduje. Jako by s ním chtěla vyjít v dobrém, přitom jí ale zlost podpaluje řeč. Když přestane matka, slyší Stázina toho druhého. Sladí slovíčka, jako by odsypával cukrátka. Měj přece rozum, vdovo. A pořád něco o rozumu. Stázina pustila ohlávku a rozběhla se k oknu. V lepší židli sedí u stolu. Ten pán ze zámku a proti němu matka. Ruku má zámecký nahoře, jako když se handluje na trhu. Zrovna povídá, plácneme si a zapijeme to rosolkou. Na takovou věc, pane správce, já s vámi nikdy pít nebudu. Pospěš si, dokud jsem ještě v dobré míře. Vždyť u mě nebude zlé. Stázina chce křiknout, že radši na prachově skočí ze skály, než by měla takovou svatbu. Ti dva ve světnici jsou v tak tuhém sporu, že by to ani nedoslechli. Kolomajzna chce Stázinu vymámit tisícerým slibováním, ale vdova slaměná ne a ne. Čím má větší zlost, tím mluví správce sladčej. V tom ale ve vdově slaměné dohořelo k prachu. Nejsi mi ani k ramenům, Kolomajzno, a Stázině zrovna trochu nad pas. To jako bys chtěl zapřáhnout pěknou kobylku s rosochatým kozlem. Správce zbledl od zlosti, až byl jako podtržená slíva, a nabral do ruda a vyrazilo z něj. Udělala si nejhůř, jak si mohla. Brzo to poznáš. Na druhý den sotva slaměná otevřela oči. Myslí si, to jako by nám přes noc vyrostl v sadě nový kmen? A on to byl dráb. Slaměná pootevřela okno a dráb spustil. Čekají vás dvě na zámecké kanceláři ještě dřív, než na rynku začne trh. Slaměná si jen povzdyšla, jak si Kolomajzna stačil pospíšit. Stázina byla už od sluníčka vzhůru. Obě si uvázali lepší šátek a šli. Před dveřmi kanceláře postáli jen krátce. Jako by se ani nemohl dočkat, šeptla vdova slaměná, než překročili práh. Za stolem, odloženým od kníže pána, sedí Kolomajzna. V koutě kanceláře stojí písař a čeká, co správce poručí. Po dlouze odpočítané chvíli povídá Kolomajzna nahoru pod strop. Dostala si rozum, vdovo?
3: Mám stejný rozum jako včera.
0: A co ty, děvče?
2: Já dostala svůj rozum od mámy.
0: Máš ještě poslední rozmyšlení.
4: Slaměná dobře věděla, že se na ní chystá zlé. Nadýchla si ale pro kuráž. Já nemyslím dnes tak a zítra zase jinak. Kolomajzna zlostně klepl špičkou střevíce, písař si dal lejstro líp na oči a hlasem jako brčko spustil.
5: Protože chalupa vdovy slaměné stojí rohem do silnice a kníže panský kočár si vždycky o ní div neorazí kolo, přijde ta chalupa k zboření. A protože díl vdovy na pole je na svahu a kameny se z něho válejí na panské, udělá se tam kolem plot, aby nic neprošlo. Kráva se vdově slaměné zabavuje pro knížecí chlév, protože neřádsky spásala panskou trávu.
4: Slaměná vidí, že je zle. Zbývá jí ulomit si v bezech žebráckou hůl. Stázina má málem slzy v očích pro smutné roky, co čekají matku. Postavila se nad Kolomajznu, aby bylo dobře vidět, že nad ním roste jako bříza nad zimolezem, a řekla.
2: Aby nebylo matce zle, já vám tedy, pane správce, půjdu za nevěstu.
4: Kolomajzna udělal z prsty šmik šmik a písař přetrhl lejstro. Z kanceláře vyšel správce Kolomajzna pavým krokem. Ve dveřích řekl přes rameno.
0: Až bude čas na svatbu, pošlu si pro Stázinu kočár.
4: Když vyšli ze zámku, namířili si přes rink a uličkou, kudy se chodí ke vsi k Belnici. Vdova slaměná pořád do kroku. Co si to vyvedla? Stázina mlčí a jde, patami zatlouká kameny. Až za chvíli řekla.
2: A co jsem měla, když tu není lepší spravedlnost? Měla bych tě, mámo, málo ráda.
4: Naproti jim přichází ťukavá muzika. U domku ševce Kacmara už jí byla plná ulice. Jako datlí ťukání vyletuje z okna v přízemí klepot dvou ševcovských kladívek. Za oknem proti sobě sedí na verpáncích mistr švec Kacmar a jeho tovaryš Kuba. S každým flokem mu přijde jedna myšlenka na děvče, co na kbelnické mezi hledalo jetelíčky. Švec Kacmar se ob chvíli podívá přes měsíčkové brejle.
0: Vzdycháš, jako proražený měch.
1: A to nic.
0: Oknem přešel stín. Kuba po něm maně zvedl hlavu. Verpánek mu odletěl od nohou a pokácel čber s vodou na máčení. Kuba už byl ze dveří a zas zpátky. Stázina tam za ním vlítla jako ptáček, jak pevně ji držel za ruce. Naposled vešla vdova Slaměná. Jenže Kuba.
1: To je Stázina z Kbelnice, co jsem o ní povídal.
0: A dívá se a dívá, proč Stázina pořád víc do smutku. A taky vdova Slaměná má oči jako popláči. Do Kuby vjelo.
1: Kdo ti Stázinou ublížil?
0: Stázina má oči jen pro něho, ale zaslíbená už je kolomajznovi. Vdova Slaměná v sobě zlé ublížení neunesla. Slovo od slova ševcům vypověděla, co bylo na kanceláři. Kuba vyskočil z verpánku, div hlavou nesrazil holubičku pod stropem, přetrhl tkanice u zelené zástěry a hodil ji do kouta. Veliká zlost, jako by mu zamkla ústa. Překročil verpánek a ven z ševcovny. Jak se v ševci takhle vzpříčí, že z něho nejde slovo, bývají z toho věci.
4: V kanceláři sedí správce kolomajzna. V tváři má spokojeně, jako když kocour udívá myšku. Namáčí brk v kalamáři a spisuje, co všecko se má nachystat na svatbu se Stázinou. Kolomajznovi přijde myšlenka tak znamenitá, až si pomlaskl. Ja. Aby se nad Stázinu vyvýšil ještě víc, už je mu švec kacmar střevíce s kamínkovými přeskami a s kramflekem vysokým jako žejdlík.
0: Otevřou se dveře a stojí v nich Kuba.
5: Jako bys přišel na zavolanou.
1: To přišel.
5: Ušijete mi u vás ve stratu, střevíce na veselku. Ale musí to být dobré dílo.
1: Taky, že bude.
5: Můžeš mi hned vzít míru.
1: Taky, že vezmu.
0: Už ho Kuba drží. Popadl kolomajznu pod rameny a vyzdvihl na čtyři pídě.
1: Kramflek bude takhle vysoký, aby pan správce dosáhl nevěstě aspoň pověneček. A jestli pan správce nedá pokoj Stázině a vdově Slaměné taky, ukážu já mu a třeba holý mu ukážu, i kdybych proto měl přijít před těžký soud.
0: V kolomajznovi strachy písklo. Rozkřičel se, až to na dvoře rozplašilo vrabce. U zámecké strážnice se zarojily dráby. Nejdřív nevěděli kam, ale pak se chytli správcova hlasu. Přiběhli po něm až do kanceláře. Tam Kuba vycásá kolomajznu z paruky. Desátník křikl. Dejte tomu ševci želízka! Kuba chytil prvního v pase a strčil ho do cesty druhému. Ten klopítl a v pádu se přišítil třetího. Už proti Kubovi jsou jen dva. Rozrazil je na dvě strany, jako koule kuželky. Skočil sem a skočil tam a vyběhl oknem zadem do polí.
4: Po slunci zbyl na nebi už jen červánek. Stázina sedí u okna a vyhlíží, jak se v lukách za silnicí sbírá na mlhu. A smutná je, že vyměnila Kubu za kolomajznu. Správce teď převrací listy v kalendáři, kdy bude svatba, a milý Kubík, kdo ví, kde chodí. Červánek dávno zhasl. Hvězdy jdou nebem k nedohlídnutí pro mraky. Všude tmoucí tma. Není daleko do půlnoci a Stázina pořád ještě sedí u okna. Tu jí sletí do klína nezralé jablíčko.
2: To ty, Kubo?
1: To já.
0: A u okna stojí Kuba. Stázina mu řekla, že celý čas myslí jen na něho. A on zas, že na to, že slíbila být nevěstou kolomajznovi. Nakonec Kuba povídá aspoň k ukonejšení.
1: Svatba s kolomajznou nebude zítra a tuhle na krku mi sedí hlava. Položím se někde v lese do samoty a to by bylo, aby se mi nakonec nerozkříslo na rozumný nápad.
2: Aby ti líp šlo myšlení,
4: řekla Stázina a dala Kubíkovi hubičku.

0: jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. To pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva? Co sůva? Aha, oříšky! Oříšky!
0: Vampiři, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedy smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak si řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc... tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
2: Co?
0: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu.
1: Ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která vezbečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova vezbečně.
2: Ale
0: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
0: Yeah! Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násos.

0: je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
1: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak... No,
0: říkám, že se neví, jak vzniklo, že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
1: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
2: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že, že se někdo, já nevím, přeřekl.
1: Je! Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
0: No, Piggy,
2: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
1: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
1: No,
0: dobu.
1: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
2: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
1: No rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
2: Justýno, tak mě napadá... Není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
1: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
2: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
1: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
2: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
1: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
2: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
1: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To sůvy.
2: Smůly z hublí.
0: Ale Piggy, Hugo. No. To by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tento nonc tafiléry. Amfiteátr. Ne. Jak se to? Aféru. Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte zapotřebí. Zapotřebí.
1: Nemáme zapotřebí dělat ze smůly z hublí v kafiléry. Co jste říká?
0: Aforu. Ne. Aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy. Vy jste vlastně neukáznění.
2: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
1: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že to Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
2: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
1: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
2: Prosím.
1: Prosím, prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu, To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
1: Co?
0: Vlastně jak se to pečená vařená, tak, když jinak nedáte.
1: To jsme moc rádi.
0: No jo.

Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

0: před. Bára, kde je?
1: Jedeme na výlet
0: s rodinou zas.
1: Jedeme na výlet.
2: My

0: bylo i hůř.
1: Jedeme na zpátek,
0: i doma je krásně.
1: Jedeme na zpátek,
2: ať jsme tam už, kdy už tam budeme.
0: Přestaňte kňoura, teď už tam budeme. Cítím v kostech,

0: jednou tam budeme, cítím v kostech.
1: Kdy už tam budeme, mě srdce čůrat, podsta nemáme, po starostech.
0: Bacha, kočka!
2: Moře počká,
0: uhni chlapé, Honza chrápe,
3: cesta slepá,
0: brečí Pepa,
2: smrdí ryby,
0: Wi-Fi chybí,
3: děda,
1: tady moje mládí.

0: Proč se vlk vyhýbá medvědovi? Estonská bajka. Byla jednou tři zvířátka. Vlk, liška a medvěd. A ta sloužila ve vsi u sedláka. Když se sešel rok s rokem, propustil je hospodář ze služby a dal jim výslužku. Velikou díži až po okraj plnou másla. Však vám bude máslo dobré, až budete slavit posvícení, řekl hospodář. Zvířátka poděkovala, rozloučila se s ním a vydala se na cestu domů do lesa. Co uděláme s tím máslem? Zeptal se vlk, když přišli ke společné chýši. Sníme je, navrhovala liška a mlsně se přitom olizovala. Necháme je v díži. Díži schováme do skrýše a až bude posvícení, dostane každý svůj díl, bručel rozvážlivě medvěd. Vlk měl tisíc chutí sníst máslo hned, ale protože medvěd je silnější než liška, přidal se k medvědovi a řekl. Schováme díži do skrýše. Tak dobrá, jak chcete, já se podřídím. Souhlasila na oko liška, ale přemýšlela už v duchu, jak by se k máslu dostala. Ráno na druhý den přišla za medvědem a vlkem a povídá jim. Škoda, bratříčkové moji, že vás celý den neuvidím. Nepůjdu s vámi dnes na lov. Pozvali mě do vsi, na křtiny. To bude hostina, že mě do večera nepustí domů. To se rozumí, že nikam na žádné křtiny nešla. Připlížila se ke skrýši, kde byla díže s máslem a olízala celý vršek, zatímco vlk a medvěd běhali po lese a scháněli potravu. Když se liška večer vrátila do chýše k medvědovi a vlkovi, zeptal se jí vlk. Tak jak ses měla, liško, na křtinách? A jak pak budou tomu dítěti říkat? Liška ještě myslela na to dobroučké máslo, co lízala v díži a co jí tak znamenitě chutnalo a roztržitě odpověděla. Celý vršek. To je divné jméno, podivil se medvěd. Ale protože byl po celodenním schonu, jak se patří, unaven, mávl nad tím jen tlapou, převalil se na záda a usnul. Ráno se zase chystal medvěd i vlk do lesa za potravou. A co ty, liško, ty s námi nepůjdeš? Ptal se medvěd. Liška si vzpomněla, že v máselnici je ještě mnoho dobrého másla a dostala na ně v tu chvíli takovou chuť, že se jí sliny v ústech zbíhaly. Nemohu, bratřičkové moji, odpověděla a zatvářila se skormouceně. Pozvali mě lidé ze vsi, abych byla kmotrou dítěti. To bude slávy, to si můžete myslit. Kde pak bych mohla odmítnout? Ale sotva jí zmizeli medvěd a vlk z očí. Rozběhla se ke skrýši, tam lízala, lízala a vylízala díž až do poloviny. Večer se medvěd ptá lišky. No, už se zvrátila k motřičko ze křtin. Jak pak pojmenovali dítě? Liška si nemohla honem na nic vzpomenout. Stále ještě cítila na jazyku dobrou chuť másla. A tak povídá. Až do poloviny, podivil se vlk. V životě jsem takové jméno neslyšel. Ale protože byl po celodenním schonu unaven, převalil se jen na záda a usnul. Třetí den ráno dostala liška takovou nepřekonatelnou chuť na ten zbytek másla, že nemyslela na nic jiného, než aby se co nejrychleji dostala do skrýše k díži. Bratřičkové moji, povídá medvědovi a vlkovi. Chtěla jsem dnes jít s vámi do lesa na lov, ale byli u mne lidé ze vsi a prosili mě, abych šla za kmotru. Byla jsem už dvakrát, nemohu jim přece po třetí odříci. Tak běž, běž, povídá dobromyslně medvěd a liška se otočila a uhánila, co jí nohy stačily. Jenže ne do vsi, ale opět ke skrýši, kde byla díže s máslem. Přiběhla tam, lízala, lízala a nakonec vylízala máslo až do dna. Večer přišla Liška domů a medvěd se vyptával. No, kmotro, jaké pak dneska dali jméno dítěti?
1: Až do dna,
0: řekla Liška, která v duchu ještě seděla u díže a lízala máslo. Nevím o nikom, kdo by se jmenoval

proč by se jiné dítě nemohlo jmenovat až do dna. Druhý den ráno si vzpomněl medvěd na díži s máslem. Půjdeme se podívat, jestli někdo neukradl naši díži, řekl. Šli tedy a když přišli ke skrýši, zůstali, jako by je palicí udeřil. Kdo to vylízal díži až do dna? Kdo si to pochutnal na našem másle? Dívali se jeden na druhého, medvěd bručel, vlk žalostně vyl a liška rozhořčeně volala. To jste vylízali vy, zatímco jsem byla ve vsi na křtinách. Marně se vlk i medvěd dušovali, že byli v lese a že je ani nenapadlo, aby se starali o máslo. Tak dobře, řekla liška. Přesvědčíme se, kdo z nás máslo vyjedl. Lehneme si tamhle na paseku a prospíme se na slunci. Ten, kdo snědl máslo, jistě má čumák aspoň trochu zamaštěný. Až na něj bude svítit slunce, bude se mu čumák lesknout mastnotou a my lehce poznáme zloděje. Vlk i medvěd souhlasili, lehli si a že bylo na slunci příjemné teplo, brzy usnuli. Na ten okamžik liška čekala. Vyskočila, rozběhla se k díži, vyškrabala kousíček másla, který ještě zbyl ve škvíře na víku a namazala je vlkovi na nos. A pak si také lehla a dělala, že tvrdě spí. Když se probudili, leskl se vlkovi čumák a teplem roztavené máslo mu teklo po čenichu dolů. Zloděj, zloděj, vidíte, kdo si pochutnal na našem másle? Začala křičet liška. Zloděj, zloděj, počkej, až tě chytnu, dostaneš ode mne nepočítaných. Přidal se medvěd, nazlobený, že na něho nezbyl ani kousíček másla. Rozběhl se za vlkem, ale kdepak už tomu byl konec. Od těch dob vlk prchá před medvědem a kdykoliv ho uvidí, raději se mu obloukem vyhne.

tak čekají, až se zakutálí, až krajina stichne a po pěšině projdou tiše k důmi po mokřině.

0: pouští Saharou běží muž. Na hlavě potápěčské brýle, trubičku na dýchání, na nohou ploutve. Potká jezdce na velbloudovi.
1: Řekněte mi, jak daleko je k vodě?
2: K vodě? Dobré 2-3 dny.
1: Výborně, taková krásná široká pláž.
3: To ten pán, ten potápěč si ten život umí užít.

celé dílo, malý dílek zveletěl, malíř ušák rád by měl. Antoníne, zajíci, vědí akademici, kde pak ty

ptáci, zamysli se zajíci, Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj ateliér máš. Lada, kubka, kremlička, to je barva barvička, kresby Josefa Čapka, krásná grafická zkratka, Picasso zná celý svět, Leonarda jak by smet. Mě zná jen to oraniště, kdo se o mě dozví příště. Inspirující adresa je ten můj pařez u lesa, stačí vít na skok ven, pokochat se plenérem. Antoníne zajíci, vědí i za silnicí, kde pak ty svůj ateliér máš. Jak prázdné plátno na rámu, čekám tu marně na dámu, na dámu něžně básnicí, jež chápe kunšt a tradici. Antoníne zajíci, ví ona svůj cit tající, kde pak ty svůj

0: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Perišku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila Moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už jsi, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváří stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorilí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo, špitla Moja? To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbila, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí výlu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí výly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
1: Vigi básnička!
2: Uhněte mi z cesty, teta! Já jsem strašný rak! Dejte pozor na klepeta! Sice po vás bude veta, já jsem jako drak! A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta! Já jsem strašný rak! Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak už neotálej, hurvaj, a začni. Buď rád, že ti s tím rozborem písničky pomáhám. Manička nám taky pomůže, viď?
2: Prosím, ano.
3: Kdyby jeden vůbec věděl, co se má o takové písničce povídat.
1: Jak to? No tadyhle to máš, no prosím. Ach, synku, synku, doma lisi, tatíček se ptá, oral lisi. No, takový pestrý námět, který nám má tolik co říci. No tak vyprávěj.
3: Na počátku písně se ptá, ach, synku.
1: Kdo se ptá?
3: Já nevím.
1: Vlastně pravda, to tam není.
2: Básník se ptá.
1: Správně, Máničko, ano, ano. Básník se ptá synka.
3: Kterýho?
2: Velmi krásné jméno je Artur.
1: Jo, Máničko, ano, ano. Tak tedy Artura se ptá. No, tak už mluv, hurmajs.
3: Arture, táta se ptá, jestli jsi doma.
1: Táta, to nějak vylepší.
2: Pan otec se dává ptát.
3: Jo, pan otec se dává ptát, jestli je Artur oral.
1: No, vida. A dál. Oral jsem, oral, říká Artur, ale málo. Kolečko se mi polámalo.
3: Protože měl havárku.
1: Jaká pak havárka? Akorát kolečko se mu polámalo.
3: To neříkej, taťuldo, v té rychlosti, a jestli to bylo v zatáčce a myhne se nějaký protijedoucí...
2: Myhne se protiorající, hurvínku.
3: Ano, Artur nezvládne ruchadlo, vybočí do protibrázdy.
1: No, prostě, hele, polámalo se mu kolečko, no a...
3: A...
1: No?
3: A neměl rezervu.
1: No asi ne, kdyby měl rezervu.
3: Tak by měl o kolečko víc.
1: No dobře, oral by dál a nebylo by to, že ano, jak si...
2: Nebyla by písnička, víš?
1: No, to taky. No a onen dotyčný tam dále radí. Když se ti zlámalo, no dej ho spravit.
3: Ale kam?
1: No to tu nebudeme řešit. A končí to poučkou. Nauč se, synku, hospodařit.
2: Bez kolečka.
1: No jistě, hospodařit znamená všechno, co souvisí...
3: S hospodou.
1: Hele, neproduciruj se před Máničkou a ber to vážně.
2: Ber to vážně, hurvínku, život je tak složitý.
1: No ano, to má Mánička pravdu, že ano. A hospodaření taky. Musíme všichni, aby to, že ano...
3: Já taky už tak udlem mládí.
1: No ovšem, šetřit se má už od útlu, útlosti.
3: Kolečko.
1: Co kolečko?
3: Odbočili jsme, tatičku, odbočili.
1: No odbočili, protože máš moc řečiček a nic. Tak znova a stručně. No tak co, otec?
3: Otec se ptá Artura.
2: I ne, básník praví, že se otec ptá.
1: Ano, hurvínku, tak pokračuj. My ti budeme napovídat, jen tak vždycky ťuknem.
3: Aha, básník míní, že se otec ptá. Arture, jestli pak jsi vůbec doma? Maňčko, ťukni.
2: Orali jsi.
3: A jestli pak jsi vůbec oral ty jeden... Taťuldo, ťukni.
1: Ale málo.
3: Třeba málo, ale ťukni.
1: No, orál, ale málo.
3: A jo, no orál na to, Artur, ale nestojí to za fajfku tabáku.
1: Za fajfku dýmky, za dýmku tabáku. Je to přeci píseň, šmankote.
3: Maničko, ťukni.
2: Kolečko se mi polámalo.
3: No dobrý, Taťuldo, ťukni.
1: Když se ti zlámalo, no?
3: No, Maničko.
2: Dej ho spravit.
3: Taťulda, nauč se, synku. Manička.
2: Hospodařit.
3: No, je to.
2: A je to.
1: No, tak vidíš, když se soustředíš, dej ti to jedna radost.
2: Ty jsi úža, hurvínku. Nevyčerpalo tě to moc.
3: Ach, moc, Maničko. Oh,

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu a ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
0: Divá bára.
2: Bědám, bědám, smrtelníci, hratě můj, víckrát, ať vás tu nevidím, a bědám, větru.
0: Tak co, jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí. Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný jouza.
2: A co ten druhej? Ten se ho bacil.
3: Vysoko nad Řeckem létal orel. Plachtil a kroužil a závodil s větrem, když tu pojednou koukne dolů a tam hned vedle jeho stínu se mihne zajíc. Ha, tak ty bys rád byl rychlejší než můj stín, co? Popadl ho vstek, naklonil se do patřičného úhlu a jako blesk zamířil na zajíce. Zajícovo odposlouchávací zařízení zachytilo slabé svištění. Natočí oba slechy po směru a jaj, povídá si. Orel koukne nahoru a vidí, jak orel míří na něj. Prudce, jak se zvětšuje a zvětšuje, zajíc zabral, až mu zadní běhy prokluzovaly v sypkém poli, přidal a odstartoval skoro skokem. Orel to trošku vybral, párkrát mávnul větší silou a za zajícem. Ten se nekoukal, ale slyšel všechno. Zahýbal a uhýbal a zabrzdil až roloval a už utíkal opačným směrem. Orel se však také vyznal. Klopil křídla div, že o zem nezavadil, měnil směr, letěl střemhlav a jen tak, že to vybral, když mu zajíc zahnul kolem balvanu. Už jednou dokonce spouštěl drápy z podvozku. Už ho lechtalo chmíří zaječí vlny vedlaní orlího spáru, ale to právě zajíce zachránila prudká stráň. Náhle ztratil pod sebou půdu a kutal se dolů a ne se postavit na všechny čtyři, až se zastavil na dně strmého údolíčka. Bez dechu celý se třásl, kouká, kde to leží. Ejhle, zrovna u nosu mu stojí chrobák. Stojí u kuličky neblaze páchnoucí pohnoji. Jednou přední nožkou je o ní opřený, aby se mu nekutálela zpátky. Stojí na dvou zadních skřižených nohách, asi jako když véna u nás na vsi. Má ruku na zdi a nohy v holinkách, holinka přes holinku. Je upřený u vrat a klábosí s Frantou o motocyklech. Kouká přímo do oka schvácenému zajíci, pak pohlédne k nebi a povídá: Vorel, co? Už nemůžu dál. Skovej mě tady někde. Jo, u mě je to pro vás malý. A utíkat už nemůžete? Nemůžu. Tady odsaď na všechny strany je to do kopce. Já už nemůžu. A zajíc se rozplakal. To už přes chrobáka a zajíce se šmykl orlův stín. Za chvilku zas, pak zas, menší a menší, jak orel kroužil a pomalu níž a níž a z trupu spouštěl spáry. Přistál kousíček dál, složil křídla. Zajíc je jeho. Ha, Jásku! Pane orel, už jste ho dost vystrašil. Nepřehánějte to. Orel se na chrobáka ani nepodíval a vykročil. No, neříkejte mě, pane orel, že to nebyla legrace, no. Takový ušlechtilý pták. Orel jedním spárem se opírá o zajícovi plece. No, s takovým rozhledem, z takových výšek, o kterých se nám ani nezdá. Orel zabořil oba spáry do zajíčka. S vaším zrakem, s vašimi křídly, vašimi tedy křídly, vy přece nemusíte. Zdvihl pomalu hlavu a prudkým klovnutím zajíce zabil. Bezbranej byl, teď byl bezbranej, vy jste se zbláznil, teď ho ani nesníte, ani hlad vás neomlouvá. Orel snědl zajícův mozek, vyklovl mu srdce a spolkl je. Podívá se na chrobáka a povídá: Což vaníš? Co se do toho pleteš, dosy? No přece chrobák. Si myslíš ty? U mě a pro mě si hovnivál. A s hovniválami, opravil ho chromák. S hovniváli se orlové nebaví. Zamával křídly a zvedl prach. Zamával na schvál víc, aby se víc zaprášilo, aby vítr odval chrobákovu kuličku, aby mu dalo práci najít a přikutálet, aby ho potrestal, aby zkrátka bylo jasno, co orel všechno může. U mě a pro mě si hovnivál. Chrobák si zacpával uši. Do země se zahrabal, do ticha, do tmy. A přece tenký hlásek v hlavě mu zpíval na jedné notě. U mě si hovnivál, pro mě si hovnivál. Vyhrabal se. Vyběhl do údolíčka mezi své kuličky a křičel. No dobrá, no, někdo to odklízet musí přece, ne? Když budeme všichni lítat, tak kdo bude čistit Řecko? Nebe bylo čisté. Orel vrhal svůj stín někde daleko odtud a chrobáka chudáka nikdo neslyšel. Křičel, až ochraptěl, ale tenký hlásek v hlavě neukřičel. To si myslíš ty? U mě a pro mě jsi? Tráva sešedla, květy ztratily barvy, půda přestala vonět, oblaka přestala plout. Chrobák přestal jíst. Přestal kutálet kuličky, čistit zemi a myslil jenom na jedno. Jak se pomstit? Potupil mě. On mě potupil a já se musím pomstit. To si opakoval celý den a druhý den a třetí den a dál. Přestával let kuličky, ležel na zádech a pozoroval orla. Orel právě stavěl na skále hnízdo. No a když se tam jednoho dne zabělela pod orlicí vajíčka, chrobák najednou dostal nápad. Počkal si, až orel ulétl a pak se vyšplhal do hnízda a potom pod orlicí tichounce odvalil jedno vajíčko, potom druhé a dál, až byla všechna z hnízda venku. A pak je strkal, trmácel se s nimi a potil a kutálil je, až spadla se skály a rozbila se. Jedna pomsta nestačí. Potupný hlásek pudil chrobáka po místech, kam se orel utíkal stavět nová hnízda. Nebylo takového místa, aby je chrobák nedostihl a aby nevykutálil a nezničil orlí vajíčka. Znovu a znovu msta mu nedala spát. A když už by byl usnul, hlásek ho probudil. U mě si hovnivál. Orla popadl najednou strach. Když už si nevěděl rady, zalétl na vysokou horu Olymp, kde seděl mocný vládce Zeus. A řekl mu tam o svém neštěstí a zhrnul to asi takto. Když to půjde takhle dál, můj orlí rod vyhyne. Mocní vládci mívají rádi všechno silné, dokonalé, odvážné a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním, a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín. U mě na klíně si postav hnízdo. Tady, u mě na klíně, budou vajíčka v bezpečí. A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zevovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to. Hovnivál si, hovnivál, hlásek mu zpíval v hlavě. No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem popravdu hovnivál, tak co? A najednou se zarazil. A co když jsem? a utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrr! Otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, dyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala. V řídkém, vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem. Namířil a pustil kuličku Zevovi rovnou do klína, přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe togou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. Pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul. Zeus, no, ten z toho vyvázl, avšak ne nadlouho. Lidé jej za nějakou dobu zrušili a na Olympu si postavili hotel. No a poučení je asi toto. I když si orel, neurážej chrobáky. Když si chrobák a když tě mrzí, že seš chrobák, no tak dělej něco jiného. A nebo si zvykni. Když si zajíc, to se nedá nic dělat.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
2: Justýno. No jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Pigim.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bod.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bod.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy A ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He?
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka borovým lesem a uslyšeli tiché stěžování. Seděla tam v hnízdě na vajíčkách datlička, překládala křídlo přes křídlo a vzdychala. Už mám od sezení peroutky celé olámané a datlíci ne a ne se vykulit.
1: Ale my ti pomůžeme,
0: povídá Vochomůrka.
1: Ovšem, nejdřív bys musela kousek odletět.
2: To se na mě nejdřív musí křiknout všá,
0: řekla datlička. Vochomůrka tedy křikl všá a datlička odletěla do korun. Křemílek se na to dívá a jen vrtí palcem.
1: To bych rád, Vochomůrko, věděl, jak chceš té datlici pomoct.
0: Vochomůrka si podmázl paty borovou smůlou, vylezl do hnízda a posadil se na vajíčka místo datličky. Když si přeseděl nohy, vystřídal ho Křemílek. Datlička si zatím protahovala křídla. A když ve vejcích začaly ťukat zobáčky, řekla:
2: To stačí, teď přijde jemná práce. Teď zas musím já sama.
0: Křemílek s Vochomůrkou slezli z borovice a šli dál lesem. Najednou se Křemílek zastaví a všecko kolem je mu cizí.
1: Vochomůrko, asi jsme zabloudili.
0: Zabloudili, jako by překročili bludný kořen. Chodili po lese, nahoru a dolů, křížem a krážem, až Vochomůrka řekl.
1: Víš co, vylezeme na strom a podíváme se.
0: Vylezli na nejvyšší borovici a že se rozhlídnou po pasekách, jestli neuvidí pařezovou chaloupku. A v tom jim někdo povídá za zády.
2: To je dobře, že jste přišli.
0: On to byl Veverčák Pizizubka. V pelechu má rozházeno ještě od pátku, sedí nad hromadou ořechů a znovu povídá.
2: Zrovna mě nějak bolí louskací zuby. Tamhle je palice a budete mi louskat ofechy.
1: To my nemůžeme, protože my jsme zabloudili,
0: řekl Křemílek. Pizizubka jen mávl tlapkou. Začal jim kutálet ořech po ořechu a Křemílek s Vochomůrkou je museli roztloukat palicí. Pizizubka jen vybíral jádra ze skořápky a chroustal je na zadních zubech. Rozvaloval se v pelechu a pořád neměl dost. Křemílkovi s Vochomůrkou už od těžké palice lámalo ve všech kostech i kostičkách.
1: A už dost, teď si zas louskej sám.
0: Jenže Pizizubka na ně udělal takový veverčák.

0: Kurkou tam seděli jako ve vězení a jen smutně kroutili palcem.
1: Až Křemílek řekl, že něco zkusí. Zaťukal kotníkem na borovici po Datlovsku. Z lesa taky zaťukalo a přiletěla datlička z datlíky. Rozhlídla se a řekla,
2: ten pizi zubka vám ale vyvedl pěknou věc. Co?
1: Pak ukázala datlíkům, co a jak, a všichni se pustili do práce. Zobákem sekali jako sekirkou do proutků a pařátkem si pomáhali, až pelech úplně odmřížkovali.
2: No, a tudyhle se jde k pařezové chaloupce, řekla datlička.
0: Veverčák Pizi Zubka vyspával v pelechu 57 těžkých snů po 57 ořechách.
1: Ale to už Křemílek s Vochomůrkou byli dávno doma v pařizové chaloupce.

o klukovi, který se tuze bál pana doktora. To vám byl jednou takový kluk. No, protivný kluk to byl. Takový protivný, že by se mohlo jmenovat Protislav. A mohli by ho také volat Próťa, anebo Protík. A ten kluk se tak tuze bál pana doktora. Jindy? Ha, jindy? To dělal hrdinu. Draka prý, že by se nebál, obra, že by přemohl, loupežníka, že by bacil kamenem a ani trochu, že se nebojí kominíka. Ale otevřít na pana doktora pusu a ukázat mu jazyk nebo mandle, to se bál. Toho živou mocí nemohl nikdo přinutit, aby se nebál a pusu pořádně otevřel. Ale tomu klukovi se jednou začal kazit zoubek. Tak s ním šli k panu doktorovi, aby mu ten zoubek spravil

a zaplomboval. Ale kluk se tak bál, že nechtěl otevřít pusu. Ne a ne, a že ji neotevře. Bránil se až hanba. A tak mu pan doktor nemohl ten zoubek spravit a šlo se s nepořízenou domů. Ale co pak bylo? Zub se kazil čím dál víc. Bolel. Dělala se v něm pořád větší a větší díra. Ale kluk ne a ne, a že se pana doktora bojí a že pusu neotevře. Díra v zubě byla čím dál tím větší a pořád větší a větší, až se z ní udělala hotová propast. A ten kluk se jednou nějak při chůzi nešikovně ohlédl a nedal pozor na cestu, a tak klopítnul a bác. Už tu byl malér. Spadl do té jámy, co měl v zubě, zmizel v ní. Byl pryč a ztratil se. Docela se ztratil? Ano, docela se v ní ztratil. Kluk byl pryč a jen ta jáma zůstala. Tak neblahý konec vzal ten Proťa, čili Protislav, protože se tak tuze bál pana doktora a nechtěl si dát zaplombovat zub.

0: Piggy vtip.
1: Paní učitelka říká: tak děti, teď se mi pěkně představíte.
2: Já jsem Prokop Buben.
1: To je mi líto, říká paní učitelka. Ale jak se jmenuješ?
2: Jak Prokop.
0: A nebo se mohl jmenovat: já jsem Vašek Šanda. A paní učitelka by si myslela, že říká Vaše Kšanda.